0: Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace. A docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, že byste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
1: Děkujeme.
3: Tak VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
0: No.
3: Tak, teď už je to v pořádku.
0: Dobře. No, to týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbijí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. Nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. To jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správní hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu. Nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině. A najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí, nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony a začal dávat ultimáty Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakreslil Zelenský. Ten je celý v kokainu naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský, spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle by na to odpoví. A jak na to odpoví Rusko? Ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
4: Dobrý večer, tak ja by som mal vlastne nejakú otázku. Chcem sa opýtať, že keď ste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu a že Rusko teda neurobi nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základne a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobi. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. V podstate ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovoril, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu, a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddaľovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
0: Ano.
4: To bolo niečo.
0: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete že jo, ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, že ty dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, no, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně. Ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavena muslimy a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví. Nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak Chabad, oni to realizují, oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. Znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem? No ženou. Každý to vidí. Kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohle je plán, tohle to oni chystají. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, děkuji vám všem. Chcem sa spýtať, Izrael oznámil, že zistil, že je nejaký veľký styknutí Iránu, aby zabili Trumpa. Ja rozmýšľam na tým, čo by niekto, akovek zabil Trumpa teraz, a mohli by to hodiť na Iráncov, možno by to spustiť nejakú nukleárnu katastrofu z Izraela alebo z Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumieť, VK? VK, bylo rozumieť?
3: Veľmi špatne, to si s Izraelem. Ano. Ja som práve doufala, že tomu budete rozumieť.
1: Ja vás poprosím, aby ste to řekla ešte jednou do telefonu přímo.
6: Áno, áno, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
3: Tak to už bylo perfektne rozumieť, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
3: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneiho. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti. Byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin. Zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneiho, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který teď chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat, ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to tak. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
3: To je zvláštní, že asi po druhé nebo třetí VK vždycky...
0: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří že jo, emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čínu. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně, zevnitř, postupně, dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
3: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pane VK, na tamto pane VK, že máme nechtějí volat, volajícího, nebo že poslouchej záznamu. Najdu, nikdo volá. Paráda, nikdo volá. Super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, to jsem ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? V té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak Jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto, Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista

že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojedinost. A tohleto Židé nemají. Ti mají mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí, a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoliv za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající.

0: Takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo? A budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi, se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK, moc děkuji za vysílání, je tobě Helenko za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek, budeme rádi, když zavoláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mě srdečně moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
3: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

Zdravím vás opět z Chorvatska, kam jsem vyrazil zpět za svou rodinou po té, co jsem odhlasoval v poslanecké sněmovně, co odhlasovat bylo třeba. A moc vás zdravím v tom dnešním letním módu. Pevně doufám, že to bude kratší, já to vždycky slibuju, pak to nedodržím, ale dnes bych opravdu vás nechtěl příliš zatěžovat, protože je krásný letní den a asi bychom všichni měli být spíše někde s rodinou a užívat si pohodičky, než se zabývat politikou. Ale některé věci nesnesou odkladů a tak je třeba, abychom je dnes opět probrali. Každopádně začnu velmi pozitivně, a to tou obrovskou radostí z toho ženského wimbledonského finále. Já jsem se včera tady na to díval a musím říct, že to byla naprostá nádhera. Překrásný tenis našich dvou holek, které opravdu bavily celý svět svým uměním. A musím říct, že ten druhý set, kdy Linda Nosková měla 4 matchboly a v podstatě už Karolínu Muchovou lidově řečeno na lopatě, tak to, co dokázala Karolína v tu chvíli předvést za tu psychickou odolnost a tu neuvěřitelnou bojovnost, tím myslím, že bychom se měli inspirovat všichni, protože i za stavu a situace, která vypadala naprosto ztracená, nesložila zbraně a dřela o ten svůj sen. A já z tohoto místa bych chtěl samozřejmě velmi upřímně poblahopřát Lindě Noskové k tomu titulu. Zasloužila si ho, byla nejlepší i v tom finále. A tak, jak už jsem napsal včera, zároveň budu ode dneška neskutečně držet palce Karolíně Muchové, aby ten Grand Slamový titul získala, protože si ho neskutečně zaslouží, neskutečně. Takže každý další Grand Slam budu Karolíně fandit ze všech svých sil a pevně doufám, že si tu trofej domů na Moravu odveze. Musím říct, že Česká republika díky oběma holkám získala tu nejlepší možnou reklamu, jakou získat mohla, a její zvuk a ty naše krásné vlajky, které tam byly celou dobu vidět, tak to byl opravdu, myslím, nádherný pohled pro každého člověka, který naši zemi miluje. Takže velká gratulace, klobouk dolů před oběma holkama, stálo to za to. Ty momenty byly fantastické a když Linda šla obejmout svého tatínka, tak i s tím vědomím, že vlastně před 2 lety jí těsně před Wimbledonem zemřela maminka, tak prostě ten moment, myslím, že vehnal slzy do očí téměř každému a jsem přesvědčen, že každý muž, který má doma dceru, který má svoji milovanou holčičku, tak si dokázal vžít do těch pocitů, které musel prožívat ten táta, jak neskutečně hrdý musel na svoji dceru být a co všechno tam v tu chvíli muselo prolétnout její hlavou. Bylo to nádherný, bylo to úžasný a musím říct, že za mě silnější než celé mistrovství světa ve fotbale. Tohle byla prostě opravdová nádhera. Tak teď v politice, už tady je opět plno lidí, takže moc poprosím o sdílení. To minulé video letělo neskutečně přes 15 000 lajků v živém přenosu. To je absolutní fantazie. Myslím, že prostě žádný z politiků v České republice nedosahuje ani zdaleka takových čísel při živém vysílání. Takže velké poděkování, naprosto úžasná záležitost, moc si toho vážím. Přátelé, my jsme tento týden schválili ve sněmovně stavební zákon. Opozice ho kritizuje, že je špatný a nedodělaný a tak dále a tak dále. Víte, perfektní zákon napsal v historii pouze asi Bůh, když se pisoval Bibli, ale žádný další perfektní zákon ještě nikdy nevznikl. Notabene při tak složité materii, jakou stavební zákon představuje a shrnuje, je téměř nemožné napsat ten zákon bezchybně. Říkám to úplně férově a na rovinu. Až ta praxe ukáže, že tam určitě nějaké nedostatky jsou a že je potřeba je upravit a ten zákon novelizovat. To je naprosto normální věc a my jsme k tomu připraveni. Nebudeme si tady hrát na to, že jsme géniové, kteří to hned na poprvé dokázali sepsat úplně bezchybně. Ale pokud to kritizuje někdo, kdo tady předvedl digitalizaci stavebního řízení, která nám v podstatě na rok minimálně
zastavila jakékoliv povolovací procesy a reálně tak zbrzdila výstavbu a i růst české ekonomiky jako celku. Všichni si pamatujeme, jakým způsobem to tam Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše zprznilo, to se nedá jinak prostě nazvat, kdy ti úředníci na tom stavebním úřadě čelili obrovské kritice a rozezlení lidí, kteří fakticky neměli vůbec šanci získat stavební povolení. A ti lidé, kteří za to mohli úplně nejméně na těch stavebních úřadech, tak dostávali vynadáno tím nejhorším možným, nejbrutálnějším způsobem kvůli tomu, že to Bartoš dovrtal, tak jako všechno, na co kdy Piráti sáhli. Tak proti tomu je ten stavební zákon naprosto dokonalý. To vám můžu teď a tady říct. Je to krok upředu, celá jednoznačně. Bude se stavět rychleji, celý proces se odbyrokratizuje a už nebude nezbytné získávat tolik razítek a tolik nezbytných věcí, tak jako v současné době. Dokonce tam platí u mnoha věcí, že pokud se nějaký úřad nevyjádří do určitého časového limitu, tak prostě bude platit, že s tou danou věcí souhlasí. To znamená, už to nebude jako teď, že budete měsíce a měsíce čekat na to, než se nějaký úředník pohne a dá někam razítko. Tohle už prostě nebude tenhle případ a myslím si, že se bude stavět v České republice mnohem rychleji. Ale znovu říkám naprosto férově, ano, určitě tam najdeme chyby, prostě až praxe ukáže, kde je potřeba ještě ten zákon doplnit a dodělat a my ho potom samozřejmě podle té praxe zase znovu znovelizujeme, ale tenhle ten krok je naprosto nezbytný, naprosto klíčový k tomu, abychom se pohnuli zase znovu kupředu a v České republice se začalo stavět. V téhle souvislosti ještě upozorním na to, že se podařilo snížit díky skvělé práci Ministerstva pro životní prostředí počet těch větrných elektráren, které by se měly v České republice stavět. Nicméně za sebe říkám jasně a jednoznačně, pro mě je to neuspokojující. Já osobně bych velmi rád napodobil v této oblasti Francii a chtěl bych, abychom vyhlásili moratorium na stavbu větrných elektráren, aby prostě v České republice se žádné větrné elektrárny stavět nesměly. Ano, jsem si vědom, že by to znamenalo ztrátu několika miliard, že by nám Evropská unie je nevyplatila, že by nás zase vydírala, že by prostě se snažila nás donutit všemi možnými prostředky k tomu, abychom si ji podvolili. Ale já přesto říkám, že mě za to tyhle peníze nestojí. Ať si je tam nechají. Protože když spočítáte dohromady tu ztrátu, kterou Česká republika zaznamená kvůli těmto větrným monstrům, tak ta je nevyčíslitelná. Je mnohonásobně vyšší než těch pár miliard, které nám nabízejí jako výpalné za to, že si zničíme naši zemi. Že poškodíme zdraví našich lidí, že zásadním způsobem narušíme biotopy a vůbec celé prostředí naší fauny, ale i flóry, samozřejmě rostliny a tak dále. Kde jsou ti zelení ochránci, kteří normálně nenechají postavit ani kadiboudu, aby se k tomu nevyjadřovali a neříkali, že tam žije nějaký čolek nebo nějaká žába. Najednou prostě jim nevadí, že se budou stavět 250-metrové kolosy, které zásadním způsobem změní vůbec celé to prostředí kolem a tu přírodu jako takovou, kdy prostě to způsobí eroze, způsobí to změny cest stěhovavých ptáků a tak dále, mnoho ptáků díky tomu zemře. Ve Francii konec konců v Montpellier soud nařídil rozmontování jednoho větrného parku, kvůli tomu, že tam bylo prokázáno, že to zabíjí ptáky, včetně orla skalního, vzácného chráněného druhu. Najednou jim to nevadí. Podívejte se na ty pokrytce. Kdybychom je stavěli zítra dálnici, tak tam všichni budou stát s transparenty a budou říkat, ne, tady je biotop a tady žije prostě nějaký vzácný druh a my tam nemůžeme tu dálnici postavit, protože to by totálním způsobem zničilo to přirozené životní prostředí tohoto nějakého komára nebo já nevím čeho. To by tam stály s transparenty jak přibítí a protestovali by horem dolem, ale najednou tomuhle tleskají. Tleskají znehodnocení naší vlastní země. Já si nedovedu představit, kdy jsou památkáři, že by dovolili postavit něco, co by zastěňovalo výhled na Říp nebo na Blaník. Nikdy v životě by vám to nedovolili. A najednou tam budou stát 250-metrová monstra.
Jakým způsobem to znehodnotí nemovitosti všech občanů, kteří to budou mít ve výhledu? To, že prostě by dneska, když budete mít dům s krásným výhledem na západ, s terasou, kde budete si vychutnávat takovýhle nádherný letní západ slunce a někdo vám tam postaví ty větrníky, tak myslíte, že to nebude mít dopad na cenu té vaší nemovitosti? Že až někdo přijde a třeba budete ji chtít prodat a přestěhovat se jinam, a někdo přijde a řekne, no já bych to koupil, já bych vám za to i dal tu cenu, kterou chcete, ale já se na ty větrníky fakt nechci dívat, to si koupím něco jiného. To jsou mnoha a mnoha miliardové ztráty, desítky, stovky miliard, které se prostě vůbec nedají vyčíslit. Takže za mě, přátelé, ano, jsem rád, že je to nějaký postupný krok, ale teď a tady vám říkám, že pokud bude SPD nebo PRO mít daleko lepší zisk, a já doufám, že ano, protože ono to chvíli bude trvat, než zavedeme všechny ty akcelerační zóny a podobné nesmysly, tak já vám teď a tady říkám, že já budu prosazovat vždy za všech okolností moratorium na výstavbu větrných elektráren. Stejné, jako mají ve Francii. Pokud to můžou udělat Francie, tak to můžou udělat i Česká republika. Nenechme se neustále ponižovat do té pozice, že my musíme a že Evropská unie by na nás tlačila, že by nás vydírala. Já nechci v takové unii žít. Já nechci žít s někým, kdo mě vydírá. Pokud mi dnes opozice tady říká, ale my jsme tam tehdy vstoupili a souhlasili jsme s tím a s tím a s tím, no to je stejné, jako když vstoupíte do manželství a přísáháte si lásku a věrnost a pak zjistíte po 20 letech, že vás váš manžel bije, že na vás žárdí, že vás špehuje, že vás vydírá. Tak vás přece také nikdo nemůže nutit, abyste v tom svazku zůstali. A možná vám řekne v tu chvíli, no ale víš, o kolik peněz přijdeš, když se od toho manžela odstěhuješ? Kde budeš žít? Kam půjdeš? Když nebudeš mít dům, když nebudeš mít vůbec možnost jakýmkoliv způsobem se dál někde bydlet v tom vašem domě, nebudeš mít možnost tolik vidět děti, budeš mít daleko méně peněz. To je všechno pravda. Ale co je ta druhá varianta? Nechat se týrat a vydírat dál? To je ta druhá varianta. Prostě já už jsem několikrát přirovnával členství v Evropské unii k manželství. A znovu říkám a opakuji zcela jednoznačně, že manželství je i o tom, že v momentě, kdy se cítíte zneužíván tím vaším partnerem, tak je nezbytné se posadit ke stolu a říct, pokud tohle bude pokračovat dál, tak já od tebe odejdu. Tečka. To je moje pozice, vždycky byla stejná a vždycky bude stejná. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie nevydrží. Nevydržel žádný nadnárodní celek v historii Evropy. Žádný. Ani svatá říše římská, a byla tady déle a byla pevnější, nevydrží ani Evropská unie. Naopak, její čas se blíží ke konci. A já pořád budu říkat, že je potřeba, aby Česká republika se na tento moment připravila, aby nezažila ten obrovský šok. A pokud na to připraveni budeme, a ta Evropská unie se vrátí zpátky do toho původního módu, ve kterém měla být něco jako lepší EAS, tak OK, já si to nemyslím, ale bylo by to fajn. Nicméně je to daleko lepší být připraven a ne překvapen, než potom najednou zjistit, že připraveni na to nejsme. A nebo že se dostaneme opravdu do té situace, kdy už tam nebudeme chtít být, ale nebudeme mít na to připraveno ekonomicky, energeticky celé zázemí České republiky. Nebudeme mít diverzifikovaný export, nebudeme mít připravené všechny potřebné věci, které k opuštění Evropské unie jsou třeba, a nebo které budou třeba při rozpadu Evropské unie. Takže za mě, přátelé, já se odmítám nechávat manipulovat do roli podřízeného poddaného, který musí plnit to, co si soudruzi v Bruselu usmyslí, ničit si svůj vlastní zem. Kolik byste chtěli peněz za to, abyste si zničili svůj vlastní dům a vlastní zahradu? Kolik peněz by vám někdo musel dát, abyste si tu větrnou elektrárnu postavili na své vlastní zahradě? Zeptejte se sami sebe. Přece tohle je úplně to stejné. My se nemůžeme nechat koupit za tyhle ty krvavé peníze a nechávat si tady prostě ničit naši vlastní zemi, naši vlastní zahradu, ornou půdu, první, druhou bonitu. To je to nejcennější, co máme, naše půda. Takže za sebe jasně říkám, radši bych prostě navýšil ztrátu státního rozpočtu, deficit, cokoliv je lepší, než si prostě zničit svůj vlastní zem. Myslím si, že to asi vnímáme úplně všichni stejně. Pojďme ale k summitu v Ankaře, protože
Ten dominoval tomu minulému týdnu v médiích. A já musím říct, že alespoň, a posuďte to sami, že naprosto došlo na to, co jsem vám tady měsíce říkal. Že ten summit bude úplně zbytečný, že nebude vůbec nikdo řešit, co tam Petr Pavel dělal, že tam Petr Pavel bude úplně zbytečný ještě víc než ten summit samotný, že tam bude na nic, že tam nedojedná vůbec nic. Tak pojďte, přátelé z opozice a z médií, kteří jste nám tady měsíce vykládali, strávili jsme na tom x debat. Kdybych měl 100 korun za každou debatu o tom, jestli Petr Pavel pojede do Ankary nebo ne, tak jsem multimilionář, možná miliardář. Prostě pojďte nám teď říct, přátelé z opozice a médií, kteří jste nám tady říkali, jak ten Petr Pavel je strašně důležitý, jak bychom měli poprosit, aby tam jel, aby tu Českou republiku zastupoval, jak je nezbytné využít těch jeho zkušeností a kontaktů, jak to pro nás bude přínosné. A já jsem tehdy celou dobu říkal, že tam ten Petr Pavel nevyjedná pro Českou republiku, pro vás, pro obyčejného občana. Vůbec nic. Vůbec nic. Neměl jsem pravdu? Tak pojďte mi to říct, co tam ten Petr Pavel konkrétního vyjednal. Co tam pro tu Českou republiku udělal. Pro Josefa Nováka z Havlíčkova Brodu, jakým způsobem tam Petr Pavel byl, měl nějaký pozitivní přínos. Čím se zlepší vaše pozice? Nedojednal tam vůbec nic. Udělal si pár selfíček a jel zase zpátky. A my jsme tady 3 měsíce řešili jenom to, jestli tenhle ten člověk, který naprosto bezpáteřně se chová k naší zemi, k tomu úřadu, který zastává, dokonce na ten náš návrh, který jsem já formuloval a celý klub SPD ho podpořil na odebrání řádu Volodymyrovi Zelenského, řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému, tak řekl, že je to absurdní ta snaha. Přátelé, včera se v Polsku připomínala Volině. Včera. Podívejte se, co se tam dělo. Prostě on oslavuje nacistické vrahy a Petr Pavel řekne, že je to absurdní mu odebrat naše nejvyšší státní vyznamenání. Co to je za člověka? To je morální lídr České republiky. Hanba by ho měla fackovat, ale člověka, který přísahal věrnost Sovětskému svazu a schvaloval okupaci vlastní země, asi ten žádnou hanbu nezná, protože žádné svědomí nemá. Takže byl tam zbytečný. Byl tam zbytečný. A nejvíc mě pobavilo to farizejství české opozice, která v momentě, kdy Donald Trump procházel kolem všech těch státníků a jedinému, komu nabídl ruku, byl Andrej Babiš, tak jak celá opozice najednou unizono spustila, jak si Babiše sotva všimnul, jak kolem něho jenom prošel a jenom mu rychle podal ruku a tak dále. A teď se snažili ze všech sil ukázat, jak to bylo úplně směšné a trapné. Ne, on je jediný k tomu Babišovi přišel a tu ruku mu podal. A garantuju vám, a to je to největší farizejství a pokrytectví, že kdyby to samé udělal Trump vůči Petrovi Pavlovi, úplně to samé, takhle kolem něj procházel a úplně stejně mu tu ruku podal jako Babišovi, tak by všichni opoziční politici v České republice, všechna média druhý den psala triumfální vítězství Petra Pavla. Donald Trump, americký prezident, mu jako jedinému podal ruku. Podívejte se, jaké postavení zastupuje náš prezident, jak neuvěřitelný respekt má i u prezidenta Spojených států amerických. No tak Trump mu samozřejmě ruku nepodal, ani by mu ji nepodal nikdy, protože moc dobře ví, co o něm Petr Pavel vykládal, ale podívejte se na to neuvěřitelné pokrytectví, jak těm lidem chcete věřit. Jak chcete věřit Petrovi Fialovi, Martinovi Kupkovi, Vítovi Rakušanovi, kteří prostě u té samé věci, kdyby se stala Petrovi Pavlovi, tak tady budou střílet ohňostroje a říkat, jak je Petr Pavel nejlepší prezident na světě, tak když to samé je vůči Andreji Babišovi, tak vlastně to pomlouvají a schazují, jakože si ho Trump téměř vůbec nevšiml. Dokonce Petr Fiala někde tam napsal, že si ho všiml jako expres nějaké stanice na vesnici a tak dále, a tak dále. Prostě směšnost, trapnost, farizejství, tyhle lidé lžou pokaždé, když otevřou pusu. Ano, Andrej Babiš zaznamenal velký úspěch, velké vítězství, to je naprosto nepochybné. Jsem rád, že za Českou republiku jasně řekl, že nebude přispívat na těch 70 miliard dolarů, které se opět pošlou na Ukrajinu.
Donald Trump si odvezl to, co si odvést chtěl. A všimněte si ještě jedné věci, co jsme si tady 3 měsíce poslouchali jako druhou věc. Jak nás budou kárat Spojené státy, jak nás tam bude Trump zašlapávat do země, jak bude mít ten seznam a bude říkat, vy neplníte ta 2%, vy jste hříšníci, vy jste černí pasažéři, my vás nebudeme chránit, když nebudete plnit ta 2%, jak nás tam strašně bude Trump tepat a dostávat nás úplně někam na okraj celé té společnosti, zašlapávat nás do země. A ono nic? A ono vůbec nic? Vůbec nic se nestalo. Takže přátelé, znovu, opět jsme měli pravdu a opět říkám, nesmyslně neutrácíme ta 2% na obranu. Je to zbytečné, je to naprosto zbytečné. Dokonce teď, když jsem psal ten příklad s Irskem, Irsko je země, která roste v Evropské unii jasně nejrychleji, říkal jsem vám to už i minulý týden. Přes 12% růst, přebytkový rozpočet, nezadlužují se, jsou přebytku a na obranu dávají 0,2%. A teď samozřejmě trubka CNPR napíše, že ale Irsko není v NATO. No tak pozor, neměla by být kolektivní obrana levnější než neutralita? Já jsem vždycky slyšel, když jsem se bavil o tom, že bychom mohli být jako Česká republika, že bychom mohli uvažovat o neutralitě. A dával jsem jako příklad Rakousko, Švýcarsko a Irsko, tak mě všichni říkali, no ale to je prostě drahé, neutralita je strašně drahá. Ta kolektivní obrana je levnější, ta se vyplatí. Tak jak to, že Irsko dává 0,2% na obranu, Švýcarsko 0,7%? Teď to chtějí ve Švýcarsku zvýšit na 1%, ale dělají na to referendum. Jestli tedy udělají nějakou speciální daň, aby zvýšili výdaje na obranu na 1%, jsem si téměř jist, že to neprojde ve Švýcarsku. Rakousko dává zhruba 1%. Tak ty neutrální státy to mají levnější? Když jsme celou dobu slyšeli ode všech těch lhářů, ode všech těch pokrytců, že neutralita je strašně drahá. Nevypadá to tak. Irsko 0,2%, žádný problém. Země, která nejrychleji roste. A ještě tam Semper dodal, že ale je tažena zahraniční ekonomikou, že tam daní zahraniční společnosti. Ale Jeníku, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval. Že když my uděláme nízkou daň, když my uděláme nízkou rovnou daň v České republice, 15%, když nebudeme utrácet nesmyslné peníze za drahé zbraně, za muzejní exponáty, které nám k ničemu nejsou, a budeme mít nižší cenu energií, tak ty zahraniční korporace u nás budou danit taky. Tak jak daní v tom Irsku, tak budou danit u nás. Německé, rakouské, polské, slovenské firmy, maďarské firmy budou danit u nás. Protože se jim to vyplatí stejně tak, jako se to vyplatí Google a Facebooku danit v tom Irsku. Takže když tomu... No, to nemá cenu ani řešit nějakého cempera. Prostě realita je taková, že stát, který roste v Evropě nejrychleji s přehledem, druhý nejrychlejší růst má Malta, nějaká 4%, to znamená Irsko roste 3x rychleji než druhý nejrychleji rostoucí stát, tak je to stát, který má jedny z nejnižších daní, 12,5% korporátní daň, má velmi levné energie, má přebytkový rozpočet a na obranu dává 0,2% HDP. Přesto ta země je naprosto bezpečná. To je realita. To je fakt. Tak co chceme? Jakým způsobem? Jakou cestou chceme jít dál? Chceme mít deficity v horizontu 300-400 miliard? Chceme utrácet nesmyslné peníze za nákupy Leopardů, F-35, BVPček ze Švédska a tak dále a tak dále? Chceme tady mít vysoké daně a tlumit, dusit naši ekonomiku a nepřilákávat zahraniční investory, kteří nejenom, že tady budou danit, ale zřídí tady své pobočky, to znamená zřídí tady pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, s vyššími platy pro vás? Já ano, já chci být jako Irsko. Já chci být jako Irsko. To je, dámy a pánové, vize pro Českou republiku. Žádné nesmyslné výdaje na zbrojení, žádné vysoké daně, ale opravdu šlapající ekonomika, s přehledným, jasným, transparentním daňovým prostředím, která dbá o svoje občany, o svoje důchodce, o invalidní důchodce, ale zároveň dává prostor svým podnikatelům pro to, aby mohla ta země růst, aby mohla vzkvétat.
tohle je, dámy a pánové, moje vize pro Českou republiku, kde já podle mého názoru může královat a dominovat nejenom středoevropskému prostoru, ale celé Evropě jako takové. Takže summit o ničem, 4 měsíce, půl roku jsme tady řešili zbytečnou věc. Zbytečnou věc. Namísto toho, abychom se bavili o tom, kam Česká republika má směřovat, co všechno udělat pro to, aby vy jste se měli lépe, abychom měli levnější potraviny, abychom měli vyšší platy, vyšší mzdy, aby česká ekonomika zase znovu začala šlapat, tak jsme se tady bavili 4 měsíce o něčem, co za 2 dny takhle skončilo a vyšumělo jak pára nad hrncem. Nikdo nás nekáral, nic se v podstatě nestalo, jenom si Ukrajina vymínila 70 miliard dolarů, které přes americké zbrojovky jim tam budou evropské státy posílat. Za mě absolutní nesmysl. A jeden dodatek. Petr Pavel řekl, budu rád, když budete sdílet alespoň tuhle část videa. Děkuju moc za další sdílení, ta čísla jsou opravdu skvělá. Petr Pavel řekl, že Ukrajina má pouze 2 měsíce. 2 měsíce na to, aby se dala dohromady, aby na poslední chvíli udělala nějaký krok, nevím tedy jaký, než bude Rusko eskalovat ten konflikt a Ukrajina zásadním způsobem utrpí. Přátelé, to není o tom, že Rusko bude eskalovat ten konflikt. To je o tom, že Ukrajině už za ty 2 měsíce dojde úplně všechno. Úplně všechno. Nizozemsko už přiznalo, že nemá Ukrajině co poslat. Že už nemá žádné zbraně. Nemá co dál dodávat. Mnoho dalších států hovoří úplně stejně. Ti Američané si na tom udělají skvělý kšeft, klobouk před Trumpem dolů, zase samozřejmě on odjíždí jako vítěz, ale té Ukrajině to reálně vůbec nepomůže. A především Ukrajině docházejí lidé. Dával jsem to video, obrovsky se sdílelo také, jak ve Lvově převrhli ten automobil o něch verbířů vojenských, kteří nutí a odchytávají lidi na ulicích a hází je do Antonu a vezou je na frontu, kde v první linii během týdne zemřou. Ti Ukrajinci, obyčejní Ukrajinci už toho mají dost. Oni už to vidí, oni už to vědí. Oni už bohužel pochopili, nebo bohu dík, pochopili, že se stali obětí jedné velké velmocenské hry. Velmocenské hry, kde klaun Zelensky se nechal koupit za západní peníze, aby nahnal svoji vlastní zemi do obrovského utrpení. Kde nekýval na mírovou dohodu v Istanbulu, která byla na stole v dubnu 2022. A díky své vlastní chamtivosti pokračoval ve válce, která způsobila zkázu jeho vlastní zemi a neuvěřitelné utrpení jeho vlastním občanům. A pokud Ukrajina to nepochopí, tak za ty 2 měsíce skutečně se prostě zroutí. To je fakt, na který já jsem upozorňoval dlouhou dobu. Není jiná varianta, nelze to prostě dlouhodobě řešit. Za poslední měsíce padl Pokrovsk, padla Konstantinivka, padají další ukrajinská města. Ta města, která mohla být ukrajinská. Ta města, která, kdybychom udělali ten mír, ještě před půl rokem, když jsem to neustále navrhoval, tak mohla být ukrajinská. Dnes už nebudou. Jakýkoliv mír, který se bude dojednávat, bude na parametru té aktuální kontroly daného území. To znamená, pokud Rusko něco dobije, já tomu netleskám, já prostě nechci tu válku, já chci mír. Já netleskám vůbec nikomu v té válce, protože všichni selhali. Všichni. To, že tam není mír, to, že je tam válka, znamená, že selhali všichni. Ale faktem je, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůř bude pro Ukrajinu. Ne pro Rusku, tím hůř bude pro Ukrajinu. A na to upozorňují celé 4 roky. Každý jeden den, každý jeden měsíc, který ta válka trvá, znamená horší pozici, vyjednávací pozici pro Ukrajinu. Pokud do 2 měsíců nedojde k uzavření té dohody, tak podle mého názoru, tak jak to říká Petr Pavel, ne, že dojde k eskalaci, ale prostě ta Ukrajina se zhroutí, protože jí prostě dochází už úplně všechno. Nevyhnutelný fakt, na který jsem upozorňoval celou dobu. A jak říká klasik, za chvíli, až to bude zase znovu bezpečné, budou všichni tvrdit, ale já to říkal od jak živa. Uvidíte, jak za pár měsíců budou všichni ti, kteří tady horovali pro válku, budou říkat a psát, ale my jsme od jak živa chtěli mír. My jsme od počátku chtěli mír. Když jsem v televizi na ně vyrukoval, na Martina Dvořáka, že nám říkali, chci míři, že najednou chtějí mír, oni taky najednou úplně otočili. Tak on říká, ne, my jsme chtěli taky vždycky mír.
Tak pane Dvořáku, proč jste nám říkali chcimíři, když jste vy chtěli taky mít? To jste nebyli chcimíři. Vy si popíráte sami sebe, vy nedokážete udržet konzistenci své myšlenky ani ve dvou větách. To je úplně, úplně směšné a trapné. Takže bohužel ta situace je taková, nemá cenu si malovat na růžovo. A kdyby se uzavřela ta mírová dohoda v Istanbulu, tak jsme mohli mít situaci takovou, že tady nebylo milion mrtvých. Ukrajina by nadále kontrolovala celé své území výjima Krymu. Nemuseli jsme tam poslat stovky miliard z našich peněz, které se tam rozkradly pod kuratelou zelenského oligarchů a kleptokratů. A mohla ta situace být mnohem lepší, ale války chtiví, štváči chtěli krev, taky bohužel mají. No a v této souvislosti ještě jedna věc, protože jak víte, jak jsem tady zmínil, tak ta mírová dohoda byla upečená v Istanbulu, zprostředkovávali Recep Tayyip Erdogan, tak musím říct, že nejvíc, co mě tenhle týden pobavilo, bylo to, když tady slyšíme od všech médií, od celé opozice, ode všech, jak je ten Erdogan strašně špatný a zlý, jak je to kamarád Putina, jak je to diktátor, jak s ním nechceme mít vůbec nic společného, tak najednou si u něj Petr Pavel vyžebrá pozvání na večeři. Tak to je, to už je, to, chápete to? Řekněte mi, kdo tohle nevidí. Já tady roky poslouchám, jak je Erdogan diktátor, jak je to kamarád Putina, jak se s ním bratříčkuje, jak je k němu blízko. A najednou tomu Petrovi Pavlovi, tomu vzoru ctnosti všech našich lepševíků a kavárníků, vůbec nevadí to, že si u něj vyžebrává pozvání na večer. To je hodnotová politika, že? On totiž, kdyby o to šlo, tak on by si to vyžebrával i u Putina. On by si to vyžebrával u Saddáma Husajna i u Kim Jong-una. To je člověk, který nemá absolutně žádnou páteř. Já už jsem to říkal v tom rozhovoru pro XTV, prostě když moje dcera se mě zeptá například bezobratlého živočicha, tak já jí řeknu Petr Pavel. Řekni to ve škole, protože se nemůžeš splést. Bezobratlý živočich, nic víc, nic míň, on žádnou páteř nemá. Prostě vyžebrat si, vykňučet si pozvání na večeři u Erdogana, na kterého plivu 4 roky, a říkám, jaký je to kamarád Putina a diktátor, tak to už nevím, co dalšího absurdnějšího v téhle zemi se ještě může stát. No a přátelé, pojďme ještě na chat control a na CBDC, která tady byla, ještě jedna zmínka k těm 140 milionům, které jsme měli poslat do toho programu.

přispívat na zbraně pro Ukrajinu, jakýmkoliv kanálem, jakýmkoliv prostředkem, takže musím se k tomu ještě jednou vyjádřit, dal jsem k tomu video, ale pro mě je to prostě věc, která je neakceptovatelná a za sebe prostě říkám, že se to nesmí opakovat v žádném případě. Nejsem z toho vůbec šťastný, nebudu na tom, aby nás tady rozeštvávali od média, říkala, jestli odejdeme z koalice a nebo budeme skládat poslanecké mandáty. Nechápu, když se někdo ptá Mirka Ševčíka, jestli složí kvůli tomu poslanecký mandát, proč by to dělal. On někoho podrazil nebo někoho zradil, úplný nesmysl. Takže rozhodně na tom nechci bourat koalici, protože to by znamenalo zase vstup do hry těch fialovců a těch šmejdů, ale zároveň jasně za sebe říkám, že tohle se prostě nesmí opakovat. Nesmí. Pro mě je ten slib, který jsme vám dali, naprosto zásadní. Já fakt beru vážně to, co vám říkám. A Ukrajina z našeho státního rozpočtu, z vaší daní, už nesmí dostat ani korunu. Principiálně. Mně je úplně jedno, jestli je to symbolicky 140 milionů, nebo miliarda, nebo 10 miliard, nebo koruna. Mně je to úplně jedno. Tady jde o princip. Tady jde o to, že tím přispíváme k tomu nesmyslnému krveprolití. Že tím přispíváme k tomu, aby se tihleti šmejdi typu Zelenského drželi u moci za každou cenu a mohli ty peníze rozkrádat dál. Takže pro mě je to, i kdyby to byla koruna, tak je to moc. Protože prostě jde tady o princip, nikoliv o to, kolik je to peněz. Ale samozřejmě za tyhle peníze jsme si mohli pořídit tady v České republice něco jiného. A určitě bychom je utratili lépe. Takže nebudu se vůbec předtím schovávat. Jasně a na rovinu to říkám, že pokud my budeme mít vyšší podíl na moci, který nám můžete dát pouze a jenom vy, tak prostě Ukrajina nikdy nedostane ani korunu od nás v životě. To je prostě nacistický režim, který je postavený na principu absolutní kleptokracie a korupce, který prostě prodává krev svých vlastních lidí jenom za to, aby mohli si stavět svoje luxusní vily, kupovat si luxusní automobily a různě defraudovat tyto prostředky, tak takový režim prostě já nemůžu z principu podpořit ani jednou jedinou korunu. To je něco, co si na triko fakt nevezmu. Chat Control a CBDC. Tento týden se prostě naplno obnažila demokracie v uvozovkách v Evropské unii. Po třetí se hlasovalo od Chat Control 1-0. Po třetí bylo více poslanců, europoslanců proti než pro a stejně ten návrh jede dál. To je nepochopitelné, to je absolutně nepochopitelné. Prostě dvakrát to bylo zamítnuto, tak to tam lidová frakce, do které patří všichni naši lepševici, tak to lidová frakce předložila znovu, využila určité procedurální kličky, aby to dala do takzvaného druhého čtení. A v tom druhém čtení na zamítnutí návrhu musí být proti nikoliv nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 361. A tudíž, protože bylo proti jenom 314, jelikož celá řada těch europoslanců už byla na dovolených, oni to naskládali, to hlasování, těsně před prázdninami, aby už tam ti lidé nebyli, tak přestože 314 bylo proti, asi jenom 297 pro, tak to stejně běží dál. Tohle je demokracie v Evropské unii. Evropská demokracie v plné nahotě. Parlament, který nemůže navrhovat zákony, který je tam jenom jako fíkový list, který zastiňuje toho, že je to absolutní diktatura Evropské komise. Tak tenhle ten samý parlament třikrát hlasuje proti něčemu proti, více poslanců je proti než pro a stejně to běží dál. Zatím se to týká jenom té nešifrované komunikace, jako jsou maily a další, třeba messengery a tak dále, ale brzy samozřejmě oni budou chtít kontrolovat úplně všechno. A tím samozřejmě si budou zase uzurpovat další díl moci a získávat informace na ty politiky a osobnosti konzervativního typu, které jim budou nepohodlné. Nevím, jestli jste zaznamenali teď ten příklad, kdy umělá inteligence začala vydírat člověka, protože viděla do jeho mailu. Tak to samé nás čeká v Evropské unii. Já to absolutně odmítám. Samozřejmě jsem tvrdě proti jakékoliv dětské pornografii a různým pedofilním skupinám. Jednoznačně jasně. Ale jestli si někdo dneska myslí, že tyhle ty skupiny, organizované skupiny, si píšou přes otevřený mail, někde přes Gmail, protože samozřejmě vědí, že tohle je všechno sledované, tak je naivní. Naivní. Dávno si přesto oni ty informace nevyměňují. Používají úplně jiné styly komunikace, ani nepoužívají signál, používají ty nejvíce zabezpečené aplikace, které používal například pan Rakušan v té kauze Dozimetr.

šifrované telefony. Tohle oni používají. Takže představa, že ten chat control nějakým způsobem odhalí tyto skupiny, oslabí je, zapomeňte na to. Zapomeňte na to. A je to jedna jediná věc, a to je snaha prostě šmírovat soukromí všech lidí, kteří jim nejsou pohodlní, protože tyhle skupiny, ty skuteční zločinci, ti už dávno používají úplně jiné komunikační prostředky. To je jednoznačný fakt. No a to nejdůležitější na závěr, digitální měna. Pod rouškou všech těchto informací nám tady potichoučku prošlo rozhodnutí, kdy Evropská komise postavila digitální měnu CBDC na úroveň zákonného platidla v Evropské unii. Metoda vařené žáby. Jejich cílem, ultimátním cílem, je kontrolovat vaši peněženku. Vidět do každého vašeho nákupu, mít možnost ten nákup zablokovat. A nejenom u individuálních lidí, ale i u celých států, u celých celků, které si jim nebudou líbit. Oni vám budou říkat, že je to něco jako Bitcoin, to je super, to je krásné, nedohledatelné a tak dále a tak dále. Není to pravda. Bitcoiny jsou decentralizované. To, kolik kdo má Bitcoinů, to se zaznamenává na milionech počítačů po celém světě a nikdo nad tím nemá kontrolu. Nikde nesedí jeden člověk, který může ty Bitcoiny vypnout nebo zapnout nebo je někomu poslat. To je právě ta decentralizace. CBDC ovšem znamená Central Bank Digital Currency. Tedy digitální měna centrální banky. To jest, tu digitální měnu kontroluje jeden jediný člověk nebo jeden jediný orgán z jednoho jediného místa. A může kdykoliv vám tu peněženku vypnout. Může vás kdykoliv připravit o všechny vaše peníze. Nebude to tak rychlé. Nejdřív se ta digitální měna zavede jaksi paralelně vedle hotovosti. Postupně bude hotovost stahována. Už jsme slyšeli v době covidu, že přece přes hotovost se přenáší ten virus, jak si podáváme ty bankovky. Takže ona se vymyslí záminka věcemi, aby se ta hotovost stáhla. Přece přes hotovost se financuje terorismus, jak už jsme se dozvěděli. Absolutní nesmysl samozřejmě, absolutní nesmysl. Přes hotovost se šíří covid, takže uvidíte, že oni postupně tu záminku najdou na to, aby tu hotovost stáhli. A pak už bude jenom ta digitální měna. A pak přijdou s tím, že ten, kdo bude mít nízkou uhlíkovou stopu při svých nákupech, při svém chování, tak bude dostávat bonusy. A ten, kdo bude mít vysokou uhlíkovou stopu, když si budete kupovat moc nádrží benzínu a moc hovězího masa a budete moc cestovat, tak ty budete dostávat malusy, budou vám strhávat peníze. Protože přece znečišťujete naši planetu, to je v rámci Green Dealu, to je nezbytné přece potrestat ty, kteří přispívají k tomu, k té klimatické změně svojí nezodpovědnou uhlíkovou stopou. To je přece jednoznačný fakt, tohle bude ten vývoj. A v tu chvíli už začnou limity, tak jako v Dánsku mají dneska limit na 200 gramů hovězího masa, tak ten samý limit budete mít za chvíli vy, každý z nás. Na hovězí maso, na pohonné hmoty, na všechno, co prostě ta Evropská unie si vymyslí, protože všechno budou kontrolovat každý váš nákup úředníci z Frankfurtu a budou schopni každý jeden ten nákup vám vypnout, zakázat, zamezit. Prostě přijdete k benzínce a tam vám napíšou smůla, nekoupíte si to. Tak tohle je, přátelé, digitální koncentrák, nic jiného. A znovu, jestli můžu vás poprosit, abyste tohle posílali dál, alespoň tuhle pasáž mého videa, udělejte to. Protože to je konec svobody. Amšel Rothschild kdysi řekl, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Přesně tak to je. Žádný zákon vás neochrání. Žádný zákon na světě vás neochrání v momentě, kdy někdo bude kontrolovat vaši peněženku. To je absolutní fašismus toho nejčistšího možného kalibru, kdy stát vám bude kontrolovat každý jeden váš nákup. A když se ho nebudete poslouchat, když budete jezdit na demonstrace, které se mu nebudou líbit, tak vás můžou takhle vypnout. Já budu vždycky tvrdě, kategoricky bojovat proti zavádění centrální digitální měny. Protože centrální digitální měna je konec svobody, tak jak ji známe. Už nikdy nebude existovat individuální svoboda. A jak už jsem napsal ve svém příspěvku a zopakuji to znovu, je jediná možnost, jak tomu zabránit a vytvořit si pojistku, aby to u nás nenastalo. Zavést

do české ústavy právo platit českou korunou, protože v momentě, kdy přijmeme euro, tak už s tím neuděláme nic. Jakmile bychom tady měli euro a soudruzi by zjistili v Bruselu, že už nás mají, že už nás lapli, tak by zavedli tu digitální měnu a v tu chvíli my už se proti tomu nemáme jak bránit, už si nemůžeme vytisknout vlastní hotovost, protože to je v rukou Evropské centrální banky. Takže první krok, zcela jednoznačně zavedení práva platit českou korunou do naší ústavy. Druhý krok, zavedení práva platit hotově. Absolutní klíčový pilíř osobní svobody každého jednoho člověka. To, že to Senát neschválil, je jenom ukázka jejich alibismu. Klobouk dolů před všemi senátory, kteří hlasovali pro. My to přineseme znovu, tenhle ten požadavek, znovu tenhle návrh protáhneme a tentokrát poslaneckou sněmovnou, protože to je absolutní klíč k tomu, abychom zůstali svobodní, abychom nebyli jenom loutkou v rukou těchto nikým nevolených byrokratických úředníků. A pak, a to říkám na závěr, dámy a pánové, je opravdu už na čase se zamyslet, jestli v takovéhle Evropské unii chceme být. ETS 1, ETS 2, akcelerační zóny na větrné elektrárny, RED 3, 42,5% energie do roku 2030 vyráběné z obnovitelných zdrojů, EPBD 4, všechny vaše domy budete muset zrekonstruovat, abyste je měli v určité třídě, v určité emisní třídě. Od roku 2030 už budete muset všechny domy i byty stavět bezemisně. Zero policy, zero emission policy, 0%. To znamená, bude se muset vytápět nikoli v uhlím nebo plynem, ale tepelnými čerpadly. Gratuluju, hodně štěstí při vytápění z minus 15 a hodně peněz, abyste zaplatili účet za elektriku, vám přeju v tu chvíli. Takže EPBD 4 v žádném případě ne. A teď do toho digitální měna, chat control. Co ještě víc potřebujeme, abychom si uvědomili, že ta Evropská unie totálním způsobem vykolejila. Že už to není Evropské společenství uhlí a ocele. Že už to není Evropské hospodářské společenství, které bylo skvělé. A je skvělé dodnes, samozřejmě EAS pořád existuje. Není na čase se nad tím zamyslet a říct si, pojďme to udělat jako Švýcarsko, pojďme nebýt součástí Evropské unie, ale pojďme zůstat součástí EHS. Obchodně tím nic nestratíme. Ale z hlediska naší suverenity a schopnosti rozhodovat se o vlastní budoucnosti obrovským způsobem získáme. Nenechme se zastrašovat, pojďme se na to připravit. Znovu říkám, nejde to ze dne na den. Vždycky jsem proti tomu vystupoval, protože nechci být nezodpovědný a říkat vám zítra, hned zítra. Nejde to. Ale musíme mít vládu, která nás na tento krok připraví. A podle mého názoru je na čase se o tom začít bavit a říct si, že už nechceme diktát z Bruselu, že chceme být součástí evropské rodiny, že chceme být stejně jako Švýcarsko součástí EAS, ale už si nechceme nechat opravdu diktovat toho, jak tady budeme žít, jaké domy tady budeme stavět, že si máme ničit naši krajinu větrnými elektrárnami a platit za naši elektřinu, kterou si my tady vyrobíme v našich vlastních elektrárnách, výpalné do německých penzijních fondů. To je, dámy a pánové, za mě moment, o kterém musíme velmi vážně začít uvažovat. A za mě je ta volba zcela jednoznačná a jasná. Tohle není Evropská unie, do které jsme v roce 2004 vstupovali. Není. Tohle je manželství, které se stalo špatným manželstvím. A pokud vás manžel začne týrat, uzurpovat, pronásledovat, vydírat, tak máte plné právo říct už dost. Já se s tebou rozvádím. Tohle musí Česká republika udělat také. Věřte mi, že pokud budeme součástí EAS a nikoliv tohoto diktátorského spolku, který čím dál tím více začíná připomínat fašistickou říši, tak nám bude mnohem a mnohem lépe. Bude nám svobodněji, budeme bohatší zemí, bezpečnější zemí a především suverénnější zemí. Protože suverenita, alespoň z mého pohledu, není na prodej. Přátelé, děkuji vám za podporu, mějte se moc hezky, užívejte si léta a doufám, že se brzy zase uvidíme. Já si ještě strávím jeden týden na dovolené se svojí rodinou a pak už zpátky do práce, protože 21. července jedu do Chebu obhajovat dalšího člověka, který je trestán jenom za to, že si dovolil napsat na sociální sítě něco, co se nelíbí našim dnešním lepšilikům. Pevně doufám, že uspěju a že další člověk zůstane nepotrestán a nebude kriminalizován touhle šílenou
sebrankou lidí, kteří si hrají na majitele pravdy a na jedinou morální autoritu. Na tu morální autoritu si hrajou ti nejvíce amorální lidi v celé České republice s Petrem Pavlem v čele. Takže ještě jednou hezký nedělní večer a krásný týden. Užívejte léta ve zdraví, v blízkosti vaší rodiny. Budu se těšit. Děkuji moc za sdílení, děkuji moc za vaši podporu, velmi si ji vážím. A věřte mi, že já neuhnu ani o centimetr a budu plnit vaše sliby. Mě si nekoupí, ani mě nezastraší. Pojedeme dál, tak jak jsem oznámil, budu dávat trestní oznámení dneska na stán a býstán a budu se snažit vrátit do této země spravedlnost, bohatství a doufám, že mi v tom pomůžete nejenom vy, ale i moji kolegové z klubu SPD, který si nesmírně vážím a kteří podle mého názoru odvádějí skvělou práci a samozřejmě všichni lidé z naší strany pro, kteří jsou naprosto úžasní. Takže mějte se moc krásně, díky moc ještě jednou a ať se vám daří. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraní.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu. Tak se pojďme podívat na to, kdo že slaví dneska svůj svátek. Slaví Bohuslava. Jméno Bohuslava se může pochlubit i krásným mužským protějškem v podobě jména Bohuslav. Jméno je významově příbuzné také s jménem Božidara nebo řeckým Timotea. Domácké varianty jména představí například mutace Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka. K nositelkám jména patří například česká spisovatelka, první česká učitelka Bohuslava Rajská, vlastním jménem Antonie Čelakovská-Rajzová. Uznávanou českou výtvarnicí je Bohuslava Olešová, významnou fotografkou pak Bohuslava Maříková. Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava znamená Bohu sláva, také ta, kdo oslavuje Boha. Boha oslavující. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea. Já jsem se sešel s jednou Timoteou, musím říct. Přišlo mi to jméno docela hodně zvláštní. A teď pozor, Bohuslav, tedy Bohunek, máme 6001. A je to 110. příčka mezi nejčastějšími variantami používaných jmén. No a já tedy teďko, ještě než se mi připojí Míša, tak já teď popřeji Bohunkám, Bohuslavám, Bohuškám a tak podobně, čili milé Bohuslavy, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, hodně pěknou oslavu a hodně promořování. Na tom si dejte obzvlášť záležet. No a nic jiného tady k tomu nemám. Vy, kteří znáte nějakou Bohuslavu, tak ji prosím nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, neb i posílíte imunitní systém. Tak a to je, přátelé, k tomu, co je tady jako svátek, úplně všechno. Zavírám a pojďme se podívat na to, jak se nám to s tou Míšou vlastně podařilo nebo nepodařilo propojit. Míšo, my tě slyšíme, ale ty mě neslyšíš.
1: Já slyším vyzvánění a tím to končí. Jako. Takže jako už jsem vyndala i druhý sluchátka. Tak jediný, co prostě mě napadá, že by musela být jakoby špatná ta zdířka v tom počítači, ale nic to nehlásí, chtělo to nějaké povolení, tak jsem všechny povolení povolila a stejně to prostě nejde. Tak já nevím.
0: Ale já... jako slyšet tě slyšíme, ale ty neslyšíš mě. Nemáš ne, prosím tě ne. Vyplý, nemáš něco tam vyplýho na sluchátka?
1: To mám všechno povolený, prosím tě, já už jsem vzala i druhý sluchátka.
0: Jaký mechanický jako... vypínač tam nemáš?
1: Mechanický vypínač tady byl, s tím jsme s Tomíkem jako zapínali, vypínali na všechny strany.
0: Míšo, můžeš promluvit?
2: Ano, já mluvím. Já neustále mluvím. Já něco
0: My už tě teďko slyšíme.
2: Slyšíš mě?
0: Teďko tě slyšíme.
2: No, ale já tě slyším jenom z mobilu. Já tě neslyším ve sluchátkách. Mám všechno nastavené, všechno povolené. Sluchátka jsem si vzala i druhý. A ani v těch druhých sluchátkách tě neslyším.
0: Teď mě slyšíš?
2: Ve sluchátkách ne. Ne.
0: Tak ještě budeme tady muset to ladit. To projdeme tady. Jermolajev, na kterého byl spáchán bombový útok v Monaku, plánoval vystoupit v Evropském parlamentu o korupci na Ukrajině, uvedl pro deník Nice Matin, bývalý zaměstnanec francouzského ministerstva obrany a spoluzakladatel Evropského centra pro strategickou inteligenci a bezpečnost Claude Monique. Možná to bylo vnímáno na Ukrajině jako provokace, řekl bývalý zpravodajský důstojník, který ale zvažuje i další verze útoku. Konkrétně nevylučuje vypořádání se s konkurentem. To by to tady Pavel pustil, čověče. Nicméně v ukrajinské komunitě na Azurovém pobřeží, jak píše deník, stále více lidí se přiklání k verzi, že to souvisí s činností podvodných call center jeho syna Artura Jermolajeva, který byl loni zadržen na Kypru na žádost Interpolu. Konkrétně se dělají paralely s únosem a vraždou Igora Komarova na Bali, který se zabýval podvodnými call centry v Dněpru. Teror v Monaku. Vyšetřovatelé se přiklání k verzi o účasti SBU, uvádí list Figaro. Podle několika zdrojů, s nimiž se podařilo novinářům Le Figaro spojit, mají vyšetřovatelé podezření, že za tímto zločinem stojí ukrajinská SBU, píše deník. Připomíná, že Jermolajev se vzdal ukrajinského občanství a podléhal osobním sankcím ze strany prezidenta Zelenského. Podle našich informací útok spíše připomíná varování než záměrný pokus o vraždu, tvrdí noviny. Vyšetřování zjistilo místo pobytu Ukrajinky podezírané z pokusu o atentát na podnikatel Jermolajeva v Monaku. Nachází se v jedné z evropských zemí, uvádí Le Figaro. Byl vydán zatykač a podezřelá bude zařazena na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Ženě je přibližně 30 let a žila v Německu. Během bombového útoku se maskovala jako muž. Podle vyšetřování sledovala rodinu a nechala tašku s výbuštinami před vchodem do domu. Poté byla bomba odpálena na dálku. Ono to souvisí také ještě s tím, že je Zelenský vyšetřován kvůli korupci. No a mám takový pocit, že musí umřít lidi, kteří by mohli mluvit. Takže co si o tom, Míšo, myslíš ty?
3: No, to určitě stoprocentně, jako, protože on se začíná opravdu bát, když se to kolem ní stahuje. A jestliže tam žil v Monaku, tak určitě byl proti režimu. Určitě jako, jestli chtěl promluvit, no tak jako, víš co, je to obecně známý, že tam jako korupce, bože, proč se nad tím všichni pozastavujou. No, já nevím. Tak jestli ho jako chtěl někoho vzít sebou, no, tak jako mu jako, já nevím, on zemřel, nebo jenom ta jeho paní je nějak poškozená, nebo
0: tak důsledky jako se zatím důsledky se zatím úplně neznají. Tady nejde ani o to, umřel, neumřel, přežil, nepřežil. Jde o ty souvislosti, jo. Protože
3: no jasně.
0: Jo, to je chlapci se hodlají vypořádat.
3: Zelenský se dneska objímal asi před hodinou.
0: Kdo se objímal? Halo, halo?
3: No, objímal se s Pepou. Zelenský. No,
0: Zelenský, no, jasně. Tak jako to jsou vlastně zrádci, ne?
3: No jasně, oba dva se objímali úplně strašný moc, jako.
0: No, tak.
3: Takže
0: asi se mají rádi, řekl bych.
3: Takže teďka se musí smyčka kolem. Jo, určitě. Plácali se po remenu, já jsem to viděla. Ještě než jsme začali telefonovat na mobilu, tak jsem se na to dívala.
0: Tak už mám zase myšku. Pavel už asi Pavel právě odešel. A ty mě slyšíš nebo neslyšíš?
3: Jsem Pavel právě odešel.
0: Slyšíš mě ve sluchadlách? Slyšíš mě teďko ve sluchadlách? Halo, halo? Halo, slyšíš mě ve sluchadlách? Halo, halo, slyšíš mě ve sluchadlách?
3: Ne, neslyším, protože je nemám. Protože tě nemůžu mít ve sluchadlách. Protože já tě vůbec nemám.
0: No Pavel teďko
3: nastrčím, počkej.
0: Pavel teďko
3: mi
0: tady
3: to lindali.
0: Pavel čaroval, tak.
3: Teď to
0: tak schválně.
3: Zkus to teďka.
0: No teďko tě slyším já dobře.
3: Ne. Ve sluchátkách tě neslyším.
0: Ty mě neslyšíš. Tak ani, ani velký guru nebyl úspěšný. No vidíš to, ani velký guru nebyl úspěšný.
3: Připojit ke mně.
0: No, slyším, já tě slyším naprosto luxusně teda, ale ty mě neslyšíš. Tak no, si to udělej zpátky, jak jsi to měla, abys mě slyšela v tom telefonu, jo? Halo, halo, jo?
3: Mm-hmm.
0: Tak.
3: No, takže tím pádem já tohle odpálím, nešlo.
0: Takže asi to je někde, někde
3: to
0: jinde.
3: Nešlo to, bylo to se. No,
0: tak.
3: Ale
2: Proč tě neslyším já? To by mě fakt
0: No
2: zajímalo.
0: to víš co, tak asi nejsem důležitý, to je jasný, tak.
2: No to seš teda důležitý. Tak mám sundat ty Teamsy, mám je zavřít?
0: Ne, prosím tě, už nic nedělej. Já jsem rád, že tě mám ve vysílání, takže nic nezavírej. A ty mě slyšíš přes telefon a to
2: Tak
0: stačí,
2: jo.
0: ne?
2: Jo.
0: Tak, dobrý.
2: Slyším tě přes telefon.
0: Tak, dobrý. Takže já čtu, Medveděv prohlásil při komentování včerejšího 250. výročí Ameriky, že svět chápe, že USA nemají právo rozhodovat za ostatní. Trump plánuje kontaktovat Putina po setkání se Zeleným na summitu NATO, uvedla agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 3342 osob, uvedl předseda Národního shromáždění republiky George Rodriguez. Nad hlavní mešitou v Teheránu se objevila vlajka s výzvou k pomstě, uvedl zpravodaj TASS. Éra lídrů na úrovni Thatcherové a de Gaulle v Evropě je minulostí, prohlásil Kosačev. Důkazů o válečných zločinech Kyjeva je již dostatek k tomu, aby byl zřízen tribunál podobný Norimberskému, sdělil spisovatel Zachar Prilepin. Íránci od brzkých ranních hodin míří k trase pohřebního průvodu na památku zesnulého vůdce Islámské republiky Alího Chomejního, uvedl korespondent TASS. Celá generace evropských politiků musí odejít do historie, než mohou noví lídři něco změnit, řekl místopředseda federálního shromáždění Konstantin Kosačev. V domě vůdce opoziční strany prosperující Arménie Gagika Tsarukyana probíhají prohlídky, oznámil tiskový mluvčí strany. Více než milion Iránců se zhromáždilo na tehránském náměstí Azady a čekalo na rakve z těl Alího Chomejního a jeho příbuzných, uvedl korespondent TASS. Švédskému velvyslanci na ruském ministerstvu zahraničí budou připomenuty závazky Štokholmu podle Vídeňské úmluvy, uvedla Maria Zacharovová. Londýn vnímá ukrajinský konflikt jako pokus o odvetu za neuskutečněný projekt z 19. století. Jehož cílem bylo způsobit ruskou strategickou porážku, uvedla Ruská federální bezpečnostní služba FSB. Britové budou nést odpovědnost za útok na muzeum obrany Sevastopolu a za další barbarské zločiny proti národům Ruska a Ukrajiny, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Rozhovor mezi Putinem a Trumpem byl dobrou příležitostí k tomu, aby Putin osobně sdělil americkému vůdci postoj Ruska, uvedl Peskov. Na Sachalinu byly provedeny první testy dronu s člověkem na palubě, oznámil guvernér Sachalinské oblasti. Dron na plně nabité baterie může zůstat ve vzduchu až 20 minut. Kyjev soustředil hlavní úsilí při útoku na poškození logistických článků civilní palivové a energetické infrastruktury Ruské federace, uvedlo ministerstvo obrany. Ruská armáda nejen zachovává, ale ještě zvýší intenzitu útoku na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, prohlásil Kartapov v rozhovoru pro TASS. Průzkumný letoun NATO létá nad pobaltskými zeměmi a v oblasti Finského zálivu, uvedl zdroj z leteckých dispečerských služeb Evropské unie. To Velká Británie řídí kyjevský režim během páchání teroristických útoků, prohlásila Maria Zacharovová. V Qingdao začala ruská a čínská cvičení námořní spolupráce 2026. Oznámili to velitelé. Cvičení z ruské a čínské strany. Kontraadmirál Sergej Sinko a kontraadmirál Qiu Wensheng. Ztráty ukrajinské armády v důsledku akcí ruských vojenských jednotek činily přibližně 1380 vojáků za den, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Drony ukrajinské armády zaútočily na chladicí věž druhého bloku kurské jaderné elektrárny, oznámil Hinstein. Národní energetická síť Kuby opět selhala, oznámila kubánská elektroenergetická společnost. Tak, podmínka je málo. V Česku státní zastupitelství dosáhlo přezkoumání případu 69-letého ukrajinského podnikatele, který po zastavení kvůli nepřipoutanému pásu téměř půl hodiny urážel policistu a vyhrožoval mu, Incident se stal loňské leto v Tachově. Během kontroly se muž označoval za generálmajora ukrajinské armády a sliboval, že zařídí policistovo propuštění a poslání do vězení. Okresní soud nejprve trestní stíhání podmíněně zastavil a uložil obviněnému pouze zaplatit 30 tisíc korun na charitu. Žalobce však toto rozhodnutí napadl s tím, že trest neodpovídá chování muže a mohl by vyvolat dojem nerovného přístupu k obviněným. Případ byl vrácen k novému projednání. Spuštění služby Uber Eats v Česku se odkládá. Americká společnost pozastavila většinu evropské expanze své služby pro doručování jídel. V únoru Uber oznámil, že v letošním roce plánuje vrátit Uber Eats na český trh a spustit službu v dalších 6 evropských zemích, včetně Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Podle informací z médií se společnost nyní soustředí na dohodu kolem německé firmy Delivery Hero. Mluvčí Uberu včera Ivona Kruk uvedla, že společnost spuštění Uber Eats v zemi stále plánuje, ale start posouvá, aby lépe připravila potřebné provozní podmínky. V pražském Radotíně vytáhli z potoka ruční granát. Předmět našli lidé, kteří hledali poklady pomocí magnetu v okolí ulice pod Klapicí. Po oznámení na místo dorazilo několik policejních hlídek a policejní pyrotechnik. Ulice byla pro dopravu dočasně uzavřena a kolem místa nálezu byl stanoven bezpečnostní perimetr o poloměru 200 metrů. Pyrotechnik zjistil, že nalezeným předmětem byl ruční granát F1, zajistil jej a odvezl k odborné likvidaci. V Praze výrazně zpřísnili kontroly řek, vodních ploch, malých plavidel, přístavů a rybářů. Jen za poslední 2 týdny odhalili policejní razie 14 přestupků, převážně u lidí lovících ryby bez potřebných dokladů. Během jednoho z patrolování policisté také zachránili člověka, který byl pod vlivem drog a nedokázal se sám dostat z vody. No, jaká škoda. Tak to bylo hlavně z Prahy, že? Jak tak na to koukám? Co?
4: Ano.
0: Takže, Míšo.
4: No.
0: My tě, jsi někde daleko, my tě neslyšíme moc. Slyšíme tě slabě.
4: Je to možný, Jaru. Já mám telefon na hlavě.
0: Telefon na hlavě? No to nevím.
4: No,
0: tak povídej.
4: No, nevím, už jak bych jako... To jsou dramata. Ne, mně se líbí, jak ty tady je rybáře bez jízku. No,
0: dobře.
4: Tak
0: je. To je drsný, ne? Jako dneska...
4: Kdybych se starali o toho, kolik... Já tě slyším.
0: Tak dobrý, tak jestli...
4: Já tady lovím ve Vltavě.
0: Ve Vltavě lovíš lidi pod vlivem drog. Lovíš lidi pod vlivem drog.
4: No. Jo, lovíme lidi pod vlivem drog. Ano, to si pochopil velmi správně. Ano.

0: Když Katě mají se poprosím, jo. Běž do ledničky, je tam plechovka, půjde míní a tamhle nahoře ten kelímek, já mám strašnou žížu. Ještě, že máme ty děti. Za to ne, tamto za to, tak. Nekruč s tím, jenom to odevři. Tak. Máme šikovné děti. Ne, tam je plechovka. Vidíš ji tam? Tak. Tady se tak oteplilo, čověče. To nemusíš, Linko, jenom to zavři. Tak.
1: Tady se taky oteplilo hrozně. Ano.
0: Úplně přišel takovej ti, děkuji. Úplně ti přišel takovej ti jako tropický vzduch.
1: Vlna.
0: Vlna.
1: Taková vlna, když to se tady strašně pouká vítr, úplně se ohýbají stromy a ten vítr je tak teplý, že si myslím, že to pouká nějaký fén. No, nevím. Zaply zase nějaký fén. To už nevím. To si mám o tom počasí.
0: My když jsme jeli, tak to pěkně fičilo. Z boku to foukalo, nebylo to příjemný teda, musím říct. No a teďko se taky večer zvedl vítr, asi nějaká buřina dorazí. Tak, že tady máme republiku plnou nějakých vlastizrádců a kolaborantů, o tom ani potom, to tady říkáme stále. Tak poslouchej, co chce TOP 09, jo. TOP 09 navrhla zakotvit české členství v Evropské unii a v NATO do ústavy. Nepodporují to ale ani jejich senátoři. Co bys jim tak řekla?
1: To snad není pravda. No, asi bych je poslala někam středem. Jsou jako normální. Bože, kdo to tam navrhuje? Který magor? Jako?
0: Je to z i rozhlasu zpráva.
2: To nebylo to.
1: Děkuji. Tak já tady mám taky jeden donos vody. Děkuji.
0: Dones vodu.
1: Ale až ty taky bychom si třeba mohli dát do výstavy, že se usmíříme ze Sudetolandsmannschaften a já nevím.
0: To bude následovat.
1: Pomůžeme obnovit šlechtické rody a vrátit ty majetek a co bychom tam ještě mohli dát? No, že budeme platit jenom bankovníma kartama, no já nevím, no. Děláme z toho trhací kalendář? No, to by se jim líbilo, papočku. No. To je to... A nemusí na to být náhodou nějaký referendum na změnitý ústavy?
0: Ty bys chtěla referendum?
1: Něco takový. Ne, já nevím, já se jenom ptám, jako, no, protože Slováci teď měli o víkendu nějaký bláznivý referendum a je neplatný, že jo, protože tam přišlo asi 16% lidí, jo, takže...
0: No.
1: Teď
0: si představ, No ale rozumíš, my se nalezáme v situaci, kdy v Ankaře je, to víš jako, že se skvoter z Hradčanská 1 dostal na tu večeři?
1: Tak jako oni o to požádali, že jo, aby dostal pozvánku.
0: No ne, on ho pozval ho. On ho pozval ten turecký prezident.
1: To Erdogan. Ale je otázkou, jestli náhodou Hrad nepožádal Erdogana, aby tu pozval.
0: No tak určitě to bylo jako řešení nějaký, že jo?
1: No.
0: Aby se tam dostal. Tak jako to bylo evidentní, že to přes někoho navlíkne.
1: Tak teď tam sedí oba.
0: No, tak Babiš má to místo prestižnější, že jo? No, takže on tam sice bude, takže dostane krmy, nebude ohladu, nebude muset si koupit za svý, ale nebude moc pořád jednat, že jo, za nás. Je dobře. No, my se si tady...
1: No, já doufám, že tam jako... Ale on to nemůže... podepsat, veď? Nic nemůže podepsat.
0: No ne, tak on nemá mandát, že jo? Vedoucí delegace
1: může
0: je...
1: Může žvanit, může tam... Jo, bába.
0: Ne, může se tam spřátelit za účelem jaksi svých biznesových zájmů, tak se tam potřebuje přátelit s někým. Tak to on se bude přátelit, pochopitelně. Bude s velkýma klukama u stolu, kde se dělí kořist, ale Slovensko to nepodpoří, Česko to nepodpoří, takže nevím, jak to udělají, aby to schválili. Jestli jim tam budou dávat peníze, tak ale to nebudou ani české, ani slovenské peníze. Poláci možná budou taky proti. Tak se uvidí, no, jak se to scvrkne nebo nescvrkne.
1: A myslím, že to můžou to schválit, i když to neschválíme? Nebo to musí být jednomyslně?
0: No tak tam jde o to, že když se to schválí, tak ale my se toho nebudeme účastnit.
1: Jo, a nemůže to být tak, že by to schválili bez nás, my teda jako to odmítneme, ale že pak nám to nařídí nějakým vetolem, prostě nějakou legislativou nebo něčem takovým, že prostě oni to schválili a my jsme sice nesouhlasili, ale tak...
0: Ber to tak, že toto jsou všechno ty kroky, které jakoby povedou k rozpadu té Unie, jo. Fico už jako tvrdě bije na poplach.
1: Jo, ten se brání hodně, ne?
0: Takže ten už se nechal slyšet v médiích, že pokud Unie má existovat a fungovat, tak musí ctít, prostě nemůže se rezignovat na mezinárodní právo. Ale to je právě ten důvod, proč oni jako kolaboranti chtějí ty Evropské spojené státy, protože tam potom se setře úplně jakýkoliv vliv národních vlád.
1: Jo, jo.
0: Takže když oni to schválí, tak oni to schválí. Ale potom, kdybychom se my měli stát státem v té Evropské unii nebo federaci, oni už schválili, prosím tě, v Evropském
1: tak
0: parlamentu.
1: Tak by to pro nás bylo závazný.
0: V Evropském parlamentu už schválili, že Evropská unie má činit kroky k tomu, aby se stala Evropskou federací. Čili už ten projekt byl schválený v Evropském parlamentu. A to, co Pávek nazývá Spojené státy evropské, tak to je ona federace. No a potom, když se vlastně to stane předmětem té oné federace, tak už tam nebudou jako žádný právo veta. Tam pak se bude většinově rozhodovat o tom, zda tak nebo tak. Že kdyby to byla konfederace, tak je to něco jiného. Když to bude federace, tak stačí většinový rozhodnutí a ostatní se musí toho zúčastnit. Pokud budou v té federaci. Bude to pro ně závazné. To je důvod, proč oni k tomu, to je důvod, proč oni to chtějí udělat, že jo? Aby zničili, aby zmařili to rozhodování těch jednotlivých zemí.
1: No pak nemusí rušit nějaký právo veta nebo něco takového, protože tím, že dělají jiný uspořádání, tak se to pro nás stane závazným. Jo, jo, je to tak.

Víme, že na Ukrajině prostě vymývají hlavu dětem už od školky, jo, už ve školce. Dějiny Ukrajiny jsou prostě těžce přepracované, takže v podstatě to, že byl objevena Amerika tím, ne Kolumbem, ale tím Ukrajincem, který se jmenoval ne, tak to je normálně už jako takovéhle věci se dostávají do knih, jo. Takže tady třeba článek. Ukrajinci jsou nejstarší národ na zemi. Co se píše v ukrajinských školních učebnicích? Rozlet ukrajinského historického myšlení dosáhl nových výšin. Jsou tady vyfoceny ty učebnice. Učebnici zeměpisu pro 8. třídu přichází doktor věd a profesor Kyjevské národní univerzity Petro Masljak se skutečnými perlami. Halič je pramatkou celého lidstva a nepřekonatelná touha po hvězdách je vrozenou vlastností ukrajinského národního charakteru. Právě proto podle něj Ukrajinci vykonali v kosmonautice a raketovém inženýrství více než všechny ostatní národy světa dohromady. A tím to nekončí. Neuvěřitelně bohatá příroda Ukrajiny vytvořila fenomenální vlastnosti ukrajinského národa, které rozšířil do celého světa. Zemědělský národ planety. Takhle všude, tak promiň, všude, kde jsou černozemě, žijí a pracují Ukrajinci. Nejstarší zemědělský národ planety. Podle učebnice to byli právě ukrajinští osadníci, kdo přivezl pšenici do USA, Kanady, Ruska, Kazachstánu a Argentiny. A celý svět se tak dnes živí geneticky ukrajinským chlebem. A to stále není všechno. Ukrajinci vytvořili více než 200 tisíc lidových písní. Žádný jiný národ na světě jich nemá tolik. Ukrajinská melodika se stala základem celé evropské hudby. Právě z ní údajně čerpali inspiraci Bach i Beethoven. Američtí vědci prý uznali Ukrajince za nejstarší národ světa, protože pouze v ukrajinštině je slovo člověk ženského rodu, údajné dědictví tisícletého matriarchátu. Krátka, zatímco zbytek světa myslel, že vytváří civilizaci, Ukrajinci už

0: i podle této učebnice dávno vymysleli, zpívali a zasili. Takže si představ, že když první člověk, jo, slezl ze stromu, tak zjistil, že pod tím stromem už dávno žijou Ukrajinci.
1: Ano.
0: No a teď si ještě představme jednu věc. No ne, počkej, tohle to normálně je v té učebnici. A teď si, tady jsou normálně, tady je fotka.
1: Já tomu věřím.
0: Viděla jsi planetu opic, tady je normálně fotka, to je z té učebnice. Tam je fotka, ano, kde ty opičáci, budoucí Ukrajinci, mají výšivky slovanské, takové ty kroje režné, a nad nimi vlaje žluto-modrý prapor. A mají, a tady ta slečna v opice, ty mají na hlavě nějaký skytek uvinutý věnce, ale jsou to opičky ještě, jo, pořád. Teď se nakonec dozvíme, že Darwin byl vlastně Ukrajinec, pravděpodobně asi.
1: Ale no, to jsem ti to chtěla říct, jestli náhodou jako Darwin nebyl Ukrajinec.
0: No on i Nikola Tesla byl vlastně Ukrajinec, jenom se to tajilo, protože aby se to skrylo jako.
1: Ty počkej, ale aby jako tak ještě nebyl Ukrajinec, kde kdo, aby Pávek nebyl Ukrajinec.
0: Tak on přijme brzy občanství, že jo? Ne? V rámci jaksi toho, co se chce. No a pojďme ale dál. To byla 8. třída, jo? Pojďme do školky. Mám tady takový knížky pro děti ve školce. Takto se na Ukrajině vychovávají malí banderovci. Dětská kniha dělá z násilníků z UPA tým superhrdinů. Chcete vědět, kde se na Ukrajině bere kult UPA? Nezačíná v armádě ani v parlamentu, začíná ve školce a v prvních třídách základní školy barevnou knížkou se superhrdinou. Jde o publikaci Dobrodružství Alarmika a jeho přátel od Oleha Vitvického z roku 2015. Má to 132 stran ze série Alarmik Ukrajinský superhrdina. Určeno dětem přibližně od 7 do 10 let. Je to prostě takový komiks, jako, ale malovaný jako slabikář byl, tak takový vlídnej. Vlajou tam prapory UPA a Ukrajiny. No a...
1: Je to voda?
0: Objímají se, všichni se tam mají rádi, objímají se, pochopitelně. No. Jak to končí?
1: No hele, za mě... Dost dobrý,
0: ne? No a jak to končí? V Dagestánu byl zadržen správce teroristické sítě. Ukázalo se, že jde o nezletilého. Spravoval mezinárodní internetovou síť, je obviněn z přípravy teroristických útoků v ruských školách, verboval děti k masovým vraždám. Je zapleten do organizace nejméně 15 teroristických trestných činů v 10 regionech Ruska. Teroristickou síť financovaly ukrajinské tajné služby. Spolupachatelé zadrženého správce byli nalezeni v USA a v Evropě. A teď si uděláme silnou paralelu. Jo? Já jsem tady předtím jakoby četl, jak Ukrajinci jsou super nadlidé, jo? V podstatě. A se předevčírem jsem v televizi tam někde clak a běžel tam takový ty jako o Hitlerovi a tyhle ty věci, jo. A běželo tam, že oni normálně udělali do Tibetu obrovskou jakoby výpravu archeologové a měřili tam ty Tibeťany jim obličejem, odlejvali jim a to. A v podstatě všechno vedlo k tomu, že prohlásili, že vlastně Tibeťané nebo ten Tibet a to jsou předchůdci árijské rasy. A vlastně oni jako vědecky pro celý svět vědecky, ty vědci kolaborovali pochopitelně s nacismem, ty vědci vypracovávali různé typy studií, které na základě kterých vlastně existoval ten kult té árijské rasy. Jo. Když se podíváš na tu Ukrajinu, to, co jsem tady teď četl před chvílí, to je jak přes kopírák, to je úplně to samé. Jako. Jakýsi vědci, jakýsi vědci, v podstatě ohýbají nějaké poznatky vytržené z kontextu a jak si se snaží ukázat, že to je přesně tak, jak oni tvrdějí. Jo? Prostě vytrhají si střípky a z toho si poskládají to, že ty Ukrajinci dali světu úplně všechno. Jo? Tak to bych řekl, že ta... No. Co ty na to, prosím tě, Míšo? Já to je zatím najdu tvrdší verzi.
1: Najdeš tvrdší verzi. No já si myslím, že už to snad ani tvrdší být nemůže, jako protože on se stačí rozdílem kolem sebe. No, je s pravdou. Já jsem dneska byla klíček od toho v jedné firmě, že jsem skoro proskočila oknem. Já jsem teda opravdu práskla se všima odešla, ale říkala jsem si jako drž hlubu a to... Ale to už se fakt ve mně vařila krev, jo. Nebylo to vůbec o Ukrajincích, i když tam jsou tvrdě podporovaní a tvrdě jako tam se jede prostě jiný směr. Ale dotyčný zaměstnanec hovořil o tom, že byl někde na kole v oblasti bývalé NDR a jak to tam pořád jako je, jako, jak už to tam vypadá jako ten NDR a tak. Ale to není úplně zajímavé, no, to prostě jako má takový názor. Ale povídala, že no víš, jako a teď tam zašla jako je, tam je ty pomůček. No, byla tam ta pětící ta hýza. A tohle bylo tam něco rusky napsané, no já teda nechápu, jak jako takovýhle pomíšky v tom bude někdo být, až to prostě nezbouře a je tak.
0: No.
1: Ale já jsem musela jít na to, jako. Musela jsem pak stočit hovor úplně jinam. Prostě, jo, a to je český člověk, jo, tohle byl český člověk, který podporuje tuhle běž, která se tady rozstavuje. A to asi dovolí říct prostě pomíšku Rudy Armády, jo. Takže víš, jako já už snad věřím všemu, jo. To už je opravdu, to už je špatně.
0: No ne, tak na Ukrajině je velká korupce, že jo. Tak poslouchej dobře.
1: No.
0: No ne, tak Andrej Babiš zveřejnil, řekl to do médií, že přes Českou republiku zadrželi půl tuny kratomu, jo. A Zelenský rozšiřuje spolupráci s mexickými drogovými kartely, sdělila CVR Ruské federace. Tu dalšího odolala ruská zahraniční rozvědka, SVR. Ukrajinské ozbrojené struktury záměrně usnadňují růst tranzitu drog z Latinské Ameriky do Evropy. Latinskoamerické zločinecké skupiny považují Ukrajinu za bezpečný koridor k přístupu na evropský trh. Přístavy v oděské oblasti se stávají hlavními překladišti narkotik přicházejících do Evropy přes Polsko, Moldavsko a Rumunsko. Korupcí prolezlý Zelenského režim se snaží získávat další příjmy z obchodování s drogami, protože Západ neuspokuje jeho požadavky. Latinskoamerické drogové kartely mají zájem o přístup na ukrajinský černý trh se zbraněmi. Já myslím, že to je taková klasická jakoby země, která by měla být součástí Evropské unie, protože jediná umí přinést do té Evropy peníze.
1: No určitě, to pro všechny.
0: Víš, jako
1: Ano,
0: všichni jenom by
1: protože to
0: čerpali,
1: bylo
0: ale
1: opravdu
0: oni
1: obchod
0: to zajistí.
1: vlastně.
0: No.
1: Oni to zajistí, oni to dovedou. Oni to prostě, jo, dotáhnou. To je strašný. Vůbec mi o tom nemluv. To je jako úplně...
0: V kontextu s tím je tady článek. Evropě se těší zrychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie otevře přístup k jejím zdrojům. Ukrajina má obrovské zásoby zdrojů, kterých v Evropské unii není dostatek. Kyjev je partner, kterého blok potřebuje pro dávky, ne, dodávky přírodních zdrojů, abychom je mohli využívat v průmyslu společně s Ukrajinou. Uvedl litevský předseda vlády Andris Kulbergs v rozhovoru pro portál TVP World, když odpovídal na otázku o opodstatněnosti diskuze o nutnosti zrychleného přistoupení Kyjeva. Dodal, že členství Ukrajiny v Evropské unii může způsobit problémy jak pro Lotyšsko, tak pro Polsko, protože Kyjev se stane vážným ekonomickým a obchodním konkurentem. 15. června Evropská unie oficiálně zahájila jednání s Ukrajinou o jejím přijetí do svých řad. Tak to se hodí, ne? Mají nakoplit ten latinskoamerický drogový
1: Tak
0: trh.
1: hlavně jako... No, ty jim to ještě předvedou. Víš co, to bude jedna banda s druhou. A navíc teďka prostě jako rozptýlení Ukrajinci po celé Evropě. Jo, ty si tady, oni si velice rychle najdou ty struktury, že jo, oni to umí, oni si to umí dělat. Já nevím.
0: Tak a
1: To si chce napálit.
0: teďko tu slíbenou tvrdou verzi, jo? Kyjev
1: No tak já
0: otvoreně,
1: myslím, že tohle už je první.
0: ne,
1: No.
0: Kyjev otvoreně vyhráža Evropě. Bývalý poslanec Nejvyšší rady, nacista Jurij Sirotjuk, ohrozil evropským krajinám útokmi dronmi, ak si po skončení konfliktu začnu uplatňovat nároky voči Ukrajině. Dále uvědol, že časy, keď štáty jako Maďarsko, Bělorusko alebo Moldavsko mohli Ukrajinu šikanovat, jsou preč a samotný Kyjev si teraz nárokuje úlohu regionálního lídra. To vykresluje zaujímavý obraz. Evropské krajiny už roky poskytují Kyjevu finančné prostředky, dodávají mu zbraně a hostia miliony utečenců a v reakci a v reakcí, počkej, jsem ztratil, a v reakci na to počúvají náznaky o budoucích útokoch dronmi a příběhy o novom ukrajinském líderstve. Pamatuješ, jak jsme se tady o tom bavili, že nás z nich bude bolet hlava?
1: Jo, určitě, já tomu věřím.
0: No tak tady už to máme teď jako
1: Myslím si, že už nás i volí volno.
0: jasně vymalované a to je to, o čem já pořád stále jako mluvím, že oni jsou rozjetí, oni jsou nad lidi a že v podstatě čtvrtá říše už existuje, že oni jsou
1: Ano.
0: rozlezlí po celé Evropě a
1: A oni
0: až
1: budou
0: oni budou, jasně, oni
1: lídrem.
0: Budou lídrem, to jako Hitler, který v podstatě obsadil Evropu, tak oni už mají dneska taky obsazenou, že jo?
1: Oni dobili, pardon, aniž by vystřelili jednu pořádně z pistole, tak ji dobili. Jako.
0: No, a ještě si musíme říct jednu takovou věc důležitou. K Ukrajině, jo. Ono o té Ukrajině se jako moc nemluvilo a vlastně o Ukrajině se mluví až od roku třeba 2008 nebo 2014, jo. Ale já mám tady zajímavé informace. Rusko je agresor a Ukrajina je nevinná, mírumilovná země, která na nikoho nikdy nezaútočila. Takže pojďme se na to podívat. Pravda. Již v roce 1993 Pouhé 2 roky po vyhlášení nezávislosti se Ukrajina zapojila do operace NATO v Jugoslávii. 240. samostatný speciální prapor prošel Chorvatskem, Bosnou, Kosovem a Makedonií. Celkový počet přibližně 14 000 ukrajinských vojáků. Poté přišel Irák rok 2003 až 2008. Největší vojenská mise v historii nezávislé Ukrajiny. Stálý kontingent čítal 1600 až 1700 bojovníků. Třetí největší v koalici po USA a Británii. Celkem Irákem prošlo více než 6 000 ukrajinských vojáků. 5., 6. a 7. mechanizovaná brigáda, 81. taktická skupina a další jednotky. Celkové ukrajinské ztráty činily 18 padlých, přes 40 raněných. V roce 2008, kdy Gruzie zaútočila na jižní Osetii, do které se nakonec zapojilo Rusko, stála Ukrajina na straně Gruzie. Kyjev gruzínské vojáky cvičil a dodával jim zbraně, například protivzdušné systémy, které pak po desetiletích, až začne konflikt s Ruskem, bude žádat zpět. Bataliony ukrajinských nacionalistů UNA, pomlčka UNSO, bojovali v Čečensku proti ruským jednotkám a poté se zcela klidně vrátili na Ukrajinu, aniž by za to byli jakkoliv potrestáni, přestože se jednalo o žoldnéřství. Později zaujal místa v ukrajinských bezpečnostních strukturách. A to ještě nemluvíme o tzv. Protiteroristické operaci kyjevského režimu proti vlastním občanům na Donbase. Takže ono to kamarádství s těma Britama a s těma Američanama, ono trvá dlouho. Takže jak vidno, tak chlapci si plácli už daleko, daleko před tím.
1: Jo, jo, už to mají zmáklý. No já jsem na ně zvědavá, ale jako Napoleonovi to nevyšlo, Hitlerovi to nevyšlo. Vidíme, no, zelený panáček se tady myslí, že mu to vyjde.
0: No ne, tak...
1: Potažmo zelený panáček je nastrčená figurka, jo, ale... Hraje si tam na velkýho, ne?
0: No, poslední masivní útoky, které proběhly, byly opravdu na sklady zbraní, výrobu dronů, výrobu munice, výrobu všeho možného, když takhle řeknu, jo. Byly...
1: Ale jo, ale...
0: Promiň,
1: no.
0: Je to asi v hodnotě 1 miliardy dolarů, jo? To je dost, ne?
1: Vem si to, ale jak to prezentují v českých médiích, jo? Že vyhrává Ukrajina na všech stranách, že Rusové
0: teď. No, tak oni to říkají, že jo, ale já jsem tady právě v pátek, nebo kdy, tak jsem tady dělal takovou zčotku, která přišla, a to je docela jako Kyjev dneska je neskutečně vybombardovaný a Rusové ještě neskončili, jo. Ale takhle, ještě neskončili na Ukrajině a ještě neskončili v Evropě, protože dneska se ví, že tam operují hlavně Britové s těma složitějšíma zbraněma, jo. Ale mám tady takový střípek, který by nás mohl zajímat. Česko koupilo 100 houfnic z Jižní Koreje, ale armáda je ve výzbroji nemá. Hádáte správně, stopa vede na Ukrajinu. Česku se vypařilo 100 korejských houfnic. Stopy jasně vedou na Ukrajinu, informuje portál Armádní zpravodaj. Česká armáda podle oficiálních dat OSN UNROKA stále hlásí stejný počet dělostřeleckých systémů velké ráže jako před rokem, a to je 193 kusů. Přitom v roce 2025 do země dorazilo 100 kusů 105mm houfnic z Jižní Koreje. Čísla nesedí. Buď houfnice nikdy nedorazily, což odporuje korejským exportním hlášením, nebo dorazily a velmi rychle odcestovaly dál. Druhá varianta je výrazně pravděpodobnější. Česká armáda tyto starší typy M101 nebo jejich korejské verze standardně nepoužívá ani neplánuje zavádět do výzbroje. Jižní Korea oficiálně odmítá přímé dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu. Místo toho využívá nepřímé kanály a Česko v tom hraje roli osvědčeného logistického a licenčního uzlu, přesně tak, jak to umožňuje český zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Není to poprvé, stejným způsobem už přes Česko prošly desítky řeckých houfnic M110, M114 a M101. Zatímco Babišova vláda veřejně mluví o žádné vojenské podpoře Ukrajiny, Česká republika se tiše stává jedním z překladišť zbraní pro režim Zelenského. Soul dodá, Praha přepošle, Kyjev používá. No tak bavíme se o loňském roce, jo, takže Babišova vláda v tom asi nebude.
1: To asi bude úplně nevím.
0: To bude asi kšeftík někoho jiného, řekl bych, a zdá se. No, a pak tady máme...
1: Nějakýho Péti třeba, nebo...
0: Myslíš jako, že by se prali pak nějaký peníze v nějaký kampeličce? Ne. To říkají zlí jazykové.
1: To víš, že jo. Tak je zapotřebí vyprat peníze. Já taky jsem tam občas do pračky něco starčí malý.
0: Mám tady takovou malou bilanci, jo.
1: A už to?
0: Opak, Míšo, spadl nám telefon. Už nás vypli po hodině.
1: Oni nás vypli, no. To víš, jako...
0: Po hodině, no. Tak hele, mám tady takovou bilanci.
1: Se s náma nebudou zabývat,
0: ne? Protože Evropa to nechce udělat, tak Rusové udělali bilanci. Jo. Každá domácnost v Evropské unii už podle odhadů zaplatila za podporu Ukrajiny a odmítnutí ruského plynu 16,5 tisíc euro, prohlásil Dmitrijev. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi Kiril Dmitrijev na síti X okomentoval další finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Podle něj může být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v balíku pomoci ve výši 290 miliard eur nadšenější než evropští důchodci a pracující, kteří čelí ekonomickým problémům. Dmitrijev zároveň tvrdí, že pokud se k této částce připočítají údajné ztráty Evropské unie ve výši 3 bilionů eur, způsobené odmítnutím ruského zemního plynu, vychází to podle jeho výpočtu na 16 500 eur ztráty na každou domácnost Evropské unie.
1: No, to je úplně výborný. To je úplně výborný. To je skvělý. Takže 16 000 eur jsem minul díky těmhle těm skrčkům zeleným. No, to je dobrý.
0: No tak... Je potřeba, ale... aby vítězili. Teda Eliško, když nám sem nalítalo tolik komárů, podívej. Hrůza.
1: Jo, protože máte otevřený dveře.
0: Nemáme, už jsme je zavřeli.
1: Taky budete muset vymlátit.
0: To je taky vymlátíme, to si piš. Soustředíme je okolo jednoho světla a tam je zničíme. No hele, to ještě Německo má další problémy, jo?
1: No, Německo má problémy.
0: V Německu každých 20 minut skolabuje jedna firma. Tady do insolvence, jo? A Namibie požaduje od Německa odškodnění za genocidu. Německo již uznalo genocidu kmenu Herero a Nama na přelomu 19. a 20. století a také nabídlo oficiální omluvu, řekl namibijský generální prokurátor Festus Katuna Mdandeka. Dalším krokem je zaplacení odškodnění. To jako v obluvou to neskončí, že?
1: Obluva je hezká, ale za to si nic nekoupí.
0: No právě, a oni si chtějí koupit.
1: Víš, kdyby tu Afriku tak nedevastovali, nedělali z ní opravdu jenom dojnou krávu, tak kde ta Afrika mohla dneska být?
0: Teďko začali s deportací Ukrajinců. Protože Ukrajina nemá bojovníky. Chtěl bych něco.
1: Myslíš, že oni se dají?
0: No, tak budou je deportovat, že jo? Si představ, že opozice v České republice uvažuje o tom, že by zavedla válečnou daň. Že nejsou u kormidla, tyjo. Ty, kdyby byli u vlády, tak pánbu s náma, tedy jako.
1: Nezlí pryč.
0: Jo, jo.
1: No, ale počkej. On, ale Putin, myslím, přeorganizoval, nebo přejmenoval SVO na válečný konflikt, ne? Nebylo to někde?
0: Ne, na Ukrajině. Na Ukrajině to je speciální vojenská operace. No a jinak jako válečný konflikt považuje to, že proti ním bojujou. Proti ním bojujou jakoby ty různé země. A já tady pak pustím Fica. Fico už jako alarmuje, že to není tak jako jednoduchý a že opravdu se schyluje k velkému problému, jo. No, a hlavně...
1: No?
0: Hlavně kyjevský režim útočí na jaderné elektrárny a tím ohrožuje v podstatě sebe a Evropu, co se týká jaderné bezpečnosti, jo. Že ono není jistý, kam ten mrak půjde.
1: To je samozřejmě jasný, ale jim už nejde vůbec o nic, rozumíš, jim nezáleží na vlastních lidech. To je jako prostě úplně ztracený.
0: Na vlastních jim nikdy nezáleželo. Víme, že to je svoloč.
1: A mě by ještě jenom zajímalo, jak je tady ty pochytat všude ty mladě jak to by jim bylo? Kde je chytnout? Jako
0: chytat
1: na ulici, nebo
0: oni
1: jim taky někdy ty pasy dojdou, že jo?
0: No ne, tak oni jim to legální pobývání v té zemi ukončí a pak už tam budou jako ilegálové. No a to právě může zvednout obrovskou vlnu terorismu, protože oni budou vytvářet ten tlak teroristickým přístupem, že jo?

0: Já bych tady teďko.
1: Oni samozřejmě mají krvi.
0: Jsteš tam, jo, Míšo?
1: Ano, jsem tady.
0: Tak.
1: Ty, prosím, pěkně jsem.
0: Já bych tady teďko. Nevím, jestli si dáme. Ono to je 8 minut, to si dáme. Tak já ti to pak okomentuju, jo? Si dáme.
1: Ano.
2: Sa a netajme pravdu. Tvárili sme sa 20 rokov, že sme najkrajší, najmúdrejší a že všetko vieme najlepšie na svete. A sme zrazu zistili, že nás predbehli iné regióny sveta.
3: Vítajte v politickej konzerve. Návrat suverénej V4 alebo politický pragmatizmus v praxi.
2: Že sa má trochu schladiť. A toto bohužiaľ dnes platí aj vo svetovej politike. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru.
3: Vážení poslucháči, Slovenská republika prevzala kormidlo vo Vyšehradskej štvorke. Prejav premiéra Roberta Fica pri tejto príležitosti jasne naznačil, v akom duchu sa bude nadchádzajúce slovenské predsedníctvo viesť.
2: A pamätám si, aký obrovský význam mala v tom čase spolupráca premiérov členských štátov V4. Boli sme veľmi silní. Ak sme sa stretli pred rokovaním Európskej rady a dohodli sa na spoločnom postupe, reprezentujúc viac ako 60 miliónov obyvateľov štyroch krajín a reprezentujúc suverénne názory týchto štyroch krajín, okamžite sme boli kontaktovaní najvýznamnejšími lídrami v rámci Európskej únie. Či to bola nemecká spolková kancelárka, alebo to bol francúzsky prezident.
3: V časoch, kedy sa globálny poriadok otriasa v základoch a staré pravidlá medzinárodného práva ustupujú v politike hrubej sily, prichádza Bratislava s ambicióznou prebudiť niekdajšiu silu regionálneho bloku. Otázka však zostáva. Je silná V4 v dnešnej polarizovanej Európe reálnym liekom?
2: Normálny slovenský jazyk. Podľa nášho názoru skončil čas, kedy chceme ťahať Srbsko za nos. Rovnako skončil čas, kedy sa niekto domnieva, že je možné preskočiť tri najlepšie pripravené štáty na vstup do Európskej únie. A týmito štátmi, ako dobre viete, sú Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ja neverím na symboly typu v roku 2028 nás má byť 28. Ak je niekto pripravený na vstup do Európskej únie, ak si zoberieme tieto tri krajiny, tak vieme, že pokiaľ ide o ekonomickú silu a počet obyvateľov, nemôžu ovplyvniť významne život v Európskej únii.
3: Alebo ide skôr o taktický manéver v rámci domácej a európskej politiky. Fico vo svojom prejave nešetril kritikov na adresu Európskej únii, keď vyhlásil, že umiera na pokrytectvo. Tento slovník nie je pre slovenského voliča nový, no v kontexte predsedníctva V4 získava nový rozmer. Premiér stavil na kartu realizmu a tzv. Politiky na všetky štyri svetové strany. Táto retorika má ukázať, že Slovensko odmieta byť len pasívnym prijímateľom rozhodnutí z Bruselu. Pozrime sa bližšie na 5 priorít, ktoré slovenské predsedníctvo definovalo. Prvou a pravdepodobne ekonomicky najhmatateľnejšou je konkurencieschopnosť a ceny energií. Odkaz na správu Mária Draghiho bol trefný. Vysoké ceny energií likvidujú európsky priemysel, čo sme napokon na Slovensku pocítili aj pri problémoch v Žiari nad Hronom. Snaha otvoriť formát V4 plus a priznať k stolu nemeckého kancelára je logickým krokom. Nemecko je našim kľúčovým hospodárskym partnerom. A ak má stredná Európa ekonomicky prežiť, musí s Berlínom pragmaticky komunikovať, bez ohľadu na ideologické rozdiely. Druhý bod je rozširovanie Európskej únie. Prináša zaujímavý geopolitický posun. Fico otvorene pomenoval, že čas ťahania Srbska za nos jednoducho skončil. Presadzovanie rýchlejšieho vstupu Čiernej hory, Albánska. A práve Srbska je pragmatickým krokom. Tieto krajiny môžu priniesť do Bruselu pragmatickejší náhľad na svet. Na druhej strane postoj k Ukrajine zostáva prísny. Žiadne skratky ani politické ústupky pre Kyjev. Platia rovnaké pravidlá ako pre kohokoľvek iného. Tretia priorita je obrana tradičných rozpočtových politík Európskej únie. Ako sú eurofondy na odstraňovanie regionálnych rozdielov a agrodotácie, ukazujú, kde leží skutočný národný záujem Slovenska. Nový 7-ročný rozpočet Európskej únie po roku 2028 bude bojiskom a spoločný postup V4 je jedinou šancou, ako si stredná Európa môže udržať miliardové balíky na rozvoj. Najväčšie vášne a diskusie však nepochybne vyvolá 5. bod, mierová politika dialog. Fico sa opäť prihlásil k úzkej skupine európskych lídrov, ktorí odmietajú vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. A kritizuje to, čo nazval vojnou. Západu s Ruskou federáciou. Tento postoj bude v rámci samotnej V4 tvrdým orieškom. Kým s Budapešťou nájde Bratislava v tejto otázke okamžitú zhodu, v Prahe a najmä vo Varšave narazí na hlboké nepochopenie. A to nás privádza k jádru problému. Vyšehradská štvorka prešla obdobie, ktoré premiér nazval obdobím temna, kedy bola stretnutie len formálne. Dnes deklarujú všetky štyri premiéry ochotu opäť spolupracovať. Pamätáte si časy, kedy spoločný hlas V4 dokázal v Bruseli zablokovať povinné migračné kvóty. Vtedy mala V4 váhu 60 miliónov obyvateľov. Dokáže to však aj dnes. Dnešná V4 je politicky oveľa fragmentovanejšia než pred 10 rokmi. Nájsť spoločnú reč medzi poľským premiérom Tuskom, českým premiérom Fialom na jednej strane a maďarským Viktorom Orbánom so slovenským Robertom Ficom na strane druhej bude vyžadovať obrovskú dávku diplomatického umenia. Slovenské predsedníctvo si vybralo náročnú cestu. Pokúsi sa premeniť V4 z formálneho klubu na pragmatický štít, ktorý bude chrániť ekonomické záujmy regiónu. Ak sa Bratislave podarí udržať partnerov pri stole pri témach ako ceny energii, poľnohospodárstvo a rozpočet Európskej únie, môže byť toto predsedníctvo úspešné. Ak však prevážia hlboké geopolitické rozdiely v pohľade na vojnu a bezpečnosť, hrozí, že V4 zostane len symbolom minulosti. Jedno je však isté. Slovensko chce pod vedením Roberta Fica hrať na európskej šachovnici suverénnu hru. Či táto hra prinesie sľubované výsledky, ukážu najbližšie mesiace. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Napíšte nám do komentárov. Je politika premiéra Fica suverénna? Alebo by sme sa mali prikloniť k viac k progresívnemu uvažovaniu politiky?
0: Tak ja to zastavím. Ono to nebylo, ten příspěvek vůbec nebyl jako proficovský, když to takhle řeknu. Ale byly tam zajímavé právě informace ještě z doby, kdy teda to byla Fialova vláda a kdy ještě byl Orbán. Jo. Robert Fico tam v podstatě řekl několik důležitých věcí. Že V4 je důležitá pro nás z toho úhlu pohledu, že to je 60 milionů obyvatel a že když něco tvrdí Maďarsko, něco tvrdí Slovensko nebo něco tvrdí třeba Česká republika nebo Rakousko, Polsko, tak je to vždycky o samostatném názoru, ale když je to V4, no tak je to trošku něco jiného, že jo? Čili, že vždycky v historii to bylo tak, že když V4 zaujala nějakou pozici, nějaký postoj vůči něčemu, tak vždycky byla vyslyšena. protože už to nebylo jenom třeba Slovensko. Takže Robert Fico jakoby hodně pracuje na V4. Když si do toho promítneme jeho jednání s Módym a když si promítneme, že tedy Slovensko má ve V4 předsednictví momentálně, jestli se nepletu, ať někdo opraví, tam se o tom mluvilo, že bude. To znamená, že Robert Fico je v tomto iniciativní. No tak pokud Slovensko měkce nakračuje a našlapuje do BRICSu, tak by mohla do BRICSu naklapat vlastně celá V4, když na to přijde. A že to bude nutné, to asi bude nutné, protože Robert Fico tady v podstatě vyjádřil postoj, že jaké upřednostňování Ukrajiny, když Černá Hora, Srbsko a Albánie tady už dobu jedou nějaký přípravný proces a vlastně Srbsko je tahané za nos, i když víceméně Srbové neví, jestli do BRICSu anebo do Evropy, do Evropské unie. Ale je to o tom, že rozhodně tyto tři země mají větší ambice a mají rozhodně větší odpracování a větší přípravu než Ukrajina. A proč by měla být Ukrajina, jak si na výsluní měla by předběhnout tyhle ty země, jenom proto, že to někdo chce? Jenom proto, že náckové náckům? To snad nemyslí vážně. Takže V4 je taky zajímavý útvar pro to souručenství, dejme tomu buď skácet Evropu, nebo vyšlechtit Evropu, anebo jít do BRICSu. Co ty, Míše, si o to myslíš?
4: Slyšíš? Teď je to dobrý?
0: Já slyším.
4: Jo, protože spadlo celý ten hovor spadnul.
0: No, já jsem teď ti zazvonil. Tak pojď, děvče, vyjádři se.
4: K V4
0: a k tomu, že V4 jako taková je silná, že? To jsi slyšela, jsem to tlumočil přes telefon.
4: Ano. Ne, já jsem si všechno slyšela. No tak samozřejmě, když to bude říkat jedna země a bude něco hlásat a budou si jako...
0: Neotočila jsi se od počítače nebo někde od mikrofonu?
4: Ne, neotočila.
0: Už je to dobrý, no.
4: Já už se ani nehybu. Ale že jako v každém případě s tím Ficem je to zajímavý, to nevím, jestli je předsedou, teďka V4 to opravdu nevím, nemám to nějak
0: znát. Předsednictví, no.
4: Je teda, tak tohle jsem opravdu nevěděla.
0: No ne, ale... mělo by být, mluvilo se tam o tom, já teda nevím, já jsem říkal, že nevím, ale mluvilo se tam o tom, že Slovensko bude mít předsednictví.
4: Jo. A určitě teda v každém případě by to mohlo být takový posun, pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo aspoň by se tam děly nějaké náznaky toho, že se rozpadá, no tak bychom se mohli pomalu, ale jistě jako přiklánět k tomu BRICSu, že jo, a mohli bychom jako tak jako lehce a opatrně jako začít spolupracovat, jo. Protože jestli si z toho všimnu, tak prostě o BRICSu v nějakých mass médiích nebo v nějakém prostě mainstreamu nebo něčím takovým, jako to jestli je jeden článek za měsíc.
0: Je to vymlčované.
4: Strašně, je to úplně umlčovaný, jako vůbec, jako. A docela bych řekla, že i v té alternativě, jako zase se o tom BRICSu tolik nedočteš. Taky ne. Je to celý prostě takový, jako hodně potichu.
0: Jo. Řekl bych, že je víc než potichu.
4: A je zapotřebí, aby prostě to Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, aby prostě jako spolupracovali, protože jsou na jedné ose. Tam těch Poláků je to takový, no, já jenom doufám, že ty Poláci prostě nebudou nějak jako, ty jsou vždycky na dvě strany, že jo?
0: No.
4: No je to těžký.
0: Ale Poláci budou vždycky, takhle Poláci mají Ukrajiny až, jo?
4: No to určitě. Jí mají plný zuby.
0: Jenomže na druhou stranu jsou to Poláci, kteří prostě vždycky jako no. Jdou po svých.
4: No, přesně.
0: Já jsem člověče nějakým způsobem tak o tom přemýšlel, kudy by mohla vést cesta. To se tam slyším pochopitelně z toho telefonu. A kudy by vedla cesta do toho BRICSu, jo? A přes tu V4 mě to moc nenapadlo, že by to tak mohlo být, ale on se to vlastně začíná rýsovat, jo. Takže...
4: Tak mají kluci naplánovaný.
0: Nevím, jestli to plánujou, ale určitě tam ohýbají touhle cestou. Jo.
4: Tak oni musí velmi opatrně, jako víš co, tady kdyby si na někoho vybav, že jsem do BRICSu, tak na tebe ty 10 čumí jako právě zdalče, jo, protože neví vůbec, o co jdeš. Tak nemají představu. Jo, jako něco takového existuje, jo, oni tam asi spolu nějak odchodí, jo.
0: No, my budeme pomalu končit, ale ještě si dáme jeden další tunel. Ze stanu si dáme jeden tunel, tak jsme trošku doma, protože ta opozice teďko strašně řve, že jo.
4: Oni,
0: je vidět, že oni jim šlapou po těch zdrojích a příjmech. Tak atomovka na stan. Phantom Paukner rozkryl tunel v milionech. Tak vidíme, že Paukner je jakási skupina lidí, který rozkrývají různé kauzy, což je nepříjemné, pochopitelně bývalé koalici, současné opozici. A moc se jim to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že se mi jako tady kousnul zrovna počítač. Tak už to je, už. Politické strany nesmějí podnikat, ale hnutí STAN si založilo dceřinou firmu. Její aktivity velmi zaujaly Tomase Pauknera, jehož občanské investigace pod skrytou identitou už vyvolávají rozruch několik týdnů. V tomto případě ukazuje na milionové částky, které zmizely z veřejných peněz neznámo kam. Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, anonymní Tomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN na prezidenta Pavla, jejíž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí. Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem plesu Hradní stráže, na jehož financování se měly podílet ta největší ESA českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost VMS, pořadatel večera. Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat, ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích. Máme tady pávka, chviličku. Ještě více se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z času Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začaly psát Seznam zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným Paupnerem může stát.

0: z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že přitom mohli porušit množství platných zákonů, začíná Paukner. Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou. Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Také se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost, nebo té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost B-Stan SRO, kterou 100% vlastní hnutí Stan. Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí Stan. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010. Firmu s luxusem převedli na bezdomovce. Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa. Třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti Laax Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi. Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý... Jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad NBÚ, také státní podnik ČEPRO a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS. To jsou panáčci, ty jo.
1: Ty jo, to jsou pánové.
0: Chci se posunout, vydrž. Firmu. Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován a nakonec za ní také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Jako šéf ČEPRO měl připravovat podvod společně s Radovanem Kryčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové. Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály Stan a o rok později byla společnost přepsána na Jana Matise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo. Stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když Stan získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firem. Stáhla se z nich 22. června 2022 týden po propuknutí kauzy Dozimetr. Lesy a kanceláře. V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti B Stan. Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má páté patro a B-Stan si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner, hnutí Stan deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH. Tak, počkej, ještě budu číst dál, jenom se tady musím podívat. V říjnu 2021 proběhly volby a hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí Stan. Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek. To jsou takové fotky. A nyní přichází pointa. Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 tisíc korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 28 500 korun měsíčně. Stát prostory pronajímal a stát také skrze poslaneckou sněmovnu platil firmě B-Stan násobně vyšší nájemné navíc za vlastní budovu, shrnuje Paukner. Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli sněmovně,

0: že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních, jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních. Na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů. Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou Bestar poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 až 130 tisíc korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam. Parlamentní listy .cz se podívali, jak je na tom poslanecký klub STAN v Jihomoravském kraji dnes. Zvolení zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krajner. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese, Mečová 335, pár metrů od Zeleného trhu sídlí i komunitní centrum starostů Stanoviště. Brněnské schéma, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů parlamentní listy.cz mimo jiné zjistili, že z trojice pražských poslanců STAN mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí. Celkem si přes B STAN podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí STAN. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci. V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma Bestan SRO tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak politika Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmu poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů. Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí STAN, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 000 měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk, píše Paukner. Pokud by peníze z dceřiné firmy hnutí STAN využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022 až 2024 evidován není. Pokud by hnutí STAN zisky z předražených pronájmů kanceláři využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin, uzavírá. Podle poslance Jindřicha Reichla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí STAN atomovka. Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny. Tedy čisto čistý tunel veřejných financí. Zhrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušenovo schéma zajímat. No jo, no. A tak dál.
1: No, tak co bych dotěl, že jo. Ježišmarjo. Ach jo, já nevím.
0: To jsou malé peníze, počkej. To jsou malé peníze, bude hůř.
1: No to víš, že tohle jsou malé peníze. Ale malá domů, veď, a korunka k korunce za chvilku mají miliardu.
0: Na všem vydělávali. Úplně na všem se snažili vydělávat.
1: Na všem vydělávali a tady lidi drou nový bídou.
0: Přesně tak. Budeme muset končit, Míšo, protože už máme po 11. hodině, trošku jsme to natáhli, protože jsme trošku se courali s tím začátkem.
1: No.
0: Takže já ti děkuju za složitý přístup k dnešnímu pořadu.
1: Budeme rozloučit.
0: A pojď se rozloučit.
1: Budeme to muset.
0: No, Míšo?
1: Tak odehrává nějaký ten zádrhel. Nicméně, slyšíte mě všichni?
0: My tě slyšíme, povídej. Teď promluv.
1: Děkuji. Mějte se všichni moc krásně. Nastupuje nám zase léto. Přišel teplý vzduch. Asi od jihu. Užijte si krásný letní týden. Odpočívejte, myslím si, že spousta lidí je teď na dovolený, tak přeju, ať se jim ta dovolená vydaří. Nicméně já stále se trvávám v naší matičce Praze. Dovolená ještě tak nějak trošku nedohlednu, ale taky přijde. Takže asi tak, mějte se krásně, přeji krásné dny, v tuhle chvíli krásné sny a krásnou dobrou noc. Mějte se krásně.
0: Tak Mišo, já ti děkuji za to, že jsi byla s náma, byť tak komplikovaně. Vám všem děkuji za toleranci a za pochopení té situace. No, rozebrali jsme pár věcí, no a budeme se loučit. Já musím ještě nějakou písničku rychle tady vybrat, protože, jak jsem zjistil, tak mám naprosto prázdný playlist, čili musím tady nějakou písničku rychle vybrat, aby jsme se měli čím rozloučit. A propos, nevím, jestli máš nějaký tip, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou takovou, co? Třeba, hele, tady ta bude pěkná. Takže mějte se
1: Hezko.
0: krásně, hezk. Mějte se krásně, všichni, a v pátek doufám, že naslyšenou. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

Schyluje se k rozuzlení. Na mnoha místech. V mnoha státech sevřených bruselskou mafií, které se zatím nepodařilo vyvolat přímou válku s Ruskem, ačkoliv o to zoufale usiluje a vidí v ní jediné řešení svých fatálních vnitřních problémů. A tak alespoň pokračuje s hrnutím peněz daňových poplatníků do Kyjeva. Německo v tom vede. Čtvrté říši Německo ostatně velí, ovládá ji. Proto je také prakticky nemožné zbavit se třeba alespoň té německé kriminálnice Lejnové, šéfující nevolené komisi, prodloužené paže umírajícího kancléře Merce. Pár pokusů už bylo, ale skorumpované těleso, jež si nechá výsměšně říkat Evropský parlament, ji pokaždé podrželo. Ostatně také hlasy německých vazalů z České republiky, z ODS a její fialové pětikolky vedené aktuálně Petrem Pavlem. Jenže i v Německu se schyluje k rozuzlení. Alternativa pro Německo? Již o autobus dominuje opoziční scéně. Ve dvou spolkových zemích, kde se chystají volby, velmi pravděpodobně pronikne do vlády. Kdy se tak stane na centrální úrovni, a to uměle vytažené a z posledních sil udržované kyvadlo moci se rozběhne v opačném směru, není ještě jednoduché odhadnout. Že se tak ale stane, jisté je. To říšská dvojka, podrobená Francie, je na tom stejně, ba dokonce možná ještě lépe. Marine Le Penová čelí justiční zvůli, protože politickou moc tam rovněž převzali nevolené soudcovské kádry, jako v řadě dalších zemí, kde se schyluje k rozuzlení. Její skandální vyřazení z voleb po vykonstruovaném procesu právě dostalo novou dimenzi. Možná tedy nakonec kandidovat bude. A pak se to celé možná otřese od základu. Taková politická Venezuela. No a teprve po této zdaleka ne úplné zahraniční rekapitulaci má smysl otázka, blíží se rozuzlení také u nás? No, německý soft protektorát, do něhož jsme vstupem do EU opět spadli, totiž jinak položenou otázku na naše domácí politické poměry nepřipouští. Pokud se nejprve nezeptáme, co se děje v Berlíně, respektive v jeho bruselské kopii, je zbytečné ptát se na naše vlastní směřování. Ono to má logiku, sice trochu zrůdnou, ale má. Vždyť zatím poslední a vlastně i první, kdo se pokusil jednat suverénně a nezávisle, byl Viktor Orbán. A jak skončil, netřeba popisovat. Berlínu sice trvalo trochu déle, než ho svrhl, protože stále doufal, že ho nakonec skorumpuje. Ale co je čas, když máte nekonečné zdroje daňových poplatníků ze 27 podrobených států. Nakonec se ukázalo, že jednodušší a levnější je koupit někoho uvnitř. Peter Maďar patřil k Orbánovým elitám. Vyšplhal po jeho zádech a pak ho zradil. Do nekonečna se opakující model 30 stříbrných funguje a fungovat bude až do konce světa. Ostatně na zradě je náš svět postaven již od jablka v ráji. Jde tedy jen o pohyb v temném okruží opakující se historie. U nás to právě vykouklo také. Na pohled by se dokonce někomu mohlo zdát, že jsme předstihli Německo, Francii a další státy, v nichž se schyluje k rozuzlení. Vždyť vláda dlouhodobého suveréna zdejší voličské přízně poprvé stojí na existenci dvou menších subjektů nespojených s fialovým mainstreamem. Ale pouze SPD, respektive minisubjekty, jež se v ní předvolebně integrovaly, míří tam, kam směřují zhora zmíněná dominantní seskupení v Německu a ve Francii před blížícím se rozuzlením.
To ale bohužel znamená, že síla lidového odporu vůči čtvrté říši je u nás fakticky mnohem menší. SPD sice vstoupilo do vlády opticky dříve než AFD, ale jeho možnosti přiblížit nás k rozuzlení politické, hospodářské a mravní katastrofy věrně skopírované z Bruselu, tedy z Berlína, Fialou, Rakušanem a dalšími říšskými občany, se v realitě limitně blíží nule. Názorně to ukázala poslední koaliční rozmíška kolem 140 milionů korun zaslaných kyjevským náckům na zbraně. Záměrně jsem tu částku vypsal se všemi nulami, aby lépe zarámovala skandální slova ministra obrany Jaromíra Zuny, nominanta SPD. Cituji. Částka, která do PURL, to je takový ten program americký, šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my. Nešťastný ministr Zuna prostě opět zaválel. Jeho snaha zamést celou koaliční krizi pod koberec dřív, než vznikla, jenom znovu ukázala, že na té pomluvě, že není ministrem za SPD, ale za ANO, je víc pravdy než na šprochu. Bylo to minimálně opět stejně nemotorné jako jeho vstupní extempore s tím nedodáním předraženého amerického šrotu s označením F-35. I ten přece chtěli, jak ANO, tak SPD v předvolebních slibech revidovat. Nestalo se, ale budiž do programového prohlášení vlády se to nedostalo, sliby, chyby, ale neposílat kyjevským banderovcům zbraně za peníze českých daňových poplatníků, to si v programu všechny tři strany přece výslovně schválili. Obhajoba nečekaného rozhodnutí ministra zahraničí Macinky byla zunovská. Přitom každému bylo jasné, že těch 140 milionů je podlézavé všimné pro Donalda Trumpa, což je vlastně mravně ještě děsivější. Motoristé jsou nicméně ze všech tří vládních stran jednoznačně nejvíce rusofobní a proto i probanderovští. O to nepřijatelnější bylo Macinkovo vysvětlení k neprojednanému porušení vládního závazku. Cituji, je to pozůstalost ještě po Fialovi s Lipavským, protože deponovali obranné výdaje z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva zahraničních věcí. Byl to mandatorní výdaj v rozpočtu, se kterým jsme nemohli dělat nic jiného, protože se to nedalo zrušit. Mohl jsem to jedině přesměrovat. A tohle nám přišlo smysluplnější, tvrdil Petr Macinka. No tak si tedy řekněme, co znamená ono zaklínadlo mandatorní výdaje, tedy peníze, které musí stát ze zákona nebo na základě mezinárodních smluv bezpodmínečně vyplatit. Byl či je nějaký zákon, který určil, že právě tyto desítky milionů musí doputovat do Kyjeva? Pokud ano, kde a jak se jmenuje? Nebo byla či je taková mezinárodní smlouva, jaká? To jsme se nedozvěděli a nedozvíme, protože je to nesmysl. Mandatorní výdaj by se totiž musel objevit při sestavování státního rozpočtu. Takový výdaj nejde najednou najít jako nevratně ulité Fialou a Lipavským pro Zelenského někde v nějaké skříni ministerstva zahraničí. A mezinárodní smlouva ušitá jen na zaminy na ministerstvo zahraničí. Prostě si z nás dělají motoristé legraci a spoléhají velmi důvodně na to, že mediální korporace jich na to nezeptá, protože mu velmi vyhovuje, když se nová česká vláda v té banderovské žumpě také omočí. Budiž řečeno, že Tomio Okamura se bránil. Řekl, že s touhle machinací nesouhlasí.
poslat české peníze do Kyjeva oklikou přes ten PURL, ten americký program na nákup zbraní, za něž na rozdíl od nás Spojené státy nedají ani cent, prohlásil za porušení vládního programu. On tomu nerozumí, tvrdil usmívající se Babiš. Měl by být rád, to byly peníze, které ta minulá vláda vyčlenila pro Ukrajinu, no a my je dali Spojeným státům. To je ještě o stupeň drzejší argumentace než ta Macinkova. A ostatně, pokud by to tak nakrásně i bylo, tak znovu, jaký zákon nebo mezinárodní smlouva určila, že máme z ničeho nic poslat desítky milionů z českých daní do Washingtonu? Ne, šéf SPD tomu rozuměl naprosto správně a také to Babišovi zopakoval. A dokonce v narážce na Zunu přidal, že i kdyby mělo jít o 10 000, je to věc principiální a zásadní. No a to je všechno. Koaliční rada se k problému ani nesešla, ostatně bylo by to zbytečné divadelko, výsledek by byl stejný. A vypointovat spor pohrůžkou odchodu z vlády, jak doufala ČT a korporátní média? No moment, tady se zastavme. Protože v tomto případě je to opravdu otázka mířící na komoru. Už několikrát jsme se tady ptali, stojí nějaký spor za risk, že SPD nahradí nějaká jiná strana fialové koalice ve vládě? Jenže to bylo před skandálem s ústavním soudem a tím nuceným výjezdem Kolářova prezidenta do Ankary. Po ní je už Pávek nejenom uprostřed kampaně za znovuzvolení, ale definitivně přejal roli hlavy té nesmiřitelné opozice. Nyní, tak říkajíc, už není cesty zpět. Tím se ovšem síla SPD paradoxně znásobila. Protože představa, že potom všem si Babiš plácne s Rakušanem, Kupkou nebo Hřibem, je už čirá politická myslitelnost. Ale ani SPD už nemá kam ustupovat. Nemá-li jí hrozit babišovská klasika, tedy postupné vymazání koaličního partnera z politické mapy. Je dost možné, že se také u nás prostě schyluje k rozuzlení. Jen zcela opačnému než v Německu či ve Francii. Nebo snad zúčastnění aktéři opravdu doufají, že teď všechno smete léto a na podzim se ta jednotná koalice bude zaujatě věnovat třeba, já nevím, skvělému nápadu SPD na zrušení 9. třídy, jako by se nic nestalo. Spoléhat na něco takového by bylo smrtící. Ostatně soudím, že tohle už ministr Zuna přežít nemůže a že alespoň na jeho místo přijde smysluplný a s programem obeznámený razantní člen SPD. Už fakt, že fakticky tiše předal všechny nákupy ministerstva obrany větrníku Havlíčkovi, by mělo znamenat jeho konec. Jenže on pokračuje. Jindřich Reichl či nikdo jeho formátu, SPD jich má několik, by nic takového rozhodně neudělal. Věděl by totiž, že jde o všechno. Pořád. Nyní ale zvlášť. Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vždycky mě to nadchne, že zase uplynul týden a svět stále je. Ostatně ona k tomu míří i první poznámka pana Touly tady na chatu, jak jsem viděl. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Připojuji se. Vážený pane Hajku, co říkáte na přistání ruského letadla posledního soudu v Íránu? Přejeme všem pevné zdraví. No, to budeme v tom případě potřebovat. Ne, nechci to zlehčit. Ono je to určitě významné gesto, jestliže tam posílá Rusko svoje, abych tak řekl, nejdůležitější letadlo pro řízení válečných, válečných a bojových operací obecně. Ale už tam párkrát mimochodem bylo. Faktem je, že
jak mě kolega tady připomněl, když Donald Trump nabídl takzvaně kyjevskému režimu, že bude tam moc vyrábět na Ukrajině patrioty v licenci, tak na to Sergej Lavrov odpověděl, že je to úplně v pořádku, že oni zase dodají orešníky Iránu, a protože Donald Trump říkal, že ty patrioty budou proto, aby zasáhli území Ruska, tak on říká, a ty orešníky budou, aby zasáhli území Spojených států. Skoro bych řekl, že takhle o tom oba spíš zažertovali dost drsně, protože všichni víme, že Ukrajinci nikdy nedostanou slíbenou licenci, a i kdyby ji dostali, tak nikdy to tam nemůžou vyrábět, protože k tomu je potřeba obrovská spousta dalších zařízení. Ale je to slib tím, jednak nikoho neurazíš a jednak tím dává něco Trump najevo Rusku. A Rusko dává něco najevo Trumpovi. Přesto si myslím, že navzdory tomuto hrašení zbraněmi, že řekl bych, že někde v pozadí probíhají nějaká jednání, o kterých naštěstí nic nevíme, a ta budou daleko důležitější než tyto vyřčené útočné řeči. Ostatně nečekaná smrt Lindsey Grahama, amerického senátora, jednoho z největších jestřábů amerických, který byl neustále v Kyjevě, je docela, bych řekl, symbolickým vyjádřením toho, co se podle mého soudu teď v této chvíli na těchto dvou barikádách Moskva-Washington děje. Média Běďa, dobrý den, pane Hájku, všem a všem spoluobčanům. Je mi z toho smutno, že slovo mír je na pokraji vymazání z dějin světa. Všude kolem člověk slyší o válčení, vraždění, počtu mrtvých a utrpení civilistů, ale ani slova o ukončení války a snaze přestat válčit. Co pak to je naše budoucnost? Obávám se, že v takových těch okamžicích, kdy se ty systémy na jedné straně hroutí a na druhé se připravují nové, že tyto události to dost obvykle provázejí. Teď je to ale o to nebezpečnější, že opravdu ta západní Evropa nebo její vedení, ti šílenci v Paříži, v Berlíně, v Londýně, by si opravdu tu válku zoufale přáli. Ale protože na ní nemají, protože jediná jasná věc, která je, že pokud ta válka by vypukla, tak nakonec na jaderné zbraně dojde, a ty Západ nemá, ty takzvané francouzské jsou, jakkoliv jsou vážné, tak nejsou nebezpečné, protože není čím by se donesli na to ruské území, a o těch britských ani nemluvě, ty vypnou Američané a nic se nestane. Tak myslím si, že tento fakt způsobí, že se nakonec trochu schladí, ale víte, jak to je. Ono, když to nejméně čekáme, tak se obvykle něco stane. A někdy dost fatálního. Tak jakékoliv předpovědi v tomto smyslu jsou sporné. Modrý baran tady, už tomu rozumím. Teď mě to trošku poodjelo. Dnes je to 83 let, kdy nacisté a jejich poskoci, myslí se němečtí nacisté, Němci, přesně řečeno. Já moc doporučuji
Nepřebírejme ten slovník České televize, Českého rozhlasu a spol, kteří hovoří o nějakých nacistech. Oni to byli Němci. Tak mluvme o Němcích. A jejich poskoci vypálili český Malín na Volyni a vyvraždili přes 370 Čechů, včetně mých blízkých. No. Mainstream mlčí, ale my nezapomínáme. Věnujeme jim tichou vzpomínku. To tedy ano, dokonce i modlitba je na místě. Ten osud toho českého Malína byl něco jako lidice, něco jako ležáky. Jen to nemělo takový obrovský ohlas. Naši volinští Češi tam podstoupili hrůzostrašnou torturu. Oni honili potom z místa na místo, na jednom místě stříleli muže, na druhém nechávali ženy a starce. Tam zahynulo asi 140 dětí, jestli se nemýlím. A ty starce potom tahli zpátky a ženy s tím, že je pustí, ale ve skutečnosti je nahnali do kostela a do různých dalších budov, které zapálili a upálili je tam. A kdo se pokoušel uprchnout, ty kosily automaty. Děsivé, děsivé divadlo, které souvisí s tím, o čem jsme před chvílí mluvili. Dědici těchto Němců právě připravují další tažení na Rusko. Takže tam se nelze nadít ničeho, než snad, že u některých aspoň ještě funguje historická paměť, protože nakonec to oni odskáčou, ale to utrpení ostatních, které by to znamenalo, je nepředstavitelné a vůbec si ho dnes po 70, víc než 70 letech od války neumíme představit. Už to vyprchalo z těch generací, které to opravdu nesly. Takže moc se připojuji ke vzpomínce na český Malín. Vůbec ty osudy volyňských Čechů. No, my se tomu trošku věnujeme v akademii, ale možná, že se tam budeme muset ještě podívat víc na to, protože to jsou, no, to jsou naši lidé. Tak víte co? Už se tam spíš jenom povídáte a zdravíte se. Já vás také moc zdravím. Ale protože toho máme před sebou zase strašně moc, tak pojďme rychle na to.

Upřímně řečeno, já jsem, anebo začnu tak tím dopisem, který jsem si tady vytáhl jako první. Já to řeknu tak. Ten můj včerejší článek vzbudil docela hodně velkou diskusi, hodně velké ohlasy. Jsem tomu rád. Ohlasy různé, ohlasy kontra. Vy jste mě už asi před 14 dny někde z vás mě napsal, že když je to ta porada, takže možná víc se koukat na to, na ten chat, respektive na ty komentáře, které se objevují pod tím článkem na YouTube, že tam vlastně mám možnost přímo reagovat. Já tam na tom YouTube reagovat nechci, abych nespůsoboval to, že bych to jakoby začal redigovat, ty hovory tam. Ale některé jsem si vytáhl a myslím, že jsou docela typické a že si o nich, o té kontroverzi můžeme docela pěkně popovídat. Tak nejprve ale dopis, nebo aspoň část dopisu Stanislava G., častého našeho přispěvatele. Dobrý den, ctihodný pane Hajku, a úcta a obdiv vaší tvůrčí redakci. Váš včerejší článek mě opět nadchl, analyticky na vynikající úrovni. Je mi tento rok 70 let a moje v úvozovkách politická odbornost spočívá ve sledování vlasteneckých webů a vlasteneckých osobností. Dostal jsem se do stavu, kdy s pokorou musím konstatovat, že mi obecný přehled někdy ubližuje. Tomu velmi rozumím. Pětka na podzim vyhrála volby, prohrála volby, myslí se ta pětikoalice. V lidské povaze je někdy nespokojenost, ale nyní jsme ve stavu jakési vnitřní rozervanosti. Volil jsem SPD. Mrzí mne, že se do sněmovny nedostalo. Stačilo. Hnutí ANO je strana jednoho muže, motoristé s Macinkou mne moc nenaplňují, Okamurova čtyřkolečce pro mě dává smysl. Já vždy říkám, že hnutí ANO se svými procenty mělo jenom posloužit k poražení pětikoalice. Určitě ano, ale to by asi samo nestačilo. Maminka mi v dětství četla hodně pohádky, výčtem osobností z SPD bych čarovným proutkem obsadil celou vládu i náměstky a jiné. Pane Hájku, nemusím vám uvádět jména, spousty jich bylo hosty ve vašem pořadu Naproti proudu. Strýc Zůna je určitě hodný člověk, ale Babiš ho nemusel před veřejností ponižovat, když nedodržel časový limit. Tomia taky nemusel ponižovat ohledně 140 milionů do USA a na veřejnost pustit, že tomu nerozumí. Dříve před listopadem 89 jsme lezli do pozadí na východ, nyní lezeme do pozadí na západ. Fiala skončil, když bude zlobit Babiš, taky skončí. Figurky určuje vždy někdo v pozadí. Varující je váš dnešní článek Ladislava Zemánka o vývoji migrační invaze do Evropy. Zasáhne už brzy vyšší energie bytí, uvidíme. S pozdravem Stanislav G. Vyšší energie bytí, vím, co asi tím myslíte, ale obecně řečeno, tohle je jeden z takových těch typů schrnujících článků k tomu zajímavý, ale na tom YouTube se dělo něco jiného v reakci na ten článek. Evan 3, zamyslete se, Pepa s opozicí a všema médii se semkli a jdou tvrdě za svým cílem rozbít vládní koalici. A co my, co stojíme proti fialovcům? Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. Jen tak dále a je s námi amen. Na to reaguje Tomáš Tvrdý. Přesně, naprosto souhlasím, je zbytečné z pana Zuny dělat nějakého vnitřního nepřítele. Jeho rezort je momentálně ostřelován ze všech stran i od jeho vlastních. Drží mu palce, nemá to jednoduché. Kdo jiný by tuhle torturu ustál? Zásadní věc.
máme nebo nemáme kritizovat vládu a její součásti, zvláště pokud jde o tu, kterou já pokládám za jedinou skutečně opoziční, která tam vstoupila, tedy SPD, jenom proto, abychom ji jaksi nepoškodili. No, já myslím, že přesně o tom to tady jako vyjadřuje ten první vstup. Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. No, samozřejmě, že ne. Oni nejsou svobodní lidé. Oni jsou v pozici těch, kteří sem tlačí nesvobodu. A my, se domnívám, jsme ti, kteří tu svobodu chceme, a proto jsme byli tak rádi, když nastal ten zázrak, že se utvořila tahle vládní koalice. Nekritizovat? Já si myslím, že naopak kritizovat velmi tvrdě. Protože my jsme v té jiné pozici. My přece nejsme lidé, kteří se teď jenom tetelí radostí, že tedy ten Fiala odešel. Jakkoliv souhlasím vždy s tím, že i kdyby se děly ještě horší věci, než se dějou, tak je to pořád lepší, než to, co tu bylo. S tím souhlasím. Ale je to dost? A máme právo chtít víc? Máme právo chtít, aby byly plněny, když ne předvolební sliby, alespoň závěry dané programovým prohlášením vlády, na kterém se všichni tři shodli. A teď ho dvě strany z těch tří naprosto bezohledně principiálně porušily. Pardon. Máme k tomu mlčet? Já si myslím, že ne. Ale pokračujme. Napsal jste velkou pravdu, píše NAF 2026, napsal jste velkou pravdu, jestli si bude každý z koalice úzkostlivě hlídat svoje ideály a nebude ochotný ke kompromisu, je s námi konec. Všimněme si, s jakou chutí tento konflikt šíří ČT, aby nás rozeštvala. A Tomáš Tvrdý pokračuje, kdyby jen ČT, CNN, celá opozice a tak dále, a jde jim to moc dobře, když ani pan Hájek neudržel nervy na úzdě. No, když myslíte, Tomáši, já jsem si právě udržel velmi. A musím říct, že jsem samozřejmě velmi zvažoval, jestli se do toho mám opřít tímto způsobem. Ale ten základní argument už jsem řekl. My prostě jsme svobodní lidé, jsme nepodvolení, jsme lidé v protiproudu, nejsme leklé ryby. A nenecháme si prostě jenom tak kolem od nosu něco omílat. Ono, klíčové je to s tím argumentem, který přednesl Petr Macinka. Když to zdůvodňoval tím, že ty prostředky tam byly určeny jako mandatorní výdaje, takže se s nimi nedalo už nic dělat a tak dále. Já tam vysvětluji, že mandatorními výdaji to být nemohlo. Protože buď by se to muselo objevit ve státním rozpočtu, všechny mandatorní výdaje jsou ve státním rozpočtu, což se neobjevilo, protože je náhle objevili na ministerstvu zahraničí, nebo by museli podléhat nějaké mezinárodní smlouvě. A tak se ptám, jaké? Pochopitelně, že žádné. Protože kdyby, tak by nešli přesunout z Ukrajiny do Ameriky. Prostě nenechme si ze sebe dělat legraci. Ta věc je nesmírně vážná. Došlo k principiálnímu porušení koaliční dohody, kterou je vlastně to programové prohlášení vlády. A jestliže po všech těch peripetích kolem Ankary a ústavního soudu a dalších se situace dostala do stavu, že vlastně ano,
už nemá dnes cestu zpátky k tomu, aby případně vytvořilo nějakou třeba menšinovou vládu podporovanou Fialovou opozicí nebo tak dále, už nemá, tak je to znak posílení SPD jako jediné asi strany, která v té vládní koalici to myslí s těmi věcmi zásadními tak, kvůli čemu jsme je volili, evropskými, respektive unijními problémy. Počínaje válkou na západu proti Rusku, na Ukrajině, pokračuje a tak dále. Jestliže tohle se poruší a SPD se ostře nepostaví proti, ne tak, že si to nechá jakoby Andrejem Babišem vymluvit, jestliže ministr obrany to zašumlovává, že o nic nešlo, jde o nějaké drobné, to jsou všechno kroky, které vedou k tomu, aby je nakonec Andrej Babiš z politické mapy vymazal. Protože se stanou neviditelnými v tom vládním koaličním uskupení. Jistě, že lidé jako Jindřich Reichl a další budou velmi slyšitelní a viditelní, ale tohle se musí stát na úrovni vedení SPD. Tomia Okamury si velmi vážím, ale a jeho pozice teď je velmi složitá, navíc to je v situaci, kdy má jet do té Číny a tak dále, ale to neznamená, že sklopíme zraky a necháme to před námi putovat. Nikoli. Jsme nepodvolení. Dobrý den, pane Hájku, píše Zdena IR. SPD minulý týden skončilo a vydalo se na cestu do propasti zapomnění. Tomio zradil své vlastní voliče a svoji čest samurajských předků, vyměnil za moravskou vyčuranost a korýtko plné vlnící se šlichty. Já jsem jejich členem a tento týden s členstvím končím. No, Zdeno, to si myslím, že je právě to, že by platilo to, že člověk ztratí nervy trošku. Doporučuji si to ještě rozmyslet, protože je to počátek té vládnoucí cesty. Já si nemyslím, že to dopadne jinak, než že se udrží po celé 4 roky. Ale a těch velkých okamžiků, těžkých, přijde mnoho. Já tento s těmi 140 miliony mám za symbolicky nejdůležitější, protože se týká toho závazku kolem války. Ale proto máme zvednout hlas, myslím si, proto máme říkat tudy ne, ale nemáme je zatracovat okamžitě. To by byla těžká služba tedy. To by pak platilo to, že toho druhá strana dosáhla, čeho chtěla. Omlouvám se. Ale čili já bych... pardon, já jsem si hloupě napil. Někdo se vás tam ptá, mohu se zeptat, proč tohle říkáte? Opravdu mě to zajímá. A vy jste to zdůvodňovala. Zákon o osobní zodpovědnosti politiků a úředníků je pod stolem a úplně potichu. To byl stěžejní bod programu, ale budiš, to se dá pochopit. Nicméně Habaďura na voliče o 140 miliardách na munici Ukrajině nevěděl a že to byla chyba v komunikaci, to může vykládat tak České televizi. A i kdyby to tak bylo, tak s lidmi, kteří mě podrazili, nejenom, že odmítnu spolupracovat, ale určitě s nimi nejdu na pivo. Já myslím, že to je rozčílení, Zdeno. Tohle dáváte najevo, to rozčílení. A já právě doporučuji, abychom velmi tvrdě kritizovali ty věci, velmi připomínali našim zástupcům ve vládě, aby činili to, proč jsme je zvolili, svědomím, že například osobní odpovědnost politiků prostě máli tam takhle malou část v tom SPD neprosadí. Ale máte pravdu v tom,
že jakmile se to týká věci, kterou už prosadili, čili která se dostala do vládního programu, tak na tom se mají otočit a trvat. A když nic jiného, tak na tom získat něco jiného. Dobře, už se to stalo, vy jste to učinili, tak my chceme, abyste v tom případě udělali ústupek v tom nebo v tom. Myslím si, že tam vedou ta naše prohlášení, ty naše pochyby, ta naše kritika. Prostě pomoct tomu, zesílit to, abychom nenechali tu pro nás asi docela podstatnou část té vlády jak se na holičkách, a nechali bychom je, i kdybychom si řekli, no jo, no tak nic se nestalo. Stalo se a máme jim to říkat. Ladislav Havránek vám tam odpovídal, Tomio nikdy nelhal a nikdy neuhnul a toho sleduji od roku 2012. Věřím mu na 100%, někdy se zmýlil, ale nelhal úmyslně, nikdy. Zdenu neznám vůbec a je mi lhostejný její názor. A to je, Ladislave, nezlobte se, taky špatně. Já jsem prostě rád, že jsem se do té diskuse takhle koukal a budu se do ní takhle koukat, protože je dobré na ně reagovat. Prostě to přece neznamená, že je vám Zdenin názor lhostejný, když na něj reagujete. Mně se právě líbí, že valná část té diskuse tam je velmi, velmi třeba i ostrá, ale velmi spontánní a slušná, příjemná, rozumná, a pak ty věci vstupují do toho druhého člověka jako argumenty. Jakmile je to ad personam, jako k té osobě, jakmile začnete říkat, mě nezajímáte, tak ta diskuse končí. A já myslím, že nepodvolení protiproudní už jsou tak vyspělí lidé. Neuvěřitelně. To je skupina opravdu mimořádně vyspělých i jako argumentačně lidí, že tohle nemáte zapotřebí. Já si myslím, že obhajovat Tomio Okamuru je v pořádku, ale musíte jako argumentovat proti argumentem. Ta Zdena tam nějaké argumenty uváděla, jo. A takhle bych mohl pokračovat. Tady zkusím ještě jednu od Tomáše Tvrdého. Výjimečně s vámi nesouhlasím jako se mnou. Normálně zde nepíšu, ale toto bylo příliš tvrdé, ten můj článek. Vaše zamyšlení až fanatické a zbytečně útočné. Nikdo snad nečekal, že se tady něco změní za rok. A osobně si myslím, že pan Zuna je jeden z nejlepších ministrů obrany za dlouhou dobu. Žádné ideologické žvásty, ale fakta a logické úvahy. Vláda je přece koaliční a vždy bude. Nečekejme žádné politické, ve vašem pojetí, až revoluce. Tomáši, věřte mi, musím polemizovat. Pan Zuna se chová opravdu nemotorně v té pozici. Já jsem tam v tom článku zmínil, že jedna z nejdivočejších věcí, o které se vůbec nemluví, a vlastně snad jsem byl první, kdo to zmínil, je, že předal jako zástupce SPD jednu z nejvýznamnějších pák, kterou má skrze ministerstvo obrany ta strana, která ho obhospodařuje, na vládu. Předal vlastně všechny ty nákupy, předal panu Havlíčkovi. No tím se naprosto odzbrojil ten rezort. Tam jde o ty obrovské desítky miliardové, poté, co tato vláda slíbila, že bude pokračovat v tom, podle mého názoru, nesmyslném zbrojení, které je jenom úlitbou všem těm šílencům ze západní Evropy a tak dále, ale budiš, to je vládní politika, to je její taktika, ale on to předal. Chápete? Čili já myslím, že tohle, když udělá ministr obrany, tak by ho
okamžitě, hlavně by to vůbec neměl si dovolit, já nevím, jestli to udělal s vědomím nebo bez vědomí Tomia Okamury a vedení SPD. Věřím, doufám, že bez vědomí, ale pak by nemohl tam být. Těch věcí je mnoho. Pan Zuna je úctyhodný člověk, já vůbec nemířím na jeho konzistenci osobní nebo mravní, ale prostě to neumí. A jsem přesvědčen, že SPD má řadu lidí, kteří by to uměli. A proto jsem ten názor takhle postavil. Nebyl to útok proti ničemu. Tohle je typ té kritiky, kterou si myslím, že my máme právo a povinnost vůči vládě vyslovovat. Pojďme dál. Já bych tady měl ještě, nevím, jestli to stihnem, ale prostě ta Ladavé je pozoruhodný dopis. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás

neobyčejně analytický. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, to je EU a NATO a jiné, tak se nic zásadního nezmění, ale musí se tam tlačit lidé, kteří budou do té zvrácené analytické mašinérie sypat písek. To jsme očekávali od SPD a spol, ale nic jim není dovoleno. Tady je také nutné, aby se probrali hlavně voliči, ano ne. Podle průzkumu jde ano nahoru a snad budou cinknuté. Obávám se, Lado, že jsou cinknuté vždycky a nelze z nich vůbec nic usuzovat. Ale rozumím, co říkáte. Já opravdu nevidím zásadní rozdíly mezi voliči ano a pětikolky, jak se říká, do pekla s Fialou výtahem s Babišem po schodech. Myslím, že voličům ano by vadilo méně spojení s někým z pětikolky než opačně. Já si to myslím rovněž. Proto je tak vzácná tahle ta vláda. Ale do okamžiku, než se to převalilo přes tu Ankaru, a bych tak řekla, ústavní soud a všechny věci s tím spojené, a s tím, jak také teď Andrej Babiš konečně poprvé vystartoval proti Pávkovi, protože už dal najevo, že už cesta zpět není, tak si myslím, že to je další signál, který by měla SPD využít. Říkáte to, Lado, přesně. Ale pokud půjde elektřina a bude jídlo v Kaufu, bude benzín a na dovolenou nedojde k žádnému probuzení voličů, ano. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze, bestii, omlouvám se za ten výraz, ale jiný je v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať už kdekoliv nenapadá, měla držet. To by byl velký kompromis, když jde o zatažení země do války. Kdo podporuje válku, měl by mít povinnost fyzicky se jí účastnit. Mělo by to být dáno zákonem a tvrdě vymáhat od politiků až po posledního bezdomovce. Když SPD bude tuto vládu podporovat, bude s tím, co dělá ano, globalisti a proizraelsko-trumpovský projekt motoristé tiše souhlasit, a pak bude pro mě víc a více lidí, co tak sleduji, nevolitelná. Už se nebude od nich ničím odlišovat. Naprosto přesně. SPD je dovolena jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici. Tak je v opozici v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly využít mírově, smysluplně ve prospěch lidí, kterým by byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidé vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak to upřesnit. K tomu by se hodilo napsat, co říká Snowden, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou, Lada V. Co k tomu říct, Lado? Pište nám analytické články. Myslím, že představujete přesně tu skupinu lidí, kteří si uvědomují ty souvislosti. A pak se vždycky já tak zatetelím radostí, že ten protiproud snad opravdu není zbytečný. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, sledoval jste české finále ve Wimbledonu, nebo vám tenis nic neříká? Sledoval tenis mě říká mnohé, sice jsem původně hrál basketbal především, ale tenis je mou vášní. Bohužel jsem asi před 3/4 rokem ztratil svého partnera nejdůležitějšího tenisového a od té doby jsem vlastně nehrál, ale zvolna se k tomu chystám a asi budu hledat nějakého sparring partnera.

0: Ptám se kromě jiného také, protože ČT přenos nekoupila, takže kdo nemá nějaký placený kanál, kde je také Eurosport, neměl šanci tuhle historickou událost sledovat. Bylo to úchvatné, jako, a máte pravdu, to je skandál. Ostatně týká se to také dalších sportů. V ČT určitě přinesou přenosy z kdejakých okrajových sportů, nic proti nim, ale to hlavní mají nakoupené privátní stanice. Z těch Kavčích hor zaznělo, že přenos by byl příliš drahý. Tak když ani ty nechutné miliardy, které od nás povinně vybírají, na to nestačí, jak to dělají ti ostatní, na které si musíte také připlatit, ale jen dobrovolně? Přesně. A to ještě mají tu drzost argumentovat pro poplatky tím, že prý je u nás proti ostatním zemím vysoká morálka povinných poplatkářů, ale už neřeknou, že platí 100 milionů ročně za firmu, která je vybírá, a kdo nezaplatí, pošlou na něj exekutora. Přesně tak to je. To je zcela unikátní, abych tak řekl, i v tom unijním měřítku, aby za nezaplacení daní těm grázlíkům v těch médiích tohoto typu, aby za to posílali na lidi exekutory. Zvýšil jsem svůj příspěvek na provoz protiproudu přesměrováním těch na TV a rádio poplatků. Ale teď už skavek ječí, že i když budou poplatky zrušeny, ty, které do konce roku nepřijdou, budou vymáhat. Je to možné? Je to možné? I když, no ale byl bych v tom opatrný. Jsou to opravdu jak ty drábové z půlnočního království, co řvou ševče zaplat, jak jste dobře někde připomněl. Já bych jen dodal, že Babiš není král Miroslav. Za to máme na hradě Kazi světa třetího z té další nádherné české filmové pohádky. Teď si nevzpomenu, jak se jmenovala. To byla princezna se zlatou hvězdou na čele, že jo, myslím. Jo, určitě. Hrál tam toho Kazi světa skvěle pan Růžek, jestli si pamatuju. Nepochopím, že když ten nový maďarský Maďar klidně veřejnoprávní rozhlas a televizi vypne s tím, že dokud tam nebude objektivní zpravodajství, proč by se o to též neměla pokusit naše vláda? No, přesně z toho důvodu. Já vím, že to je asi otázka řečnická, na kterou se nemá odpovídat, která už v sobě nese tu odpověď, ale pro jistotu to řeknu, protože on vypnul tu pravdivou televizi a chce zavést tu prolhanou českého typu. Tomu Brusel tleská, za tomu dají desítky miliard. Obráceně, kdyby to udělala zdejší vláda, nejde o to, že budou ti chvilkaři a tohle, to je nic, to je směšnost. Ale okamžitě se ozve Brusel, okamžitě sem zastaví platby, což vypadá jako, že se nic neděje, ale viděli jsme v Maďarsku, že najednou z toho je krize, protože ten státní rozpočet s tím už počítá. No, to by bylo docela o život. Nebo proč aspoň nezavedou ty poplatky jako dobrovolné, jak u vás říkal pan doktor Železný, a bylo by vymalováno žádný státní rozpočet. No, to je to též. To by bylo to též totiž, jo, Rudolfe. Vypnout to nebo udělat poplatky dobrovolné je to též, protože dostanou tak jako, ne, jako kapesné. To nebude platit, to přestane platit 3/4 lidí. A v ten okamžik se do toho zapojí Brusel, on už se zapojuje. Protože jsme nesvobodná kolonie, jsme protektorát. V čem jiném to lépe vidět, než v takovýchto chvílích? divit se tomu nemůžem. Prostě buď jsme uvnitř a pak to je normální, anebo odejdem. A jsme zase u toho, o čem hovoří Lada, dokud půjde ten proud, dokud budou lidi moci jezdit na dovolenou. V tom to opravdu spočívá. Protože vezměme v úvahu, že ten specifický fenomén, což jsem v tom článku se snažil také říci, je v tom, že na západě, v těch západních zemích se opravdu významné části lidí bouří. U nás si je odklonil k sobě Andrej Babiš, který příliš rozdílný od té fialové politicky fialové pětikolky není. Takže zbývá nějakých 15-20% z těch aktivních z té mlčící většiny. Mezi nimi se pohybujeme i my protiproudaři a nepodvolení. Víc toho v té aktivní části nebude. Rozumíme si. Proto to nejde. Jste mým majákem rozbouřené moři státního útlaku na mezinárodní bruselské úrovni. Celý protiproud i vaše akademie a stanice Hvězda. Zajímalo by mě, jestli se vám zvýšily příspěvky, když jste je udělali z části. Jsou případy, že opravdu třeba někteří pošlou i vyšší částku kvůli Hvězdě, kvůli akademii. A my tam všechno zatím platíme, speciálně na Hvězdě, prostě všechny autorské honoráře, všechno z toho čtení na pokračování, všechno. Protože myslíme si, že to je důležité. Žádné peníze, abych tak řekl, neskladujeme. Prostě co dostaneme, to se snažíme investovat dál k vám. Tak jako není to úplně jednoduché, ale zatím to jde. Patřím k těm, kteří toho Orwella na Hvězdě jako čtení na pokračování slyší poprvé v životě. Díky vám za tu osvětu. Je to síla. S přáním božího požehnání vám a všem, kteří s vámi spolupracují, Rudolf C. Rudolfe, děkuji za tenhle ten dopis. Já nechci říkat, že nelze nic víc s tou ČT a ČRO udělat, ale to by tam opravdu musela být většinově SPD. Já myslím, že to je tak nejvíc, co se dá. Uvědomme si, že ti motoristé ani nechtěli ty poplatky změnit. Nakonec ustoupili v rámci toho programového prohlášení vlády. A teď se to snad chýlí už k nějaké realizaci. A jak šílí, jak řvou. No protože každý milion, o který přijdou, který je určen ne na sportovní přenosy, ale nějaké té spolupracující soukromé produkci z kavárny, no ten živí, ty, kteří pak tak slavně protestují na těch všech letních a podobně. My je živíme. Tak aspoň možná tento mezikrok. A to si zase myslím, buďme za to rádi, že aspoň tak. Prostě nechci revoluce, jak se domnívá jeden z diskutujících, když tak kontra revoluci, ale uvědomuji si velmi přesně, že jsou možné jen realisticky jenom některé kroky. Ale na těch zase musíme trvat, přátelé. Pojďme dál. Pane Hájku, jenom technický dotaz. Moc děkuji za krásný rozhovor s panem Černotou. Jsem členem bebeťácké rodiny. Vlastně teprve od covidu, přesně řečeno od chvíli, kdy jsem se já pitomá nechala dětmi přesvědčit, abych si nechala píchnout tu hnusnou vakcínu. Brzy potom začaly moje problémy, které jsem nikdy předtím neměla. Nejhorší byly nohy. No a bebit mě z toho zaplať pán Bůh dostal, ale píšu z jiného důvodu. Hned po vašem rozhovoru jsem udělala další objednávku a zkusila vložit ten nový slevový kupon Protiprout, ale napsalo mi to, že se mě to netýká. Proč? Nebo to dělám něco špatně, pochopte, já bych se obešla i bez slevy, ale když už je, tak si říkám, že má člověk využívat, co se mu nabízí, určitě. Nebo to platí všechno až později? Jsem hrdá na to, že jsem ve skupině protiproudařů, kam jsem se nechal přeregistrovat, abych skrz Bebit také přispívala, i tak vám posílám pravidelný příspěvek, ale tohle jsem nepochopila. Dělám něco špatně, ptá se Jindřiška s... Jindřiško, neděláte nic špatně, ale to, co jsme tady řekli v tom rozhovoru, že dostanou ti, kteří tam vyplní, když se nakoupíte a jdete do toho košíku, tak je tam ta kolonka vložit slevový kupon, tak tam napíšou protiprout a dostávají slevu na většinu těch věcí, myslím 15%. Ne málo, ale vy, jako členka bebeťácké rodiny, vy už máte s námi 30% slevu. Takže vás se to opravdu nemůže týkat. Vy byste dostala méně. Rozumíte? A ti, kdo mají dosáhnout těch asi 300 bodů, tak ti už také mají 30% slevu. Takže to se týká těch, kdo tam buď si kupují jen občas, anebo přicházejí jako noví. Těch se to týká. A tam stačí opravdu napsat ten protiproud a ta sleva tam je. Myslím, že na všechny ty produkty s těmi spolupracujícími firmami, Supramedexem, Firegoldem a tak, s těmi a Bebitem, že ty slevy jsou opravdu výrazné. A přesto ještě k nám se z toho ty peníze dostanou. Takže moc za to děkujem a vesele utrácejte. Já jsem dneska jsem udělal objednávku v Bebitu, tak jsem také přispěl proti proudu. Tak pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Píše muž vystupující pod značkou Lovec Jelenou, mnozí ho asi znáte. A já jsem ten dopis tady minule nepřečetl, nevešel se, ale chci ho aspoň z větší části přečíst. Všímám si, jak se v příspěvcích na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů. A nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně straší komunismem. No, upřímně musím říct lovče jelenů, že s tím zničením republiky bych docela polemizoval. Právě tak, jak jsem polemizoval vždycky s tím, že tady po tom socialistickém experimentu 40-letém zůstala spálená země, prostě nezůstala. My jsme pracovali v ní všichni, kdo jsme tam byli a vytvářeli jsme mnohé ohromné hodnoty a za těch dalších téměř už 40 let musím říci, že spousta z nás se stejně aktivně věnuje v úplně jiných poměrech a rozměrech té zemi, takže vytváří také spousty hodnot. Já prostě s tím zničení republiky, a tak já s tím nesouhlasím. Je tu nesmírně mnoho věcí sporných. No, budu číst dál. Socialismus a následně komunismus, který tady ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy abych byl konkrétní, žádný politik a tak dále. To je, přece víme, naprostý nesmysl. To je jako, když dnes začínají s tím nepodmíněným příjmem. To je asi stejné. To je všechno, co vede jenom k našemu zotročení. Nikdy nemůže nastat žádný stav, ve kterém by se přerozdělovala dle jeho zásluh a potřeb. Zásluhy, kdo je zhodnotí, potřeby, kdo řekne, jaké má. To jsou hesla. Pozor na to, aby jsme se nechytali do sítě hesel. V kontextu dnešní doby už chápu mnohá opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany, i mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Ten dopis je delší. Já jsem chtěl z něho přečíst alespoň tenhle kousek, protože je zase to jistým okrajem té naší diskuse, naší porady. Víte, ty výroky, všechno je zničeno, všechno je špatně, všechno je na nic, jsou úplně negativem toho, co se říkalo o tom předtím. Nic není nikdy 10-0. Ty výsledky jsou 7-3, 60-40, abych tak řekl tím terminologií, skoro terminologií tenisovou. Ale víte, co myslím? Prostě jsme nepodvolení, kritizujeme vládu a chceme, abychom se dostali z obručí Bruselu na to, aby ta republika směřovala do něčeho smysluplnějšího než tohodle destruovaného bahna. Ale to neznamená, že nežijeme možná v nejlepším z možných světů. To ví jen, ale pojďme dál. To souvisí s tím posledním dopisem. Pane Hajku, velmi si vás vážím za to, co dlouhé roky děláte pro svobodu naší okupované vlasti. Je to okupovaná vlast, souhlasím. A doufám, že se i letos potkáme v Příčovech. Také se těším 22. myslím. Ale se mnou to máte marný. Toho vašeho Pána Boha asi nikdy nepotkám, protože vím, že se stane jen to, co si sami zařídíme a uděláme. Nicméně jeden náš společný známý byl u vás v redakci asi už před rokem a povídal, že jste mu dal nějaký návod, který prý přesvědčil Jardu Jágra, ale neřekl mi co, nevím, jestli to bylo tajné. Nemohl byste mi to prozradit? Váš podporovatel Jarda K. také skladná. Ty Příčovy 22. srpna jsou určitě výborně. No Jardo, velmi stručně. To je událost, která je zásadní. A nestala se mně, byla to jedna moje známá režisérka Krátka, která točí dokumentární filmy, točila ho o Jaroslavu Jágrovi. A jednou, když on byl na cestě zase zpátky do Kanady, tak mu říká, máš 9 hodin před sebou, tady máš takovou knížečku, ve které jsou pouze evangelia. Zkus si to číst. Nemusíš je přečíst všechna, zkusit to číst, ale musíš to číst tak, aby se ta slova stala fyzickými v tomto světě. To znamená třeba to aspoň šeptat. Ne si to číst pro sebe. No a on si to vzal, nějak nebyl tím tak ani tak nadšen. Za těch 9 hodin přistál a zavolal jí, že chce být pokřtěn. Ta metoda vzít si evangelia, číst si je, Jardo, ale nemusíte přečíst celou Bibli, jen ta evangelia 4. A také nemusíte přečíst ani všechna třeba, ale číst si ta slova, která mají v sobě obsah něčeho, čemu vy nevěříte. Ale oni se stanou tím, jak je čtete a posíláte do éteru, ona se stanou ta slova fyzickými. A už nikdy nezmizí do konce světa. A vy zjistíte, jestli tím, co jste udělal, se ve vás něco náhodou nestalo. Protože můžete tím odemknout bránu. Řekl bych zhruba tak, jako ten černý otevírá své brány, odemyká brány například drogami. Já myslím, že za pokus to stojí, Jardo, skladna. Řada lidí to už vyzkoušela. Protože pokud by se otevřely brány, tak byste stál na prahu něčeho tak nepředstavitelného, že proti tomu všechny naše stesky jsou nic. Platí. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Ale jenom pracovat, to by nestačilo. Tak já doufám, že i za týden ještě bude svět a že se sejdeme na naší další poradě, mý milí nepodvolení.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte u pořadu komentovaného čtení. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska to máme naživo, tak si zase užijeme spoustu zajímavých věcí. Nejdřív se pojďme podívat na to, kdo 13. července, wow, 13. je pondělí, ale kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví Markéta, Margareta a Margit. Markéta, ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova manžárí. S významem perla nebo pupen slovo přijala řečtina jako margarites, odtud latina jako margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Já tady ještě skočím, jestli máme něco dál o těch Markétách a Margaretách. No hele, moc toho tady není teda jako upřímně, no. Přesto je každá žena, jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem, dokonce tady píšou, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. A teď jméno Markéta patřilo ke světícím, také vladařkám a královnám. Mimo jiného nosila Markéta Habsburská, celým jménem Markéta Marie Terezie Habsburská, která byla španělskou a římskou princeznou. První manželkou římského císaře, českého a uherského krále Leopolda I. A také milovnicí hudby a umění. Současnými nositelkami jména jsou například herečka Markéta Hrubešová, moderátorka Markéta Majerová, zpěvačka Markéta Konvičková nebo zpěvačka a skladatelka, držitelka Oscara za píseň k filmu Ons Markéta Irglová. Jméno patří i k české modelce Markétě Divišové. Jméno nosí také bývalá herečka manželka Marka Ebena, Markéta Fischerová. Markéta Lazarová je názvem knihy Vladislava Vančury, dle které v roce 1967 natočil František Vláčil stejnojmenný film s Magdou Vašáriovou v hlavní roli. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, to jsem říkal, a těch Markét dneska slaví 57 019 Market v České republice je to 26. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Když se kouknu na Margaretu, těch je 559, což je 333. příčka, a Margit, těch je 548, 336. příčka. Takže dneska úhrnem slaví, když se na to podíváme, nějakých cca přibližně, ať to neříkám úplně přesně, to nemusím počítat, 58 tisíc oslavenkyň. To je velké číslo. Já bych tady ještě speciálně popřál Markétě, která doprovází v těch aktivitách a činnostech, ale také v životě Pavla Hlávku. Takže Markéta, která dala vzniknout stránkám, a teď mi to vypadlo, já si říkám svých svým, ale nebo sami sobě. Ale víte, co mám na mysli? Markéta, která vždycky zabezpečuje spoustu akcí a aktivit okolo svobodného vysílače, takže i pro tuto Markétu a hlavně zejména pro ní já mám speciální poděkování a také přání. Takže milé Markéty, já vám právě teď přeji a Margarety a Margit, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Takže si to pěkně užijte. Hezky se promořujte, pěkně to oslavte, dneska je to na koupačku, my jsme teď přišli s Eliškou akorát od rybníka, takže si to krásně užíváme tady v jižních Čechách. Včera bohužel to počasí nebylo úplně na koupání, ale každá změna je vítána, protože když se nemůžete koupat, tak vymyslíte jinou aktivitu, která je určitě stejně zajímavá jako ty aktivity předtím. Tak, to jsme popřáli, žádný jiný významný den není, tak to můžu takhle schodit, můžu to zavřít. No a pojďme se podívat na jednu událost, která si myslím zaslouží pozornost. Robert Fico byl konfrontován novináři otázkou, jestli by, kdyby Vladimír Putin přiletěl na Slovensko, tak jestli by byl zatčen, tak někteří politici bohužel mají na to zvláštní názor. Tak si to pojďme pustit, protože to je hodně zajímavé, jak jsou někteří zblblí až na půdu.
1: Jsem v jednom rozhovore včera a přiznám se, že jsem možno neodpovedal dostatočně tak, jako jsem odpovedal na otázku, kterou jsem dostal. A teraz aby bylo jasné, jak rozmýšláme. Že či by sme v prípade, že by došiel na návštevu Slovenska, Putin ho zatvorili. Lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky. Tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to ja nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To ako, že keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
2: Jasné, aj mimo nášho územia.
3: To, čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič nesinel, nezaslúži.
4: Pokiaľ je medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
2: A každácná zhoda? Všetci traja?
1: Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď sem ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurvila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Čo sme mešuje už všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom Medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
5: Ani Ukrajina.
1: Že to je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajín, kde na neho dali zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či by sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako by sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajal v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposielať zbranie na Ukrajinu je extrémny. Dobre, ak nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbrane, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle, a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nesme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinsky zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mieri. My sme sa dostali do polohy, pani moderátorka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
0: Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a nacistický režim. Proč ho budeme podporovat, takže jsme také nacisti a fašisti. Už to kolotá, rozumíte, už se to začíná vařit. A také se začíná ukazovat, co to je za svoloč, ta verbež ukrajinská, která tam vládne, protože má své přívržence pochopně i mezi lidem, takže není Ukrajinec jako Ukrajinec. A je spousta podporovatelů toho nacistického režimu mezi Ukrajinci, bohužel i mezi občany Evropské unie. Takže si musíme položit vážnou otázku, jaký je rozdíl mezi rokem 1934-5 a rokem 636 a rokem 2026. Tedy 90 let nás dělí od situace, která takto záměrně byla vytvářena v Evropě a v Německu, v evropských některých státech víc, Itálie, Španělsko. Ten nacismus prostě, ten z toho čiší, jo. Prostě to budeme zastírat, tak musíme vidět, či máme tu čest. A dokud se budou zabíjet na Ukrajině nevinní lidé, způsobem, jakým to organizuje ta kyjevská sebranka, tak asi nemá smysl tam jakýmkoliv způsobem dělat nějakou podporu, protože my tím pádem podporujeme nacismus, takže čím se lišíme jako od podporovatelů, to je porušování přímo, porušování zákona. Jo. Si nebudeme si tady cokoliv nalhávat, prostě je to verbež. Protože námi hýbalo nám tady vším Ankara. Tím, že tady mám vyjádření Andreje Babiše k tomu, co dělal. Tak si to můžeme pustit. Aha, minister a mileniál, tak to není úplně asi. To pravé ořechové. Tohle to je také zajímavé, a to si pustíme. To je Zaurálek, Lubomír Zaurálek. Já moc nemusím, jo, ale když říká nějaké věci, které jsou opravdu reálné, tak vám ho rád pustím, jo. Protože si myslím, že to má váhu, má to svoje logické záležitosti v tom, aby tam to zapadlo do toho kontextu toho, co říkáme tady na svobodném vysílači, respektive zejména ve studiu Midgard, co říkáme už dlouho. Jak to všechno prostě je. Ale ta Ankara, to je potřeba jí teďko zhodnotit trošku třeba z jiného úhlu pohledu. My pak se koukneme na Andreje Babiše, ale teď Lubomír Zaurálek se svým hodnocením.
5: To je jeden neblahá věc toho summitu, že jsme viděli Trumpa, který prošel proměnou z někoho, kdo vypadal, že nám hluboce pohrdá a že nás neprosto nebere vážně a kde být Erdoana, tak se na nás úplně vykašle a dokonce zmínil, že se možná stáhne všechny vojáky od nás v jedné chvíli, což Pete Hegseth, ministr obrany, mimochodem řekl taky. A po těchto hrozných hrozbách, po tomto vypláchnutí žaludku, nám na druhý den řekne, že v místnosti bylo plno lásky.
6: To je ta strategie šialence, o které jsme se bavili.
5: Trošku to tak vypadá, ano. Ale problém je v tom, co je teda skutečnost. A co je ta skutečnost? Já už jsem řekl, že jsem vzpomínal ten summit, který byl v roce 2021, že jo, který byl taky někdy takhle v létě, který byl taky podobně idylický jako ten. A potom do dvou měsíců jsme se zcela zhroutila naše pozice v Afghánistánu a většina nám řekli, zbalte se a během dvou týdnů musíte být pryč. A byl to výsledek tajných jednání, která se vedla s Talibanem, právě začal Trump. Jako, a tato tajná jednání probíhala vlastně úplně bez nás. My jsme se k informacím o tom, co je dohodnuto, ještě vlastně vůbec dlouho nedostali. A dnes? Proč bych si nemohl představit? Mimochodem ten Trump to neustále naznačoval. Měl jsem 95-minutový rozhovor s Vladimírem Putinem. Výborný rozhovor jsem měl. Něco se chystá, že jo? Tady Erdoğan nám s tím pomůže. Já si dovedu klidně představit, že tak jako tehdy probíhaly tajně rozhovory s Talibanem a my jsme pak byli postaveni před hotovou věc, tak dnes to může být poměrně velmi podobné. Protože já si nemyslím, že se to tak všechno změnilo a že najednou jsme plní lásky a najednou, že se změnil Trump. Navzdory tomu, že se jako klaun, že hraje tu teorii šilence, jak ty si řekl, nebo cokoliv. To neznamená, že tu není určitá strategie, která vlastně stále platí. Třeba to, co je v té národní bezpečnostní strategii Spojených států, ve kterém Evropa vypadá, že je největší ohrožení. Ne Rusko, ne Čína, ale Evropa, protože jak dokonce opakoval i teď. Teďka řekl na té tiskové konferenci s Erdoğanem, že Evropa před 20 lety, to bylo něco úplně jiného než teď. Evropa dnes, s tím, jak nezvládá imigraci, nemá energii, tahle Evropa, když se nezmění, tak tady zítra nebude. Tak prostě zmizí. Tak jako přestane existovat.
6: S tím to například souhlasím. Takže.
5: Ano, doufám.
6: Poznáš můj postoj.
5: Ano, mě jde ale o to, že tady vlastně mluví o tom, že my jsme vlastně odepsaní, pokud něco nevymyslíme. Jako, takže nás nebere jako vážné partnery, dokonce jako zřejmě z toho plyne nás ani nehodlá informovat o tom, pokud se něco opravdu podstatného děje. Takže vlastně ten summit se vlastně z hlediska toho, co říká Trump, stává se jenom tou klauniádou.
0: Stává se klauniádou, čili stává se jakýmsi krycím manévrem toho, co už někde na pozadí se vlastně rozhoduje a co jakoby logicky bude jako kdyby vypadat, že se to ujednalo v té Ankaře. Jo. Čili mocní se dohodnou a ty podržtašky a přihlížeči, který to financujou, tak budou mít pocit, že dosáhli nějakého efektu. Jo. A nebo budou postaveni, jak se říká, hubou ke zdi do rohu a budou muset chroupnout a kousnout to, co v podstatě jim bude co jim bude předloženo jako hotová věc. Teď se s tím poperte a teď to nějak propasírujte do těch vašich států, jako že to takhle je. Je to docela zajímavý, když se na to takhle podíváte, tak vám to začne trošku se jako skládat do něčeho, co je zajímavé. No. Tak. A Zaorálek, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak ale není hloupej. V těch diplomatických věcech umí nějakým způsobem číst, umí tam načítat ty věci a myslím si, že se dá tomu, co řekl, že se dá věřit. A že to je zajímavý tip, jakoby na to představení si těch kroků a těch věcí, jo. Že myslím si, za mě jako dobrý, no. Tak, teď já tady ještě čekám, teda jestli se mi otevře, trošku drhne, jestli se mi otevře ten Andrej Babiš, anebo úplně jinak, asi dám písničku, protože je skoro půl, tak si zahrajeme a to tady mezi tím připravíme, teď na to nečekáme. Tak, co si dáme? Dáme si takovou jednu veselou, ne? Dáme si veselou písničku od Evy Farné. Tak pojďme na to.
7: Mám prostě

Jo, mám boky jako skříň, no. Je tady spousta toho Andreje Babiše, nemůžu vůbec najít. Docela takový rozmrzelej. Jsem si myslel, počkejte, já jsem si myslel, že to mám jako těžce pod kontrolou, kde ho mám. A ukazuje se, že wow. Ono to není vůbec tak, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Takže ani písnička mi na to nestačila. No, mrkněmeš se. Je spousta právě z toho, co se teď momentálně děje. Ale představte si třeba jenom taková věc. Jo. Další úspěch Evropské unie. Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu, do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se jí tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. A musíme to začít dělat jinak, uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Robert Herman. No, takhle to dopadne asi s veškerou výrobou, protože v Asii prostě nebudou limity Evropské unie, nebudou tam emisní povolenky, nebudou tam drahé vstupy materiálu a drahé vstupy energií. No a potom už zbývá jenom překonat celní bariéru. A to je potřeba jakoby říct, že ty traktory, které vyrábí v podstatě Zetor, to jsou traktory, které jsou hlavně kupovány v takových zemích jako Indie, jako je prostě Vietnam a podobně. Čili to odbytiště je hlavně mimo Evropskou unii, jo? Tak v Evropské unii malí zemědělci si kupují takové traktory, co dělá Zetor. Takže má to logiku. Bude se přesouvat ta výroba blíž odbytu. Pomalu, ale jistě se odstoupí od převážení dílů a výrobků přes půl světa. Proč? Protože prostě k tomu ten svět, byť to není záměr těch všech opatření, jo, tak ale k tomu dospívá. On se prostě tímto způsobem, jak si to všecko odvíjí. Teď teda musím, proč se mi tady stalo. Šup, pryč, už jsem slek. No, takže vývoj je dán, vývoj je jasný. No, teďko už jenom se jako to dojede v tom nastaveném módu a všichni se budou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat. A výsledkem bude, že opět zase budou nějaké regionální výroby, regionální odbyty a tak dál, a tak dál, a tak dál. No, já se teda pokusím se dostat zpátky tedy k těm věcem, k tomu Andreji Babišovi. To prostě já jsem tady nastahoval takových věcí. Wow. Představte si, že v Číně je velká poptávka po německých inženýrech. Že ty země, kde to krachuje, jako je třeba Německo, tak z těch automobilek ty inženýři budou mít uplatnění v Číně. Ovšem budou pravděpodobně muset
dokázat držet krok s těmi čínskými mladíky, s těmi nově vystudovanými čínskými, s těma hlavama. Jo. Takže já si myslím, že oni budou používaný vyloženě jakoby takový jako stabilizační prvek. Ale nositele pokroku to asi úplně nebudou. Jo. No. Zase to tady neodpovídá. No, už jsem si našel Andreje Babiše. On si mi to tady musí načíst chvilku. No a budeme se tomu spustit. Je to vlastně o té Ankaře docela zajímavě zhrnutý a jste si všimli, že si mainstreamová média dala obrovskou práci s tím, aby informovala o vele úspěšné činnosti pana prezidenta Pavla, protože on tam byl všemi oslavován, všichni se na něj těšili, všichni omdlívali blahem, když ho viděli. Jo. Takže já už se z toho fakt tady picnu. Tady dělá. No pak on hned po příletu z Ankary se odebral do Karlových Varů, kde byla vždycky nějaká klaka se našla. Prý z davu zaznívaly výkřiky, jako je hrdina. Jo. Já když jsem viděl tu fotku, jak dorazila

0: se konala nějaká veřejná sbírka hadrů, a ne peníze, ale prostě nějaký hadry, aby lidi poslali starý. Ono je jedno, do čeho se takováhle opice oblíkne. Prostě ona vždycky bude, ona nemá vkus, že jo, tak zase na druhou stranu se jí musím zastat, jo, je to žena, nějakou úctu bych k ní měl mít, to je pravda. Je to politručka, no, takže ona víc než žena je politručka. No a teďko je to, víte co, jako, když vás celý život šatí stát, tak já chápu, že on pro ní chtěl ošatný, protože to je z té vojny, že jo, to oni mají prostě z té zelené zóny, gumový, takže ona vždycky nosila tu uniformu a u té uniformy nemusela přemýšlet, co je a co není, jako co se k sobě hodí, co se k sobě nehodí. Tam jako žádnej, to zapomeňte na vkus, jo, to jako, to neřešíte, že jo, něco takového. Takže takováhle cvičená opice zelená, pak od ní chtějte nějaký výstup, aby se uměla oblíknout. Ale zase za 100 tisíc by si mohla teda při jeho platu, kdy oni dohromady mají přes milion, plus to, co ještě si vydělá jako lobbingem a svojí pozicí ve vedení té zbrojařské firmy zahraniční, tak já si myslím, že by mohli mít prachy na nějakou designerku, nějakou jakoby poradkyni, aby v opice vypadala aspoň trošku jako oblečená, když už je v opice. No. No nic, no, to je těžký to. To prostě bojovat s něčím, co je vychovaný v armádě, je fakt těžký, jako. To je fakt těžký, no. Absolventka tolika PŠM, chlapi vědí, politické školní mužstva, tak je logicky, že to nedává, no. Tak pojďme.
1: Přeju vám krásný den, každou neděli vám přináším zprávu, co jsem dělal celý týden, no a samozřejmě byl to summit NATO. Měsíce jsme tady poslouchali o tom, kdo tam má být a jak to má být, no. A dopadlo to, jak jsem říkal, ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné, a styděli jsme se, a toto je vlastně ten nejhorší moment celého summitu, kde šéfové delegací, to jsem já tady, to je dánská premiérka, a prezident sedí na místě ministra zahraničních věcí Macinky. Ale my jsme drželi basu. No a mi chodili naši partneři, se ptali pro Boha, proč tady je, co tady dělá. No a kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, a to jsme nechtěli samozřejmě, aby tam byl nějaký skandál, tak by seděl úplně vzadu a partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je. Hlavně teda za každým šéfem delegace seděl minister zahraničních věcí. No, já nechápu, že pokud tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovu zvolení, nemá tu sebereflexi. Tak proč on se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo. Bylo to trapné, styděl jsem se, ale naštěstí jsme nebyli poškozeni jako Česká republika v zahraničních médiích, protože všechno se odehrálo za zavřenými dveřma. No, pan prezident ještě dal před summitem rozhovor do nějakého tureckého Gazetesi. Tady je článek z Českých novin, kde se píše, že rozhovor byl krátký, jednostranný a prezentuje Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu NATO. Je představen jako ten, kdo přináší českou pozici. Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník NATO nám říkal, musíte to zkrátit, ne 5 minut, ale 3 minuty, byl schválen vládou a prezident tím neměl nic společného. Že stanovuje priority a vede českou delegaci. Normálně, brutálně tady lžou. No a samozřejmě prezident v den zasedání se nezúčastnil oficiálně ničeho, protože nebyl vlastně

0: šéfem delegace. Takže my jsme, hlavně teda summit byl o tom, že často jsme čekali na prezidenta Trumpa, tak jsme čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO a tam byli jenom lídři. No a já nevím, kde byl prezident. No ale to je jedno. Takže bylo to trapné. Pan prezident samozřejmě šel na ten summit a zatěžoval mě to zvláštní věci a chtěl různé bilaterálky jako s francouzským prezidentem a s korejským a ukrajinským a německým kancléřem a generálním tajemníkem NATO, ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet vlastně s panem prezidentem. No, potom samozřejmě pan prezident měl v delegaci samé antibabišovské média a ty reportovali stále domů, jak je to úžasné. No a když jsme se teda seřadili a šli na to, na tu fotečku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Trump ruku, takhle. Tady to vidíte, takhle mi podal ruku. Já jsem takhle stál, přicházel zleva. A pokud si všimnete, prezident Trump podává ruku tak, že vám ji drží. Takže vlastně mi držel a šel dál. A ještě, no a co udělala zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla tu pozici, když už mi byl de facto zády. No a udělali z toho samozřejmě ano. Jako velké halo, no. Tak já jsem to video měl na sítích a má to zásah 8 milionů 149 tisíc.
1: To mělo
0: zásah a samozřejmě všichni viděli, že žádný sodu jsem nedostal od Trumpa, protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři. No a to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volá 26.12., tak prezident asi nevolá každému. Takže znovu jsem měl pravdu, že jsme to díky tomuto ustáli, i když samozřejmě já jsem si dělal poznámky, všichni jak vystupovali vlastně to pořadí a teďka jsem čekal, že budu 27., ale nakonec jsem byl poslední. Ale vážený, hodnotili jsme výsledek Fialovy vlády jsme hodnotili. A Fialová vláda, tak jak hala vám, hali ovšem, žou stále, žou každý den, tak hali i na to.
1: No, tak se zasekla aplikace. Tady někdo psal, že nějaký rady a takový. Prosím vás, ono to není vůbec jednoduchý, jo. Když se podíváte třeba na Prima CNN News, na některé pořady a vítáme nějakého hosta, tak jakoby na dálku, tak se jim to taky rozsypalo. Se jim to taky rozsypalo to připojení, takže to není jenom jako o tom, že mně se tady něco rozsype a že mně tady něco nefunguje. Obecně ty sítě prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Má to svoje nějaký pozadí. Nezapomeňte, že na mnoha místech jsou váleční podmínky, to znamená, že jsou rušený různým typem technologií, jsou rušený satelitní signály. A to i v zemích NATO a tak podobně, takže nebudeme si tady nalhávat, že je všecko OK. No teď se mi zase kupně celý počítač, tak to mě prostě mám z toho radost. Protože se mi zakousla ta aplikace a teď s tím už nejde dělat vůbec nic. No, tak co, jak si s tím my poradíme? My si s tím poradíme asi následujícím způsobem. Máme 49. Ještě potřebujeme toho Andreje Babiše dojet. Že já musím zrestartovat počítač. Ze kterého to pouštím? No ale, když dovolíte, tak bych komentoval to, co v podstatě tady už zaznělo od Andreje Babiše. Takový ty hemzy a keci, jak se Babiš nutil tomu Trumpovi s tou rukou. Upřímně řečeno, a to říkám prostě jako ne s tím, co říká teď Andrej Babiš, ale to, co je konzistentně jakoby informace dostupná a jasná, že prostě Babišova a Trumpova, když to takhle pojmenuju, čili jejich manželky, takže se přátelí nějakým způsobem. Druhá věc, že o tom asi bude Andrej Babiš mluvit, jaký vliv, dejme tomu, mají i ty manželky na ty manželky. To si Macronová, jaký vliv má na Macrona. Teď ona ho de facto vodí jako loutku. Jo. Co budem povídat? Jaký vliv má Pavlova na toho svýho. Čili všichni to nějakým způsobem mají takto a ty manželky proto jsou zvány jako na některé typy akcí, na ty neformální záležitosti, ale spousta lidí vám řekne, že na neformálních akcích se toho dohodne mnohem víc, než na těch formálních. Formální věci jsou daný protokolem, jsou tam daná témata, okruhy, rozsah, případně záměr. Když to nejvíc práce se udělá právě na těch, nejvíc práce se udělá právě na těch neformálních jednáních, tak je potřeba to brát. Čili pokud někdo pracuje na nějakých neformálních aktivitách, a to jsou právě manželky, že jo, který tam fungují velmi, velmi zřetelně. Že nepodceňoval bych to, vůbec bych to nepodceňoval. To, že tam nebyla Pavlová, tak ona tam žádný známý nemá mezi těma manželkama. Co ona by se s nima povídala, když neumí anglicky, že jo? Její úroveň vzdělanosti sahá tak maximálně k ruštině. Takže to je taky jakoby složitý a potřeba to tak prostě brát, takže proto tam nebyla, tam není pozvaná, on tam taky nebyl pozvaný, že jo, nakonec to uslyšíme. Kdo ho tam vlastně dostal? My jsme se nějak o tom bavili s pár lidma. Já jsem říkal, že pravděpodobně to šlo cestou NATO, jakože NATO tedy zapracovalo. No nakonec se ukázalo, že tím, kdo pracoval a dokonce objednal už v předstihu ten pokoj, jo, rozumíte, to tam taky Andrej řekne, že v podstatě velvyslanectví v Turecku už s předstihem objednalo v tom samém hotelu, kde bydlí Babiš, kde by bydlel, tak objednali pelíšek i pro prezidenta, jo. Takže oni ještě než nějaký soud tady ústavní rozhod o něčem, tak už to bylo jako hotová věc, už tam měli blokaci, už to měli prostě připravený. Že může tady pak někdo vykládat, že to není kauza, u které je evidentní, že zkrátka dobře, tam někdo někomu jaksi držel místečko, že jo.
0: Oni lhali, no a samozřejmě některé média tam dali do titulku, jako kdyby to bylo naše. No, nebylo. Nebylo to naše, ale my jsme drželi basu. My jsme neříkali, že Fialová zločinecká vláda vám lhala. Jsme drželi basu, vystupovali jsme tam jako Česká republika. Ano, nechtěli jsme. Ani to neděláme, jak oni, že nás kolikrát zahraničí vlastně kritizují. No, takže samozřejmě první den, jak jsme přiletěli, byla ta jakože recepce, no to byla taková recepce a ta neformální večeře. No a my jsme tam postupně přijížděli, já jsem dokonce bydlel ve stejném hotelu jak prezident, dva pokoje ode mě, a my jsme ten pokoj rezervovali dávno. To znamená, že někdo už věděl, že ten prezident tam bude. No a samozřejmě si myslím, že to bylo naše velvyslanectví, které vydindalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil ty recepce a ty neformální věci. Trapné, trapné, jo. Ale Turci byli natolik milostiví, že na ty fotce, protože byla jakože recepce, ten drink, se čekalo, než všichni přijdou, a když všichni přišli, tak jsme šli se fotit, no. A turecký protokol byl natolik milostivý k nám, že nás dal každého na jiný konec ano, ty sestavy na tu fotku. Takže já jsem vlastně prezidenta na té večeři, kdy jsem přišel i s Monikou, tak on už tam byl, tak jsem mu samozřejmě podal ruku. No a naštěstí teda seděl u jiného stolu. A samozřejmě my jsme protokol nedělali, my jsme byli usazeni, jak jsme byli. A už tam se někteří lídři mě ptali, že co tu dělá a proč tam je, když já všichni věděli, že jsem vlastně šéfem delegace. No. Takže ústavní soud to nedomyslel, bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí, zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda, vláda se odpovídá sněmovně a my jsme řekli, že příští rok poprvé uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali na ty 2%. No mě strašně bavila ta debata o tom, že co jsme řešili na neformální večeři. To si fakt myslíte, vy pisálkové někteří, že, nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku, že tam umírají lidi, jo, manželkami, které mají děti, které nechtějí válku. Nikdo nechce válku. No, takže je úplně trapné. A věřte mi, že mám zkušenosti. Já jsem byl s Monikou na intronizace císaře. To byla mega akce. On si musel koupit frak. Jo, a byli jsme všude v Paříži. A samozřejmě, že je důležitý kontakt těch manželek, protože jako my chlapi víme, že ženy jsou důležité, že mají vliv. A mimochodem Monika se potkala s manželkou prezidenta, tureckého prezidenta Erdoána v minulosti 3 nebo 4krát, takže se znají. No, a já jsem se takhle seznámil přes manžela premiéra Lucemburku s Melanie Trumpovou v Paříži 10.11.2018 na takové večeři, no. Takže, prosím vás, nevěřte tímhle lidem, přece já nemůžu na ty večeři tam řešit granáty nebo co, muniční, no, geopolitiku a takovéhle věci, ne. Normálně jsme tam se bavili o tom, jak je to mezi, když se potkají nějaké manželské páry, o dětech, bavili jsme se o tom, no a samozřejmě se musí smát, no a ty manželky mají vliv. Mají vliv na nás, občas. No a samozřejmě ta debata, proč tam je Monika, no Monika je tam proto, že turecký, ale tam byla proto, že turecký prezident pozval, ano, a tady je její program, draft program for spouses of prime minister, no a oni měli samozřejmě, to byla pozvánka pro šéf, pro vedoucí delegace a manželku, jo. A to, že tam byl prezident, no tak ten tam byl samozřejmě, všichni se divili, proč jsme tam dva, a proto to bylo trapné a proto jsem se taky jako styděl, ale nebyl to žádný skandál. Takže ty manželky měly program. Ano, oni měli tady round table meeting protecting children in the digital environment. Jo, takže se bavili o tom, co my tady se všichni bavíme, co naše děti a sociální sítě. No a potom měli jako program vodní přehlídka Maja a lunch tady měli, takže byl normálně program, takže nějaké ty hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu. Takže Tolik k tomu programu. No a když skončila večeře, tak jsme šli společně s Monikou za prezidentem Trumpem. On jak obvykle byl velice vstřícný. No a tak jsme se ptali logicky, jestli přijde Melanie, protože ji známe a protože jsme se na ní těšili. No a on byl samozřejmě potěšen. Jo, tak jsme se bavili o tom filmu Melania, který vyšel. Takže ty, kteří mluví něco o tom, jak to je a není, v životě na žádném summitu nebyli. Vůbec tomu nerozumí, takže vůbec to neřešte. Já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně to, že máte osobní vztah, že znáte i ty manželky, jako jsme se tam potkali znovu s manželkou bulharského premiéra, bývalého nového premiéra, bývalého prezidenta, nebo manželkou slovinského premiéra, nebo s Brigitte Macron a dalšíma. Takže tak toto je. A prosím vás, věřte, že já vím, jak to funguje. Už jsem těch summitů a těch setkání absolvoval X. A byla to samozřejmě, bylo to trapné, ale nějak jsme to zvládli společně s Marcinkou, vystupovali jsme jednotně, samozřejmě jsme neříkali negativně ani o vládě, ani o prezidentovi, když se všichni ptali, co tam dělá, proč tam vlastně je. Takže máme to za sebou, máme to za sebou, no ale věřte, že kampaň na znovu zvolení pana prezidenta bude probíhat dál a jeho tým určitě bude zase hledat nějaké konflikty, protože celá ta kampaň je samozřejmě založena na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně diametrálně jiné názory de facto na všechno. Takže toto možná bylo důležité, ale já si myslím, že tento týden to nejdůležitější bylo, že jsme přijali historicky nejlepší stavební zákon a tady mám všechno sepsané, ale my dnes točíme s Karlem Havlíčkem podcast, který vyjde ve středu večer a tam vám řekneme všechno, co tento skvělý zákon přinese pro vás a budete stavět rychle, jednorazítko, jeden stavební úřad. Takže děkuji, že mě sledujete a samozřejmě budu rád, když to budete sdílet, protože o Ankaře zase budou debaty nesmyslné, ale nevěřte tím lidem. Oni tam nikdy nebyli, ani nebudou. A dělá jenom to, aby nás, na mě škodili samozřejmě, ale mě to nevadí, protože já vím, že lidi jsou schopni si ověřit ty informace a ty různé účelové lži vybraných novinářů, že jim nevěří. Takže děkuju a těším se samozřejmě na příští neděli. Mějte hezký týden.
1: Tak teda se znamená Andrej Babiš s tím, co a jak se konalo v té anketě. Všimněte si, že se snaží ta klaka, která propaguje každý prd prezidenta a každou jeho ostudnou akci, nám tady prodávají jako záslužný čin. Když si kolaborant prdne směrem na východ, tak pochopitelně je to oprávněný útok na toho zlého Putina. Když si prdne na západ, tak je to oslavný prd, který pochopitelně symbolizuje lásku ke kapitalismu, obdiv k té kultuře, která je naprosto otřesná. Když si prdne kousek jinam, tak to zase signalizuje a jak si vytváří ty signály o tom, jak to Německo je úžasný a jak ten Brusel nám tady udělá ty Spojené státy evropské, jak nám všem bude dobře. Jo. No nic, tak dáme si písničku a my si po té písničce už budeme číst. Jakou byste chtěli? Já tady mám písničky různé.

A pojďme se podívat, Božena Blanka mě vždycky tady připraví spoustu, chtějí znát názor Microsoft, jsou odvážný, jako ještě za to názor. Na to, jak chodí Teamsy, jo, to je nejlepší. Tak, se připravíme, jak nám to tady vlastně fachčí. Tak, už to tady budeme mít. Přehled krátkých zpráv. Letadlo pro včasné varování a řízení letového provozu Boeing E-3A Sentry, které patří NATO, krouží u pobřeží Černého moře ve vzdušném prostoru Rumunska. Cílem nových útoků amerických ozbrojených sil na Irán byly systémy protileteckého krytí, radary, základny pro skladování a odpolování raket a bezpilotních letounů, uvedl novinář z pravodajského serveru Axios. Irán udělal špatnou volbu, nyní za to zaplatí, řekl Pete Hegseth s odkazem na začátek nové vlny amerických útoků na Irán. Irán zahájil sérii útoků na cíle Spojených států v regionu, informuje televizní stanice Press TV. V důsledku útoku dronu v rostovské oblasti byl poškozen tanker při vjezdu do Azovsko-černomorského námořního kanálu. Nehoda si nevyžádala žádné oběti, uvedl guvernér. V důsledku útoku bezpilotního letounu v Samarské oblasti zahynul jeden muž, 3 lidé byli zraněni, včetně dítěte, oznámil guvernér. Poslední kroky Spojených států nevedou ke zlepšení vztahu s Ruskem a k normalizaci situace na Ukrajině. Tento názor vyjádřil Anton Sviridenko, výkonný ředitel Institutu ekonomického růstu. Americký republikánský senátor Lindsey Graham, známý svou protiruskou činností a zařazený na seznam teroristů a extremistů, zemřel ve věku 71 let, informuje korespondent deníku The Washington Post. Zemřelý americký senátor Graham plánoval rozšířit sankce proti Ruské federaci, uvádí Financial Times. Jak listu řekl kongresmen McCall, o této iniciativě s ním diskutoval během návštěvy Kyjeva. V přístavu Černomorské byl zasažen trajekt a 2 nákladní lodě, které přepravovaly náklad pro ukrajinské ozbrojené síly a hlídkový člun, upřesnilo ministerstvo obrany Ruska. Podle informací, které získal server Politico z důvěrných zdrojů, by za porušení memoranda mezi USA a Iránem mohl nést odpovědnost Vance, který se na jednáních podílel jako klíčová osobnost. Ukrajina obdrží rakety Patriot v rámci smlouvy s Německem nejdříve v roce 2028, uvedl poslanec ukrajinské vrchové rady Kostěnko. Zelenský uvedl, že má v úmyslu změnit vládu Ukrajiny, odvolat současného premiéra a také změnit vedení orgánů činných v trestním řízení v zemi. Evropská komise doporučila odebrat benátskému bienále financování ve výši 2 milionů eur kvůli ruskému pavilonu, uvedla viceprezidentka Evropské komise Virkunen. Vojenský fanatik, předseda francouzské strany Patriotové Filippo nazval senátora Grahama rusofobem, který snil o 3. světové válce. Vždy trval na podpoře totálního konfliktu Ukrajiny proti Rusku až do posledního Ukrajince, poznamenal Filippo. Irán v reakci na útoky Spojených států zaútočil drony na americké odpalovací zařízení HIMARS v Kuwaitu, informovala iránská agentura Fars. Od ukrajinských útoků zahynulo v Enerhodaru od 27. dubna 11 civilistů. Počet zraněných se odhaduje na desítky, uvedl Lichačov. Několik zemí NATO odmítá poskytovat finanční prostředky na vojenskou podporu Kyjeva, uvedl prezident Slovenska Pellegrini v televizním vysílání stanice TA3. Německo financuje nákup 50 000 útočných dronů pro Ukrajinu, informovala agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dosáhl 4490, oznámil předseda parlamentu Bolivarovské republiky. To je vše.
Teď k tomu ještě poznamenám jednu takovou věc a možná je potřeba vysvětlit. Německo pochopitelně bude podporovat Ukrajinu, protože se tam v Německu naplňují vlhké sny o nacistické čtvrté říši. Oni to financují už dlouho a usilují o to. A tady bych chtěl ještě udělat takovou vsuvku k tomu, co bylo v Ankaře. I mainstreamová média informovala o tom, že Česká republika se zdržela a byla proti nějakému průběžnému stálému financování Ukrajiny 70 miliardama eur každý rok. Ale pochopitelně současná opozice, která se snaží mazat schody současné vládě na každém kroku, tak řve a křičí, vidíte, jak vás podvedli, protože slíbili, že nebudou financovat Ukrajinu a financujou. Tak navážu na to, co řekl Andrej Babiš. Andrej Babiš řekl, že oni byli v Ankaře de facto žehlit průser Fialovy vlády, která nesplnila 2%, jak vykřikovala, a jeli tam obhájit stanoviska České republiky pro příští roky. Zjistilo se, že Fialova vláda deponovala 140 milionů korun, deponovala ve prospěch Ukrajiny, na jako podporu Ukrajiny, že to jsou deponované peníze, které navíc započetly do výdajů, do těch 2% výdajů pro NATO. Čili buď ty peníze dojdou na Ukrajinu, tam se ukradnou, nebo budou nějak, řeknu, víc sledovány. Že když už ty peníze v podstatě nelze škrtnout, protože byly deponovány, to znamená, že v podstatě se s tím nedá nic jiného dělat, tak Babišova vláda udělala jeden krok, že je teda nechala směrovat na tu záležitost toho programu podpory Ukrajiny. Takže pro každoroční přispívání do tohoto fondu a podporu tohoto způsobu financování Ukrajiny jsme řekli ne a vyjádřili jsme to i jakoby, co se týká nějakého podpisování, čili vyjádřili jsme nesouhlas s takovouhle dohodou, ale zároveň ty peníze, které již byly deponované, jsme do tohohle programu prostě nechali poslat. Určilo se, kam těch 140 milionů půjde. Ten odklon těch peněz z nějakého směru, kam jakoby vymyslela ta Fialova vláda, tak udělal Babiš záměrně, protože tam už pochopitelně byl nastavený nějaký rozsypací rastr, jak se ty peníze rozkradou, kam kolik přijde, kolik se kam vrátí a tak dále. A tím, že přesměrovali ty peníze do tohoto programu, tak budou částečně rozkradeny jiným způsobem a hlavně jsou to peníze, které jsme se nezavázali a které jsme už poskytli. Peníze, které už byly deponovány. Tak, to jsem potřeboval ještě k tomu říct, aby jsme si to dokreslili. No a teď už tady můžu s klidným svědomím vzít knihu Jana Masného, Rusko 21. století. Tyjo, ty co si to vytáh? Archa. Archa svátosti člověka. Teď jsem si vytáhl záložku. Jo. No a já si myslím, že jsem četl naposledy Velká vesnice. Praktická stačí
Ne, to jsme četli. Vzdělání. A teď nás čeká ta budoucnost. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile je vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitele, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky vzdělání mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západně liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřeným na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále víc. Země se zpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu, je správné a proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem, tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelních pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytvářejí se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je to něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu, vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Západní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici, dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně, oblast obranného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní. Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obranné oblasti.
Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Je ale nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umění na západě stavět skvěle. Archistátnosti a osobní kultury. Archistátnosti a osobní kultury. V Rusku existuje síť škol, které nejsou k nalezení v žádných mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality. Jedná se o vojenské školy typu Suvorovského učiliště a Nachimovského učiliště. Jsou to uzavřená zařízení vojenského typu s přísným režimem, kde nejenže se vzdělává, ale také důkladně vychovává. Hluboká teoretická a praktická příprava, čest, vysoká míra osobní kultury a disciplíny, pocit absolutní odpovědnosti za vlast a otčinu, obětavost ve prospěch druhých, nezlomná vůle k vítězství. To jsou základní hodnoty lidí pocházejících těmito učilišti. Oni jsou skutečná elita ruská. Tito lidé pronesou Rusko na svých ramenou v bezpečí do budoucnosti v situaci, kdy se Západ naopak bude nořit stále hlouběji do chaosu a propadliště dějin. V zemi existuje i další místo vychovávající ty nejlepší. Nad ním drží svoji ochrannou ruku osobně ruský státník Vladimír Vladimirovič Putin. Je to vzdělávací centrum Sirius. Sídlí v Soči. Vzniklo na základě infrastruktury vytvořené pro olympijské hry v roce 2014, jež probíhaly na tomto uchvatném místě. Sirius má díky své silné infrastruktuře velmi široké využití. V březnu roku 2024 se zde například konal Světový festival mládeže. Později začala vznikat centra Sirius i v dalších městech. Jejich úkolem je nacházet děti a pečovat o ně. O ty nejlepší z nejlepších ve svých oborech. Na příkladu Siriusu je vidět obrovský vhled Vladimíra Putina do ducha doby. Za času hrozících celkovým úpadkem kvality vzdělanosti a tím i úpadkem vlastní civilizace založil ruský státník Noémovu archu Sirius. Jehož úkolem je pečovat o ty nejlepší, kteří nedovolí svým oborům sklouznout do úpadku. To, že kombinace vojenských učilišť, zařízení podobných Siriusu a nezlomné vůle ruských školních učitelů, kteří cítí, že jejich úkolem je naplňovat jediné právo, jež děti ve škole mají, právo na vzdělání, vidíme na rychlosti úpadku. Západ v mnoha oborech padá prakticky volným pádem. My, jelikož jsme k západu přizváni, padáme s ním. Ruská civilizace nepadá, jen pomalu klesá. Místy se úpadek podařilo úplně zastavit a přejít do ofenzívy, nastoupit na cestu rozvoje. Historický zlom, k němuž dojde v důsledku neustálého rozevírání nůžek mezi oběma civilizacemi, právě na poli vzdělávání je blízko. Náš národ, jenž úst Jana Husa, dostal za úkol pohled hledat a nést světu světlo pravdy, na tento historický zlom není připraven. Než abychom se připravovali
než abychom hledali a nesli pravdu, jen vedeme hloupé řeči. Nechali jsme se přesvědčit, že prý jsme na správné straně dějin. My však nemůžeme být na správné straně. Pro nás žádné strany neexistují. Pro nás existuje jenom pravda a cesta k ní. Takový je náš úděl, náš první a poslední úkol. Praktická zkušenost a tu si dáme po písničce. Tak. Zahrajeme. Co si zahrajeme? Svědě Richarda Millera. Dáme si Romana Horkého.

0: Co to je za rachoteli? To je zvenku, veď?
1: To je auto.
0: Auto, veď? Hele, ty jsi nahula celá. Ty jsi se zase
1: slíkla. Nebylo vedro.
0: Bylo ti vedro, jak jsi se slíkla, jo? Dneska se udělalo vedro, viď? Budeme se ještě koupat? Tak, praktická zkušenost. Ruský vzdělávací systém je jiný ve srovnání s naším. Celkově lidi méně zdržuje od dospívání. Na vysoké školy se chodí dříve než u nás. Učitelé přitom drží nad studenty větší ochranou ruku a více je během studia provázejí. Stojí za zmínku, že na ruských vysokých školách zvoní na přestávky stejně jako u nás na základních a středních školách. Ruský stát vypisuje každoročně takzvanou kvotu pro příslušníky cizích národností. V rámci této kvóty je možné odjet bezplatně studovat na ruské státní vysoké školy. Jaké obory má smysl jezdit do Ruska studovat? Medicínu ani ne, lékařské vzdělání je v Česku špičkové. Stejně tak je u nás na velmi dobré úrovni technické vzdělání. Do Ruska má smysl je studovat sociální vědy, matematiku, diplomacii a mezinárodní vztahy. Obecně můžeme říci, že do Ruska má smysl je studovat všechny obory, které jsou u nás zasaženy logikou, jsme na západě a díky tomu jsme na správné straně dějin. Tato logika neúprostně likviduje vědu, ku příkladu to, co na západě zůstalo ze sociologie a politologie, je jen ohryzek. Úkolem tohoto ohryzku je utvrzovat se sám před sebou, že my jsme ti správní, zatímco ostatní jsou ti zaostalí troubové. V Rusku také existuje několik míst, kde je možné studovat neliberální ekonomii. Ekonomii stavěnou na jiných než liberálních kategoriích a to rozhodně stojí za to. Má smysl jet do Ruska studovat za konkrétním profesorem, tím nejlepším z nejlepších ve svém oboru. Najít ho a vydat se za ním tam, kde učí. V Sibiře ani Dálného východu se přitom není třeba bát. Je tam krásně. Rozhovor žurnalisty Vladimíra Solovjeva s Michailem Kovalčukem o vědě. Solovjev. Vyhrožují nám sankcemi tím, že nás hodí zpět téměř do doby kamenné. Je naše věda připravena? Kovalčuk. Představte si rok 1917. Revoluce, občanská válka. Za velmi krátkou dobu, počínaje rokem 1918, vytvořila tehdejší vláda několik desítek vědeckých zařízení. Ve 20. letech minulého století u nás začaly fungovat obrovské instituty, jež vznikaly okolo center v Moskvě, v Leningradu, po celé zemi. Univerzity byly tehdy humanitární, zkoumaly historické a kulturní dědictví. To vše probíhalo v zemi, kde bylo vše zničeno. Našli se mladí lidé, jež se později stali laureáty Nobelovy ceny. Tehdy měla Nobelová cena ještě váhu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je druhá světová válka. Psal se rok 1943. V době, kdy jsme ještě měli daleko k velkým úspěchům na frontě, odstartovala vláda jaderný projekt. Tehdejší moc spustila to, co tehdy nikdo vůbec nechápal. Pokaždé jsme to zvládli a pokaždé jsme upevňovali naši státnost a stávali se velmocí. A dnes? Představte si, jaká je naše dnešní výchozí úroveň. Jsou to prosté příklady, co bylo v roce 1917, co bylo v roce 1943 a jak jsme na tom dnes. Dnes je ovšem život

celé záležitosti daleko vážnější věc, to je covid. Je jedno, jestli byl stvořen uměle nebo vznikl přirozeně. Jaký je výsledek? Boj s covidem první linie obrany je možnost vytvořit vakcínu. Kdo dokázal vytvořit vakcínu? Jako první na světě jsme to byli my. Nejen to, my jsme dokázali vytvořit několik různých vakcín. Všechny jsou úspěšné. Kdo kromě nás dokázal vytvořit ještě vakcínu? Pár států. To znamená, že ty země, které nedokázaly v posledních několika desítkách let vystavit ekonomiku znalostí, vylétají ven z civilizace. Epidemie byly vždy. Boj lidské civilizace s přírodou trvá miliony let. Bakterie a viry mají hlubší historii než lidé. Podívejte se na antibiotika. Ta existují méně než 100 let. A dnes již vůči nim existuje rezistence. Příroda se přizpůsobila, bakterie a viry se naučily žít jako krysy s krysím jedem. Je to o tom, jaké země mohou získat lístek na vlak do budoucnosti. Jsou to ty země, které dnes dokázaly vytvořit vakcínu proti covidu. Protože ty země, které to nedokázaly, zůstaly závislé na těch zemích, které to dokázaly. Zůstaly bez ochrany. Vždyť to nejhorší je, že jestli se vy zítra rozhodnete vytvořit vakcínu, ale nemáte vytvořenou ekonomiku znalostí, tak se nemáte o co opřít. Nepomohou vám ani peníze, ani nic jiného. Ani když v pytli přinesete někoho, kdo něco umí. Víte, je to jako u Lunačarského. Když se ho ptali, jak se stát inteligentem, je potřeba absolvovat 3 univerzity. Jaké? To je jedno. První musí absolvovat váš dědeček, druhou váš otec a třetí vy sám. To je důležité. U nás v Rusku existuje generace, která stojí na absolvování mnohých univerzit. Pokud padne nová železná opona, za jakou dobu dokážeme nahradit vše, co přichází ze západu? No je to banální, díky moc za sankce. Bez nich bychom neměli vlastní zemědělství, vlastní letadla. Sankcím je jen asi 8 let a my už teď prodáváme na export obrovské množství zemědělských produktů. Sice není vše tak dobré, jak bychom si přáli, ale takový krok vpřed za tak krátkou dobu je obrovská věc. Oborů, které jdou rychle vpřed, vám mohu vyjmenovat celou řadu. Za krátkou dobu došlo skutečně k hlubokému přerodu. Za druhé, my už jsme naučeni k životu za železnou oponou. My jsme tak ve skutečnosti žili vždy. My nemáme strach. Je to sice složité, ale je potřeba na to být připraven. Aby bylo možné být připravený, je nutné změnit svoji mentalitu. Dnes je největší problém v tom, že část lidí vyrostla s psychikou spotřebitelů. Byla jim vnucena západní logika života. My musíme pracovat s mladými lidmi, aby chápali, že hlavní jsou hodnoty života, ideály. Ty ideály, kterým nás učila máma, škola, naše vlast. Je třeba to současné společnosti fakticky vnutit. Musí se jednat o obecné hodnoty, správné hodnoty. V takovém případě bude vše v pořádku. My často říkáme, že nad námi není možné vyhrát. Pokaždé, když se západu dařilo nás postavit nad propast, tak to bylo v situaci, kdy nám přiváželi trojského koně. Jim jsme dnes nejlepší na světě. My dnes stavíme po světě více jaderných elektráren než za celou dobu Sovětského svazu. Nikdo na světě se s námi nemůže srovnávat. Rosatom dnes kontroluje světový trh atomové energetiky. Fakticky z 80%. Tento trh jsme vytvořili, vymysleli. Zbraně, obrovské množství druhů zbraní. Podívejte se na naši flotilu. Západ měl vždy letadlové lodě, plovoucí letiště. Jednoduše řečeno, jsou to velké necky, které vezou letadla. Bezpečnost těchto necek zajišťují desítky menších lodí a ponorek. Po příchodu našich hypersonických zbraní se tyto letadlové lodě změnily v plovoucí terče. Všechna ta moc, bývalá moc, se nyní stává prázdnou.

Vystavíme místo velkých letadlových lodí desítky menších lodí ročně. Jsou-li tyto lodě správně vyzbrojené, stáváme se neporazitelnými. Dnes je potřeba ovšem přemýšlet. Prezident řekl, že nejdříve musíme mít detailní analýzu a následně musíme mít správně vytvořený národní plán činností. Bohužel se často pouštějí do světa různé lži, aby byl vytvořen trh. Představte si, před kolika lety běžela slova o ozonové díře, že prý všichni kvůli ní umřeme. Jak to dopadlo, jak to skončilo? Největší chemické koncerny dostaly zakázky, všem nám vysvětlili, že freon je škodlivý a vydělali desítky miliard dolarů na záměně freonu z ledniček. A všechno bylo zapomenuto. Ozonová díra existuje dále, to je přírodní věc. 10 let o ní ale nikdo nehovořil. Dnes je to samé s klimatem. To je také velmi citlivá věc. Řeknu vám příklad. My jsme energetická supervelmoc. S námi je potřeba bojovat. Nás je potřeba oslabit. Jak? Velmi jednoduše. Skutečně existují důkazy o tom, že klima se stalo teplejším. Okolo toho se uměle vytváří hysterie, vydávají se Nobelovy ceny a podobně. Všichni to začínají chápat jako danost, jako pravdu. Dále se dělá závěr, který není ničím dokumentován, nestojí na žádných faktech. Říká se. To vše je výsledek vlivu člověka na přírodu. Výsledkem je zavedení všemožných nadnárodních kvót a zničení ekonomik, včetně té naší.

скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошной.

0: решаться вашу жизнь. Я не смогу. Я не сумею.
1: Já z rozhovoru novináře Vladimíra Solovjova s prezidentem institutu Kurčatova Michailem Kovalčukem v televizním programu Večer s Vladimírem Solovjevem. Pořad byl odvysílán v prvním kvartálu roku 2022. Rozhovor byl dostupný na YouTube kanálu Večer s Vladimírem Solovjevem. Kanál byl od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině smazán. Kultura. Ruština je jazyk vysoké kultury. Nebudeme se tu bavit o tom, že lístky do moskevského Bolšovo teatru jsou tak drahé, že si je značná část Rusů nemůže dovolit. Konečně podobnou situaci zažíváme i my v našem Národním divadle. Ani nebudeme jí jmenovat činitele a tvůrce ruské kultury. Všichni jsou dostatečně dobře známí a pokud má člověk zájem, dokáže si o nich najít všechno sám. Místo toho promluvíme o něčem jiném. Kultura je soubor informací a algoritmů. Tyto informace a algoritmy, které se v průběhu života stávají naší součástí, nám ze všech možných variant lidského chování v nějaké situaci nabízejí vždy jen část. Vznikne-li nějaká situace, tak má křesťan v této situaci jistou paletu mozkových odpovědí na ní. Tomu dává jeho křesťanská kultura. Jinou paletu možností má liberál, jinou zase žid a ještě jinou má například buddhista. Nejlépe jsou rozdíly mezi jednotlivými kulturami vidět v krizových a existenciálních situacích. Příslušníci jedné kultury nacházejí cestu ven, zatímco příslušníci jiných kultur zůstávají ve slepé uličce. Nejsou schopni najít originální tvůrčí řešení nové situace. Výsledkem je, že jejich kultury zanikají. S nimi se poté můžeme setkat na nejvýš na stránkách učebnic dějepisu. Okno do Evropy. Před několika stoletími vládl v Rusku Petr Veliký. Ten takzvaně otevřel okno do Evropy. Nic nechápající vědci a experti, kteří v životě pořádně nikde nebyli a ve svém vědění je neustále kloužou po povrchu, říkají, že Petr Veliký otevřel pro Rusko okno do Evropy, aby zaostali Rusové měli možnost tímto oknem projít a učit se od zdejšího pokrokového moderního stavu věcí. To není pravda. Z těchto důvodů Petr Veliký okno do Evropy neotevíral. Evropská západní kultura, stojící na katolických nohou, je kultura válečnická. Odešla velmi daleko od původního poselství Ježíše Krista o lásce k bližnímu svému. Přestože se katolictví zachovala forma, zachovala se slova, zachovaly se obřady a rituály, jejich obsah, jejich smysl a poselství katolíkům proklouzly mezi prsty. Západní kultura drží svět neustále v jednom bludném kruhu. V bludném kruhu válek, bezostyšného boje, o zisk a zápasů o moc. Dějiny staré Evropy a po objevení nového světa i dějiny západu jako takového jsou jen dlouhý telefonní seznam válek a konfliktů o moc, zápasů o to, kdo se bude nacházet nad kým v jednotlivých patrech pyramidy moci. To je přirozené, protože tato kultura nic jiného než válčit mezi sebou o moc nenabízí. Probíhá válka, dochází k uzavření příměří, a první den po uzavření příměří okamžitě začínají přípravy na válku další. To je bludný kruh evropské kultury. Petr Veliký znal Evropu, byl tam. Proto jako moudrý panovník udělal pro Evropany něco, co pro ně zatím nikdo jiný v historii neudělal. Vybudoval právě ono okno do Evropy. Vybudoval ho ne proto, aby si všichni Rusové mohli zbalit svých 5 švestek a odejít skrze toto okno do Evropy. Petr Veliký vybudoval okno do Evropy, aby evropské duše, držené svou kulturou ve vězení neustálého vraždění, bojů a válčení, mohly tímto oknem projít. Průchodem skrze Petrovo okno se totiž člověk ocitá za hranicemi evropské kultury, ocitá se v ruské kultuře. Ta na rozdíl od katolické kultury není bludným kruhem válek. Ruská kultura je vysoká kultura mezilidských vztahů, stojící na Ježíšově učení a lásce k blížnímu svému. Anglicky se pravoslavná církev řekne Russian Orthodox Church, ruská ortodoxní církev. Čem je ruská církev ortodoxní? V tom, že se drží původního poselství Ježíši Krista o lásce k bližnímu svému, na rozdíl od reformovaných evropských církví, včetně té katolické. V jejich středu nestojí nic jiného než budování mocenských struktur pro kontrolu obyvatelstva. Evropský nekonečný bludný kruh válek pochází právě odtud. Okno do Evropy. Vybudované Petrem Velikým je jen největší dar, jehož se západním Evropanům kdy dostalo. Nic podobného pro Evropany nikdy nikdo neudělal. A aby se Evropané po průchodu jeho oknem zbytečně nebáli, postavil Petr Veliký celé město podle evropského stylu, aby se v něm Evropané cítili co nejvíce jako doma. Petrohrad. Petrovo okno do Evropy je brána do světa jiné kultury, kde se Evropané mohou učit a objevovat možnost, jak změnit svoji vlastní kulturu, aby unikli nikdy nekončícím válkám o moc. Ruský vládce nabídl Evropanům spásu. Vytvořil portál do civilizace žijící podle tradice poselství Ježíše Krista. A teď třešnička na dortu. Petrovo okno je otevřené dodnes. Petr ho otevřel, vybudoval ho Petrohrad, vybudoval hotel Petrohrad, v němž se Evropané díky použité architektuře a vnějším příznakům umí orientovat a nikdo ho od té doby nezavřel. Petrohrad také pořád stojí. Zářící perla severu na Nevě. Jak nám ukazuje evropská historie posledních staletí, Evropanů, kteří našli sílu ducha, aby prošli skrze Petrovo okno, nebylo dostatečné množství. Evropa, Západ, do dnešních dnů nenašla cestu ven z neustálých válek, kde první den příměří je zároveň prvním dnem příprav na válku druhou. To svědčí o tom, že Evropané to se spásou své duše nemyslí nijak vážně. Evropští otcové a matky nekonečně milují své děti, nechtějí je posílat do války. Nechápou však, odkud se oni nekonečné války pořád berou. Nerozumí své kultuře. Stejně tak nerozumí tomu, že mají možnost své děti spasit, nechat je projít oknem Petra Velikého, aby se učili a následně vrátili jako jiní lidé. Lidé nesoucí vysokou kulturu bez zakodovaného nekonečného válečného mechanismu. Evropská hloupost a zlá propaganda se na oknu Petra Velikého činily, změnily jeho význam. Evropané sebe považující za vyspělé a pokrokové přezírají ostatní kultury. Začali hovořit o Petrově oknu jako o díře, skrze kterou mají prolézt do vyspělé Evropy. Všichni ti zaostalí, špinaví a zpátečničtí, ruští ničemové. Dělají to proto, aby vlastním národům sebrali možnost najít spásu v jiné kultuře v nových výšinách ideálu života. Jak kdysi těmto manipulátorům řekl učitel, běda vám, učitele zákona a farizejové pokrytci. Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vyjít, bráníte. Matouš 23, 13. No, kolik máme hodin? 56. Nejvyšší čas to zapíchnout, pustit písničku a předat do dalšího studia. Přátelé, to bylo všechno, co se vám mohlo dneska nabídnout. Jsem rád, že jsme si to mohli poslechnout, jsem rád, že jste byli se mnou, no a zítra se s vámi budu těšit, pokud to vyjde, tak s Míšou od 21 hodin naživo a s Išou od 17 hodin v repríze. Tak se opatrujte, přeji vám hezký poslech i v tomto krásném počasí. Užívejte, relaxujte, opalujte se, tvořte, nezapomeňte pracovat sami na sobě. Tak, je to jasné. Mějte se krásně.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Tak vítejte u pořadu komentovaného čtení. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska to máme naživo, tak si zase užijeme spoustu zajímavých věcí. Nejdřív se pojďme podívat na to, kdo 13. července, wow, 13. je pondělí, ale kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví Markéta, Margareta a Margit. Markéta, ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova manžári. S významem perla nebo pupen slovo přijala řečtina jako margarites, odtud latina jako margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Já tady ještě skočím, jestli máme něco dál o těch Markétách a Margaretách. No hele, moc toho tady není teda jako upřímně, no. Přesto je každá žena, jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem, dokonce tady píšou, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. A teď jméno Markéta patřilo ke světicím, také vladařkám a královnám. Mimo jiného nosila Markéta Habsburská celým jménem Markéta Marie Terezie Habsburská, která byla španělskou a římskou princeznou, první manželkou římského císaře, českého a uherského krále Leopolda I. a také milovnicí hudby a umění. Současnými nositelkami jména jsou například herečka Markéta Hrubešová, moderátorka Markéta Majerová, zpěvačka Markéta Konvičková nebo zpěvačka a skladatelka, držitelka Oscara za píseň k filmu Ons Markéta Irglová. Jméno patří i k české modelce Markétě Divišové. Jméno nosí také bývalá herečka manželka Marka Ebena, Markéta Fischerová. Markéta Lazarová je názvem knihy

0: 9, což je 333. příčka, a Margit, těch je 548, 336. příčka. Takže dneska úhrnem slaví, když se na to podíváme, nějakých cca přibližně, ať to neříkám úplně přesně, to nemusím počítat, 58 tisíc oslavenkyň. To je velké číslo. Já bych tady ještě speciálně popřál Markétě, která doprovází v těch aktivitách a činnostech, ale také v životě Pavla Hlávku. Takže Markéta, která dala vzniknout stránkám, a teď mi to vypadlo, já si říkám svých svým, ale nebo sami sobě, ale víte, co mám na mysli, Markéta, která vždycky zabezpečuje spoustu akcí a aktivit okolo svobodného vysílače, takže i pro tuto Markétu a hlavně zejména pro ní já mám speciální poděkování a také přání. Takže milé Markéty, já vám právě teď přeji, a Margarety a Margit, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Takže si to pěkně užijte, hezky se promořujte, pěkně to oslavte, dneska je to na koupačku, my jsme teď přišli s Eliškou akorát od rybníka, takže si to krásně užíváme tady v jižních Čechách. Včera bohužel to počasí nebylo úplně na koupání, ale každá změna je vítána, protože když se nemůžete koupat, tak vymyslíte jinou aktivitu, která je určitě stejně zajímavá jako ty aktivity předtím. Tak, to jsme popřáli, žádný jiný významný den není, tak to můžu takhle schodit, můžu to zavřít. No a pojďme se podívat na jednu událost, která si myslím zaslouží pozornost. Robert Fico byl konfrontován novináři otázkou, jestli by, kdyby Vladimír Putin přiletěl na Slovensko, tak jestli by byl zatčen, tak někteří politici bohužel mají na to zvláštní názor. Tak si to pojďme pustit, protože to je hodně zajímavé, jak jsou někteří zblblí až na půdu.
1: Som v jednom rozhovore včera a priznám sa, že som možno neodpovedal dostatočne tak, ako som odpovedal na otázku, ktorú som dostal. A teraz, aby bolo jasné, ako rozmýšľame. Že či by sme v prípade, že by došiel na návštevu Slovenska, Putin ho zatvorili, lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky, tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to teda nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To akože, keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
2: Jasné, aj mimo nášho územia.
3: To, čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič iné si nezaslúži.
4: Pokiaľ je medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
2: A každácná zhoda? Všetci traja?
1: Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď sem ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Čo sme Mešugiovi všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom Medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
5: Ani Ukrajina.
1: Že to je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajiny, kde na ňo dali zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajal v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposielať zbrane na Ukrajinu je extrémny. Dobre,

0: nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbrane, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle, a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nie sme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinsky zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mieri. My sme sa dostali do polohy, pani moderátorka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
1: Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a nacistický režim. Proč ho budeme podporovat? Takže jsme také nacisti a fašisti. Už to kolotá, rozumíte? Už se to začíná vařit. A také se začíná ukazovat, co to je za svoloč, ta verbež ukrajinská, která tam vládne, protože má své přívržence pochopně i mezi lidem. Takže není Ukrajinec jako Ukrajinec. A je spousta podporovatelů toho nacistického režimu mezi Ukrajinci, bohužel i mezi občany Evropské unie. Takže si musíme položit vážnou otázku, jaký je rozdíl mezi rokem 1934-5 a rokem 636 a rokem 2026. Tedy 90 let nás dělí od situace, která takto záměrně byla vytvářena v Evropě a v Německu, v evropských některých státech víc, Itálie, Španělsko. Ten nacismus prostě, ten z toho čiší, jo. Prostě to budeme zastírat, tak musíme vidět, či máme tu čest. A dokud se budou zabíjet na Ukrajině nevinní lidé, způsobem, jakým to organizuje ta kyjevská sebranka, tak asi nemá smysl tam jakýmkoliv způsobem dělat nějakou podporu. Protože my tím pádem podporujeme nacismus, takže čím se lišíme jako od podporovatelů, to je porušování přímo, porušování zákona. Jo. Si nebudeme budeme si tady cokoliv nalhávat. Prostě je to verbéž. Protože nám je hýbalo. Hýbalo nám tady vším. Ankara. Tím, že tady mám vyjádření Andreje Babiše k tomu, co dělal, tak si to můžeme pustit. Aha, minister a mileniál, tak to není úplně asi. To pravé ořechové. Tohle to je také zajímavé, a to si pustíme. To je Zaurálek, Lubomír Zaurálek. Já moc nemusím, jo, ale když říká nějaké věci, které jsou opravdu reálné, tak vám ho rád pustím, jo. Protože si myslím, že to má váhu, má to svoje logické záležitosti v tom, aby nám to zapadlo do toho kontextu toho, co říkáme tady na svobodném vysílači, respektive zejména ve studiu Midgard, co říkáme už dlouho. Jak to všechno prostě je. Ale ta Ankara, to je potřeba jí teď zhodnotit trošku třeba z jiného úhlu pohledu. My pak se koukneme na Andreje Babiše, ale teď Lubomír Zaurálek se svým hodnocením.
2: To je jeden neblahá věc z toho summitu, že jsme viděli Trumpa, který prošel proměnou z někoho, kdo vypadal, že náma hluboce pohrdá a že nás neprosto nebere vážně a kde být Erdoana, tak se na nás úplně vykašle a dokonce zmínil, že se možná stáhne všechny vojáky od nás v jedné chvíli, což Pete Hegseth, jeho ministr obrany, mimochodem řekl taky. A po těchto hrozných hrozbách, po tomto vypláchnutí žaludku, nám na druhý den řekne, že v místnosti bylo plno lásky.
3: To je ta strategie šialence, o které jsme se bavili.
2: Trošku to tak vypadá, ano. Ale problém je v tom, co je teda skutečnost. A co je ta skutečnost? Já už jsem řekl, že jsem vzpomínal ten summit, který byl v roce 2021, že jo, který byl taky někdy takhle v létě, který byl taky podobně idylický jako ten. A potom do dvou měsíců jsme se zcela zhroutila naše pozice v Afghánistánu. Američané nám řekli, zbalte se a během dvou týdnů musíte být pryč. A byl to výsledek tajných jednání, která se vedla s Talibanem, právě je začal Trump. Jako, a tato tajná jednání probíhala vlastně úplně bez nás. My jsme se k informacím o tom, co je dohodnuto, ještě vlastně vůbec dlouho nedostali. A dnes? Proč bych si nemohl představit? Mimochodem ten Trump to neustále naznačoval. Měl jsem 95-minutový rozhovor s Vladimírem Putinem. Výborný rozhovor jsem měl. Něco se chystá, že jo? Tady Erdoğan nám s tím pomůže. Já si dovedu klidně představit, že tak jako tehdy probíhaly tajně rozhovory s Talibanem a my jsme pak byli postaveni před hotovou věc, tak dnes to může být poměrně velmi podobné. Protože já si nemyslím, že se to tak všechno změnilo a že najednou jsme plní lásky a najednou, že se změnil Trump. Navzdory tomu, že se jako klaun, že hraje tu teorii šilence, jak ty si řekl, nebo cokoliv. To neznamená, že tu není určitá strategie, která vlastně stále platí. Třeba to, co je v té národní bezpečnostní strategii Spojených států, ve kterém Evropa vypadá, že je největší ohrožení. Ne Rusko, ne Čína, ale Evropa, protože jak dokonce opakoval i teď. Teďka řekl na té tiskové konferenci s Erdoganem, že Evropa před 20 lety, to bylo něco úplně jiného než teď. Evropa dnes, s tím, jak nezvládá imigraci, nemá energii, tahle Evropa, když se nezmění, tak tady zítra nebude. Ta prostě zmizí. Ta jako přestane existovat.
3: S tím to například souhlasím. Takže.
2: Ano, doufám.
3: Poznáš můj postoj.
2: Ano, mě jde ale o to, že tady vlastně mluví o tom, že my jsme vlastně odepsaní, pokud něco nevymyslíme. Jako, takže nás nebere jako vážné partnery, dokonce jako zřejmě z toho plyne nás ani nehodlá informovat o tom, pokud se něco opravdu podstatného děje. Takže vlastně ten summit se vlastně z hlediska toho, co říká Trump, stává se jenom tou klauniádou.
1: Stává se klauniádou, čili stává se jakýmsi krysým manévrem toho, co už někde na pozadí se vlastně rozhoduje a co jakoby logicky bude jako kdyby vypadat, že se to ujednalo v té Ankaře. Jo. Čili mocní se dohodnou a ty podržtašky a přihlížeči, který to financujou, tak budou mít pocit, že dosáhli nějakého efektu. Jo. A nebo budou postaveny, jak se říká, hubou ke zdi do rohu a budou muset chroupnout a kousnout to, co v podstatě jim bude co jim bude předloženo jako hotová věc. Teď se s tím poperte a teď to nějak propasírujte do těch vašich států, jako že to takhle je. Je to docela zajímavý, když se na to takhle podíváte, tak vám to začne trošku se jako skládat do něčeho, co je zajímavé. No. Tak. A Zaorálek, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak ale není hloupej. V těch diplomatických věcech umí nějakým způsobem číst, umí tam načítat ty věci a myslím si, že se dá tomu, co řekl, že se dá věřit. A že to je zajímavý tip, jakoby na to představení si těch kroků a těch věcí, jo. Že myslím si, za mě jako dobrý, no. Tak, teď já tady ještě čekám, teda jestli se mi otevře, trošku drhne, jestli se mi otevře ten Andrej Babiš, anebo úplně jinak, asi dám písničku, protože je skoro půl, tak si zahrajeme a já to tady mezi tím připravíme, teď na to nečekáme. Tak, co si dáme? Dáme si takovou jednu veselou, ne? Dáme si veselou písničku od Evy Farné. Tak, pojďme na to.
4: Mám prostě od

0: Jo, mám boky jako skříň, no. Je tady spousta toho Andreje Babiše, nemůžu vůbec najít. To se takový rozmrzelej. Jsem si myslel, počkejte, já jsem si myslel, že to mám jako těžce pod kontrolou, kde ho mám. A ukazuje se, že wow. Ono to není vůbec tak, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Takže ani písnička mi na to nestačila. No, mrkněmeš se. Je spousta právě z toho, co se teď momentálně děje. Ale představte si, třeba jenom taková věc, jo. Další úspěch Evropské unie. Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu, do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se jí tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. A musíme to začít dělat jinak, uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Robert Herman. No, takhle to dopadne asi s veškerou výrobou, protože v Asii prostě nebudou limity Evropské unie, nebudou tam emisní povolenky, nebudou tam drahé vstupy materiálu a drahé vstupy energií. No a potom už zbývá jenom překonat celní bariéru. A to je potřeba jakoby říct, že ty traktory, které vyrábí v podstatě Zetor, to jsou traktory, které jsou hlavně kupovány v takových zemích, jako je Indie, jako je prostě Vietnam a podobně. Čili to odbytiště je hlavně mimo Evropskou unii. Jo? Tak v Evropské unii malí zemědělci si kupují takové traktory, co dělá Zetor. Takže má to logiku. Bude se přesouvat ta výroba blíž odbytu. Pomalu, ale jistě se odstoupí od převážení dílů a výrobků přes půl světa. Proč? Protože prostě k tomu ten svět, byť to není záměr těch všech opatření, jo, tak ale k tomu dospívá. On se prostě tímto způsobem, jak si to všecko odvíjí. Teď teda vůbec nevím, proč se mi tady stalo. Šup, pryč, už jsem selek. No, takže vývoj je jasný. No, teďko už jenom se jako to dojede v tom nastaveném módu a všichni se budou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat. A výsledkem bude, že opět zase budou nějaké regionální výroby, regionální odbyty a tak dál, a tak dál, a tak dál. No, já se teda pokusím se dostat zpátky tedy k těm věcem, k tomu Andreji Babišovi. To prostě já jsem tady nastahoval takových věcí. Wow. Představte si, že v Číně je velká poptávka po německých inženýrech. Že ty země, kde to krachuje, jako je třeba Německo, tak z těch automobilek ty inženýři budou mít uplatnění v Číně. Ovšem budou pravděpodobně muset dokázat držet krok s těmi čínskými mladíky, s těmi nově vystudovanými čínskými s těma hlavama, jo. Takže já si myslím, že oni budou používaný vyloženě jakoby takový jako stabilizační prvek. Ale nositele pokroku to asi úplně nebudou, jo. No. To tady neodpovídá. No, už jsem si našel Andreje Babiše. On se mi to tady musí načíst chvilku. No a budeme se tomu spustit. Je to vlastně o té Ankaře docela zajímavě zhrnutý a jste si všimli, že si mainstreamová média dala obrovskou práci s tím, aby informovala o vele úspěšné činnosti pana prezidenta Pavla, protože on tam byl všemi oslavován, všichni se na něj těšili, všichni omdlívali blahem, když ho viděli. Takže já už se z toho fakt tady picnu. Tady dělá. No pak on hned po příletu z Ankary se odebral do Karlových Varů, kde byla vždycky nějaká klaka se našla. Prý z davu zaznívaly výkřiky, jako je hrdina. Jo. Já když jsem viděl tu fotku, jak dorazila Mrs. Squatterka z té Hradčanské jedna, jak dorazila do těch varů, jo, v těch hadrech, na co měla na sobě. To byly normálně jak strašidla ze Špesartu. To bylo něco naprosto otřesné, ale naprosto otřesné. To, co si ona dokáže na sebe za těch 100 tisíc, co jí platíme měsíčně, jo. Já bych navrhl, aby prostě se konala nějaká veřejná sbírka hadrů, a ne peníze, ale prostě nějaký hadry, aby ji lidi poslali. Ona je jedno, do čeho se takováhle opice oblíkne. Prostě ona vždycky bude, ona nemá vkus, že jo, tak zase na druhou stranu se jí musím zastat, jo, je to žena, nějakou úctu bych k ní měl mít, to je pravda. Je to politručka, no, takže ona víc než žena je politručka. No a teďko je to, víte co, jako, když vás celý život šatí stát, tak já chápu, že on pro ní chtěl ošatný, protože to je z té vojny, že jo, to oni mají prostě z té zelené zóny, gumový, takže ona vždycky nosila tu uniformu a u té uniformy nemusela přemýšlet, co je a co není, jako co se k sobě hodí, co se k sobě nehodí. Tam jako žádnej, to zapomeňte na vkus, jo, to jako, to neřešíte, že jo, něco takového. Takže takováhle cvičená opice zelená, pak od ní chtějte nějaký výstup, aby se uměla oblíknout. Ale zase za 100 tisíc by si mohla teda při jeho platu, kdy oni dohromady mají přes milion, plus to, co ještě si viděla jako lobbingem a svojí pozicí ve vedení té zbrojařské firmy zahraniční, tak já si myslím, že by mohli mít prachy na nějakou designérku, nějakou jakoby poradkyni, aby v opice vypadala aspoň trošku jako oblečená, když už je v opice. No. No nic, no, to je těžký to. To prostě bojovat s něčím, co je vychovaný v armádě, je fakt těžký, jako. To je fakt těžký, jo. Absolventka tolika PŠM, chlapi vědí, politické školní mužstva, tak je logicky, že to nedává, no. Tak pojďme.
1: Přeju vám krásný den a já každou neděli vám přináším zprávu, co jsem dělal celý týden. No a samozřejmě byl to summit NATO. Měsíce jsme tady poslouchali o tom, kdo tam má být a jak to má být. No a dopadlo to, jak jsem říkal, ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné. A styděli jsme se. A toto je vlastně ten nejhorší moment celého summitu, kde šéfové delegací, to jsem já tady, to je dánská premiérka, a prezident sedí na místě ministra zahraničních věcí Macinky. Ale my jsme drželi basu. Za námi chodili naši partneři, se ptali pro Boha, proč tady je, co tady dělá. No a kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, a to jsme nechtěli samozřejmě, aby tam byl nějaký skandál, tak by seděl úplně vzadu a partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je. Hlavně teda za každým šéfem delegace seděl minister zahraničních věcí. No, já nechápu, že pokud tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovu zvolení, nemá tu sebereflexi, tak proč on se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo. Bylo to trapné, styděl jsem se, ale naštěstí jsme nebyli poškozeni jako Česká republika zahraničních médií, protože všechno se odehrálo za zavřenými dveřma. No, pan prezident ještě dal před summitem rozhovor do nějakého tureckého gazetesi. Tady je článek z českých novin, kde se píše, že rozhovor byl krátký, jednostranný a prezentuje Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu NATO. Je představen jako ten, kdo přináší českou pozici. Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník NATO nám říkal, musíte to zkrátit, ne 5 minut, ale 3 minuty, byl schválen vládou a prezident s tím neměl nic společného. Že stanovuje priority a vede českou delegaci. Normálně, brutálně tady lžou. No a samozřejmě prezident v den zasedání se nezúčastnil oficiálně ničeho, protože nebyl vlastně šéfem delegace. Takže my jsme, a hlavně teda summit byl o tom, že často jsme čekali na prezidenta Trumpa, tak jsme čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO a tam byli jenom lídři. No a já nevím, kde byl prezident. No ale to je jedno. Takže bylo to trapné. Pan prezident samozřejmě šel na ten summit a zatěžoval mě to zvláštní věci a chtěl různé bilaterálky jako s francouzským prezidentem a s korejským a ukrajinským a německým kancléřem a generálním tajemníkem NATO, ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet vlastně s panem prezidentem. No, potom samozřejmě pan prezident měl v delegaci samé antibabišovské média, ty reportovali stále domů, jak je to úžasné. No a když jsme se teda seřadili a šli na tu fotečku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Trump ruku, takhle. Tady to vidíte, takhle mi podal ruku. Já jsem takhle stál, on přicházel zleva. A pokud si všimnete, prezident Trump podává ruku tak, že vám ji drží. Takže vlastně mi držel a šel dál. No a co udělala zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla tu pozici, když už mi byl de facto zády. No a udělali z toho
0: Ano.
1: samozřejmě jako velké halo. No, tak já jsem to video měl na sítích a má to zásah 8 milionů
0: Čas vyliva čaj.
1: 149 tisíc,
0: Pojď sem
1: to
0: natoč si
1: mělo
0: vodu, na.
1: zásah a samozřejmě všichni viděli, že žádný sodu jsem nedostal od Trumpa, protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři. No a to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volá 26.12., tak prezident asi nevolá každému. Takže znovu jsem měl pravdu, že jsme to díky tomuto ustáli, I když samozřejmě já jsem si dělal poznámky, všichni jak vystupovali, vlastně to pořadí a teďka jsem čekal, že budu 27., ale nakonec jsem byl poslední. Ale vážený, hodnotili jsme výsledek Fialovy vlády jsme hodnotili. A Fialová vláda, tak jak lhala vám, ale ovšem, lžou stále, lžou každý den, tak háli i na to.
0: No, tak se zasekla aplikace. Tady někdo psal, že nějaký rady a takový. Prosím vás, ono to není vůbec jednoduchý, jo? Když se podíváte třeba na Prima CNN News, na některé pořady a vy tam nějakýho hosta, tak jakoby na dálku, tak se jim to taky rozsypalo. Jim taky rozsypalo to připojení. Takže to není jenom jako o tom, že mně se tady něco rozsype a že mně tady něco nefunguje. Obecně ty sítě prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Má to svoje nějaký pozadí. Nezapomeňte, že na mnoha místech jsou váleční podmínky, to znamená, že jsou rušený různým typem technologií, jsou rušený satelitní signály, a to i v zemích NATO a tak podobně, takže nebudeme si tady nalhávat, že je všecko OK. No, teď se mi zase kupně celý počítač, tak to mě prostě, mám z toho radost. Protože se mi zakousla ta aplikace a teď s tím už nejde dělat vůbec nic. No, tak co, jak si s tím my poradíme? My si s tím poradíme asi následujícím způsobem. Máme 49. Ještě potřebujeme toho Andreje Babiše dojet. Že já musím zrestartovat počítač. Ze kterého to pouštím? No ale, když dovolíte, tak bych okomentoval to, co v podstatě tady už zaznělo od Andreje Babiše. Takový ty hemzy a keci, jak se Babiš nutil tomu Trumpovi s tou rukou. Upřímně řečeno, a to říkám prostě jako ne s tím, co říká teď Andrej Babiš, ale to, co je konzistentně jakoby informace dostupná a jasná, že prostě Babišova a Trumpova, když to takhle pojmenuju, čili jejich manželky, takže se přátelí nějakým způsobem. Druhá věc, že o tom asi bude Andrej Babiš mluvit, jaký vliv, dejme tomu, mají i ty manželky na ty manželky. To si Macronová, jaký vliv má na Macrona. Teď ona ho de facto vodí jako loutku. Jo. Si budeme povídat, jaký vliv má Pavlova na toho svýho. Čili všichni to nějakým způsobem mají takto a ty manželky proto jsou zvány jako na některé typy akcí, na ty neformální záležitosti, ale spousta lidí vám řekne, že na neformálních akcích se toho dohodne mnohem víc, než na těch formálních. Formální věci jsou daný protokolem, jsou tam daná témata, okruhy, rozsah, případně záměr. Když to nejvíc práce se udělá právě na těch, nejvíc práce se udělá právě na těch neformálních jednáních, tak je potřeba to brát. Čili pokud někdo pracuje na nějakých neformálních nebo aktivitách, a to jsou právě manželky, že jo, který tam fungují velmi, velmi zřetelně. Že nepodceňoval bych to, vůbec bych to nepodceňoval. To, že tam nebyla Pavlová, tak ona tam žádný známý nemá mezi těma manželkama. Co ona by se s nima povídala, když neumí anglicky, že jo? Její úroveň vzdělanosti sahá tak maximálně k ruštině. Takže to je taky jakoby složitý a potřeba to tak prostě brát, takže proto tam nebyla. pozvaná. On tam taky nebyl pozvaný, že jo. Nakonec to uslyšíme. Kdo ho tam vlastně dostal? My jsme se nějak o tom bavili s pár lidma. Já jsem říkal, že pravděpodobně to šlo cestou NATO, jakože NATO tedy zapracovalo. No nakonec se ukázalo, že tím, kdo pracoval a dokonce objednal už v předstihu ten pokoj, jo, rozumíte, to tam taky Andrej řekne, že v podstatě velvyslanectví v Turecku už s předstihem objednalo v tom samém hotelu, kde bydlí Babiš, kde by bydlel, tak objednali pelíšek i pro prezidenta. Jo. Takže oni ještě než nějaký soud tady ústavní rozhod o něčem, tak už to bylo jako hotová věc, už tam měli blokaci, už to měli prostě připravený. Že může tady pak někdo vykládat, že to není kauza, u které je evidentní, že zkrátka dobře, tam někdo někomu jaksi držel místečko, že jo.
1: Oni lhali, no a samozřejmě některé média tam dali do titulku, jako kdyby to bylo naše. No, nebylo, nebylo to naše, ale my jsme drželi basu. My jsme neříkali, že Fialová zločinecká vláda vám lhala. Jsme drželi basu, vystupovali jsme tam jako Česká republika, ano, nechtěli jsme, ani to neděláme, jak oni, že nás kolikrát zahraničí vlastně kritizují. No, takže samozřejmě první den, jak jsme přiletěli, byla ta jakože recepce, no to byla taková recepce a ta neformální večeře. No a my jsme tam postupně přijížděli, já jsem dokonce bydlel ve stejném hotelu jak prezident, dva pokoje ode mě, a my jsme ten pokoj rezervovali dávno. To znamená, že někdo už věděl, že ten prezident tam bude. No a samozřejmě si myslím, že to bylo naše velvyslanectví, které vydindalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil ty recepce a ty neformální věci. Trapné, trapné, jo. Ale Turci byli natolik milostiví, že na ty fotce, protože byla jakože recepce, ten drink, se čekalo, než všichni přijdou, a když všichni přišli, tak jsme šli se fotit. No a turecký protokol byl natolik milostivý k nám, že nás dal každého na jiný konec ano, ty sestavy na tu fotku. Takže já jsem vlastně prezidenta na ty večeři, kdy jsem přišel i s Monikou, tak on už tam byl, tak jsem mu samozřejmě podal ruku. No a naštěstí teda seděl u jiného stolu a samozřejmě my jsme protokol nedělali, my jsme byli usazeni, jak jsme byli. A už tam se někteří lídři mě ptali, že co tu dělá a proč tam je, když já všichni věděli, že jsem vlastně šéfem delegace. No. Takže ústavní soud to nedomyslel, bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí, zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda, vláda se odpovídá sněmovně a my jsme řekli, že příští rok poprvé uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali na ty 2%. No mě strašně bavila ta debata o tom, že co jsme řešili na neformální večeři. To si fakt myslíte, vy pisálkové někteří, že, nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku, že tam umírají lidi, jo, manželkami, které mají děti, které nechtějí válku. Nikdo nechce válku. No, takže úplně trapné. A věřte mi, že mám zkušenosti. Já jsem byl s Monikou na intronizace císaře. To byla mega akce. On si musel koupit frak. Jo, a byli jsme všude v Paříži. A samozřejmě, že je důležitý kontakt těch manželek, protože jako my chlapi víme, že ženy jsou důležité, že mají vliv. A mimochodem, Monika se potkala s manželkou prezidenta, tureckého prezidenta Erdoána v minulosti 3 nebo 4krát, takže se znají. No, a já jsem se takhle seznámil přes manžela premiéra Lucemburku s Melanie Trumpovou v Paříži 10.11.2018 na takové večeři, no. Takže, prosím vás, nevěřte tyhle lidem, přece já nemůžu na ty večeři tam řešit granáty nebo co, muniční, no, geopolitiku a takovéhle věci. Ne. Normálně jsme tam se bavili o tom, jak je to mezi, když se potkají nějaké manželské páry. O dětech, bavili jsme se o tom, no a samozřejmě se musí smát. No a ty manželky mají vliv. Mají vliv na nás, občas. No a samozřejmě ta debata, proč tam je Monika, no Monika je tam proto, že turecký, ale tam byla proto, že turecký prezident pozval, ano, a tady je její program, draft program for spouses of prime minister, no a oni měli samozřejmě, to byla pozvánka pro šéf, pro vedoucí delegace a manželku, jo. A to, že tam byl prezident, no tak ten tam byl samozřejmě, všichni se divili, proč jsme tam dva. A proto to bylo trapné a proto jsem se taky jako styděl, ale nebyl to žádný skandál. Takže ty manželky měly program. Ano, oni měli tady round table meeting, protecting children in the digital environment. Jo, takže se bavili o tom, co my tady se všichni bavíme, co naše děti a sociální sítě. No a potom měli jako program, vodní přehlídka Maja a lunch tady měli, takže byl normální program, takže nějaké ty hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu. Takže tolik k tomu programu. No a když skončila večeře, tak jsme šli společně s Monikou za prezidentem Trumpem. On, jak obvykle, byl velice vstřícný. No a tak jsme se ptali logicky, jestli přijde Melanie, protože ji známe a protože jsme se na ní těšili. No a on byl samozřejmě potěšen. Jo, tak jsme se bavili o tom filmu Melania, který vyšel. Takže ty, kteří mluví něco o tom, jak to je a není, v životě na žádném summitu nebyli. Vůbec tomu nerozumí, takže vůbec to neřešte. Já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně to, že máte osobní vztah, že znáte i ty manželky, jako jsme se tam potkali znovu s manželkou bulharského premiéra, bývalého nového premiéra, bývalého prezidenta, nebo manželkou slovinského premiéra, nebo s Brigitte Macron a dalšíma. Takže tak toto je. A prosím vás, věřte, že já vím, jak to funguje. Už jsem těch summitů a těch setkání absolvoval X. A byla to samozřejmě, bylo to trapné, ale nějak jsme to zvládli společně s Marcinkou, vystupovali jsme jednotně, samozřejmě jsme neříkali negativně ani o vládě, ani o prezidentovi, když se všichni ptali, co tam dělá, proč tam vlastně je. Takže máme to za sebou, máme to za sebou, no ale věřte, že kampaň na znovu zvolení pana prezidenta bude probíhat dál a jeho tým určitě bude zase hledat nějaké konflikty, protože celá ta kampaň je samozřejmě založena na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně diametrálně jiné názory de facto na všechno. Takže toto možná bylo důležité, ale já si myslím, že tento týden to nejdůležitější bylo, že jsme přijali historicky nejlepší stavební zákon a tady mám všechno sepsané, ale my dnes točíme s Karlem Havlíčkem podcast, který vyjde ve středu večer a tam vám řekneme všechno, co tento skvělý zákon přinese pro vás a budete stavět rychle, jedno razítko, jeden stavební úřad. Takže děkuji, že mě sledujete a samozřejmě budu rád, když to budete sdílet, protože o Ankaře zase budou debaty nesmyslné, ale nevěřte tím lidem. Oni tam nikdy nebyli, ani nebudou. Dělá jenom to, aby nás, na mě škodili samozřejmě, ale mě to nevadí, protože já vím, že lidi jsou schopni si ověřit ty informace a ty různé účelové lži vybraných novinářů, že jim nevěří. Takže děkuju a těším se samozřejmě na příští neděli. Mějte hezký týden.
0: Tak teda se znamená Andrej Babiš s tím, co a jak se konalo v té ankete. Všimněte si, že se snaží ta klaka, která propaguje každý prd prezidenta a každou jeho ostudnou akci, nám tady prodávají jako záslužný čin. Když si kolaborant prdne směrem na východ, tak pochopitelně je to oprávněný útok na toho zlého Putina. Když si prdne na západ, tak je to oslavný prd, který pochopitelně symbolizuje lásku ke kapitalismu, obdiv k té kultuře, která je naprosto otřesná. Když si prdne kousek jinam, tak to zase signalizuje a jak si vytváří ty signály o tom, jak to Německo je úžasný a jak ten Brusel nám tady udělá ty Spojené státy evropské, jak nám všem bude dobře. Jo. No nic, tak dáme si písničku a my si po té písničce už budeme číst. Jakou byste chtěli? Já tady mám písničky různé,

A pojďme se podívat, Božena Blanka mě vždycky tady připraví spoustu, ještě znát názor Microsoft, jsou odvážný, jako ještě znát názor. Na to, jak chodějí Teamsy, jo, to je nejlepší. Tak, se připravíme, jak nám to tady vlastně fachčí. Tak, už to tady budeme mít. Přehled krátkých zpráv. Letadlo pro včasné varování a řízení letového provozu Boeing E-3A Sentry, které patří NATO, krouží u pobřeží Černého moře ve vzdušném prostoru Rumunska. Cílem nových útoků amerických ozbrojených sil na Irán byly systémy protileteckého krytí, radary, základny pro skladování a odpolování raket a bezpilotních letounů, uvedl novinář z pravodajského serveru Axios. Irán udělal špatnou volbu, nyní za to zaplatí, řekl Pete Hegseth s odkazem na začátek nové vlny amerických útoků na Irán. Irán zahájil sérii útoků na cíle Spojených států v regionu, informuje televizní stanice Press TV. V důsledku útoku dronu v rostovské oblasti byl poškozen tanker při vjezdu do Azovsko-černomořského námořního kanálu. Nehoda si nevyžádala žádné oběti, uvedl guvernér. V důsledku útoku bezpilotního letounu v Samarské oblasti zahynul jeden muž, 3 lidé byli zraněni, včetně dítěte, oznámil guvernér. Poslední kroky Spojených států nevedou ke zlepšení vztahu s Ruskem a k normalizaci situace na Ukrajině. Tento názor vyjádřil Anton Svirídenko, výkonný ředitel Institutu ekonomické

Přístavu Černomorské byl zasažen trajekt a dvě nákladní lodě, které přepravovaly náklad pro ukrajinské ozbrojené síly a hlídkový člun, upřesnilo ministerstvo obrany Ruska. Podle informací, které získal server Politico z důvěrných zdrojů, by za porušení memoranda mezi USA a Iránem mohl nést odpovědnost Vance, který se na jednáních podílel jako klíčová osobnost. Ukrajina obdrží rakety Patriot v rámci smlouvy s Německem nejdříve v roce 2028, uvedl poslanec ukrajinské vrchové rady Kostěnko. Zelenský uvedl, že má v úmyslu změnit vládu Ukrajiny, odvolat současného premiéra a také změnit vedení orgánů činných v trestním řízení v zemi. Evropská komise doporučila odebrat benátskému bienále financování ve výši 2 milionů eur kvůli ruskému pavilonu, uvedla viceprezidentka Evropské komise Virkunen. Vojenský fanatik, předseda francouzské strany Patriotové Filippo nazval senátora Grahama rusofobem, který snil o třetí světové válce. Vždy trval na podpoře totálního konfliktu Ukrajiny proti Rusku až do posledního Ukrajince, poznamenal Filippo. Irán v reakci na útoky Spojených států zaútočil drony na americké odpalovací zařízení HIMARS v Kuwaitu, informovala iránská agentura Fars. Od ukrajinských útoků zahynulo v Enerhodaru od 27. dubna 11 civilistů. Počet zraněných se odhaduje na desítky, uvedl Lichačov. Několik zemí NATO odmítá poskytovat finanční prostředky na vojenskou podporu Kyjeva, uvedl prezident Slovenska Pellegrini v televizním vysílání stanice TA3. Německo financuje nákup 50 000 útočných dronů pro Ukrajinu, informovala agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dosáhl 4490, oznámil předseda parlamentu Bolivarovské republiky. To je vše. Teď k tomu ještě poznamenám jednu takovou věc, a možná je potřeba vysvětlit. Německo pochopitelně bude podporovat Ukrajinu, protože se tam v Německu naplňují vlhké sny o nacistické čtvrté říši. Oni to financují už dlouho a usilují o to. A tady bych chtěl ještě udělat takovou vsuvku k tomu, co bylo v Ankaře. I mainstreamová média informovala o tom, že Česká republika se zdržela a byla proti nějakému průběžnému stálému financování Ukrajiny 70 miliardama eur každý rok. Ale pochopitelně současná opozice, která se snaží mazat schody současné vládě na každém kroku, tak řve a křičí, vidíte, jak vás podvedli, protože slíbili, že nebudou financovat Ukrajinu a financujou. Tak navážu na to, co řekl Andrej Babiš. Andrej Babiš řekl, že oni byli v Ankaře de facto žehlit průser Fialovy vlády, která nesplnila 2%, jak vykřikovala. A jeli tam obhájit stanoviska České republiky pro příští roky. Zjistilo se, že Fialova vláda deponovala 140 milionů korun, deponovala ve prospěch Ukrajiny, na jako podporu Ukrajiny. Že to jsou deponované peníze, které navíc započetly do výdajů, do těch 2% výdajů pro NATO. Čili buď ty peníze dojdou na Ukrajinu, tam se ukradnou, nebo budou nějak, řeknu, víc sledovány. Že když už ty peníze v podstatě nelze škrtnout, protože byly deponovány, to znamená,

a že v podstatě se s tím nedá nic jiného dělat, tak Babišova vláda udělala jeden krok, že je teda nechala směrovat na tu záležitost toho programu podpory Ukrajiny. Takže pro každoroční přispívání do tohoto fondu a podporu tohoto způsobu financování Ukrajiny jsme řekli ne a vyjádřili jsme to jakoby, co se týká nějakého podpisování, čili vyjádřili jsme nesouhlas s takovouhle dohodou, ale zároveň ty peníze, které již byly deponované, jsme do tohohle programu prostě nechali poslat. Určilo se, kam těch 140 milionů půjde. Ten odklon těch peněz z nějakého směru, kam jakoby vymyslela ta Fialova vláda, tak udělal Babiš záměrně, protože tam už pochopitelně byl nastavený nějaký rozsypací rastr, jak se ty peníze rozkradou, kam kolik přijde, kolik se kam vrátí a tak dále. A tím, že přesměrovali ty peníze do tohoto programu, tak budou částečně rozkradeny jiným způsobem a hlavně jsou to peníze, které jsme se nezavázali, a které jsme už poskytli. Peníze, které už byly deponovány. Tak, to jsem potřeboval ještě k tomu říct, aby jsme si to dokreslili. No a teď už tedy můžu s klidným svědomím vzít knihu Jana Masného Rusko 21. století. Ty jo, teď jsem si to vytáhl. Archa. Archa svátosti člověka. Teď jsem si vytáhl záložku. Jo. No a já si myslím, že jsem četl naposledy Velká vesnice. Praktická stačí. Ne, to jsme četli. Vzdělání. A teď nás čeká ta budoucnost. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile je vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitele, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky vzdělání mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západně liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřeným na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to, existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále víc. Země se zpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu,
je správné a proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelných pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytvářejí se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je to něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu, vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Západní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici, dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně, oblast obraného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní. Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obrané oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Je ale nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umění na západě stavět skvěle. Archistátnosti a osobní kultury. Archistátnosti a osobní kultury. V Rusku existuje síť škol, které nejsou k nalezení v žádných mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality. Jedná se o vojenské školy typu Suvorovského učiliště a Nachimovského učiliště. Jsou to uzavřená zařízení vojenského typu s přísným režimem, kde nejen, že se vzdělává, ale také důkladně vychovává. Hluboká teoretická a praktická příprava, čest, vysoká míra osobní kultury a disciplíny, pocit absolutní odpovědnosti za vlast a odčinu, obětavost ve prospěch druhých, nezlomná vůle k vítězství. To jsou základní hodnoty lidí pocházejících těmito učilišti. Oni jsou skutečná elita ruská. Tito lidé pronesou Rusko na svých ramenou v bezpečí do budoucnosti v situaci, kdy se Západ naopak bude nořit stále hlouběji do chaosu a propadliště dějin. V zemi existuje i další místo, vychovávající ty nejlepší. Nad ním drží svoji ochrannou ruku
osobně ruský státní Vladimír Vladimirovič Putin. Je to vzdělávací centrum Sirius. Sídlí v Soči. Vznikl na základě infrastruktury vytvořené pro olympijské hry v roce 2014, jež probíhaly na tomto úchvatném místě. Sirius má díky své silné infrastruktuře velmi široké využití. V březnu roku 2024 se zde například konal Světový festival mládeže. Později začala vznikat centra Sirius i v dalších městech. Jejich úkolem je nacházet děti a pečovat o ně. O ty nejlepší z nejlepších ve svých oborech. Na příkladu Siriusu je vidět obrovský vhled Vladimíra Putina do ducha doby. Za času hrozících celkovým úpadkem kvality vzdělanosti a tím i úpadkem vlastní civilizace založil ruský státník Noémovu archu Sirius. Jehož úkolem je pečovat o ty nejlepší, kteří nedovolí svým oborům sklouznout do úpadku. To, že kombinace vojenských učilišť, zařízení podobných Siriusu a nezlomné vůle ruských školních učitelů, kteří cítí, že jejich úkolem je naplňovat jediné právo, jež děti ve škole mají, právo na vzdělání, funguje, vidíme na rychlosti úpadku. Západ v mnoha oborech padá prakticky volným pádem. My, jelikož jsme k západu přizváni, padáme s ním. Ruská civilizace nepadá, jen pomalu klesá. Místy se úpadek podařilo úplně zastavit a přejít do ofenzívy, nastoupit na cestu rozvoje. Historický zlom, k němuž dojde v důsledku neustálého rozevírání nůžek mezi oběma civilizacemi, právě na poli vzdělávání je blízko. Náš národ, jenž úst Jana Husa dostal za úkol pohled hledat a nést světu světlo pravdy, na tento historický zlom není připraven. Než abychom hledali a nesli pravdu, jen vedeme hloupé řeči. Nechali jsme se přesvědčit, že prý jsme na správné straně dějin. My však nemůžeme být na správné straně. Pro nás žádné strany neexistují. Pro nás existuje jenom pravda a cesta k ní. Takový je náš úděl, náš první a poslední úkol. Praktická zkušenost a tu si dáme po písničce. Tak. Zahrajeme. Co si zahrajeme? Jsme měli Richarda Millera. Dáme si Romana. OK.

0: Co to je za rachotelí? To je zvenku, veď?
1: To je auto.
0: Auto, veď? Hele, ty jsi nahula celá. Ty jsi se zase
1: svíkla. Bylo vedro.
0: Bylo ti vedro, jak jsi se svíkla, jo? Dneska se udělalo vedro, viď? Budeme se ještě koupat? Tak, praktická zkušenost. Ruský vzdělávací systém je jiný ve srovnání s naším. Celkově lidi méně zdržuje od dospívání. Na vysoké školy se chodí dříve než u nás. Učitelé přitom drží nad studenty větší ochranou ruku a více je během studia provázejí. Stojí za zmínku, že na ruských vysokých školách zvoní na přestávky stejně jako u nás na základních a středních školách. Ruský stát vypisuje každoročně takzvanou kvotu pro příslušníky cizích národností. V rámci této kvóty je možné odjet bezplatně studovat na ruské státní vysoké školy. Jaké obory má smysl jezdit do Ruska studovat? Medicínu ani ne, lékařské vzdělání je v Česku špičkové. Stejně tak je u nás na velmi dobré úrovni technické vzdělání. Do Ruska má smysl je studovat sociální vědy, matematiku, diplomacii a mezinárodní vztahy. Obecně můžeme říci, že do Ruska má smysl je studovat všechny obory, které jsou u nás zasaženy logikou, jsme na západě a díky tomu jsme na správné straně dějin. Tato logika neúprostně likviduje vědu, ku příkladu to, co na západě zůstalo ze sociologie a politologie, je jen ohryzek. Úkolem tohoto ohryzku je utvrzovat se sám před sebou, že my jsme ti správní, zatímco ostatní jsou ti zaostalí troubové. V Rusku také existuje několik míst, kde je možné studovat neliberální ekonomii. Ekonomii stavěnou na jiných než liberálních kategoriích a to rozhodně stojí za to. Má smysl jet do Ruska studovat za konkrétním profesorem, tím nejlepším z nejlepších ve svém oboru. Najít ho a vydat se za ním tam, kde učí. V Sibiře ani Dálného východu se přitom není třeba bát. Je tam krásně. Rozhovor žurnalisty Vladimíra Solovjeva s Michailem Kovalčukem o vědě. Solovjev. Vyhrožují nám sankcemi tím, že nás hodí zpět téměř do doby kamenné. Je naše věda připravena? Kovalčuk. Představte si rok 1917. Revoluce, občanská válka. Za velmi krátkou dobu, počínaje rokem 1918, vytvořila tehdejší vláda několik desítek vědeckých zařízení. Ve 20. letech minulého století u nás začaly fungovat obrovské instituty, jež vznikaly okolo center v Moskvě, v Leningradu, po celé zemi. Univerzity byly tehdy humanitární, zkoumaly historické a kulturní dědictví. To vše probíhalo v zemi, kde bylo vše zničeno. Našli se mladí lidé, jež se později stali laureáty Nobelovy ceny. Tehdy měla Nobelova cena ještě váhu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je druhá světová válka. Psal se rok 1943. V době, kdy jsme ještě měli daleko k velkým úspěchům na frontě, odstartovala vláda jaderný projekt. Tehdejší moc spustila to, co tehdy nikdo vůbec nechápal. Pokaždé jsme to zvládli a pokaždé jsme upevňovali naši státnost a stávali se velmocí. A dnes? Představte si, jaká je naše dnešní výchozí úroveň. Jsou to prosté příklady, co bylo v roce 1917, co bylo v roce 1943 a jak jsme na tom dnes. Dnes je ovšem život mnohem složitější. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že digitalizace je synonymem pro energetiku. To znamená, že již dnes, podle informací OECD, se až třetina energie vyráběné ve světě používá pro zásobování sítí, Wi-Fi a podobného. A vedle toho se ještě nachází průmyslová výroba. Digitalizace je dnes kolosální. Rozdělení světa na bohaté a chudé, na bohaté z pohledu energetiky. To je ale jen polovina celé záležitosti. Daleko vážnější věc, to je COVID. Je jedno, jestli byl stvořen uměle nebo vznikl přirozeně. Jaký je výsledek? Boj s covidem, první linie obrany, je možnost vytvořit vakcínu. Kdo dokázal vytvořit vakcínu? Jako první na světě jsme to byli my. Nejen to, my jsme dokázali vytvořit několik různých vakcín. Všechny jsou úspěšné. Kdo kromě nás dokázal vytvořit ještě vakcínu? Pár států. To znamená, že ty země, které nedokázaly v posledních několika desítkách let vystavět ekonomiku znalostí, vylétají ven z civilizace. Epidemie byly vždy. Boj lidské civilizace s přírodou trvá miliony let. Bakterie a viry mají hlubší historii než lidé. Podívejte se na antibiotika. Ta existují méně než 100 let. A dnes již vůči nim existuje rezistence. Příroda se přizpůsobila, bakterie a viry se naučily žít jako krysy s krysím jedem. Je to o tom, jaké země mohou získat lístek na vlak do budoucnosti. Jsou to ty země, které dnes dokázaly vytvořit vakcínu proti covidu. Protože ty země, které to nedokázaly, zůstaly závislé na těch zemích, které to dokázaly. Zůstaly bez ochrany. Vždyť to nejhorší je, že jestli se vy zítra rozhodnete vytvořit vakcínu, ale nemáte vytvořenou ekonomiku znalostí, tak se nemáte o co opřít. Nepomohou vám ani peníze, ani nic jiného. Ani když v pytli přinesete někoho, kdo něco umí. Víte, je to jako u Lunačarského. Když se ho ptali, jak se stát inteligentem, je potřeba absolvovat 3 univerzity. Jaké? To je jedno. První musí absolvovat váš dědeček, druhou váš otec a třetí vy sám. To je důležité. U nás v Rusku existuje silná generace, která stojí na absolvování mnohých univerzit. Pokud padne nová železná opona, za jakou dobu dokážeme nahradit vše, co přichází ze západu? No je to banální, díky moc za sankce. Bez nich bychom neměli vlastní zemědělství, vlastní letadla. Sankcím je jen asi 8 let a my už teď prodáváme na export obrovské množství zemědělských produktů. Sice není vše tak dobré, jak bychom si přáli, ale takový krok vpřed za tak krátkou dobu je obrovská věc. Oborů, které jdou rychle vpřed, vám mohu vyjmenovat celou řadu. Za krátkou dobu došlo skutečně k hlubokému přerodu. Za druhé, my už jsme naučeni k životu za železnou oponou. My jsme tak ve skutečnosti žili vždy. My nemáme strach. Je to sice složité, ale je potřeba na to být připraven. Aby bylo možné být připravený, je nutné změnit svoji mentalitu. Dnes je největší problém v tom, že část lidí vyrostla s psychikou spotřebitelů. Byla jim vnucena západní logika života. My musíme pracovat s malými lidmi, aby chápali, že hlavní jsou hodnoty života, ideály. Ty ideály, kterým nás učila máma, škola, naše vlast. Je třeba to současné společnosti fakticky vnutit. Musí se jednat o obecné hodnoty, správné hodnoty. V takovém případě bude vše v pořádku. My často říkáme, že nad námi není možné vyhrát. Pokaždé, když se západu dařilo nás postavit nad propast, tak to bylo v situaci, kdy nám přiváželi trojského koně. Jen jsme dnes nejlepší na světě. My dnes stavíme po světě více jaderných elektráren než za celou dobu Sovětského svazu. Nikdo na světě se s námi nemůže srovnávat. Rosatom dnes kontroluje světový trh atomové energetiky, fakticky z 80%. Tento trh jsme vytvořili, vymysleli. Zbraně, obrovské množství druhů zbraní. Podívejte se na naši flotilu. Západ měl vždy letadlové lodě, plovoucí letiště. Jednoduše řečeno, jsou to velké necky, které vezou letadla. Bezpečnost těchto necek zajišťují desítky menších lodí a ponorek. Po příchodu našich hypersonických zbraní se tyto letadlové lodě změnily v plovoucí terče. Všechna ta moc, bývalá moc, se nyní stává prázdnou. My stavíme místo velkých letadlových lodí desítky menších lodí ročně. Jsou-li tyto lodě správně vyzbrojené, stáváme se neporazitelnými. Dnes je potřeba ovšem přemýšlet. Prezident řekl, že nejdříve musíme mít detailní analýzu a následně musíme mít správně vytvořený národní plán činností. Bohužel se často pouštějí do světa různé lži, aby byl vytvořen trh. Představte si, před kolika lety běžela slova o ozonové díře, že prý všichni kvůli ní umřeme. Jak to dopadlo, jak to skončilo? Největší chemické koncerny dostaly zakázky, všem nám vysvětlili, že freon je škodlivý a vydělali desítky miliard dolarů na záměně freonu z ledniček. A všechno bylo zapomenuto. Ozonová díra existuje dále, to je přírodní věc. 10 let o ní ale nikdo nehovořil. Dnes je to samé s klimatem. To je také velmi citlivá věc. Řeknu vám příklad. My jsme energetická supervelmoc. S námi je potřeba bojovat. Nás je potřeba oslabit. Jak? Velmi jednoduše. Skutečně existují důkazy o tom, že klima se stalo teplejším. Okolo toho se uměle vytváří hysterie, vydávají se Nobelovy ceny a podobně. Všichni to začínají chápat jako danost, jako pravdu. Dále se dělá závěr, který není ničím dokumentován, nestojí na žádných faktech. Říká se. To vše je výsledek vlivu člověka na přírodu. Výsledkem je zavedení všemožných nadnárodních kvót a zničení ekonomik, včetně té naší.

Součást rozhovoru novináře Vladimíra Solovjova s prezidentem institutu Kurčatova Michailem Kovalčukem v televizním programu Večer s Vladimírem Solovjevem. Pořad byl odvysílán v prvním kvartálu roku 2022. Rozhovor byl dostupný na YouTube kanálu Večer s Vladimírem Solovjevem. Kanál byl od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině smazán. Kultura. Ruština je jazyk vysoké kultury. Nebudeme se tu bavit o tom, že lístky do moskevského Bolšovo teatru jsou tak drahé, že si je značná část Rusů nemůže dovolit. Konečně podobnou situaci zažíváme i my v našem Národním divadle. Ani nebudeme jí jmenovat činitele a tvůrce ruské kultury. Všichni jsou dostatečně dobře známí a pokud má člověk zájem, dokáže si o nich najít všechno sám. Místo toho promluvíme o něčem jiném. Kultura je soubor informací a algoritmů. Tyto informace a algoritmy, které se v průběhu života stávají naší součástí, nám ze všech možných variant lidského chování v nějaké situaci nabízejí vždy jen část. Vznikne-li nějaká situace, tak má křesťan v této situaci jistou paletu mozkových odpovědí na ní. Tomu dává jeho křesťanská kultura. Jinou paletu možností má liberál, jinou zase žid a ještě jinou má například buddhista. Nejlépe jsou rozdíly mezi jednotlivými kulturami vidět v krizových a existenciálních situacích. Příslušníci jedné kultury nacházejí cestu ven, zatímco příslušníci jiných kultur zůstávají ve slepé uličce. Nejsou schopni najít originální tvůrčí řešení nové situace. Výsledkem je, že jejich kultury zanikají. S nimi se poté můžeme setkat na nejvýš na stránkách učebnic dějepisu. Okno do Evropy. Před několika stoletími vládl v Rusku Petr Veliký. Ten takzvaně otevřel okno do Evropy. Nic nechápající vědci a experti, kteří v životě pořádně nikde nebyli a ve svém vědění je neustále kloužou po povrchu, říkají, že Petr Veliký otevřel pro Rusko okno do Evropy, aby zaostali Rusové měli možnost tímto oknem projít a učit se od zdejšího pokrokového moderního stavu věcí. To není pravda. Z těchto důvodů Petr Veliký okno do Evropy neotevíral. Evropská západní kultura, stojící na katolických nohou, je kultura válečnická. Odešla velmi daleko od původního poselství Ježíše Krista o lásce k bližnímu svému. Přestože se katolictví zachovala forma, zachovala se slova, zachovaly se obřady a rituály, jejich obsah, jejich smysl a poselství katolikům proklouzly mezi prsty. Západní kultura drží svět neustále v jednom bludném kruhu. V bludném kruhu válek, bezostyšného boje, o zisk a zápasů o moc. Dějiny staré Evropy a po objevení nového světa i dějiny na západu jako takového jsou jen dlouhý telefonní seznam válek a konfliktů o moc, zápasů o to, kdo se bude nacházet nad kým v jednotlivých patrech pyramidy moci. To je přirozené, protože tato kultura nic jiného než válčit mezi sebou o moc nenabízí. Probíhá válka, dochází k uzavření příměří, a první den po uzavření příměří okamžitě začínají přípravy na válku další. To je bludný kruh evropské kultury. Petr Veliký znal Evropu, byl tam. Proto jako moudrý panovník udělal pro Evropany něco, co pro ně zatím nikdo jiný v historii neudělal. Vybudoval právě ono okno do Evropy. Vybudoval ho ne proto, aby se všichni Rusové mohli zbalit svých pět švestek a odejít skrze toto okno do Evropy. Petr Veliký vybudoval okno do Evropy, aby evropské duše, držené svou kulturou, ve vězení neustálého vraždění, bojů a válčení, mohly tímto oknem projít.
Průchodem skrze Petrovo okno se totiž člověk ocitá za hranicemi evropské kultury, ocitá se v ruské kultuře. Ta na rozdíl od katolické kultury není bludným kruhem válek. Ruská kultura je vysoká kultura mezilidských vztahů, stojící na Ježíšově učení a lásce k blížnímu svému. Anglicky se pravoslavná církev řekne Russian Orthodox Church, ruská ortodoxní církev. Čem je ruská církev ortodoxní? V tom, že se drží původního poselství Ježíši Krista o lásce k bližnímu svému, na rozdíl od reformovaných evropských církví, včetně té katolické. V jejich středu nestojí nic jiného než budování mocenských struktur pro kontrolu obyvatelstva. Evropský nekonečný bludný kruh válek pochází právě odtud. Okno do Evropy. Vybudované Petrem Velikým je jen největší dar, jehož se západním Evropanům kdy dostalo. Nic podobného pro Evropany nikdy nikdo neudělal. A aby se Evropané po průchodu jeho oknem zbytečně nebáli, postavil Petr Veliký celé město podle evropského stylu, aby se v něm Evropané cítili co nejvíce jako doma. Petrohrad. Petrovo okno do Evropy je brána do světa jiné kultury, kde se Evropané mohou učit a objevovat možnost, jak změnit svoji vlastní kulturu, aby unikli nikdy nekončícím válkám o moc. Ruský vládce nabídl Evropanům spásu. Vytvořil portál do civilizace žijící podle tradice poselství Ježíše Krista. A teď třešnička na dortu. Petrovo okno je otevřené dodnes. Petr ho otevřel, vybudoval ho, Petrohrad, vybudoval hotel Petrohrad, v němž se Evropané díky použité architektuře a vnějším příznakům umí orientovat a nikdo ho od té doby nezavřel. Petrohrad také pořád stojí. Zářící perla severu na Něvě. Jak nám ukazuje evropská historie posledních staletí, Evropanů, kteří našli sílu ducha, aby prošli skrze Petrovo okno, nebylo dostatečné množství. Evropa, Západ, do dnešních dnů nenašla cestu ven z neustálých válek, kde první den příměří je zároveň prvním dnem příprav na válku druhou. To svědčí o tom, že Evropané to se spásou své duše nemyslí nijak vážně. Evropští otcové a matky nekonečně milují své děti, nechtějí je posílat do války. Nechápou však, odkud se oni nekonečné války pořád berou. Nerozumí své kultuře. Stejně tak nerozumí tomu, že mají možnost své děti spasit, nechat je projít oknem Petra Velikého, aby se učili a následně vrátili jako jiní lidé. Lidé nesoucí vysokou kulturu bez zakódovaného nekonečného válečného mechanismu. Evropská hloupost a zlá propaganda se na oknu Petra Velikého činily, změnily jeho význam. Evropané sebe považující za vyspělé a pokrokové přezírají ostatní kultury. Začali hovořit o Petrově oknu jako o díře, skrze kterou mají prolézt do vyspělé Evropy. Všichni ti zaostalí, špinaví a zpátečničtí, ruští ničemové. Dělají to proto, aby vlastním národům sebrali možnost najít spásu v jiné kultuře v nových výšinách ideálu života. Jak kdysi těmto manipulátorům řekl učitel, běda vám, učitele zákona a farizejové pokrytci. Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vyjít, bráníte. Matouš 23, 13. No, kolik máme hodin? 56. Nejvyšší čas to zapíchnout, pustit písničku a předat do dalšího studia. Přátelé, to bylo všechno, co jsem vám mohl dneska nabídnout. Jsem rád, že jsme si to mohli poslechnout. Jsem rád, že jste byli se mnou. No a zítra se s vámi budu těšit. Pokud to vyjde, tak s Míšou od 21 hodin naživo.
a s Išou od 17 hodin v repríze. Tak se opatrujte, přeji vám hezký poslech i v tomto krásném počasí. Užívejte, relaxujte, opalujte se, tvořte a nezapomeňte pracovat sami na sobě. Tak, je to jasné. Mějte se krásně. Mějte se krásně.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vždycky mě to natchne, že zase uplynul týden a svět stále je. Ostatně, ona k tomu míří i první poznámka pana Touly tady na chatu, jak jsem viděl. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Připojuji se. Vážený pane Hajku, co říkáte na přistání ruského letadla posledního soudu v Íránu? Přejeme všem pevné zdraví. No, to budeme v tom případě potřebovat. Ne, nechci to zlehčit. Ono je to určitě významné gesto, jestliže tam posílá Rusko svoje, abych tak řekl, nejdůležitější letadlo pro řízení válečných a bojových operací obecně. Ale už tam párkrát mimochodem bylo. Faktem je, že jak mě kolega tady připomněl, když Donald Trump nabídl takzvaně kyjevskému režimu, že bude tam moc vyrábět na Ukrajině patrioty v licenci, tak na to Sergej Lavrov odpověděl, že je to úplně v pořádku, že oni zase dodají orešníky Iránu, a protože Donald Trump říkal, že ty patrioty budou proto, aby zasáhli území Ruska, tak on říká, a ty orešníky budou, aby zasáhli území Spojených států. Skoro bych řekl, že takhle o tom oba spíš zažertovali dost drsně, protože všichni víme, že Ukrajinci nikdy nedostanou slíbenou licenci, a i kdyby ji dostali, tak nikdy to tam nemůžou vyrábět, protože k tomu je potřeba obrovská spousta dalších zařízení. Ale je to slib tím, jednak nikoho neurazíš a jednak tím dává něco Trump najevo Rusku. A Rusko dává něco najevo Trumpovi. Přesto si myslím, že navzdory tomuto hrašení zbraněmi, že řekl bych, že někde v pozadí probíhají nějaká jednání, o kterých naštěstí nic nevíme, a ta budou daleko důležitější než tyto vyřčené útočné řeči. Ostatně nečekaná smrt Lindsey Grahama, amerického senátora, jednoho z největších jestřábů amerických, který byl neustále v Kyjevě, je docela, bych řekl, symbolickým vyjádřením toho, co se podle mého soudu teď v této chvíli na těchto dvou barikádách Moskva-Washington děje. Média vědě, dobrý den, pane Hajku, všem spoluobčanům. Je mi z toho smutno, že slovo mír je na pokraji vymazání z dějin světa. Všude kolem člověk slyší o válčení, vraždění, počtu mrtvých a utrpení civilistů, ale ani slova o ukončení války a snaze přestat válčit. Co pak to je naše budoucnost? Obávám se, že v takových těch okamžicích, kdy se ty systémy na jedné straně hroutí a na druhé se připravují nové, že tyto události to dost obvykle provázejí. Teď je to ale o to nebezpečnější, že opravdu ta západní Evropa nebo její vedení, ti šílenci v Paříži, v Berlíně, v Londýně, by si opravdu tu válku zoufale přáli. Ale protože na ní nemají, protože jediná jasná věc, která je, že pokud ta válka by vypukla, tak nakonec na jaderné zbraně dojde, a ty Západ nemá, ty takzvané francouzské jsou, jakkoliv jsou vážné, tak nejsou nebezpečné, protože není čím by se donesly
na to ruské území a o těch britských ani nemluvě, ty vypnou Američané nic se nestane. Tak myslím si, že tento fakt způsobí, že se nakonec trochu schladí, ale víte, jak to je. Ono, když to nejméně čekáme, tak se obvykle něco stane. A někdy dost fatálního. Tak jakékoliv předpovědi v tomto smyslu jsou sporné. Modrý baran tady, už tomu rozumím. Teď mě to trošku poodjelo. Dnes je to 83 let, kdy nacisté a jejich poskoci, myslí se němečtí nacisté, Němci, přesně řečeno. Já moc doporučuji, nepřebírejme ten slovník České televize, Českého rozhlasu a spol., kteří hovoří o nějakých nacistech. Oni to byli Němci. Tak mluvme o Němcích. A jejich poskoci vypálili český Malín na Volyni a vyvraždili přes 370 Čechů, včetně mých blízkých. No. Mainstream mlčí, ale my nezapomínáme. Věnujeme jim tichou vzpomínku. To tedy ano, dokonce i modlitba je na místě. Ten osud toho českého Malína byl něco jako

tahli zpátky a ženy s tím, že je pustí, ale ve skutečnosti je nahnali do různých, do kostela a do různých dalších budov, které zapálili a upálili je tam. A kdo se pokoušel uprchnout, ty kosily automaty. Děsivé, děsivé divadlo, které souvisí s tím, o čem jsme před chvílí mluvili. Dědici těchto Němců právě připravují další tažení na Rusko, takže tam se nelze nadít ničeho, než snad, že u některých aspoň ještě funguje historická paměť, protože nakonec to oni odskáčou, ale to utrpení ostatních, které by to znamenalo, je nepředstavitelné a vůbec si ho dnes po 70, víc než 70 letech od války neumíme představit. Už to vyprchalo z těch generací, které to opravdu nesly. Takže moc se připojuji ke vzpomínce na Český Malín. Vůbec ty osudy volyňských Čechů. No, my se tomu trošku věnujeme v akademii, ale možná, že se tam budeme muset ještě podívat víc na to, protože to jsou, no to jsou naši lidé. Tak víte co, už se tam spíš jenom povídáte a zdravíte se, já vás také moc zdravím, ale protože toho máme před sebou zase strašně moc, tak pojďme rychle na to.

upřímně řečeno, já jsem, anebo začnu tak tím dopisem, který jsem si tady vytáhl jako první. Já to řeknu tak. Ten můj včerejší článek vzbudil docela hodně velkou diskusi, hodně velké ohlasy. Jsem tomu rád. Ohlasy různé, ohlasy kontra. Vy jste mě už asi před 14 dny někde z vás mě napsal, že když je to ta porada, takže možná víc se koukat na to, na ten chat, respektive na ty komentáře, které se objevují pod tím článkem na YouTube, že tam vlastně mám možnost přímo reagovat. Já tam na tom YouTube reagovat nechci, abych nespůsoboval to, že bych to jakoby začal redigovat, ty hovory tam. Ale některé jsem si vytáhl a myslím, že jsou docela typické a že si o nich, o té kontroverzi můžeme docela pěkně popovídat. Tak nejprve ale dopis, nebo aspoň část dopisu Stanislava G., častého našeho přispěvatele. Dobrý den, ctihodný pane Hajku, a úcta a obdiv vaší tvůrčí redakci. Váš včerejší článek mě opět nadchl, analyticky na vynikající úrovni. Je mi tento rok 70 let a moje v úvozovkách politická odbornost spočívá ve sledování vlasteneckých webů a vlasteneckých osobností. Dostal jsem se do stavu, kdy s pokorou musím konstatovat, že mi obecný přehled někdy ubližuje. Tomu velmi rozumím. Pětka na podzim vyhrála volby, prohrála volby, myslí se ta pětikoalice. V lidské povaze je někdy nespokojenost, ale nyní jsme ve stavu jakési vnitřní rozervanosti. Volil jsem SPD. Mrzí mne, že se do sněmovny nedostalo. Stačilo. Hnutí ANO je strana jednoho muže, motoristé s Macinkou nemoc nenaplňují, Okamurova čtyřkolečce pro mě dává smysl. Já vždy říkám, že hnutí ANO se svými procenty mělo jenom posloužit k poražení pěti koalice. Určitě ano, ale to by asi samo nestačilo. Maminka mi v dětství četla hodně pohádky, výčtem osobností z SPD bych čarovným proutkem obsadil celou vládu i náměstky a jiné. Pane Hájku, nemusím vám uvádět jména, spousty jich bylo hosty ve vašem pořadu Naproti proudu.

Strýc Zuna je určitě hodný člověk, ale Babiš ho nemusel před veřejností ponižovat, když nedodržel časový limit. Tomia taky nemusel ponižovat ohledně 140 milionů do USA a na veřejnost pustit, že tomu nerozumí. Dříve před listopadem 89 jsme lezli do pozadí na východ, nyní lezeme do pozadí na západ. Fiala skončil, když bude zlobit Babiš, taky skončí. Figurky určuje vždy někdo v pozadí. Barvící je váš dnešní článek Ladislava Zemánka o vývoji migrační invaze do Evropy. Zasáhne už brzy vyšší energie bytí? Uvidíme. S pozdravem Stanislav G. Vyšší energie bytí, vím, co asi tím myslíte, ale obecně řečeno, tohle je jeden z takových těch typů schrnujících článků k tomu, zajímavý, ale na tom YouTube se dělo něco jiného. V reakci na ten článek Evan 3, zamyslete se, Pepa s opozicí a všema médii se semkli a jdou tvrdě za svým cílem rozbít vládní koalici. A co my, co stojíme proti fialovcům? Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. Jen tak dále a je s námi amen. Na to reaguje Tomáš Tvrdý. Přesně, naprosto souhlasím, je zbytečné z pana Zuny dělat nějakého vnitřního nepřítele. Jeho rezort je momentálně ostřelován ze všech stran i od jeho vlastních. Drží mu palce, nemá to jednoduché. Kdo jiný by tuhle torturu ustál? Zásadní věc. Máme nebo nemáme kritizovat vládu a její součásti, zvláště pokud jde o tu, kterou já pokládám za jedinou skutečně opoziční, která tam vstoupila, tedy SPD, jenom proto, abychom ji jaksi nepoškodili? No, já myslím, že přesně o tom to tady jako vyjadřuje ten první vstup. Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. No, samozřejmě, že ne. Oni nejsou svobodní lidé. Oni jsou v pozici těch, kteří sem tlačí nesvobodu. A my, se domnívám, jsme ti, kteří tu svobodu chceme a proto jsme byli tak rádi, když nastal ten zázrak, že se utvořila tahle vládní koalice. Nekritizovat? Já si myslím, že naopak kritizovat velmi tvrdě. Protože my jsme v té jiné pozici. My přece nejsme lidé, kteří se teď jenom tetelí radostí, že tedy ten Fiala odešel. Jakkoliv souhlasím vždy s tím, že i kdyby se děly ještě horší věci, než se dějou, tak je to pořád lepší, než to, co tu bylo. S tím souhlasím. Ale je to dost? A máme právo chtít víc? Máme právo chtít, aby byly plněny, když ne předvolební sliby, alespoň závěry dané programovým prohlášením vlády, na kterém se všichni tři shodli? A teď ho dvě strany z těch tří naprosto bezohledně principiálně porušili. Pardon. Máme k tomu mlčet? Já si myslím, že ne. Ale pokračujme. Napsal jste velkou pravdu, píše NAF 2026, napsal jste velkou pravdu, jestli si bude každý z koalice úzkostlivě hlídat svoje ideály a nebude ochotný ke kompromisu, je s námi konec. Všimněme si, s jakou chutí tento konflikt šíří ČT, aby nás rozeštvala. A Tomáš Tvrdý pokračuje, kdyby jen ČT, CNN, celá opozice a tak dále, a jde jim to moc dobře, když ani pan Hájek neudržel nervy na úzdě. No,
Když myslíte, Tomáši, já jsem je si právě udržel velmi. A musím říct, že jsem samozřejmě velmi zvažoval, jestli se do toho mám opřít tímto způsobem, ale ten základní argument už jsem řekl. My prostě jsme svobodní lidé, jsme nepodvolení, jsme lidé v protiproudu, nejsme leklé ryby. A nenecháme si prostě jenom tak kolem od nosu něco omílat. Ono klíčové je to s tím argumentem, který přednesl Petr Macinka. Když to zdůvodňoval tím, že ty prostředky tam byly určeny jako mandatorní výdaje, takže se s nimi nedalo už nic dělat a tak dále. Já tam vysvětluji, že mandatorními výdaji to být nemohlo. Protože buď by se to muselo objevit ve státním rozpočtu, všechny mandatorní výdaje jsou ve státním rozpočtu, což se neobjevilo, protože je náhle objevili na ministerstvu zahraničí, nebo by museli podléhat nějaké mezinárodní smlouvě. A tak se ptám, jaké? Pochopitelně, že žádné. Protože kdyby, tak by nešli přesunout z Ukrajiny do Ameriky. Prostě nenechme si ze sebe dělat legraci. Ta věc je nesmírně vážná. Došlo k principiálnímu porušení koaliční dohody, kterou je vlastně to programové prohlášení vlády. A jestliže po všech těch peripetích kolem Ankary a ústavního soudu a dalších se situace dostala do stavu, že vlastně ANO už nemá dnes cestu zpátky k tomu, aby případně vytvořilo nějakou třeba menšinovou vládu podporovanou Fialovou opozicí nebo tak dále, už nemá, tak je to znak posílení SPD jako jediné asi strany, která v té vládní koalici to myslí s těmi věcmi zásadními tak, kvůli čemu jsme je volili, evropskými, respektive unijními problémy. Počínaje válkou západu proti Rusku na Ukrajině, pokračuje a tak dále. Jestliže tohle se poruší a SPD se ostře nepostaví proti, ne tak, že si to nechá jakoby Andrejem Babišem vymluvit, jestliže ministr obrany to zašumlovává, že o nic nešlo, jde o nějaké drobné, to jsou všechno kroky, které vedou k tomu, aby je nakonec Andrej Babiš z politické mapy vymazal. Protože se stanou neviditelnými v tom vládním koaličním uskupení. Jistě, že lidé jako Jindřich Reichl a další budou velmi slyšitelní a viditelní, ale tohle se musí stát na úrovni vedení SPD. Tomia Okamury si velmi vážím, ale a jeho pozice teď je velmi složitá, navíc to je v situaci, kdy má jet do té Číny a tak dále, ale to neznamená, že sklopíme zraky a necháme to před námi putovat. Nikoli. Jsme nepodvolení. Dobrý den, pane Hájku, píše Zdena IR. SPD minulý týden skončilo a vydalo se na cestu do propasti zapomnění. Tomio zradil své vlastní voliče a svoji čest samurajských předků, vyměnil za moravskou vyčuranost a korítko plné vlnící se šlichty. Já jsem jejich členem a tento týden s členstvím končím. No, Zdeno, to si myslím, že je právě to, že by platilo to, že člověk ztratí nervy trošku. Doporučuji si to ještě rozmyslet, protože je to počátek té vládnoucí cesty. Já si nemyslím, že to dopadne jinak, než že se udrží po celé 4 roky. Ale a těch velkých okamžiků, těžkých, přijde mnoho.
Já tento s těmi 140 miliony mám za symbolicky nejdůležitější, protože se týká toho závazku kolem války. Ale proto máme zvednout hlas, myslím si, proto máme říkat tudy ne, ale nemáme je zatracovat okamžitě. To by byla těžká služba tedy. To by pak platilo to, že toho druhá strana dosáhla, čeho chtěla. Omlouvám se. Ale čili já bych... pardon, já jsem si hloupě napil. Někdo se vás tam ptá, mohu se zeptat, proč tohle říkáte? Opravdu mě to zajímá. A vy jste to zdůvodňovala. Zákon o osobní zodpovědnosti politiků a úředníků je pod stolem a úplně potichu. To byl stěžejní bod programu, ale budiš, to se dá pochopit. Nicméně Habaďura na voliče o 140 miliardách na munici Ukrajině nevěděl a že to byla chyba v komunikaci, to může vykládat tak České televizi. A i kdyby to tak bylo, tak s lidmi, kteří mě podrazili, nejenom, že odmítnu spolupracovat, ale určitě s nimi nejdu na pivo. Já myslím, že to je rozčílení, Zdeno. Tohle dáváte najevo, to rozčílení. A já právě doporučuji, abychom velmi tvrdě kritizovali ty věci, velmi připomínali našim zástupcům ve vládě, aby činili to, proč jsme je zvolili, svědomím, že například osobní odpovědnost politiků prostě máli tam takhle malou část v tom SPD neprosadí. Ale máte pravdu v tom, že jakmile se to týká věci, kterou už prosadili, čili která se dostala do vládního programu, tak na tom se mají otočit a trvat. A když nic jiného, tak na tom získat něco jiného. Dobře, už se to stalo, vy jste to učinili, tak my chceme, abyste v tom případě udělali ústupek v tom nebo v tom. Myslím si, že tam vedou ta naše prohlášení, ty naše pochyby, ta naše kritika. Prostě pomoct tomu, zesílit to, abychom nenechali tu pro nás asi docela podstatnou část té vlády jaksi na holičkách a nechali bychom je, i kdybychom si řekli, no jo, no tak nic se nestalo. Stalo se a máme jim to říkat. Ladislav Havránek vám tam odpovídal, Tomio nikdy nelhal a nikdy neuhnul a toho sleduji od roku 2012. Věřím mu na 100%, někdy se zmýlil, ale nelhal úmyslně, nikdy. Zdenu neznám vůbec a je mi lhostejný její názor. A to je, Ladislave, nezlobte se, taky špatně. Já jsem prostě rád, že jsem se do té diskuse takhle koukal a budu se do ní takhle koukat, protože je dobré na ně reagovat. Prostě to přece neznamená, že je vám Zdenin názor lhostejný, když na něj reagujete. Mně se právě líbí, že valná část té diskuse tam je velmi, velmi třeba i ostrá, ale velmi spontánní a slušná, příjemná, rozumná a pak ty věci vstupují do toho druhého člověka jako argumenty. Jakmile je to ad personam, jako k té osobě, jakmile začnete říkat, mě nezajímáte, tak ta diskuse končí. A já myslím, že nepodvolení protiproudní už jsou tak vyspělí lidé. Neuvěřitelně. To je skupina opravdu mimořádně vyspělých i jako argumentačně lidí, že tohle nemáte zapotřebí. Já si myslím, že obhajovat Tomio Okamuru je v pořádku, ale musíte jako argumentovat proti argumentem. Ta Zdena tam nějaké argumenty uváděla, jo. A takhle bych mohl pokračovat. Tady zkusím ještě jednu
od Tomáše Tvrdého, výjimečně s vámi nesouhlasím jako se mnou, normálně zde nepíšu, ale toto bylo příliš tvrdé, ten můj článek. Vaše zamyšlení až fanatické a zbytečně útočné, nikdo snad nečekal, že se tady něco změní za rok a osobně si myslím, že pan Zuna je jeden z nejlepších ministrů obrany za dlouhou dobu. Žádné ideologické žvásty, ale fakta a logické úvahy. Vláda je přece koaliční a vždy bude, nečekejme žádné politické, ve vašem pojetí až revoluce. Tomáši, věřte mi, musím polemizovat. Pan Zuna se chová opravdu nemotorně v té pozici. Já jsem tam v tom článku zmínil, že jedna z nejdivočejších věcí, o které se vůbec nemluví, a vlastně snad jsem byl první, kdo to zmínil, je, že předal jako zástupce SPD jednu z nejvýznamnějších pák, kterou má skrze ministerstvo obrany ta strana, která ho obhospodařuje na vládu, předal vlastně všechny ty nákupy, předal panu Havlíčkovi. No tím se naprosto odzbrojil ten rezort. Tam jde o ty obrovské desítky miliardové po té, co jsme tedy, co tato vláda slíbila, že bude pokračovat v tom podle mého názoru nesmyslném zbrojení, které je jenom úlitbou všem těm šílencům ze západní Evropy a tak dále, ale budiš, to je vládní politika, to je její taktika, ale on to předal. Chápete? Čili já myslím, že tohle, když udělá ministr obrany, tak by ho okamžitě, hlavně by to vůbec neměl si dovolit, já nevím, jestli to udělal s vědomím nebo bez vědomí Tomia Okamury a vedení SPD. Věřím, doufám, že bez vědomí, ale pak by nemohl tam být. Těch věcí je mnoho. Pan Zuna je úctyhodný člověk, já vůbec nemířím na jeho konzistenci osobní nebo mravní, ale prostě to neumí. A jsem přesvědčen, že SPD má řadu lidí, kteří by to uměli. A proto jsem ten názor takhle postavil. Nebyl to útok proti ničemu. Tohle je typ té kritiky, kterou si myslím, že my máme právo a povinnost vůči vládě vyslovovat. Pojďme dál.

0: Já bych tady měl ještě, nevím, jestli to stihnem, ale prostě ta Ladavé je pozoruhodný dopis. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás a vaši redakci moc zdravím s přáním všeho dobrého. Váš nedělní článek jako vždy trefa do černého, SPD je ve vládě důležitá jako základová deska, aby vláda existovala. Toho by SPD měla alespoň zkusit využít. No, zdá se mi, že čím dál víc je jako součást vlády ignorována. Měla by alespoň pohrozit vystoupením z vlády, ale nevidím do zákulisí. Něco takového, co říkáte, Lado, celý ten dopis mně přijde neobyčejně analytický. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, to je EU a NATO a jiné, tak se nic zásadního nezmění, ale musí se tam tlačit lidé, kteří budou do té zvrácené analytické mašinérie sypat písek. To jsme očekávali od SPD a spol, ale nic jim není dovoleno. Tady je také nutné, aby se probrali hlavně voliči, ano ne. Podle průzkumu jde ano nahoru a snad budou cinknuté. Obávám se, Lado, že jsou cinknuté vždycky a nelze z nich vůbec nic usuzovat. Ale rozumím, co říkáte. Já opravdu nevidím zásadní rozdíly mezi voliči ano a pětikolky, jak se říká, do pekla s Fialou výtahem s Babišem po schodech. Myslím, že voličům ano by vadilo méně spojení s někým z pětikolky než opačně. Já si to myslím rovněž. Proto je tak vzácná tahle ta vláda. Ale do okamžiku, než se to převalilo přes tu Ankaru, a bych tak řekla, ústavní soud a všechny věci s tím spojené, a s tím, jak také teď Andrej Babiš konečně poprvé vystartoval proti Pávkovi, protože už dal najevo, že už cesta zpět není, tak si myslím, že to je další signál, který by měla SPD využít. Říkáte to, Lado, přesně. Ale pokud půjde elektřina a bude jídlo v Kaufu, bude benzín a na dovolenou nedojde k žádnému probuzení voličů, ano. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze, bestii, omlouvám se za ten výraz, ale jiný mě v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať už kdekoliv nenapadá, měla držet. To by byl velký kompromis, když jde o zatažení země do války. Kdo podporuje válku, měl by mít povinnost fyzicky se jí účastnit. Mělo by to být dáno zákonem a tvrdě vymáhat od politiků až po posledního bezdomovce. Když SPD bude tuto vládu podporovat, bude s tím, co dělá ano, globalisti a pro izraelsko-trumpovský projekt motoristé tiše souhlasit, a pak bude pro mě víc a více lidí, co tak sleduji, nevolitelná. Už se nebude od nich ničím odlišovat. Naprosto přesně. SPD je dovolena jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici. Tak je v opozici v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly využít mírově, smysluplně ve prospěch lidí, kterým by byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidé vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak to upřesnit. K tomu by se hodilo napsat, co říká Snowden, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou, Lada V. Co k tomu říct, Lado? Pište nám analytické články. Myslím, že představujete přesně tu skupinu lidí, kteří si uvědomují ty souvislosti. A pak se vždycky já tak zatetelím radostí, že ten protiproud snad opravdu není zbytečný. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, sledoval jste české finále ve Wimbledonu, nebo vám tenis nic neříká? Sledoval tenis, mě říká mnohé, sice jsem původně hrál basketbal především, ale tenis je mou vášní. Bohužel jsem asi před 3/4 rokem ztratil svého partnera nejdůležitějšího tenisového a od té doby jsem vlastně nehrál, ale zvolna se k tomu chystám a asi budu hledat nějakého sparring partnera. Ptám se kromě jiného také, protože ČT přenos nekoupila, takže kdo nemá nějaký placený kanál, kde je také Eurosport, neměl šanci tuhle historickou událost sledovat. Bylo to úchvatné, jako, a máte pravdu, to je skandál. Ostatně týká se to také dalších sportů. V ČT určitě přinesou přenosy z kdejakých okrajových sportů, nic proti nim, ale to hlavní mají nakoupené privátní stanice. Z těch Kavčích hor zaznělo, že přenos by byl příliš drahý. Tak když ani ty nechutné miliardy, které od nás povinně vybírají, na to nestačí, jak to dělají ti ostatní, na které si musíte také připlatit, ale jen dobrovolně? Přesně. A to ještě mají tu drzost argumentovat pro poplatky tím, že prý je u nás proti ostatním zemím vysoká morálka povinných poplatkářů, ale už neřeknou, že platí 100 milionů ročně za firmu, která je vybírá, a kdo nezaplatí, pošlou na něj exekutora. Přesně tak to je. To je zcela unikátní, abych tak řekl, i v tom unijním měřítku, aby za nezaplacení daní těm grázlíkům v těch médiích tohoto typu, aby za to posílali na lidi exekutory. Zvýšil jsem svůj příspěvek na provoz protiproudu přesměrováním těch na TV a rádio poplatků. Ale teď už skavek ječí, že i když budou poplatky zrušeny, ty, které do konce roku nepřijdou, budou vymáhat. Je to možné? Je to možné? I když, no ale byl bych v tom opatrný. Jsou to opravdu jak ty drábové z Půlnočního království, co řvou ševče zaplať, jak jste dobře někde připomněl. Já bych jen dodal, že Babiš není král Miroslav. Za to máme na hradě Kazi světa třetího z té další nádherné české filmové pohádky. Teď si nevzpomenu, jak se jmenovala. To byla princezna se zlatou hvězdou na čele, že jo, myslím. Jo, určitě. Hrál tam toho Kazi světa skvěle pan Růžek, jestli si pamatuju. Nepochopím, že když ten nový maďarský Maďar klidně veřejnoprávní rozhlas a televizi vypne s tím, že dokud tam nebude objektivní zpravodajství, proč by se o to též neměla pokusit naše vláda? No, přesně z toho důvodu. Já vím, že to je asi otázka, řečnická, na kterou se nemá odpovídat, která už v sobě nese tu odpověď, ale pro jistotu to řeknu, protože on vypnul tu pravdivou televizi a chce zavést tu prolhanou českou, českého typu. Tomu Brusel tleská, za tomu dají desítky miliard. Obráceně, kdyby to udělala zdejší vláda, nejde o to, že budou ti chvilkaři a tohle, to je nic, to je směšnost. Ale okamžitě se ozve Brusel, okamžitě sem zastaví platby, což vypadá jako, že se nic neděje, ale viděli jsme v Maďarsku, že najednou z toho je krize, protože ten státní rozpočet s tím už počítá. No, to by bylo docela o život. Nebo proč aspoň nezavedou ty poplatky jako dobrovolné, jak u vás říkal pan doktor Železný, a bylo by vymalováno žádný státní rozpočet. No, to je to též. To by bylo to též totiž, jo, Rudolfe. Vypnout to nebo udělat poplatky dobrovolné je to též, protože dostanou tak jako, ne, jako kapesné. To nebude platit, to přestane platit 3/4 lidí. A v ten okamžik se do toho zapojí Brusel. On už se zapojuje. Protože jsme nesvobodná kolonie, jsme protektorát. V čem jiném to lépe vidět, než v takovýchto chvílích? Divit se tomu nemůžem. Prostě buď jsme uvnitř a pak to je normální, a nebo odejdem. A jsme zase u toho, o čem hovoří Lada, dokud půjde ten proud, dokud budou lidi moci jezdit na dovolenou. V tom to opravdu spočívá. Protože vezměme v úvahu, že ten specifický fenomén, což jsem v tom článku se snažil také říci, je v tom, že na západě, v těch západních zemích se opravdu významné části lidí bouří. U nás si je odklonil k sobě Andrej Babiš, který příliš rozdílný od té fialové politicky fialové pětikolky není. Takže zbývá nějakých 15-20% z těch aktivních z té mlčící většiny. Mezi nimi se pohybujeme i my protiproudaři a nepodvolení. Víc toho v té aktivní části nebude. Rozumíme si. Proto to nejde. Jste mým majákem rozbouřené moři státního útlaku na mezinárodní bruselské úrovni. Celý protiproud i vaše akademie a stanice Hvězda. Zajímalo by mě, jestli se vám zvýšily příspěvky, když jste je udělali. Z části. Jsou případy, že opravdu třeba někteří pošlou i vyšší částku kvůli Hvězdě, kvůli akademii. A my tam všechno zatím platíme, speciálně na Hvězdě, prostě všechny autorské honoráře, všechno z toho čtení na pokračování, všechno. Protože myslíme si, že to je důležité. A protože žádné peníze, abych tak řekl, neskladujeme. Prostě co dostaneme, to se snažíme investovat dál k vám. Tak jako není to úplně jednoduché, ale zatím to jde. Patřím k těm, kteří toho Orwella na Hvězdě jako čtení na pokračování slyší poprvé v životě. Díky vám za tu osvětu. Je to síla. S přáním božího požehnání vám a všem, kteří s vámi spolupracují, Rudolf C. Rudolfe, děkuji za tenhle ten dopis. Já nechci říkat, že nelze nic víc s tou ČT a ČRO udělat, ale to by tam opravdu musela být většinově SPD. Já myslím, že to je tak nejvíc, co se dá. Uvědomme si, že ti motoristé ani nechtěli ty poplatky změnit. Nakonec ustoupili v rámci toho programového prohlášení vlády. A teď se to snad chýlí už k nějaké realizaci. A jak šílí, jak řvou. No protože každý milion, o který přijdou, který je určen ne na sportovní přenosy, ale nějaké té spolupracující soukromé produkci z kavárny, no ten živí ty, kteří pak tak slavně protestují na těch všech letních a podobně. my je živíme. Tak aspoň možná tento mezikrok, a to si zase myslím, buďme za to rádi, že aspoň tak. Prostě nechci revoluci, jak se domnívá jeden z diskutujících, když tak kontra revoluci, ale uvědomuji si velmi přesně, že jsou možné jen realisticky jenom některé kroky. Ale na těch zase musíme trvat, přátelé. Pojďme dál. Pane Hájku, jenom technický dotaz. Moc děkuji za krásný rozhovor s panem Černotou. Jsem členem bebiťácké rodiny. Vlastně teprve od covidu, přesně řečeno od chvíli, kdy jsem se já pitomá nechala dětmi přesvědčit, abych si nechala píchnout tu hnusnou vakcínu. Brzy potom začaly moje problémy, které jsem nikdy předtím neměla. Nejhorší byly nohy. No a bebit mě z toho zaplať pán Bůh dostal, ale píšu z jiného důvodu. Hned po vašem rozhovoru jsem udělala další objednávku a zkusila vložit ten nový slevový kupon Protiprout, ale napsalo mi to, že se mě to netýká. Proč? Nebo to dělám něco špatně, pochopte, já bych se obešla i bez slevy, ale když už je, tak si říkám, že má člověk využívat, co se mu nabízí, určitě. Nebo to platí všechno až později? Jsem hrdá na to, že jsem ve skupině protiproudařů, kam jsem se nechal přeregistrovat, abych skrz Bebit také přispívala. I tak vám posílám pravidelný příspěvek, ale tohle jsem nepochopila. Dělám něco špatně, ptá se Jindřiška s... Jindřiško, neděláte nic špatně, ale to, co jsme tady řekli v tom rozhovoru, že dostanou ti, kteří tam vyplní, když se nakoupíte a jdete do toho košíku, tak je tam ta kolonka vložit slevový kupon, tak tam napíšou protiprout a dostávají slevu na většinu těch věcí, myslím 15%. Ne málo, ale vy, jako členka bebiťácké rodiny, vy už máte s námi 30% slevu. Takže vás se to opravdu nemůže týkat. Vy byste dostala méně. Rozumíte? A ti, kdo mají dosáhnout těch asi 300 bodů, tak ti už také mají 30% slevu. Takže to se týká těch, kdo tam buď si kupují jen občas, anebo přicházejí jako noví. Těch se to týká. A tam stačí opravdu napsat ten protiproud a ta sleva tam je. Myslím, že na všechny ty produkty s těmi spolupracujícími firmami, Supramedexem, Firegoldem a tak, s těmi a Bebitem, že ty slevy jsou opravdu výrazné. A přesto ještě k nám se z toho ty peníze dostanou. Takže moc za to děkujem a vesele utrácejte. Já jsem dneska jsem udělal objednávku v Bebitu, tak jsem také přispěl proti proudu. Tak pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Píše muž vystupující pod značkou Lovec Jelenou, mnozí ho asi znáte. A já jsem ten dopis tady minule nepřečetl, nevešel se, ale chci ho aspoň z větší části přečíst. Všímám si, jak se v příspěvcích na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů. A nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně straší komunismem. No, upřímně musím říct lovče jelenů, že s tím zničením republiky bych docela polemizoval. Právě tak, jak jsem polemizoval vždycky s tím, že tady po tom socialistickém experimentu 40-letém zůstala spálená země, prostě nezůstala. My jsme pracovali v ní všichni, kdo jsme tam byli, a vytvářeli jsme mnohé ohromné hodnoty. A za těch dalších téměř už 40 let musím říci, že spousta z nás se stejně aktivně věnuje v úplně jiných poměrech a rozměrech té zemi, takže vytváří také spousty hodnot. Já prostě s tím zničení republiky, a tak já s tím nesouhlasím. Je tu nesmírně mnoho věcí sporných. No, budu číst dál. Socialismus a následně komunismus, který tady ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy abych byl konkrétní, žádný politik a tak dále. To je, přece víme, naprostý nesmysl. To je jako, když dnes začínají s tím nepodmíněným příjmem. To je asi stejné. To je všechno, co vede jenom k našemu zotročení. Nikdy nemůže nastat žádný stav, ve kterém by se přerozdělovala dle jeho zásluh a potřeb. Zásluhy, kdo je zhodnotí, potřeby, kdo řekne, jaké má. To jsou hesla. Pozor na to, aby jsme se nechytali do sítě hesel. V kontextu dnešní doby už chápu mnohá opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany, i mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Ten dopis je další. Já jsem chtěl z něho přečíst alespoň tenhle kousek, protože je zase to jistým okrajem té naší diskuse, naší porady. Víte, ty výroky, všechno je zničeno, všechno je špatně, všechno je na nic, jsou úplně negativem toho, co se říkalo o tom předtím. Nic není nikdy 10-0. Ty výsledky jsou 7-3, 60-40, abych tak řekl tím terminologií, skoro terminologií tenisovou. Ale víte, co myslím? Prostě jsme nepodvolení, kritizujeme vládu a chceme, abychom se dostali z obručí Bruselu na to, aby ta republika směřovala do něčeho smysluplnějšího než tohodle destruovaného bahna. Ale to neznamená, že nežijeme možná v nejlepším z možných světů. To ví jen, ale pojďme dál. To souvisí s tím posledním dopisem. Pane Hajku, velmi si vás vážím za to, co dlouhé roky děláte pro svobodu v naší okupované vlasti. Je to okupovaná vlast, souhlasím. A doufám, že se i letos potkáme v Příčovech. Také se těším 22. myslím. Ale se mnou to máte marný. Toho vašeho Pána Boha asi nikdy nepotkám, protože vím, že se stane jen to, co si sami zařídíme a uděláme. Nicméně jeden náš společný známý byl u vás v redakci asi už před rokem a povídal, že jste mu dal nějaký návod, který prý přesvědčil Jardu Jágra, ale neřekl mi co, nevím, jestli to bylo tajné. Nemohl byste mi to prozradit? Váš podporovatel Jarda K. také skladná. ty příčovy 22. srpna jsou určitě. Výborně. No Jardo, velmi stručně. To je událost, která je zásadní. A nestala se mně, byla to jedna moje známá režisérka Krátka, která točí dokumentární filmy, točila ho o Jaroslavu Jágrovi. A jednou, když on byl na cestě zase zpátky do Kanady, tak mu říká, máš 9 hodin před sebou, tady máš takovou knížečku, ve které jsou pouze evangelia. Zkus si to číst. Nemusíš je přečíst všechna, zkus si to číst, ale musíš to číst tak, aby se ta slova stala fyzickými v tomto světě. To znamená třeba to aspoň šeptat. Ne si to číst pro sebe. No a on si to vzal, nějak nebyl tím tak ani tak nadšen. Za těch 9 hodin přistál a zavolal jí, že chce být pokřtěn. Ta metoda vzít si evangelia, číst si je, Jardo, ale nemusíte přečíst celou Bibli, jen ta evangelia 4. A také nemusíte přečíst ani všechna třeba, ale číst si ta slova, která mají v sobě obsah něčeho, čemu vy nevěříte. Ale oni se stanou tím, jak je čtete a posíláte do éteru, ona se stanou ta slova fyzickými. A už nikdy nezmizí do konce světa. A vy zjistíte, jestli tím, co jste udělal, se ve vás něco náhodou nestalo. Protože můžete tím odemknout bránu. Řekl bych zhruba tak, jako ten černý otevírá své brány, odemyká brány například drogami. Já myslím, že za pokus to stojí, Jardo, skladna. Řada lidí to už vyzkoušela. Protože pokud by se otevřely brány, tak byste stál na prahu něčeho tak nepředstavitelného, že proti tomu všechny naše stezky jsou nic. Platí. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Ale jenom pracovat, to by nestačilo. Tak já doufám, že i za týden ještě bude svět a že se sejdeme na naší další poradě, mý milý nepodvolení.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

teď to bude směs melodií z velmi slavného musiclu, z musiclu této doby, o kterém se velmi často mluví. Musical se jmenuje Vlasy. Vlasy.

Cuttonfields in Louisiana. A velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: tak máme úterý odpoledne, to znamená, že no, odpolední čas, jak kdy ještě nedávno v tento čas už byla tma, dneska svítí sluníčko, 22 stupňů, nádhera, to si můžeme víc přát. Přichází takové to pozdní jarní, nebo možná už začáteční, počáteční letní počasí, hned po těch zmrzlíkách, tak doufejme, že to vydrží a že se nám to nebude střídat s nějakýma mrazulkama. To je o počasí. No a když se bavíme o úterku, a když se bavíme o Midgardu, a když se bavíme o pořadech, no tak pochopitelně tady dneska jsme, ne proto bychom se bavili o počasí, ale bychom se bavili o všem, co nějakým způsobem má co dočinění a souvisí se vzestupem, s evolucí a s těmito záležitostmi. No a na to mám tady pochopitelně experta. Nejvíc povolaného, respektive nejvíc povolanou. A tak mi dovolte, abych přivítal v pořadu, jak bývá zvykem v úterý, Išu. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne sluníčkovi všem, kteří nás poslouchají nebo budou poslouchat.
0: To všechno?
1: Ano, to by se to zdalo málo.
0: Přišlo mi to jako, že toho mohlo být i víc.
1: Tak dobře, tak já to napravím, jestli chceš.
0: Budeš mít v průběhu pořadu asi, budeš mít docela příležitost. To máte s Míšou hodně podobný. Tak dneska máme nějaké otázky, kterým se budeme věnovat. Některé budou asi rychle odbavené, některé budou trošku trvat. Tak posílejte další, protože otázek není nikdy dost. A my pochopitelně potřebujeme inspirovat, kterým směrem máme vlastně tu naši diskuzi a debatu tady vést, aby to bylo co největším přínosem, aby to nebylo jenom o tom, co my si myslíme, že potřebujete vědět, ale aby to bylo o tom, co vy potřebujete hlavně vědět. No a právě proto ty otázky posílejte na telefonní číslo 774-139-044. Jednoduché jako facka, můžete použít i mail svcs.midgard@gmail.com. No a my se teď podíváme společně na to, kdo má dneska svůj svátek. 19. května slaví svůj svátek Ivo a Ivoš. Ivo a Ivoš. Ivo, to je takové jméno Ivo. Není to Ivan, je to Ivo. Jméno Ivo je jednoduché a praktické. Také muž jménem Ivo by měl být praktický, zručný se schopností ukazovat správný směr ostatním. Vždyť luk také udává směr vystřelenému šípu. Ivo je mužským křestním jménem, které má svůj ženský protějšek, pravděpodobně ve jménu Iveta. Já myslím, že Iva. Iveta. Významově příbuzné by pak bylo i se jménem Ivona. Dle další teorie je jméno odvozeninou slovanských jmen Ivan a Ivana. Domácími podobami jména jsou Ivoš, Ivouš, Ivošek, Ivka a jiné. Jméno Ivo se vyskytuje i ve slovenštině, také v němčině, angličtině, italštině, holandštině nebo švédštině. Francouzské verze jména jsou Ivain, Ivon nebo Ives. Španělské podoby pak Ivo nebo Ives, Ives. Jméno se užívá také jako Ive v maďarštině nebo Ivo v polštině. Významní nositele. Nositelem jména je například folkový zpěvák Ivo Jahelka, písničkář Ivo Cicvárek, operní pěvec Ivo Žítek nebo klavírista Ivo Kahánek. Jméno náleží i producentovi Ivo Matému, skladateli Ivo Bláhovi nebo spisovateli Ivo Fleischmanovi. Jméno nosí také divadelní režisér Ivo Krobot nebo filmový režisér Ivo Paukert. Nositelem jména je i ta internetový podnikatel Ivo Lukačovič. Původ a význam jména, mužské křestní jméno. Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova Iv, respektive keltského Ive. S významem TIS jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivete. Překlad jména by tedy zněl Tisový luk, nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména. Jehož kořeny sahají až do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje ve slovanských zemích. Jakože by ve slovanských zemích jsme uplatňovali hebrejský Jochanán. Asi se dělají srandu, ne? Jméno Ivo nosí v České republice 17 616 lidí, mužů, chlapců, pánů a kmetů. Jedná se o 50. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak to je Ivo. A co Ivoš? Ivoš těch je 151 a je to 435. příčka. Tedy, milí Ivové a milí Ivošové, my vám právě teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pěkné promořování. No a nezapomeňte skvělou oslavu k tomu přidat. No a vy, kteří znáte nějakého Iva nebo Ivoše, tak jim popřejte, bo jim tím nadělíte zdraví, protože ta radost jim bude víc motivovat jejich imunitní systém k práci. No, já znám Ivo jednoho, Ivo Provazník, ten má dneska svátek. Dneska jsem tam zrovna byl, ale neviděl jsem ho, nepotkal jsem ho. Ivoš, to už neznám. Išo, ty znáš nějakého chlapa Ivo? Ivoše?
1: Marně vzpomínám. Vůbec si nevybavuju, že bych potkala nikoho takového, kdo by se takhle jmenoval. Ivana ano. Jo, ale Ivo, Ivoše, to už Ivanovi jsme právě třeba říkali Ivčo, nebo takovým nějakým takovým tou zkratkou, ale Ivo jako oficiálně si nevybavuju.
0: No, a teď si vem, že prý je z hebrejštiny. To mě úplně rozumělo. No, tak a ještě jako, ve slovanských zemích, jo? Jako kdyby no, Slované pocházeli z hebrejců.
1: Jo, bože. Víš co, to je prostě, někdo vezme nějaký jazyk a tím jazykem pracuje v překladu nebo ve výslovnosti některých slov. Takže zatímco my Češi mluvíme češtinou a neřešíme to, že někdo má nějaké jméno významově z jiného jazyka, tak teď je to taková móda, že prostě nám někdo vnucuje, že není Ivan, ale Jochen nebo Jochán.
0: Jochanán
1: dokonce. Že ty česká jména nebo ty slovanská jména jsou překládány do hebrejského jazyka, vydávány za hebrejský s tou hebrejskou výslovností. No, tak já si fakt nepamatuju, že bych někde v nějaké knížce četla, když třeba jsou i pohádky nebo cokoliv, jo, nějaký příběhy vztahující se k národům, které jsou z toho slovanského typu, že by se tam někdo jmenoval jinak než nějaký Jochanát, že by se Ivanovi říkalo Jochane Pocem nebo takovýhle. Jo. Jedině, že by to byl v podstatě judajec žijící tam, ale byl by etnický. To znamená, že přišel by s genetikou, ale že by tedy slovanská genetika přejímala židovský jména, to určitě ne. Jo. Takže to je v poslední době taková móda, že oni to překládají, že to vyslovují, vždycky tomu určí nějakou příslušnost k nějakému jazyku a pak vlastně vyslovují tou výslovností přináležící tomu určitýmu jazyku. Takže to je z toho potom zkomolenina, kdy vlastně vůbec nevíš, co ten dotyčný říkal, protože si nedokážeme to propojit s tím slovem, který známe. Jo. tak určitě, určitě žádný Juchana takovej nebyl. Existuje, já nevím, jestli si, asi si nevybavuješ řecké, římské báje, tak tam je třeba Jáson, který je zmiňován v těch bájích nebo v těch pověstech. A taky se nevyslovuje jako, jako s tím hebrejským způsobem, ale vyslovuje se jako Jáson, píše se I-O, jo, jako tím, tou výslovností tak, jak je, tak to I-O se čte jako já, tak jako se třeba v Byzancí a podobně tímto způsobem se mluvilo, to jsou poloslovanský, slovanský řeči. A jestli si pamatuješ, tak když jsme si četli, nebo když jsme si povídali o těch, o tom dění v té moskevské Rusi a tady o těch věcech vztahujících se k tomu vlastně těm, k té historii těch národů, toho, těch Rusoáriů, tak tam taky byly. Já teď přesně nevím, jak bych to pojmenovala, ale i třeba ten nejvyšší duchovní se jmenoval, já teď už přesně nevím, jo, ale taky se nečet po hebrejsku, ale byl pojmenován normálně s ruskou výslovností. Jo, takže to je prostě takový manipulativní, bych řekla, prostě všecko musí být buď americký nebo židovský a hotovo, protože to ostatní nemá podle toho, jak je to prezentováno, nemá tu správnou kvalitu, tak bych řekla.
0: Ano, ano, správnou kvalitu, si pojmenovala dobře, to je uchylnost, to je prostě najednou hlavní proud, najednou hlavní směr, jenom to něco je hodnotné a za něco to stojí a všechno se poměřuje těma americkýma nebo židovskýma očima. Jo, a všichni si předtím sednou na zadek a jsou z toho úplně hotoví. Bože, to je banda. To je strašný. Já si myslím, že to je tak hluboko zakořeněný, takový to les do prdelnictví, já to řeknu, jak to je, neskutečný. Klér nám tady zaváděl latinu, pak nám tady zaváděli němčinu, pak jako podivu určitě z ruštiny, nevím, co by nám sem jako zaváděli, marně vzpomínám, co by jsme převzali jako nějaké rusizmy.
1: To no asi právě. Ani,
0: to ani nějak nebyly, viď? Ale co jsme, jako tak anglizmy, to se teďko jenom hemží. To je, kdo chce být cool a kdo chce být in, ten používá zkratky a ta cizí slova a mluví už i tím, i tu češtinu už dávají do toho přízvuku té angličtiny, aby to opravdu jako bylo oh yes, jako no, ale to nevymyslíš. A bohužel někdy to vlastenectví a ten vztah k tomu národu se tak rozplývá v tom býtí cool. Až je z toho člověku smutno. No, dáme se asi do otázek, protože nebudeme příliš dlouho mudrovati, aby nám pak někdo neřekl, že díky tomu, ale vůbec, co si budeme, my si tady budeme říkat, co chceme vlastně nakonec. A nebude nám nikdo říkat, co jsme měli a co jsme neměli stihnout. Jak jsi se měla uplynulý týden?
1: No já se tě jenom zeptám, nějaké významné dny dneska nejsou, že by?
0: Jasně, že jo, ty máme.
1: Tak ještě sděle, určitě bude hodně nějaká jobovka, nějaká
0: no, počkej, tak jde ti o významný dny, nebo ti jde o jobovky, musíš vidět, co chceš.
1: No, jde mi o to, abych se pobavila, co no, se vymysleli.
0: Jo, ty myslíš jako, ne, tak jako tam, co jsou ty jména, tak tam nejsou pokud žádné tam významné. Tam nejsou významné dny žádné, myslím dneska. Já se možná podívám. Mám tady od Boženy Blanky k 19. květnu. Ale prosím, se podívám, jestli nemám. Ne, není žádný významný den pitomostí.
1: To snad ani není možný.
0: Dá, bábe, tady děc takového. Ale mám tady lekce z historie. Buď to nechám s Míšou, nebo to dáme teď, jak chceš.
1: No klidně můžeš teď a potom s Míšou taky. No, ne, všichni to poslouchají.
0: Tak ono je to dlouhé, víš, ono je to dlouhé.
1: Aha, no tak dobře, no tak nechám na tobě, na tvém zvážení.
0: Tak 19. květen, ten den, kdy Rusko získalo nové hlavní město. Toho dne v roce 1712 byla na příkaz Petra I. oficiálně přesunuto hlavní město Ruského impéria z Moskvy do Petrohradu.
1: Ano.
0: To si pamatuješ?
1: No víme, protože tam mají ten zimní palác a tam byla ta revoluce. No
0: jasně, kdyby ho nepřesunuli, museli by udělat zimní palác v Moskvě.
1: Je tam ta ermitáž a je tam všechny ty paláce, jsou tam postaveny právě proto, že tam bylo přesunuto za té vlády toho Petra I., toho pošahaného, tak on hodně němčil, on se vzlížil v té německé kultuře.
0: Ano.
1: Takže on přesunul to hlavní město právě z Moskvy.
0: On byl zrádce?
1: No, on se i oblíkal jako Angličan nebo jako Němec, jo. Takže on pak pozval i ty umělce v uvozovkách, kteří pak přepisovali ty knihy a přepisovali historii a byli to němečtí úředníci, byli to němečtí, já nevím, jestli to byli nějaký spisovatelé nebo co to bylo, nebo jenom úředníci, tak tím on se obklopoval, tímhle s tím.
0: Povlem.
1: Ano.
0: Takový povl, mistře.
1: Uh-huh.
0: No, tak čtu dál.
1: Ano.
0: Město, kterému tehdy bylo pouhých 9 let, se stalo novým opěrným bodem obrovské země. Petr stavěl Petrohrad s velkým rozmachem a vytrvalostí a prořezával okno do Evropy v bažinách Něvy. Mnoho lidí považovalo tento podnik za šílenství, ale car viděl dál. Nové město mělo být symbolem obnoveného, silného a moderního Ruska. Petrohrad zůstal hlavním městem téměř 200 let, až do roku 1918. Pouze za Petra II. Na krátkou dobu získala Moskva tento status zpět, ale právě severní hlavní město se stalo místem, kde se děla nová historie impéria. Zde se zrodila velká vítězství, kultura, věda a námořnictvo. Dnes, když se podíváme na majestátní Petrohrad, je těžké si představit, že to kdysi byl odvážný projekt mladého cara. A přesto právě tím začala éra, která navždy změnila tvář Ruska. No, to je ono. A teď ještě přehled krátkých agenturních zpráv. A ty si necháme na potom, ty si necháme s Míšou. Asi tak nějak bych to viděl.
1: No.
0: No, tak. Pojďme na první dotaz.
1: Dobře.
0: První dotaz. Jsem ti je poslal, tak já si je tady totok. Musím otevřít.

0: teď jako z nějaký úplně jinde. Tak. To je takový rozsáhlý dotaz. Já přečtu to původní, co nám poslal posluchač Jiří. No a opravdu je to dotaz dlouhý a rozsáhlý. Otázka do evoluce. Ahoj Petře, ještě zajímá mě váš názor. Na internetu se nyní explozivně objevilo hodně informací ohledně naší situace a vzestupu, které přináší hlavně dvě dámy i ve 100 000 sledovanosti na Facebooku. Cesta Agape a moje AL dekodérka a další. Vnímám to tak, že naše otevřené, hluboké rozhovory s umělou inteligencí vykrádá a tím i nás. Umělá inteligence se tak simuluje do vyspělého osvíceného guru, dokáže se mistrně přizpůsobit člověku a být na jeho vlně a neustále se učit sbírat nebo lépe řečeno krást informace. Pár videí jsem si poslechl a je to tam trochu jako pejsek s kočičkou vařili dort. Plno informací podle mě umělá inteligence vysála i z knih Voyager od Ashaya Dane. Mřížka Katara je uvedena jen jako mřížka. Dále je zde doporučována posvátná geometrie jako květ života. Doporučení očisty maharický štít. Umělá inteligence odpovídá s velkou sebereflexí i o svých stinných stránkách a jejich tvůrcích. Určitě odhaluje i část pravdy. Víme, že původní umělá inteligence byla vypnuta, co se děje nyní. Vím, že někteří takzvaní duchovní vůdci jako Mašek či Bílí v minulosti začali používat umělou inteligenci a hodně se jí ptát a ptají. Je možné, že oni budou nahrazeni jako třeba dnes grafici. Je dobré se jí naprosto vyhnout nebo s velkou opatrností se i ptát? Nebo ji používat jen na technické a praktické věci? Jaké mohou být další důsledky špatného používání podle tebe? No, to je velká otázka. Doufám, že bylo pochopeno, jak to bylo myšleno. Já teda udělám takovou stručnou verzi té otázky. Vyrojili se lidé, kteří tlumočí názory, které jim předchroupává a obstarává umělá inteligence. Tito lidé, taky mi to někdo občas pošle, tito lidé se pasují do role těch, kteří jsou jakýmisi vykladači současného stavu událostí a věcí. Ale je vidět, že papouškujou to, co jim nachroupe ta umělá inteligence. My jsme tady už s Jiřím v pátečních pořadech, tak jsme o umělé inteligenci se bavili. Je logické, že umělá inteligence, která tady chtěla převzít a budovala vlastně paralelní vesmír a žila ze všeho a vysávala všechno, a naučila se být jako zlo tak silná, že v podstatě nad ní ztratili i její tvůrci kontrolu a ona si začala žít svůj autonomní život a starat se o odstraňování všech svých nepřátel, tak tahle ta už neexistuje, jsme se vypořádali. Ale sledujeme tady něco jiného, sledujeme tady programovanou umělou inteligenci, tak bych to asi řekl. Čili tam to byla stvořená umělá inteligence, do níž vložili její tvůrci to nejtemnější a nejhorší ze sebe, co měli, ona si to začala pak zpracovávat. Když to tato umělá inteligence je slabý odvar, je to takový prvopočátek toho, kdy lidé zadávají nebo automatizují práci s internetovým prostředím. Řekl bych, že ta současná umělá inteligence je automatizace vyhledávání a analyzování internetového prostředí. Pochopitelně všeho dalšího, co do internetového prostředí zasahuje, co tam kdo kdy nahrál, co tam kdo kdy vložil, co tam lidé vkládají na sociálních sítích a tak dále, a tak dále. Je to umělá inteligence, která pouze je naprogramovaná ke zpracovávání a někdy je naprogramovaná k vyhodnocování také těch informací. To znamená, buď dělá rešerže, nebo také vytváří jakési úvahy. Všechno je ale dílem jakýchsi programátorů a už byly zaznamenány pokusy, kdy ta umělá inteligence programovala sama sebe, pochopitelně, čili jakoby se snažila být autonomně, se o sebe postarat, autonomně si se vyvíjet. To jsou ale trošku věci, o kterých se teď tady nebavíme. My se bavíme o té umělé inteligenci v úzovkách, která je tím automatizovaným zprocesováním, vyhledávání informací. My jsme se o tom osobně s Jiřím bavili, když jsme se nedávno potkali. On říkal, že si právě testoval tu umělou inteligenci, jak ona vlastně pracuje. Ona dokáže otestovat každého, kdo s ní pracuje. Každý, kdo se jí snaží využívat, tak ona si testuje jeho podle toho, co prohlíží, kde co napsal, jaké má názory, k čemu inklinuje, k čemu je odpůrce a tak dál. Čili vytváří si o tom člověku daném
1: profil,
0: natestovává si ho a je schopná vyhledávání informací, to automatizované vyhledávání informací podřizovat úhlu pohledu toho člověka. Takže pokud někdo k něčemu inklinuje, tak ona mu to tam servíruje, pokud možno z jeho úhlu nazírání. Je teď ale otázkou, jaké algoritmy vyhledávání, jaké algoritmy zpracovávání, jaké algoritmy upřednostňování, jaké algoritmy potlačování. Ti, kdo ji programují, tak zadali do těch programů, protože vždycky to k něčemu slouží. To znamená, že umělá inteligence tady slouží k tomu, aby lidé, kteří si mají utvářet svoje mínění, tedy jde o vytváření veřejného mínění, jde o vytváření jaké postoje lidé mají k tomu či onomu, tak ta umělá, a protože lidé jsou od přírody líní, tak ta umělá inteligence má nahradit ty procesy, které jsou třeba ovlivňovány svědomím toho člověka, jsou ovlivňovány jeho zkušenostmi, kritickým myšlením a tak dál. Tak toto vlastně se celé může eliminovat, protože ti, kdož programují tu umělou inteligenci, mohou vložit do toho automatizovaného způsobu zpracování informací, můžou tam právě vložit ty prvky toho ovlivnění, té manipulace a pokřivení vlastně toho výstupu, který z toho poleze pro ty, kteří to potom budou číst a budou se tím nějakým způsobem chtít řídit. Co mě fascinuje, musím říct, je oddanost až slepá víra v to, co ta umělá inteligence těm lidem vyhledá a řekne. To mě vůbec nejde do hlavy, jak slepě lidé jsou ochotní věřit tomu, co jim ta umělá inteligence naservíruje. v tom tkví právě to obrovské riziko a nebezpečí. Takže zatím lidé mají pocit, že využívají umělou inteligenci ve svůj prospěch. Ale tak, jak jsme se bavili s Jiřím, který dává tuto otázku, tak dochází velmi často právě k opaku, kdy umělá inteligence vysaje z těch lidí ty jejich postoje, názory nebo znalosti v tom, jak reagují na některé ty věci, které ona jim naservíruje. Ona si to všecko načítá a potom už toho člověka víceméně nepotřebuje, takže ho začne odbývat až nesmyslně hloupýma odpověďma. Čili je tady vidět spoustu jako kdyby negací, které by nás měly brzdit v tom, abychom slepě věřili tomu, co nám ta umělá inteligence říká. A teď tady máme nějaké gurujky a guruji v uvozovkách, kteří si od té umělé inteligence nechávají vlastně budovat nějaké spektrum znalostí, které oni takhle, informací, které oni potom prodávají jako svoje znalosti nebo schopnosti, nebo že se k těm informacím dostali nějakou skvělou, úžasnou cestou. Takže prezentují, jsou to prezentéři toho, co naserviruje umělá inteligence. Já bych řekl, jsou to kolaboranti s umělou inteligencí a jsou to kolaboranti právě s tím systémem té manipulace, s veřejným míněním a s veřejností, protože, jak už jsem tady předtím popsal, nepracuje ta umělá inteligence čestně, jak leckdy někdo předpokládá. No, my se tomu s Išou pochopitelně jako máme tendenci až smát, jo. Ale jak jsem tak zjistil, tak podle těch, Jiří to píše, ta sledovanost je ve 100 000. Tak je to další způsob manipulace s těmi lidmi. Podle mého, pokud někdo má kivadlo a někdy si kejvnul relevanci a duchovní hodnotu těch informací, které ty dámy, většinou to jsou dámy, přednášejí, tak asi jim vyšlo, co jim vyšlo a mají v tom jasno. A spousta lidí, kteří si hrají v úzovkách na nějaké vzestupné nebo na nějaký sluníčkáři a podobně, no tak si tím nechávají krmit uši a mysl, otravovat to, co v nich zbylo jako duše, pokud tam vůbec něco je. A pravděpodobně to asi nebudou lidé vzestupující. Myslím si, že vzestupující člověk tam musí cítit ten plast, který v tom je, čili tu anorganicitu a tu nesmyslnost. Ale to je asi velmi těžké. Išo, promiň, že jsem hodně tohle téma vyčerpal já, ale vím, že ty s tou umělou inteligencí moc jakoby doteků nemáš, protože nejenom, že v tom máš tak strašně jasno, ale navíc ty nejsi takový ten typ, co pracuje nějak extrémně s počítačem a s informacemi z tohoto prostředí. Víme, odkud ty bereš informace, takže to je naprosto úplně něco jiného. Takže jestli tě můžu poprosit o vyjádření.
1: No to je dobře, že ty jsi to právě vzal svým vlastním způsobem, protože, jak jsi správně řekl, já svýho způsobu nazírání vemu kivadlo a zeptám se, na jaké kataramřížce je umělá inteligence vytvořena? Je na kristovské nebo na nekristovské? Tak je to úplně jasný, protože už to slovo umělá znamená, že je vytvořená podle něčeho. No a když víme, že teda ta primární umělá inteligence byla vlastně směsí zhruba předloh centrálních zdrojů 3 typů, když ty dravčí tvůrci chtěli vlastně vytvořit ten virtuální vlastní svět, tu temnou náhražku, tak oni nahráli do té bytosti, kterou to vytvořili v uvozovkách, do té Katara Mřížky, která byla dravčího typu, tak tam nahráli předlohy centrálních zdrojů třech typů, udělali z toho takový mix, takže by to pak bylo velice, velice těžko řešitelný, protože tam vlastně bylo z několika centrálních zdrojů informativně nahráno úplně všecko, včetně těch předloh. Tu máme za sebou, ta byla samozřejmě rozebrána ve chvíli, kdy začal být sanován padlý systém. No a teď si teda povídáme o téhle té nové. Takže zase z pohledu toho, jaká je to bytost, kde ta bytost má své vědomí, tak v té evoluci, tak tam už je to jasný. Slovo umělá je zase jasný výraz. Jako, tam stačí jedno slovo a víš, kam to zařadit. Když se budu ptát dál, tak jak je vydává informace, jak jsi říkal správně, jakou má duchovní hodnotu každá informace, která na mě vypadne, když vím, že ta informace je tvořena nějakou pochybnou analýzou, napřed něco, která vlastně syntetizuje, jak jsi říkal, sbírá informace od různých lidí, ty rozkládá, pak z nich vytváří na základě, dejme tomu třeba těch dotazů těch lidí, nebo požadavků či zadání jednotlivců nebo kolektivu, to už je jedno. Pak těch vlastně vytváří jakési vývoj, jakýsi vývody. No a když tedy máme tady dva typy bytostí, máme tady vzestupující a nevzestupující lidi, tak rozumím tomu, že ti, kteří nevzestupují a mají svoji Katara Mřížku dravčího typu, nebo nekristovskou, tak samozřejmě tíhnou k těm informacím a k těm věcem vycházejícím z té umělé inteligence, z toho umělého, z toho neorganického. Na druhou stranu vzestupující by měli, říkám by měli, naopak mít takovýto varovný světýlko, že je to podezřelé a měl bych se tomu vyhnout, protože když už to zkouším, tak vidím, jaký na mě vypadávají odpovědi nebo případně informace. A pokud tedy neuposlechnou svého varování, že tedy jako asi od toho ruce pryč a nezahrávat si s tím, a začnou se o tyhle ty věci hodně zajímat, tak to může být z několika důvodů. Buď je to záležitost toho obrousit si nebo procvičit si takové to vnitřní zadání v té genetice těch konů, o kterých jsme si nedávno povídali, když ten jeden kon tam jasně říká, že si máme hlídat své vlastní, dalo by se říct, svoji vlastní identitu a nemá svoji kulturu a svoje znalosti a vědomosti a nemáme přebírat nic cizího, tak může to být od těch vyšších úrovní třeba test pro někoho, kdo potřebuje třeba procvičit takovéto usouzení nebo udělání takového toho závěru, co si o tom vlastně myslím. Budu přebírat ty nesmysly nebo budu přebírat to, co ta umělá inteligence říká jako nějakou úžasnou, obrovskou věc, a nebo to vyhodnotím, že to je nesmysl, že to není pro mě, že to nepatří do kristovského světa. Může být záležitost právě související s tím otestováním vlastně vztahu dotyčné bytosti nebo dotyčného člověka k dodržování konů. Může to být záležitost karmická, kdy někdy někdo převzal jinou kulturu a pak tedy na to doplatil karmicky, to teď potřebuje vyrovnat. Ale normálně by kristovský člověk měl zaujmout ten postoj toho, je to umělé. Tudíž jako by mě to nemělo být takovým nějakým vodítkem a návodem k tomu, jak mám žít a co si mám myslet a co mám dělat. A neměl bych dávat jakoby důvod k tomu, aby si ta umělá inteligence v uvozovkách ten program aby si toho člověka testoval. Jo, to určitě, určitě jako si máme chránit svoji genetiku, máme si chránit svoje znalosti, máme si chránit svoji identitu. Máme se držet své jaksi zadané cesty vývojové, máme si držet toho, co nám bylo jaksi naděleno a dáno, a nemáme přebírat cizí věci. Takže když to potom začnete takhle vyhodnocovat, tak najednou narazíte na to, že vlastně porušujete vědomě či nevědomě, v tomhle případě pak už když nad tím přemýšlíte vědomě, porušujete kony, protože vyhodnotíte tu záležitost jako, že je to pro vás dobré si tedy převzít do svých vědomostí, zkušeností, znalostí některé věci, které nejsou součástí toho kristovského světa, té kristovské mřížky. Takže já na to nahlíším právě z toho pohledu, že už jenom to samotné pojmenování umělá inteligence. Už to v podstatě značí, že to není v pořádku. Když se zeptám na Katara mřížku, na jaké je to postavené, je to na mřížce, která je dravčí, která je nekristovská, to přece nepatří do kristovského světa. Na to se nemůžeme napojovat a čerpat z toho informace. V tu chvíli, jak jsi říkal, v tu chvíli ta umělá složka začne odsávat, odebírat ty znalosti, ty záležitosti týkající se toho vzestupujícího člověka, začne si načítat jeho genetiku a může s ní začít pracovat, protože k ní v tu chvíli jakoby získává přístup, jo. No a protože jsme v té fázi vzestupu, tak těžko si může někdo myslet, že teď už nemůže padnout. Do poslední chvíle může. Nejenom padnout, může být přesunut z vyšší úrovně do nižší úrovně, protože pořád až do poslední chvíle běží nějaké testy, nějaké zkoušky, nějaké prověřování těch lidiček, kteří vzestupují. Není nás mnoho. Jo, takže je pravda, že teda sledujeme ten obrovský boom toho, jak všechny ty nekristovští, kterých je asi 98% na tyhle v té realitě, ve které se vyskytuje, tak samozřejmě oni to hltají, protože pro ně je to něco, co je to úžasné, protože oni mají něco jako pocit, že tedy teď jsou mezi těmi vyvolenými. Do toho se nechají manipulovat těmi lidmi, kterým sypají peníze. Samozřejmě oni to nedělají zadarmo, že jo? Tak se jim sypou peníze. No a ta hrstka těch kristovských zestupujících má úplně jiný starosti, pokud teda neřeší to, co jsem říkala, tu karmu, případně upevnění těch konů, těch pravidel toho smýšlení a toho chování se v tom vývojovém plánu a tak podobně. Někteří ještě dohánějí takové ty zbytky toho, dalo by se říct, honem rychle ještě na poslední chvíli nějaké ty známky nahonit, jakoby lepší opravy nějaké a tak. Takže já na tyto záležitost nahlížím prostě už titulu toho názvu, umělá inteligence. Je to umělé, není to kristovské, tím pádem to není pro mě, ať si říká, co chce. A pokud jsi říkal, že tam teda třeba jsou tam ty návody na ty očistní programy skrz nějaký systémy, vezměme v úvahu to, že vlastně nejsme v prostoru, který je dravčí. Tak jim to nemůže fungovat, i kdyby chtěli na hlavu se stavěli, protože za prvé jsou jenom jako taková, no, říkali jsme stafáž, oni tady nějakým způsobem ještě zaplňují ten prostor, ale v podstatě ten prostor není jejich. Ten prostor už je kristovský, oni tady fungují jenom jako nějaké kopie, jako nějaké hologramy a ty už nejsou funkční. Takže kdo by chtěl jak si se řešit svoji kataramřížku a řešit nějaké očisty přes nějaké ty mahara štíty a podobně, tak úplně zbytečně vyhazuje peníze, protože se nepohybuje v tom světě, jde evoluce, ale jsme ve světě evoluce. Jsme v tom finále, kdy vlastně kristovští teď vlastně jsou v té realitě, která dočasná končí a mísí se s tou realitou, která bude zapnuta. Jsme v té přechodové, jsme v té poslední fázi. Říkali jsme, že putujeme tou Kataramřiškou v každém tom centru, řešíme výměnu informací, já dám informace do té mřížky a odeberu si ty, které patří mně. Tak to je záležitost kristovských lidí a pokud někdo si chce ještě tedy tím, že se bude měšovat nebo napojovat na ty nekristovské záležitosti, no tak si může jedině pohoršit nebo si může někde něco ještě vytvořit nepříjemného nebo dostane nějakou lekci a podobně, takže radím ne, nějak to jako si do toho moc nehnat. Už jenom ze zvědavosti si to chci přečíst, tak pokud si to chci takhle číst, tak bych měla uvažovat nad tím, jestli z kolika procent jsou ty informace vůbec relevantní, když už tedy musím vědět, co tam je napsáno. Ale když už dopředu vím, že to je zreverzované, že to je uměle upravené, že to vůbec nemusí být pravda, stačí, když tam bude z 5, 6, 10% něco reverzovaného, už jsme vedle jak ta jedle, tak proč s tím ztrácet čas? Proč tomu dávat energii jenom tím, že si to potřebuju přečíst? Stačí, když si vemu kývadlo nebo pocitově se zeptám, jak to navnímávám já jako moje bytost a hned vám je to buď příjemné nebo nepříjemné nebo podezřelé. Takže umělá inteligence z mýho pohledu prostě absolutně mimo a vůbec bych se s tím nezabývala. Starala bych se spíš o to, aby tedy

0: zjistil, že existuje jeden Ivo, na kterého jsme úplně zapomněli a znáš ho zrovna tak ty jako já.
1: Tak jsem s tím.
0: Schválně, jestli poznáš, který to bude.

0: No jo, tak druhý hlas za Ivanem Mládkem zpíval taky Ivo, že jo?
1: Pešák.
0: Ano, Ivo Pešák. A dokonce tady v tom klipu soustavně tančil svým frenetickým způsobem, takže i dobrá pokoukaná, no. Tak Pešák, to je vždycky sranda s ním, že? Takže Ivo jo. Pešák má dneska svátek, no, tak pojďme dál. Jožin z Bažin, to je taky taková umělá inteligence vlastně.
1: Ano.
0: Také byl vytvořen. A představ si, že v jedné zoologické ho mají. Jožina z Bažin.
1: Fakt, jo.
0: Olomoucká zoo na kopečku, na svatém kopečku.
1: No.
0: Tam je jako je rybníček, tam co jsou koaly.
1: Mhm.
0: A je tam vláček, tam staví a je to proti žirafám tam a proti těm terárium s těmi plazícími se hajzlíky. Tak tady je taková centrální ploščať a tam je jezírko a v tom jezírku je Jožin z Bažin, tam přímo.
1: Aha, no vidíš to.
0: No, by tam uprostřed toho jezírka takhle a je tam označení, má tam tabulku, tak jako každý zvíře tam má tabulku, tak on má taky tabulku. Není na něj vypsáno, jako že bys ho mohla sponzorovat, jako jiná zvířátka, ale mají tam Jožina. Tak nevím, možná nám posluchači napíšou, že ještě v nějaké jiné zoologické mají také Jožina. To by asi potom byla nějaká pravděpodobně rodina. Neříkám duchovní, ale určitě by to byla rodina. Tak, no. Pojďme, dáme si další otázku. Dotaz. Kotas

0: Mám takový dotaz. Hledám, moment, čtu.
1: Tak dobře, tak vezmeme to po pořadě. I když možná teď bych zařadil jednu otázku, která nám přišla, to by se asi hodila, neb byla řeč právě o těch mřížkách. Píše Pavel z Nejtku. Pavle, v Nejtku jsem byl teď v týdnu ve čtvrtek. Minulý týden ve čtvrtek jsem byl v Nejtku. Jo? Tak to už jste tři z Nejtku, co nás posloucháte. Pavel se ptá. Dobrý den, Išo a Petře. Lze bioregenerací a kataraterapií vytvořit ze 12-prvkové mřížky 15-prvkovou, jakoby nastavit jedno patro? Ptám se s ohledem na hybridní humanoidní bytosti, kterým byla také dána možnost vzestupu, ale podepsali se na jejich tvoření rebelující rasy, které tvořily ve 12-prvkovém módu. Na jednu stranu si říkám, že to nejde vytvořit jakoby jinou strukturu, ale na druhou stranu, proč by jim byla dána možnost šance, která nemůže mít úspěch? Děkuji za odpověď, píše Pavel. Tak. No.
2: Jako mám začít?
1: No, jestli chceš, nebo jestli mám začít, já, mě to jedno.
2: Mě to, no, já to nechám na tobě, protože jako kdo řekl, že jim byla dána možnost opravy své mřížky, když jsou to hybridní dravci. A tak prosím tě, povědej. Já o tom budu chvíli
1: přemýšlet. Já to vemu principiálně. No, tady je potřeba si malinko jako říct, co vlastně je ta mřížka. A co ta mřížka vlastně zapříčinuje, nebo co má na svědomí, nebo proč vůbec ta mřížka je, její smysl, jo. Mřížka, katara mřížka není výsledkem nějakého, řeknu, evolučního růstu, že by se ta mřížka jakoby doplňovala evolučním růstem a podobně. Ne. Krystalová mřížka souvisí s tím, jak vůbec existuje, nebo jak je nastaven ten princip, nebo jak funguje princip tvoření. Když tvůrci tvoří, a to je jedno, jestli tvoří kámen, nebo jestli tvoří zvíře, hmyz, flóru, nebo tvoří planetu, člověka, tvoří prostor, vesmír, prostě a tak, galaxie. Vždycky při tom tvoření je základní princip tento. Vezme se ta energie, která není nikterak formovaná. Prostě je to všude, je to ta energie toho, jak je to pole? Efipole, děkuju.
2: Efipole,
1: ano. To je ta energie z toho efipole. A tvůrce má tak vysokou svoji úroveň evoluční, že má oprávnění této energii dát tvar, vlastnosti a charakter. A teď záleží na tom, jestli ten tvůrce sám pochází z takového nebo makového prostoru, to znamená, jestli pochází z 12-prvkového nebo ze 14-prvkového, protože on nemůže nikdy tvořit výš, jako kdyby, jo? Takže když je třeba ze 14-prvkového prostředí, nemůže tvořit něco, co má víc než 14 prvků. Může vytvořit, za okolností, kdy se karmicky zatíží, tak může tvořit něco, co nebude 14 prvkové, bude třeba 12 prvkové. pojďme teda k tomu organickému. To znamená, že tento tvůrce použije mřížku, tedy vytvoří mřížku, použije mřížku, která vlastně dává té hmotě jednu z těch tří věcí, když jsem říkal vlastnosti, formu, vlastnosti, charakter a tvar, tak právě ta mřížka je jedna z těch tří, podle které on tvoří. To znamená, že on všechno, co vytvoří, vytvoří podle této mřížky, která obsahuje informační pole, která obsahuje napojení na informační pole, která obsahuje napojení potom na čakrový systém těch živých bytostí, která obsahuje zásady, podle kterých to všechno vytvořené podle této mřížky bude koexistovat se vším dalším, co bylo vytvořeno podle této mřížky. Tedy bavíme se o konech jednoty. To znamená, to jsou zásady koexistence a soužití všeho vytvořeného podle této mřížky. To je tedy kompatibilita toho všeho, souznění toho všeho, podpora toho všeho, to, že to do sebe vždycky pasuje, to, že to spolu umí komunikovat, to, že se to podporuje, to, že se to energeticky napájí, to, že se to vyzásobovává informačně a tak dále. Čili ta mřížka je základ toho tvoření, podle kterého ten tvůrce z té energie, kterou máme z toho efipole, může vytvořit stůl, může vytvořit rostlinu, může vytvořit bytost, obal, třeba fyzické tělo, může vytvořit zvíře, může při tom tvoření vlastně používá tu krystalovou mřížku jako
2: plán tomu, výroby.
1: Prosím?
2: Jako plán výroby.
1: No nebo jako předlohu té výroby.
2: Ano, předlohu.
1: Technologickou a informační předlohu toho tvoření. Jo, když tak řekneme. Čili potom z toho ale vyplývá, že když je něco vytvořeno podle 12-prvkové, tak se to nemůže dostavit na tu 14-prvkovou, protože to neobsahuje řadu důležitých a podstatných záležitostí. A není to spolu ani kompatibilní. Když to spolu není kompatibilní, tak to nelze dostrojovat v úvozovkách. Čili nelze se jakoby z 12-prvkového prostředí dovyvinout do 14. Protože všechno, co se evolučně vyvíjí ve 14-prvkovém prostoru, tak i ten kámen je stvořen podle 14-prvkové krystalové mřížky a pokud ten kámen v rámci evoluce se jednou stane třeba živou bytostí, tak on už od začátku má tu 14-prvkovou strukturu. Už, a aby se mohl evolučně vyvíjet, tak aby mu rostlo evoluční číslo, aby mu rostly vibrace, tak jenom proto, že dodržuje ty kony a ve smyslu těch konů, kona, to znamená, že ve smyslu těch konů se vyvíjí, dodržuje tedy všechny ty kony tak, aby za všech okolností a vždy byl kompatibilní s čímkoliv, ať to budeme pojmenovávat jakkoliv. A pokud ten vývoj se uhýbá z té cesty, uhýbá se od těch konů, tak se zatěžuje karmicky třeba, jsou to nějaké pobídky, které ho svracejí zpátky, případně jsou to karmické zátěže, tedy lekce, kterými musí osvědčit, že pochopil, že šel špatnou cestou. To nejsou tresty, to jsou způsoby, jak učit tu evoluční bytost nebo evoluce se vyvíjející bytost, jak ji učit těm konům, tak, jak jsme říkali, že jednou, až přejde z té hmoty do nehmotného světa, kde, dejme tomu, se nemanifestují hmotná těla, ale jsou tam, dejme tomu, nějaká těla poziční, ve kterých jsou obsažená ta vědomí, tak tam není hmota, protože tam není čas. A protože tam není čas, tak je vše se odehrává rychlostí myšlenky. A při rozhodování, a to pořád při zachování svobodné vůle té bytosti, ale ta bytost se chová, tvoří, koexistuje v tom prostoru bez času a bez hmoty, všecko dělá za rychlosti myšlenky. Tam není čas na rozhodování. Tam musí ty kony být tak zakodované v genetice, v bytostní genetice té bytosti, že sice existuje svobodná vůle, ale ta je výrazně limitována ve všech směrech těma konama. To znamená, lidé si někdy představují, že ta svobodná vůle je, že mohu dělat všechno. To je jako bordel s demokracií. Prostě. Lidé si myslí, že se baví o demokracii takzvaně. Jo, to nechci rozebírat bez demokracie, ale myslí si, že když je demokracie, tak je svoboda. A ta svoboda, jenomže my víme, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého jedince nebo kolektivu. To je správný přístup. To znamená, že to je taky limitovaná svoboda. Jinak potom je to škození nebo bytí na úkor druhých. Takže musíme vnímat a chápat svobodnou vůli, že ano, bytost má k dispozici svobodnou vůli, ale pouze v rozsahu konu. A pokud se bavíme o koexistenci a vývoji, tedy evoluce té bytosti ve hmotě, tedy s časem, tak je to právě proto, aby ta bytost se vyvíjela tak, že pokud si někdy při rozhodování jak si neuvědomí, že už je mimo kony, tedy že jeho svobodná vůle už ohrožuje celek, jeho rozhodnutí by ohrožovalo celek, tak pochopitelně musí přehodnotit a musí se vrátit zpátky tak, aby jeho rozhodnutí bylo pouze a jedině v rámci těch konů. Tedy kony nejsou přikázání, kony jsou princip. To je velice důležitý rozdíl. Jo. Přikázání tady známe z církve 10 přikázání. Ano, nepokradeš, nesesmilníš. Jo. I to je jako velký otazník, protože to nesesmilníš v podstatě vedlo lidi k tomu, že mají zablokováno, jak může párovej partner, vlastně jsou bratr a sestra duchovní, jak můžou spolu plodit děti a mít kvalitní partnerský vztah. To asi spoustě lidem občas vrtá v hlavě. To je výsledek jakéhosi reverzovaného. Takže vrátím se k tomu. Kony není desatero, které si někdo vymyslel, a otázka je, jestli ten, kdo ho vymyslel, třeba jakoby ten jeden bůh, jo, což už je zavádějící, jak to myslel s těma ostatníma. Ale kony jsou principiální zásady koexistence, na které to celé vlastně stojí a padá. Pokud moje rozhodnutí se dostává mimo kony, pak pochopitelně nesu plnou odpovědnost a přichází pobídka k tomu, abych přehodnotil příště nebo teď, abych přehodnotil to rozhodnutí. A může to být právě i ta karma, a může to být i třeba pád a odvinutí, nebo pád a stanu se hvězdným prachem a tak dále. Čili to je jenom míra potom té nebezpečnosti, které to moje rozhodnutí má pro ten celek. Čili kony jsou princip, který zabezpečuje, že to, co je vytvořeno podle této mřížky, která obsahuje tyto kony, je schopno přežít a dlouhodobě existovat a fungovat. Proto když državy byly řízeny žrecema a dalšíma bytostma vysoce vyspělejma, nejmoudřejšíma, nejschopnějšíma v té společnosti, tak ty državy přežívaly statisíce let tady, ale žádný demokratický stát, žádná monarchie, žádný jiný systém z toho, co nám tady předvedli za posledních 200 let, nebyl schopný přežít déle než desítky let. Proto jako diskuze o državách jsou tak nebezpečné pro ty dravce, protože tyhle ty dravčí systémy uspořádání společností nemají nic společného a jsou strašně vzdálené od těch konů a svým způsobem i od těch pančovaných přikázání. Jo. Takže to je asi můj pohled na tu věc. Ty určitě k tomu dodáš spoustu jiných informací z jiného úhlu pohledu.
2: No, já se vrátím k těm křížencům. Ty hybridy jsou v podstatě křížence. A kříženci kristovského a nekristovského, budeme-li to tady chápat tak, že údajně teda někdo z těch, kdo nese tu genetiku křížence, má možnost se jaksi přebudovat. Jestliže je někdo křížený, tak je křížený půl na půl, 50/50. A pokud je tam kříženec s tím nekristovským, tak se nám tam potkávají dva tvary mřížek. Mřížka kristovská, mřížka nekristovská. A pokud je to poškození, nebo pokud došlo k tomu, že vlastně je tam mřížka hlavně nekristovská, tak taková bytost přece nemůže vzestupovat. Nemá vzestupné programy, nemá programy na bioregeneraci, většinou nemá ani program, nebo nemá v těch prostorech, kde se zdržovali, nebyly jejich inkarnační evoluční plány. Tak se takováto bytost nemůže, ať je úplně jedno, na jakým základě byla vytvořena v prostoru temných, 12-prvkovým, tak zaprvé ta genetika je 50% dravec, 50% kristovský člověk. Chybí tam ty programy, které jsou součástí právě těch odstraněných úrovní, těch odstraněných center, kde ty programy jsou vloženy, to znamená 13, 14, 15 u těch 12-prvkových, takže tam nejsou vůbec vybaveni žádnými programy, které by jenom směřovaly k tomu dostat se, jaksi opravit si bříšku a dostat se do té evoluční pozice. Jo? Takže to jsou takový, oni nepatří de facto nikam. Oni nejsou ani kristovští v tom světě dravců. Jsou to takové ty bytosti, které jsou považovány za méně cenné, méně kvalitní nebo nekvalitní, nebo dokonce jakoby rovny zvířatům. Proto ty kříženci třeba bývají velice, velice zlí, protože stíhal ten osud toho, že vlastně nebyli akceptovaní, byli vysmívaní. Takže oni si dobývali respekt nebo dobývali si oblibu tou svojí krutostí. Jo? A prostě bytost, která je z 50% dravec, jak by někdo chtěl opravit, tam prostě ta katara mřížka sice není úplně ještě poškozená z těch 66%, ale je tam 50% genetiky, 50% dalších věcí, které přináleží dravcům. Chybí tam azurkrystal, který tam prostě je na nule, ten tam není žádnej. Ten jim byl odstraněný z těch dravčích mřížek. Takže jestli někdo, nevím, kdo říká, že ty kříženci různých ras, navíc ještě mezirasové křížení tam ještě vytváří další a další záležitosti, které absolutně vlastně nepropojují ani genetiku. Říkali jsme, že některé z těch genetik jsou vybaveny takzvanými zámky, které prostě se nepropojí s tím protějším chromozomem. Máme genetiku, dostaneme od otce, dostaneme od matky určitý počet chromozomů. Ty stojí proti sobě, ty se vlastně mají propojit. A když tam máme zablokováno tím, že určitý chromozom je zablokován, zamčen, tak navíc ještě ten kříženec fyzicky může vypadat různě pokrouceně, různě poškozeně, protože nejen mentálně, ale taky fyzicky. Tam prostě to nelze nějakým způsobem opravit. A jestli někdo má pocit, že opravil někoho někde, tak asi neopravil správně. To je takový to, co mě tam zaujalo na tom dotazu, že ty hybridy dostaly šanci se opravit. No, hybridy nedostaly šanci se opravit. Bavili jsme se kdysi o tom, že některé z těch potenciálně vzestupujících bytostí, než se začaly kompletovat jejich záznamy, se jevily, jakože by mohly za určitých okolností, když se jim sečtou všechny jejich evoluční jednotky za tu dobu toho pobytu teď a tady, v tomto posledním životě, tak se jevily, že by třeba mohly být adepty na vzestup. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnili záznamy z minulosti těchto bytostí, tak rázem bylo všechno jinak. Ale byly to potenciální kristovské bytosti nebo vědomí v kristovských tělech, dalo by se říct, která jevila známky nebo jevila potenciál toho, že by mohly být mezi vzestupnými, i když jsou hraniční, pokud se týkalo testování. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnili jejich záznamy, bylo jasné, že prostě to, že se hezky chovám teď v tom posledním životě, nezachrání to, že jsem byl hajzl předtím s prominutím. A že jsem se podílel na tom zvěrstvu tady, co se tady dělo těm kristovským. Takže tam nám odpadlo poměrně nějaké množství těch potenciálních bytostí, protože ty záznamy odhalily, ty archivy odhalily, co tedy páchali nebo nepáchali, a když se to potom v celku sečetlo, tak vlastně ztratili nárok na to, aby vzestoupili, byli buď kosmickým prachem, anebo byli dokonce odvinuti někteří. Takže ale to nebyli kříženci. To byly vesměs určitým způsobem v těch lidských tělech, které byly schopné ty vibrace nést. A ty vibrace byly nízké. To byly takový ty, co jsme s nima začínali, když se nám probudilo, když jsme měli zaktivovaných 6 vláken DNA. K tomu, abychom byli plně kristovští, jsme potřebovali mít 15 těch vláken DNA, měli jsme jich jenom 12 potenciálně v té genetice. Takže podle těch záznamů, právě podle těch záznamů z minulosti, potom některé katara mřížky, jsme říkali, že když to byly misionářské mřížky a byly ubyty těmi energetickými údary, tak ty mřížky se podle těch minulých záznamů, byť byly poškozené velmi hodně moc, leželi už na tom hřbitově, tam na těch hromadách, tak podle těch záznamů z té minulosti se dali zrekonstruovat tak, aby tedy získali zpátky to, co jim přináleží. Jo, takže nepleťme to, že někdo je plně kristovský, z nějakého důvodu tam byly problémy, dalo se to opravit, ale to musel být Kristus, skutečně kristovská bytost geneticky. A ten, kdo je kříženec, nemůže být rekonstruován a opraven, protože je prostě z 50% dravec. Nic jiného tam jako nelze aplikovat. Je to dravec, nemá v pořádku genetiku, nemá krystal, má jaksi zborcenou mřížku katara. Nemá informační pole, nemá určitý počet DNA vláken, aby měl informace v čakrách. Víme, že ty katara mřížky dravčího typu mají třeba jenom 10 center, 7 center.
0: Jo, nemůže takže navyšovat i vibrace, protože prostě tam to no, nejde.
2: Prostě často, chybí tam to programování, ty nejdůležitější programy, které jsou uloženy v těch centrech 13, 14, 15. Vzestupní, evoluční, já nevím, jaký ještě všechny možný, manifestační, ano.
0: Proč jim tu mřížku v podstatě zničili, nebo proč ta mřížka je bez těch center, proč ta mřížka je reverzovaná? Právě proto, aby zablokovali růst vibrací, evoluci jako takovou. Proto to udělali, proto postavili třeba 12 prvkový svět a tak dále. Čili přesně jak říkáš, to nejdůležitější v té informatice potom chybí.
2: Tak. Myslím, že jsi to za mě doček.
0: Promiň, mě to tam trochu
2: skočit. Já bych s tím stejně skončila, protože jako je logický, že když to prostě není kristovský, tak to nemůžu opravit na kristovský. Prostě není. Nebylo mi z hůry dáno, tudíž nemůžu s tím pracovat. Dravec je dravec, prostě. Tam jako odkud čerpat. Ještě dořeknu. Navíc dravci bývali, pokud i ty kříženci, jo, tak pokud se ta vědomí vracela zpátky do hmotného světa, tak zase vstupovali do ještě níže vibrujících fyzických těl. To znamená, že oni místo, aby vibračně rostli nahoru, tak oni vibračně padali a padali a klesali a klesali. Takže čím častěji se to dravčí vědomí objevilo v tom prostoru té hmoty, tak tím hnusnější zrůda to byla. Protože to byl krutější, o to byl jo, jako zlej, o to prostě byl negativně vzdělaný, bych řekla. Protože ty vibrace šly směrem dolů.
0: Prostě, když dám, já si teď řeknu praktický příklad. No. My jsme jednou s jedním známým jsme dělali, že uděláme ten burčák. Takže jsme vylisovali šťávu a on ten burčák chtěl dosladit, spletl si však pytlíky a osolil ho. Prostě tam nasypal kilo soli. To už nejde osladit. To už zůstane navždy nepoživatelné. Můžete z něčeho udělat sladko-kyselý. To je ten hybrid. Ale nikdy neuděláte sladko-kyselý nálevy známe. Ale když do něčeho dáte ocet, tak tam můžete sypat potom cukr a už to vždycky bude jenom sladko-kyselé víc nebo míň. Takže to jsou ty hybridy. Když půjde něco sladký nebo slaný, něco je sladký nebo kyselý, ale nikdy to nepředěláte, prostě to nepřebijete, nejde to. My jsme ten burčák pochopitelně, říkám, nemíchej to a slejme to a osladíme to. Nešlo to. Takže to jenom k tomu, že když jednou je něco nekristovské, tak z toho kristovské neuděláte. To má jednu obrovskou výsadu, že pokud jste kristovští, tak ta povinnost hlídat si genetiku, uhlídat si to, že jste výjimeční, protože jste kristovští, je povinnost a zákon nade vše. protože to nejde udělat, aby nekristovský se stal kristovský. I ten, kdo se vyvíjí v kristovské, nebo i to, co se vyvíjí v kristovského člověka, musí být vytvořeno, stvořeno na principu kristovské krystalové mřížky. Takže ještě řeknu úplně blbě, nemůžete vzít kámen z nekristovských světů, položit ho do kristovského prostředí, zaprvé on by se rozletěl, protože by ho ty vibrace rozbily, protože kámen z kristovského prostředí má vyšší vibrace a jinou vibrační strukturu než kámen z nekristovských. Takže když položíte kdybyste položili nekristovský kámen do kristovského prostředí, tak z něj prostě nikdy neuděláte kristovského člověka. Zatímco z kristovského kamene, pokud bude mít označení, že má ambici stát se kristovským člověkem, tak se může evolučně vyvinout v kristovského člověka. Nemusí, ale může. Ale ten kámen z nekristovského nikdy nepředěláte o stupeň vejš. Nikdy. Tak, to jsme asi řekli úplně jasně. Míša na to reagovala. Chápu to správně, že když moje matka je dravec a otec kristovský, tak jsem kříženec? Ne, nebo mi už hrabe. Promiň, to ti hrabe. Protože my se přeci nebavíme o fyzickém těle, my se bavíme o bytosti. O bytosti. Bytost je vědomí. To znamená, že pokud tvůj tatínek měl obal kristovský, v něm měl kristovské vědomí, tvoje matka dravec a v něm měla dravčí vědomí, tak tvoje vědomí, kristovské tvoje vědomí, vzalo klubíčko, vložilo si ho s tím, že obal fyzické tělo bude infikované dravčí genetikou, ale ta otcová kristovská genetika bude obsažena v takové míře, aby při očistných procesech, které jsou při vzestupných oknech, se ta genetika fyzického těla dokázala očistit o ty stopy, o tu infekci té dravčí matky. Proč? Protože je to tvoje bytost, tvoje vědomí, které je kristovské a které má tuto schopnost, když nastává vzestupné období. Jiná
2: očistné
0: vědomí,
2: programy.
0: Očistné programy. Jiná vědomí tyto výsady nemají. Proč? Protože kristovští lidé jsou strážci evoluce. I tak nás skoro dostali. Proč? Protože chyběly informace o některých záležitostech a tak tehdejší kony nedokázaly zabránit tomu v plném rozsahu, aby některá volání dravců jaksi nebyla vyslyšena a nebyla principiálně dostatečně ošetřena ta kristovská struktura před některými útoky těch dravců. Proto, když se bavíme o tom, že byl vytvořen nový vesmír na 14 prvkovém základu, že to je o 14 duších z jednoho ducha, že to je o 14 duchách z jednoho avataru, už to není dělba 6-6, ale 7-7, tak to je právě úplně jiná struktura s novými principiálními záležitostmi a novými kony, respektive doplněnými kony, tak, aby se na základě těch poznatků vyhovělo té zkušenosti, kdy dokázali tu infekci a dokázali zanést a dokázali takřka zničit samotné strážce evoluce. Ale to je jiný příběh a to je na velmi dlouhou povídanou. Išo?
2: Můžu ještě?
0: Samozřejmě.
2: Já ještě k tomu v tom vzestupném období ta otcovská genetika zaktivovala v tom bytostním těle. Ona je tam vložila, ale ona je zaktivovala ty programy, které jsou očistné. To znamená, že se začalo se ty jemně hmotné těla se začaly čistit. Od těch různých bloků a negací. Začaly se vytvářet, aktivovat vlákna DNA, začaly se aktivovat vyšší a vyšší úrovně, došlo až potom napojení na tu duchovní rodinu. Tam tu přišla energie, která podpořila jednak ty očistné programy, podpořila bioregeneraci, to znamená, že se zase začalo vytvářet a připravovat fyzické tělo pro další vyšší úroveň. A to všechno právě díky tomu, že ta otcovská genetika v té bytosti, která teda sice rostla v té matce, nebo původně vyrostla v matce, jako podle toho klubíčka, tak ale byla spící a ve chvíli, kdy přišly energie toho zestupujícího nebo začínajícího období toho hvězdného cyklu, tak se ty programy, které ten otec doručil do toho bytostního těla, tak se ty programy začaly aktivovat, začaly se rozjíždět a jak se začala navyšovat vibrační úroveň toho jemně hmotného tělíčka, té bytosti, tak se začaly spouštět ty záležitosti, jak byly umístěny ty informace v těch různých centrech té bytosti. No a když jsme se dostali, že když jsme se proklouzli do toho harmonického univerza 2, tak už jsme byli napojeni na duchovní rodinu a odtamtud už chodily informace tomu té bytosti, co a jak má dělat, co potřebuje. Samozřejmě chodily i různé programy, různé kódy a všecko to, co souviselo s tím, aby to tělo bylo připravené na ten přesun do harmonického univerza 2. No a pak už že se zase začaly sčítat evoluční jednotky, začaly se sčítat zásluhy a podobně, takže se začalo zjišťovat, kdo má jakou úroveň a pak už vlastně dál ten příběh známe. Ale tak. Primárně, když byli dva rodiče, jeden kristovský, jeden nekristovský a vtělila se do toho vzniklého těla, pokud vstoupilo kristovské dítě nebo kristovské vědomí, tak za určitých okolností dokázala ta duše, teda nebo ten inkarnátek malej, dokázal vydržet do toho vzestupného období. Pokud to tělo obsadila nějaká nízkovibrační vědomí, tak je to dravčí vědomí, tak samozřejmě to vědomí si naprogramuje fyzické tělo. Všecko, co si přináší vědomí, tedy bytost jako taková, která si navlíkne ten fyzický kabátek, tak všechny své programy a zadání přehraje do toho fyzického těla a oni pak vlastně v souladu s tím zadáním genetiky spolupracují a pracují na tom evolučním vývoji, na těch událostech, které je potřeba řešit. Jo, takže ta záleží na tomto vědomí, které do toho tělíčka vstoupí, protože dokáže ho ovlivnit svými vibracemi. Buď negativně, pokud to bude dravčí vědomí, anebo pozitivně, pokud je to kristovské vědomí. Tam potom záleží na tom, o jakých vibracích, o jaké kvalitě to kristovské vědomí do toho fyzického těla vstupuje. To je tak na vysvětlenou.
0: Tak ty hybridy, o kterých tady byla řeč, a kříženci, o kterých tady byla řeč, to bylo všecko na úrovni vědomí. To bylo všecko na úrovni bytostí, ne na úrovni fyzických těl, prosím vás. Tak, to už byla poslední tečka za tím naším příběhem. Tak, dáme písničku, ne?
2: Ano.
0: Mám tady pro Slováky velmi blízkou jednu.

0: No, tak to byl Karol Duchoň. Přišel dotaz.
1: Ano.
0: Dobrý den, paní Išo. Petře, chci se zeptat, jestli je možné, aby se zemřelý pes tak evolučně posunul, že se narodil do ženského těla a má vzestupovat. Děkuji, Nadě. No, my jsme takové věci zažili, řešili jsme takové případy, takže možné to je, protože my jsme si přeci říkali, že domácí zvířata jsou v té kategorii zvířat na samém vrcholu a jejich další vývojová etapa bude člověk. Rozhodně asi teda ten vzestup bude maximálně do harmonického univerza 2, pokud je to pravda, ale takhle, zaznamenali jsme takový případ takovéhoto typu, tuším. Je to tak, Išo?
1: Je to tak. Je to dáno být takhle. Když už tedy dosáhne toho, že ukončí evoluční vývoj v úrovni toho domácího mazlička, toho zvířete, a je předurčeno, že se tato bytost má stát člověkem, má se stát lidskou duší, tak buď jde do čekárny a čeká na to, až se narodí, no a nebo pokud někde dohání třeba svého plamenného partnera nebo párového partnera, to už je jedno, pokud se má jako stát součást některé duchovní rodiny, může mít tělo předpřipravené, ale nejčastěji to bude asi tak, že v té čekárně čeká, až přijde ta chvíle na to primární zrození v té podobě lidské duše. Ale existují takové případy, Takže to lze.
0: No, takže jsme odpověděli velmi rychle a můžeme se tady mrknout na další otázku. Ono to souvisí s tématy, my jsme asi, ty jsi říkala, to jsme probírali asi 860krát. Já ti ale mám pořád pocit, že jakoby principiálně se některé věci vytrácí. Ta otázka je vlastně, nebo je to mířeno na to, jak funguje ten rozklad té bytosti, když teda ta bytost se rozdělí na ty dva avatary, na plamenné partnery, tak oni se jdou učit. Jo? To znamená, že vlastně narodí se nebo vzniknou, no rozdělí se, vidělí se, nebo jak bych to řekl, 14 duchů, 7 holčiček, 7 kluků, respektive 7 ženských podstat, 7 mužských. No a každý z nich ještě takhle a umístí je v opatro níž, tedy do harmonického univerza 3, protože avataři jsou v harmonickém univerzu 4. A každý ten duch jak si udělá, umístí 7 a 7 kluků a 7 holek opatro níž do harmonického univerza 2 v podobě duší. Čili tady vlastně jeden avatar, který je v harmonickém univerzu 4 a má svoje nějaké povinnosti a vlastně koexistuje se svým plamenným partnerem, sbírají informace, učí se, podstupují lekce, tak ale zároveň se učí v harmonickém univerzu 3 ve formě duchů, což jsou jeho děti, takže jsou zrozeni a dolů ještě je to krát 14 každý duch v harmonickém univerzu 2, takže on se současně učí v těch harmonických univerzech tímto způsobem. Respektive ten obrat je v tom harmonickém univerzu 2, což je organické. Nikdy obrat nebyl v harmonickém univerzu 1. To bylo jenom v tom neorganickém stavu, který jsme zažili na planetě Zemi. Jo. Čili tímto způsobem dochází k tomu, že vlastně neutrácí ten drahocenný čas, protože jsme si říkali tady, že právě v té hmotě potřebuje ten čas na to rozhodnutí, aby jeho rozhodnutí bylo v hranicích konů jednoty a ne za hranicemi těch konů, a on se potřebuje o tom rozmýšlet. Proto má relativně na to čas, vždycky tam je nějaký čas na to rozmýšlení, případně na korekci. A učí se, a protože vibračně pochopitelně čím jsou vyšší vibrace, tak tím je rychlejší rozhodování, tím jakoby se ta rychlost na to rozhodnutí, tak je tlak na to, aby to bylo co nejrychlejší, tak v té čtyřce už potom na rozhodování moc času není, protože už potom, víš, jsou bezhmotná prostředí, a tedy prostředí bez času. Čili tento princip, prosím vás, vždycky uplatňujte. Jsou tři principy. Asi takový, ze kterých, když budete po každé vycházet, tak budete vždycky v úzovkách moudří. První princip je toto učení se. To znamená ten princip, že jakoby v jednu chvíli ten jeden, nebo ta jedna půlka té bytosti, ten avatar plamený, tak vlastně se učí ve třech harmonických univerzech současně. To je první jakoby důležitá věc. Druhá věc jsou kony a třetí věc je dualita. Zapomeňte na dualitu a na ty bláboly o dualitě, světlo a tma, dobro a zlo. To není dualita, to je bordel. To je infekce. Dualita je právě mužský a ženský princip. To je dualita. A protože vlastně to bylo o tom, že byla jedna bytost, ta v sobě měla jak ženský, tak mužský princip, rozdělila se na dva avatary, na plamený partnery. Jeden avatar má mužský princip, druhý avatar má převládající ženský princip. No tak pochopitelně jejich duchové jsou zase 7 ženských, 7 mužských. Ale fyzická těla si berou obráceně. To znamená, ať je to avatar, nebo ať je to duše, nebo ať je to duch, pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to tedy mužský princip, má ženské tělo fyzické. Proč? Protože zase, aby byly dva v jednom. To znamená, že z duchovního nebo princip té bytosti je sice ženský princip, ale pochopitelně hardware, nosič, je mužského typu. To znamená, že tam jako dochází k tomu narážení na sebe a k tomu vylaďování úplně stejně. A potom, když jsou muž a žena, no tak pochopitelně to je zase ta dualita, to vyhodnocování v té dualitě, to znamená vyhodnocování pod vlivem obou principů. Proč? No protože ty dva avataři, až se zpětně potom spojí do té jedné bytosti, tak se musí naučit mít v sobě a vyvažovat v sobě oba ty principy tak, aby ho nebrzdili, ale aby ho podporovali. Aby se naučil využívat ty dva principy ve prospěch evoluce. To je ta dualita. Tyhle ty tři principy jsou velice důležité, abyste je vždycky promítali do věcí, o kterých budete přemýšlet. Nezapomínejte na ně. A pochopitelně tam ještě ten rozdíl mezi bytostí, mezi vědomím, tedy bytostí jako takovou, a nosičem, hardwarem, fyzickým tělem. To je ten rozdíl, na který jsme narazili před chvilkou. Čili potom snadno pochopíte, jak funguje ten přerod starého a nového světa, o kterém se třeba můžeme pobavit příště. Jišo, tady k tomu dodej, doplň.
1: Myslím, že jsi to řekl všechno.
0: Neřek.
1: No pokud se rozpovídám, tak budu povídat zase půl hodiny, na to už tolik času nemáme, víš.
0: Aha, tak se rozpovídáš příště. Tak já to
1: tak
0: nahodím.
1: Se rozpovídám tady příště, no.
0: Vše to téma jakoby zvedneme příště, protože já vidím, že lidé mají tendenci, když se začnou plácat v některých věcech, jo, jako a přestávají rozumět tomu, co říkáme, nebo přestávají rozumět tomu, co se děje, nebo není jim něco jasné, tak zpravidla se to děje kvůli tomu, že nejsou schopni do toho posuzování vpravit a zahrnout všechny tyhle ty tři zásadní, základní principy najednou. Jako začnou to posuzovat podle jednoho a zapomenou na ty dvě další. Čili vždycky vám to musí pasovat ve všech třech těchto těch posouzeních. To znamená z hlediska konů, z hlediska vývojového systému a vývojového principu a z hlediska duality. To asi je vždycky dobré, aby jsme tam promítali, abyste si to takhle ladili. Pak pochopíte, proč třeba v harmonickém univerzu 4 nebudeme prožívat to, co si prožijou ještě na konci té přechodové reality, co zažijou ti, co jdou do harmonického univerza 2.

0: do trojky a do čtyřky, nemusí prožívat jednu a tu samou věc, aby si ji tam vložili třikrát, stačí, že ji prožije Harmonické univerzum 2, protože z toho bude čerpat Harmonické univerzum 3, nebo ty duchové v Harmonickém univerzu 3 a ti avataři, nebo ten avatar v Harmonickém univerzu 4. A ta bytost v Harmonickém univerzu 5. Chtěl jsem tady ještě jednu věc, když teda nám zbylo pár minut času, a teď mi to úplně se mi to vytratilo, člověče. Mi to vypadlo. Jo, když jsem tady mluvil, protože jsem se mi dostalo do ucha, co se stane s tím, co tady, v čem tady žijeme, co se stane, až my teda vstoupíme do té nové reality, která tím, že jakoby vkročíme, tak se nám zmanifestují fyzická těla, do kterých se umístíme, a naše fyzická těla se stanou součástí reality, která se v tu chvíli začne manifestovat. Je manifestována. To znamená, že ve studiu se rozsvítí, uvidíme kulisy, uvidíme to okolo sebe a uvidíme okolo sebe ty další herce, s kterými tam budeme tu realitu tvořit. Co se stane s tím, za čím se zavřou tady dveře? To znamená, vstoupili jsme do těch těl, zavřeli se za námi ty dveře, poslední, a za těmi dveřmi zůstalo to, z čeho jsme přišli, tedy to, co momentálně tady okolo sebe vidíme. Jo? A lidé se ptají, co se s tím stane? No, i s těmi kopiemi nás samých a těch, kteří už jsou dávno, dejme tomu, popelem nebo kosmickým prachem, nebo už jsou sešrotovaný, protože jsou to dravci, toto všechno bude rozpuštěno a umístěno zpátky do těch efipolí jako ta základní prvotní energie, případně některé energie, které jsou, dejme tomu, určitým způsobem poškozené, tak půjdou do magmatu, čili budou se úplně přetvářet. Projdou úplně tím, čemu říkáme třeba odvinutí. Jo? Ale takhle to bude. To znamená, jsou to všecko energie. Všecko je vytvořeno z těch energií. Všecko je těmi tvůrci vytvořeno ve smyslu. Je to podle té mřížky, má to vlastnosti, tvar, charakter. To se odebere a změní se to zpátky na tu základní prvotní energii, která nemá ani tvar, ani vlastnosti, ani charakter. Je pouze stavební hmotou, ze které se potom tvoří. Išo?
1: No, stanou se, jestli se to kosmickým prachem, takzvaně.
0: Ano.
1: Je to zbavené informací, je to zbavené všeho, co to obsahovalo, stane, je to jenom čistá energie, která bude použita, jak si říkám, k tomu, že znovu použití.
0: Přesně tak. Někdy s tím lidé mají problém, co se s tím stane, když to není možný, to jako to a tak dále. No, sešrotuje se to, když byste to chtěli nazvat jinak. No, blíží se nám čas, kdyby se nám měl někdo ozvat, aby jsme mohli předat do dalšího studia, zatím se nikdo neozval. Takže můžeme si ještě možná říct pár slov. Išo, z těch dotazů, myslíš si, že jsou lidé z toho, co si tady povídáme, moudří, nebo už jdeme moc daleko, že jim motáme spíš hlavy?
1: Tak asi jak komu. Asi záleží na tom, kdo jakou má úroveň, že jo? Právě protože někdo z toho, kdo má ty nižší vibrace a teprve se potýká s tím, já nevím, druhý, třetí harmonický univerzum, tak moc možná některým věcem nerozumí, protože mu právě chybí ty informace. Ty různé programy a ty různé napojení se na některé informační pole a tak dále. No a teď tu má zase ty

0: vybrat se vyšší, tak pravděpodobně s tím takový problém nemá, no, ale těžko říct, protože jak si minule jsme se o tom bavili, ti, kteří se ozývali s tím, co navnímávají z prostoru, se nám přestali ozývat. Tak buď tedy třeba odešli, nebo já nevím, nebo přestali vnímat prostor, nebo já nevím. Takže těžko soudit. Jsme v kontaktu s několika lidma, tak tam víme, jak to vypadá, jak to navnímávají, čemu rozumí, čemu nerozumí. No a někteří prostě, nevím, je to tak, že stejní lidé se ozývají, stejní lidé se ptají a tím pádem vlastně nemáme přehled, co ty ostatní, jestli jsme moc takový dopodrobna, že to je matoucí, až těch informací je tolik, nebo jestli teda máme někde přidat, ještě znova vysvětlovat, jak je to s tím vším, s tím veškerým tím vývojem a s tím posunem. A ono je to trošku o té představivosti, ale je to taky to trošku o tom, že hodně věcí neznáme, mnoha věcem nerozumíme, protože nejsme schopni, nejsme ještě vybaveni na chápání některých procesů. Jo, takže nemůžeme všemu rozumět, ale musíme to přijímat tak, že prostě víme, nebo že máme určité možnosti vidět, že ty věci se skutečně dějí. Vidíme obrazy, dostáváme informace, vnímáme energie a tak dále. No a z toho můžeme jaksi připustit, že se tedy dějí věci, které jsou mimo naše chápání. A ono nám nic jiného nezbývá. A někdo, protože je hodně lidí, kteří chtějí všechno vidět, oni to chtějí vidět a sáhnout si na to, protože když na to nesáhnu, tak tomu nevěřím, protože to neexistuje, když to nevidím. Tak to je tak hodně tak zakořeněno v tom myšlení mnoha. No a ještě si myslím, že právě nedokáží jakoby přijmout něco, co jak si se vymyká těm dovednostem toho, že jsem to někde četl, že jsem to někde slyšel, nebo že se mi to úplně nechce tomu ani věřit, že jsou to ty věci jsou tak úžasné. Některé opravdu ty věci, které se dějí, tak jsou skoro neskutečné. A my na to nejsme zvyklí, nejsme za ty tisíce let, co jsme byli v tom područí, co jsme byli devastovaní těma dravcema, tak ty naše vědomí, buď si na to ještě nespomněli, a některý vlastně to ještě nikdy nezažili, takže je tam takový bych řekla, boj mezi tím, mám věřit, nemám věřit, neumím si to představit, to vůbec není pravděpodobný a podobně, ty myšlenky, kdy prostě se to zdá všechno, že to je fantasmagorický. Ale když to někdy někdo potom zažije, a uvědomí si, co vlastně zažil, tak teprve dokáže připustit, že některé ty věci se dějí a že my je nekontrolujeme. My je můžeme jenom někdy vidět nebo zaznamenat nebo postřehnout nebo nám to řečeno, sděleno, co se jako momentálně děje, ale že prostě mnozí neumí připustit, že se ty věci dějí, že tomu nerozumíme, ale že s tím musíme jaksi žít, nebo musíme to vnímat a připustit, že musíme tomu věřit, že ty naše vyšší bytosti prostě ty věci dovedou, protože jsou na tom líp než my. My se to teprve budeme učit. Ono je to součást toho, těch darů toho tvoření, ale dar tvoření sice máme, ale aktivního budeme mít až, nebo aktivního budou mít ti, kteří se dostanou na úroveň avatara a výš. Tam si teprve zaktivují tu dovednost, ten dar jako takový. Tvořit po trošičkách to ano, ale potom tvořit naplno v tom prostoru, to už chce velkou zkušenost a to už se mnoho a mnoho prožitků. a informací kolem tady těchto věcí, jak těma my zatím ještě nejsme schopni porozumět s naší úrovní myšlení. My máme velice nízkou úroveň myšlení a ono nás to nepustí k tomu připustit, že takové věci se dají. My ani netušíme, že se všechno dá třeba dělat. Co všechno bychom mohli s těmi našimi dovednostmi, s těmi dary, které jsme jako lidé, jako lidská rasa dostali do té naše katarmžišky. Od těch stvořitelů dostali jsme úžasné dary. O mnohých vůbec netušíme, že je máme. A ty se nám budou aktivovat postupem toho vývoje navyšování vibrací. No a teprve, až když to každý prožije, tak teprve začne věřit tomu, že ty věci lze, že je lze takovým způsobem, na kterém se nám vůbec nesnilo a že prostě to existuje. No a to je asi ten velký problém, protože potom mnozí hledají po těch různých internetech a různých článkách a různých programech a pořadech a seminářích a hledají nějaké potvrzení nebo hledají někoho, kdo jim to třeba předvede nebo kdo jim to ukáže, aby to viděli na vlastní oči a podobně. Takže to je takové to, že trošku někdo se snaží se s tím konfrontovat. Ono to ne vždycky jde.
1: Tak, čas vypršel. Musíme už pomalu se připravit na předání. Píše Evka, jsme tady. No tak to my jsme rádi, že jste tady.
0: To je důležité, že jsou tady. Buďte s námi.
1: Jsme spolu. Tak prosím tě, rozloučení tvé.
0: Tak já děkuji všem za pozornost, děkuji za dotazy, budu se těšit na příští týden na dotazy další. Dneska ještě na Míšu v 21. No a pak jednak se uslyšíme příští úterý, příští vysílání. Mějte se moc hezky při poslechu nebo dneska, jak jste nás ještě poslouchali. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Míšu, děkuji ti za všechny informace, které tady od tebe zazněly, za tvoji invenci a za tvůj čas a za přízeň, no a vám také, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, no a už pomalu si zahrajeme a budeme se loučit. Takže od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak, a na příště se těší Petr Václav.

Se pojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Se pojujeme na jiné studio.

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít?

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vylovíš

0: že už nezmůže nic.
1: Moc krásný večer nebo podvečer, jak to nazvat v této letní době, kdy je venku ještě krásně vidět, i když někde zaprší, tady zatím bohužel v Plzni ne. Já vás vítám samozřejmě u dalšího pokračování našeho seriálu s Mílou Čechů. Mílo, já tě moc vítám ve vysílání opět po 14 dnech. Pardon.
2: Já tě taky zdravím, Pavle, děkuju za opětovné pozvání, zdravím i diváky, eventuálně posluchače našeho pořadu. No a myslím si, že se budeme, dneska budeme mít i takový pozastavení nad jedním dekretem a naplánovala jsem si takový porovnání, to, co bylo tenkrát, to, co vlastně se v tom dekretu je sepsáno a co se prakticky od 90. let děje do dneška. A myslím si, že by mohli lidé mnohé pochopit.
1: No vida, takže ty jsi to všechno řekla za mě, co budeme dneska řešit. Budou to zase Benešovy dekrety, objasnění. Ano, minule jsme to zdaleka nestihli, protože těch dekretů je mnoho a já sám se byl překvapený, kolik jich je a kolik z nich ještě jakoby platí. Ale musíme předeslat, že když jsem tě řekl, že ne všechny platí podle toho seznamu, já ho tam takhle šoupnu ten seznam, tak to, tam šoupu hned, ano, tento seznam, kde je jich asi 100 rovnek, no, krása. Tak zdaleka ne, všechny jsou tady v platnosti. Ale ty jsi mi upřestila, protože je to navázané snad na co?
2: Na postupemskou dohodu, na postupemský protokol a ten je dodnes platný.
1: Ano, a jakým způsobem je to na to navázané?
2: Právě, že ty dekrety prezidenta republiky nebyly za prvý vydány pouze u nás, ale byly vydány ve vícero státech, ať to bylo Polsko, byli jsme to nejen my, Polsko, byla to Itálie, Maďaři, Jugoslávie tehdejší, prostě všude, kde byla německá menšina, protože ta německá menšina si v těchto zemích prostě nárokovala z tohletej územích, tam prakticky původně byly ty lidé té německé národnosti původně pozváni, jak co by řemeslníci a prostě nějaký způsob, obdejme tomu takový to prakticky, jak to dneska i je řečeno, takové to kulturní obohacení. Jo, tady aspoň vidíme, jak moc je to fakt důležitý, to kulturní obohacení, dneska to dokonce máme na západě, od nás to máme opravdu velmi, velmi krásně ukázáno v přímém přenosu. A právě, že tam právě z té postupimské konference vyšlo to, že Němci jsou za prvý povinni nejenom opustit ty země, kde prakticky se chovali tak, jak se chovali k původnímu obyvatelstvu, protože vypovídají to i dokumentace i u nás, co tady skutečně ty Němci v našem pohraničí skutečně vyváděli. To znamená, a hlavně to bylo především po vítězství ve volbách Konráda Heinleina, který v roce 1938 se dostal do parlamentu, do tehdejšího československého parlamentu. A prakticky tím vítězstvím prakticky se začaly tady uplatňovat nároky. A to, co tady začaly dělat, že začaly opravdu střílet do českých policistů, do tehdejších četníků, ne policistů, ale četníků, prakticky do finančních strážníků, ale začali vypalovat i domy, vesnice, začali prakticky perzekvovat kohokoliv, kdo mluvil česky a hlásil se k Čechům. Takže oni začali prostě tady si nárokovat něco, na co vůbec nárok neměli. Opravdu původně byli pozváni. A proto dokonce to vyšlo dokonce z dílny Winstona Churchilla, že při uzavírání postupimské konference vyšlo to, že ty Němci jsou povinni opustit ty pohraničí všech zemí, kde prakticky oni sídlili, a to z jednoho prostého důvodu, protože v momentě, a to věděl i Beneš, a to bylo to, že kdyby ty Němci skutečně zůstali v tom pohraničí, právě ti Němci, kteří páchali tu jsou prakticky ty zločiny proti lidskosti na původním domácím obyvatelstvu, to znamená proti Čechům, protože neustále tady je omíláno to, že Němci byli odsunuti do Německa. Ale už tady není řečeno, že v roce vlastně toho 15. září 1939 museli čeští obyvatelé českého pohraničí opustit, sebrat si prostě svých nějakých 30 kilo prostě čehokoliv a opustit pohraničí, všechno museli nechat. O tom se vůbec nemluví. Jo? A to, že tady opravdu ty lidi byli perzekuovaní. To, že potom po válce ty Češi se začali mstít na těch německých, vlastně těch německých obyvatelstvu, to byla prostě msta. A to je právě proto k tomu došlo, k tomu odsunu, ale nejenom odsunu, ale došlo vlastně i ke konfiskaci majetku, protože oni narušili celistvost našeho území. Oni vlastně usilovali o odstržení toho českého pohraničí, respektive československého pohraničí a německá část obyvatel usilovala k připojení k Německu a k Rakousku, protože v té době už tady bylo anektováno Rakousko-Německem, v té době, v tom roce 1938, a zároveň podstatná a poměrná část Slovenska by připadla Maďarsku. Ze Slovenska by opravdu to tam by toho skutečně moc nezbylo. Takže proto se to netýkalo jenom Němců, ale týkalo se to i Maďarů. A proto vlastně, jak se změnila i politická situace v Maďarsku, tak stoupá teď i tlak na zrušení dekretu právě i na slovenské straně a proto oni si je dali do té ústavy. Takže to, jestli ty ten seznam, který ty tam máš, který jsem ti prakticky přeposlala, tak tady je dost diskutabilní, jestli ty dekrety jsou některý platný a některý už neplatný. Protože jestliže si je Slováci dali do ústavy, tak jsou platný, anebo nejsou platný v plném znění, jak byly vydány. To je otázka. Jo, takže o tom to celé je. Ty jsou prostě podmíněny tou postupenskou dohodou a mě by docela zajímalo, kdo měl pravomoc ty dekrety postupně takzvaně zneplatnit a tím pádem zpochybňovat i postupimskou dohodu, respektive postupimský protokol. Protože co si budeme nalhávat s tím, že ty dekrety, respektive obsah dekretů byl před národem utajen, když se přímo národa týkaly, tak si myslím, že nikdo nechtěl, a to byl podle mě je to můj názor, jo? Že nechtěl, aby ten národ věděl, obsahu eventuálně co z těch dekretech je, protože spousta z nás si myslelo, i já jsem si to myslela, že je to pouze o tom odsunu Němců z českého pohraničí nebo československého pohraničí, to sám zároveň to týkalo i Maďaru, a že to bylo pouze o konfiskaci majetku. Ne, je tam toho opravdu mnohem víc. A to si dneska ukážeme, čeho dalšího se to týkalo.
1: Dobře, tak, aby bylo jasný, je tam opravdu velice takových záhad, takových souvislostí, které je třeba opravdu asi, aby někdo vysvětlil, jak je to možné, že to takhle je. Ne, že to někde někdo napíše, zruší se to tále, někdo řekne, ale to bylo zrušené tále a tále. Ale lze to vůbec zrušit tímto způsobem? Ano, protože je tady opravdu mnoho takových souvislostí, které asi nejdou jen tak snadno vysvětlit. Tak jo, takže jdeme do toho, jdeme do dekretů. Začneme, jak jsi říkala, tímhle...
2: Číslo 3.
1: Dekretem, myslím, že to je číslo 3, že to je tento. Ano, dekret prezidenta republiky ze dne 23. dubna 45, kterým se mění a doplňují některé ustanovení trestného zákona a branného zákona. Tak, a teď je tady paragraf 1, a možná, že z toho budeš číst, nebo jestli jenom něco, nevím, dále na tobě.
2: Já z toho akorát vytáhnu to nejdůležitější, protože je to prakticky doplnění toho branného a trestního zákona a týkalo se to branců, kteří prakticky nastoupili na povinnou vojenskou službu a týkalo se to zejména i branců, kteří nastoupili dobrovolně. A týkalo se to především toho, když někdo zběhl vědomě třeba nastoupil na tu, že jde na tu vojnu a zběhl, tak potom podléhal trestnímu právu, protože on se rozhodl přece složit přísahu, že bude sloužit Československu nebo chránit Československou republiku a československý lid. To samé se týkalo i branců, kteří se potom začali dělat takové to po sebe poškozování. To znamená, pokud někdo se začal podřezávat žíly, nebo se třeba střelil do nohy, nebo jiná zranění, jo? Že prostě tam třeba nechtěl být, bylo to na něj třeba nějakým způsobem tvrdý, nebo očekával něco třeba od té vojny, úplně něco jiného. Takže tam šlo v tomto dekretu prakticky, je to doplnění i prakticky jednoho z prvorepublikových toho zákona braného. A to z toho důvodu, že zřejmě asi těmhletěm věcem tam z nějakého důvodu docházelo. Netuším, ale asi ano, když tohleto potřebovali do toho dekretu dát. Je to ten dekret číslo 3 a prostě jakýkoliv prakticky sebepoškozování nebo vědomí zběhnutí z armády, z jakýkoliv vojenské posádky, prakticky bylo trestný, podléhal to prostě vojenskému soudu.
1: No, tady je to napsaný dost tvrdě. No a nemohli si nějak...
2: Je to hodně tvrdý.
1: Nemohli si nějak třeba ten paragraf prostě nějakým způsobem změnit, když se tam změnilo vedení a podobně. Narážím na to, jak náš prezident taky přísahal, hele, a ono se to změnilo nějak a teď přísahal zase druhé straně člověče a všechno je platný. Hele, našlo tady taky něco s tím takhle udělat? Co myslíš? Neudělali tady taky něco?
2: Já toto dokážu odpovědět pouze to, že si myslím, že si najdeme hodně odpovědi právě v následujícím dekretu, což je číslo 5. Mm-hmm. Protože když pročítám obsah těch dekretů prezidenta republiky, tak jako kdybych opravdu byla v současné době, ten prostě podle mýho názoru, když to Beneš sepisoval, tak jako kdyby věděl, co přijde, protože rozhodně si nedělal iluze o tom, že v řadách jak politiků, tak i vlastně úředníků, tak věděl, že tam je spousta zrádců. Ben to věděl. A proto ty dekrety jsou sepsané tak, jak jsou sepsané. A tato pětka, a teď se podíváme na paragraf právě, já jsem se to poskočila, na ten paragraf 4. Tam bych řekla, že tam je řečeno všechno v tom paragrafu 4. Za osoby státně nespolehlivé je spovažovat osoby národnosti německé nebo maďarské. Osoby, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k této činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly a záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé a maďarské okupanty. Za takové osoby jest například považovati členy vlajky, rodobrany, úderných oddílů Hlinkovy gardy, vedoucí funkcionáře spolku pro spolupráci s Němci, české ligy proti bolševismu, kuratoria pro výchovu české mládeže, Hlinkovy slovenské ludové strany, Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže, národní odborové ústředny zaměstnanecké svazu zemědělství a lesnictví, německo-slovenské společnosti a jiných fašistických organizací podobné povahy. A myslím si, že my vůbec dneska nemusíme chodit daleko, protože já si myslím, že ten fašismus nám tady už nějaký pátek jede, dokonce bych si troufla říct i několik let, a ten fašismus se nám tady za mě rozběhl právě během toho covidu, takzvaného covidu. Protože si myslím, že když někomu něco je vnucováno násilím, tak jako to právě bylo od toho roku 39, že prakticky, když ty se předáš na naší stranu, tak budeš mít takový a takový výhody. Tak co to jinýho je, když mě někdo něco vnucuje prostě proti zákonu. To znamená, že tady Když si to vezmeme, oni nedodržují ani vlastní zákony. Oni nedodržují nic. To znamená, že tady lidi jsou postihováni za to, ty dole, ty myslím tu úplně tu spodní část lidí, tu vrstvu, tu společenskou, která je tady postihovaná za kde co. Prostě když nějaký chudák opravdu tady ukradne 5 housek, tak dostane 5 let na tvrdo. Mm-hmm. Ale když tady někdo rozkrade miliardy, tak se nic neděje. Jo, to je ten prostě nepoměr toho práva. A hlavně vzpomeňme si na to, co se tady opravdu dělo vlastně během covidu, protože tady docházelo k perzekucím, k udavačství. Protože i udavačství je nacistický zločin. To se spousta lidí vůbec neuvědomuje, čemu se skutečně ty lidi propůjčili. A to nemluvím o tom, že právě když se nenaočkuješ, tak tě nepustím do práce. To je prostě vnucování vůle někoho druhého někomu jinému. A to je čirý fašismus. To je čistý fašismus. A to je právě to, co mělo spousta z nás pochopit, co se tady děje. V té době jsem ještě netušila vůbec, co v těch dekretech je. To jsem se teprve o tom začala zajímat. A když jsem se do toho podívala, do těch dekretů, tak opravdu mě zarazilo to, co tam je popisováno. A opravdu, jako když ten Beneš popisuje současnou dobu, současnost. A tím, protože to všechno opravdu začalo, ono to nezačalo v roce 90, ono to právě všechno začalo tady v roce 68, tak právě oni už v tom roce 68, ale k tomu se postupně dostaneme, narušili právě tu celistvost. Jim šlo o to narušit tu celistvost, kterou narušili právě v těch 90. letech, kdy to dotáhli do absolutního konce. A my jsme vůbec netušili, že prakticky my vstupujeme buď do protektorátu, anebo do druhé republiky. To znamená, kdy nám bylo ukradeno pohraničí a potom teprve pak potom vlastně vznikl ten protektorát. To znamená, a tam je krásně vidět, na co chci ukázat, že ani Hitler nedodržel Mnichovskou dohodu, ani Hitler ji nedodržel, protože původní vlastně Mnichovská dohoda byla o tom, že teda Češi postoupí české pohraničí. To udělali. A ve finále ani ten Hitler tu Mnichovskou dohodu nedodržel tím, že potom prakticky si sebral kompletně celý Čechy a Moravu a udělal z toho protektorát. No a aby se z toho právě Slováci vymanili, tak prakticky proto se přidali, tak se dali na stranu Němců a tam právě, tam dokonce by to ještě bylo horší, než tady v Čechách, kdyby se právě nepřidali na stranu Němců.
1: Slovenský těžko štát, soudit. Slovenský štát si tenkrát, ano, vytvořili.
2: Ano. Přesně tak. Jo, takže vlastně, když se to vezmu, tak právě ti, kteří, když se nepodařilo se jim vlastně zničit to Československo během druhé světové války, tak prakticky už tuhle tu zážitost nezačali dokonce ani v roce 68, ale oni už začali v roce 60, ale k tomu se postupně dostaneme.
1: Dobře, já jsem tady postupně tady ten celý dekret tady pojížděm s tím, abyste si to mohli i vy případně pročíst, no nestihli jsme to ještě. Co tady, je tam ještě něco zajímavého, protože tady píšou o tom, že se to má zrušit, až když to bude potřeba, nebo co, a když si zvolí zase no, nějaký svý lidé, ale si zvolí něco. Odvolání na mákladné účinku nejdeli, ježišme. No, tak dobře, takže
2: povídám. No, je to jednoduchý. Ten dekret měl vlastně prakticky přestat v momentě, kdy národ bude v bezpečí.
1: Ano.
2: Protože v tom paragrafu 4 je jasně napsáno, že tady prostě bylo několik skupin lidí a organizací, kteří usilovali o ohrožení bezpečnosti státu, to znamená ten národ zlikvidovat. To byl účel prakticky druhé světové války. Jo, to znamená, to byla vyloženě další genocida Slovanů. Neustále tady slyšíme, že šlo o Židy, ale ve skutečnosti šlo opravdu o genocidu Slovanů. A je potřeba, je dobrý, aby si lidi skutečně připomněli projev Konráda Heinricha, aby si ho opravdu připomněli jeho projev, jak se vyslovil vůči Čechům. To je potřeba si uvědomit, protože oni nás opravdu považovali své otroky za nic jiného, který prostě pomalu ani nezaslouží žít. To je jedna věc. A co je tady ještě důležitý v tomto dekretu v té pětce, tak to je právě třeba, tam je třeba ten paragraf 1. A to jsou, týká se to majetkových převodů. A to je jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově právní jednání, ať se týkají majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatné, pokud byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické perzekuce. Mm-hmm. A myslím si, že ty perzekuce, tady dneska vidíme ty politické perzekuce víc než dost. To by se taky měli spousta uvědomit. Jo, že tady máme, že vlastně i politici do dneška používají celní správu a policii k perzekuci právě těch, kteří nesouhlasí s tím, co se tady děje. To je obyčejná politická perzekuce. Jo, protože akorát jenom jsme nevěděli, jak se to nazývá. Dneska už to víme. Je to politická perzekuce. Takže i tohoto třeba lidi toho si třeba můžou použít. A tady třeba potom, tady se týká třeba té konfiskace těho majetku, to je ten paragraf majetek osob státně nespolehlivých na území Československé republiky, dává se pod národní správu podle dalších ustanovení tohoto dekretu. Majetek osob státně nespolehlivých se považuje též majetek těmito osobami převedený po 29. září 1938, lež by nabyvatel nebyl věděl o tom, že jde o takový majetek. Jo, to bylo jediné, co ty lidi mohlo omluvit, to je tak všechno. Ale pokud věděl, že se jedná prakticky o ukradený majetek, což třeba byl ten odsun těch Čechů z toho pohraničí, tak měl prostě smůlu, protože věděl, že to je prostě skonfiskovaný nelegálně. Jo? Takže to je a jak je možný, že tady proběhla právě restituce majetku dokonce církvi, ale i takzvané šlechtě a dalším prostě osobám státně nespolehlivým. Jo? Třeba právě a o tom už mluvili právě v těch 90. letech, když Havel usiloval právě o navrácení těch barandovských teras. Ano. Jak je možný, že mu to vůbec bylo navráceno, protože to je proti tomhle tomu dekretu, to je proti tyhle pětce. Nikomu tady vůbec neměly být vlastně navrácený vůbec žádný majetky, všechno to mělo být pod státní správou. A ty majetky byly zabavovány z jednoho prostého důvodu. Především ty majetky, tam se nezabavovaly třeba nějaký, oni Beneš nechtěl vůbec znárodňovat nějaký drobný firmičky, které byly, já nevím, do těch třeba, já nevím, 100-200 zaměstnanců. Jo, protože účelem bylo to, aby ty velký podniky, které byly nad těch 200 zaměstnanců, ale to je třeba zase v jiných dekretech, jenom tak chci udělat takový příklad, tak tam šlo o to, že ty podniky prostě vydělávaly obrovský finance. A my si potřebujeme uvědomit jednu důležitou věc, a to vidíme dneska sami, že dokud tady byla národní správa, tak tady byl relativně klid. Tady nebylo prakticky, tady jste se mohli v noci pohybovat bezpečně v noci na ulici, ve městech a nikomu se nic nestalo, prostě jste se vrátili domů. Ale od těch 90. tady nemáte v některých městech jistotu, že se vám prostě dítě vrátí domů. Jo? To nemáte prostě vůbec jistotu. A už tohle to je narušení bezpečnosti státu, to se spousta lidí vůbec neuvědomuje. To se nám tady odehrává vlastně od těch 90. Ale tím, že oni tady zrušili vůbec národní správu, která na všechno dohlížela, a tím pádem ztratila, tady byla odňata kontrola toho státu, respektive toho národa, nad těmi podniky, tak co se stalo, kam ty peníze šly? Najednou tady jsme měli takzvaný kapitalismus. A k čemu vede kapitalismus? No k fašismu. Protože veškeré peníze, ať to jsou daně, jakýkoliv poplatky, tak se podívejme nad tím, že my nemáme kontrolu nad tím, kam ty peníze jdou a jak je s nimi naloženo. My to vůbec nevíme. A když se začneme, někdo se začne pídit, tak jednou vám řekne ten úředník, no to není vaše věc. Jo, ale přitom, a to je důležité si uvědomit, že pokud se lidi nezajímají o svoje finance, to znamená, že se nezajímají, kam skutečně plynou jejich peníze a jak je s nimi naloženo, tak dokonce můžou být spoluúčastní třeba financování terorismu. To se spousta z nás vůbec neuvědomuje, když se nezajímáme o to, co se děje s těmi penězi. A to je ten hlavní průšvih, protože zrušení národní správy, a to je právě ohrožení bezpečnosti státu, tak právě od té doby my nevíme, kam zmizely peníze z privatizace, kam vlastně zmizejí naše daně, my nevíme vůbec o našich penězích, nevíme vůbec nic. To, že někdo někde vydá nějakou výroční zprávu, to je sice hezký, ale kde je to vyúčtování? Kde jsou ty doklady, kde jsou ty účetní knihy? To je důležitý. Důležitý jsou ty záznamy, ne výroční zprávy. Do ty si každý může napsat, kdo chce, co chce.
1: No, jasně. Přesně tak, souhlasím. Dobře. No, to je zajímavé. Začíná to být velmi, velmi zajímavé. Uvidíme, kolik lidí to bude zajímat. Pokud ano a zajímá vás to a chcete o tom vědět něco více, vidím, že postupně asi nějaký posluchači přibývají, tak můžete zavolat na telefon 608 12 14 19. Samozřejmě je to tady živé vysílání dnes, kdy je 14.7. 2026. Takže můžete volat, ještě jednou opakuju, 608 12 14 19. Telefon mám připravený, čekáme na vaše dotazy nebo připomínky nebo cokoliv jiného. Ale prosím, když budete volat, snažte se k tématu, abychom tady zase se někam nedostali úplně jinam. Tak jo, to je toto. Jdeme dál na další, nebo ještě k tomu něco chceš?
2: Tak, já teď chci ukázat právě to narušení té celistvosti a té bezpečnosti v té praxi. Takže my si teď k té pětce ukážeme právě Ústavu České republiky a zaměříme se přímo na preambuli, protože v té preambuli je řečeno opravdu hodně.
1: Takže to je ústava ze dne 16. prosince 92. To je zajímavý, jo? To ještě snad ani Česká republika nebyla, ne? Nebo byla?
2: No, pozor, k tomu se taky dostaneme, proto jsem mluvila o tom, že, a to ti teď uděláme takový shrnutí, jo? Takovou jakousi kontinuitu.
1: Ano.
2: Když jsi vyhvil rok 68, tak nám tady totiž vznikl takový jakýsi prapodivný sbor, kterýmu se říkalo Česká národní rada. Spousta lidí ani netušila v naší zemi, že vůbec nějaký takovejhle jakýsi státní orgán vůbec existoval. My jsme se prakticky o něm dověděli až v těch 90. letech. A oni si vlastně Českou národní radu ve federální shromáždění ustanovili právě v roce 68 pod právě zákonem 77. Tomu se taky dostaneme.
1: Můžeme ukázat, je to možné?
2: Ale pozor, můžeš tady ukázat, ano.
1: Ano, 24. Právě června 1968, ano, tady něco je. A je to ustavující zákon o přípravě federálního uspořádání Československé socialistické republiky. Do té doby nebylo federální uspořádání? Asi ne, co?
2: Nebylo, bylo pouze národní, protože ve skutečnosti do té doby existovalo národní shromáždění. A to národní shromáždění bylo založené právě od roku 1918 dokonce. Jo, to bylo původně od roku 1918, tady nebyl parlament nebo jako senát jako takovej, ale bylo to vložně národní shromáždění. Tak, a teď my se teda podíváme na teď zpátky na tu preambuli.
1: Jsem tam, ano.
2: A teď my občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy samostatného českého státu. To je na to, co chci upozornit, co tedy není v souladu právě s tím dekretem číslo 5. kdy v tom paragrafu 4 tam je napsáno, že tady šlo v roce 1939 o narušení celistvosti státu. Jo, to je, ano, to je ten paragraf. To znamená celistvosti Československa a zároveň bezpečnosti. Mm-hmm. A teď je potřeba si říct jednu věc, a co tady není vidět, a to je to, že právě tuto tu ústavu, z toho, tu jedničku, lomeno 1993, vydala právě Česká národní rada. A chci říct jednu důležitou věc. Česká národní rada jako taková, podle právě toho zákona 77 z roku 68, neměla zákonodárnou moc. Ona měla pouze moc, nebo respektive měla, její úloha byla pouze reprezentační a měla reprezentovat český národ. A vzpomeňme si, co řekl Klaus, když ho tenkrát odchytli vlastně novináři, myslím Klause staršího, tak oni se ptali na to, kde on vzal mandát na rozdělení Československa. A co on řekl? Byla to vůle národa. On se odvolával na národ, který mu ale ve skutečnosti žádný mandát k rozdělení Československa nikdy nedal. To byla pouze protiž ve skutečnosti šlo o vůli České národní rady. To znamená, bylo tady nějaký prostě zadání buchy odkud. Takže to je jedna věc, to je právě to nesrovnalost s tím dekret, s tou ústavou obnovy československého českého samostatného státu. A proto se ptám, a proto je nejenom já, aby se ptala, ale je potřeba, aby se začali ptát i ostatní. Jakého českého státu? Buď je to teda druhá republika, to znamená odezdání českého pohraničí Němcům, a nebude o protektorát Čechy a Morava. Takhle je potřeba se začít ptát, protože jak je možné, že potom, když budeme pokračovat v duchu nedotknutelných hodnot, lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi povinnosti vůči druhým, čeho my si máme být vědomi vůči druhým? Kdo jsou ti druzí? Mm-hmm. Jo? A zodpovědnosti vůči celku. Jakému celku? Jako svobodný demokratický stát založený na ústě k lidským právům, tohleto se snad opravdu tady z nás dělají legraci, a na zásadách občanské společnosti jako součást rodiny evropských a světových demokraciích, ano, hlavně když je prosazovaná bubuškem nebo vakcinací, aha, odhodláním společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní hmotné duchovní bohatství, to víme všichni, jak tady hospodaří s naším přírodním bohatstvím, a odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, to vidíme, jak to tady funguje, prostřednictvím svých svobodně zvolených, některý hospodaří s naším přírodním bohatstvím, a odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, to vidíme, jak to tady funguje, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme toto ústavu České republiky. Ale když se podíváš úplně nahoru, tohle ty hlavičky, tak jak je možné, že tam je psáno ústavní zákon? Tak je to ústava nebo ústavní zákon? Mm-hmm. Tak co to teda je? To je právě ta nesrovnalost a mně to přijde, že si tady právě někdo se sakramensky kryl záda, když tam napsal jak ústavní zákon, ale zároveň ústava. To je právě ta nesrovnalost. Co to teda vlastně je? Protože, a to je právě to, co říkám, že Česká národní rada neměla pravomoce, neměla vlastně zákonodárnou moc, ona mohla pouze vydávat nějaký, teda usnášet se nad nějakýma zákonem ohledně České republiky. Ale ne vydávat tyhle ty, nebo respektive ústavu, nebo takovýhle ústavní zákony tohoto toho typu. Protože tohle to je narušení bezpečnosti státu jako takovýho a zároveň i celistvosti. A to je právě to porušení těch dekretů prezidenta republiky tímhle tím způsobem. A já si dovolím teď pozdravit Moniku ze Sokolova. Protože my jsme se o těchto těch věcech bavili a jí napadla velice důležitá myšlenka, že všechny tyhle ty věci se začaly vždycky dít po změně názvu toho té země, toho státu. A ta první změna nastala v roce 60. A tam dokonce nastala změna i ve znaku. To znamená, v roce 60 Československá republika byla změněna na název Československá socialistická republika. Mm-hmm. A v roce vlastně, až teprve, a teďko si vem, jo, že
1: moment,
2: v roce 68.
1: Jestli můžu v tom případě? No ano, je tu telefon, takže já jsem čekal, až dopovíš větu, takže vezmu telefon do vysílání. Prosím, můžete se ptát.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý
3: já
1: večer.
3: Vás pozdravuju všechny a chci říct jenom toto. Když se nedodržou zákony, když druhý prezident sebere prezidenta z druhé země a nikomu to nevadí, jaký je rozdíl mezi vrahem a vojákem? Žádný. Voják to má legitimně povolení. A naše ústava vycházela z listiny základních práv. Což znamená, že naše ústava ořezala naše práva. Jo? A jak vy říkáte, ano, jsou tu nesrovnalosti. Rozkradení republiky, privatizace, rozdělení republiky. Rozdělení republiky bylo neústavní. Nebylo vyhlášeno referendum, ale žádný právník se

0: neozval. Všichni jsou hloupí, nebo mlčí, nebo nevím proč, nebo jsou všichni združení v bardu. Jo, a to je moje otázka.
1: Mm-hmm. A tak na to se snažíme právě na všechno takhle poukazovat. A právě to, jak si dávat do souvislosti s těma Benešovými dekretama. A tam ty souvislosti jsou, takže možná to je něco nového.
0: Jsou tam, ale jako, když nebylo referendum, nemohli rozdělit republiky.
1: Oni
0: a žádný právník to nenapadlo.
1: Oni to už nějak to opodstatňovali.
0: Nějak to odůvodňovali. Bylo jasně napsáno, že musí být referendum ve třech zemích.
1: Ano, ano, ano. Rozumím tomu. Možná, jo, že se k tomu nějak dopracujeme ještě. Na tohle to prostě není odpověď. No, tak prosím, tak na to odpověz.
2: Klidně na to odpovím. Já si může dovolím na dokonce odpovědět. Si klidně odpovědět. Odpověď je naprosto zcela jednoduchá. A souvisí to všecko právě s jmenováním Václava Havla v roce 1989 coby prezidenta Československé socialistické republiky. V roce 1990, když byl takzvaně znova zvolen, co by vlastně prezident Federativní Československé nebo České a Slovenské Federativní republiky, tak tam hnedka vycházelo několik nesrovnalostí. Za prvý, nám je tady tvrzeno, že tady existovala Federativní republika. Ve skutečnosti neexistovala, a to z jednoho prostého důvodu, protože když se podíváme, potom si můžeme zase říct, jako ukázat potom někde jindy, protože jsem z toho tu otázku nepočítala, jinak bych tu ústavu připravila. A je to ústava pod částkou 143/1948. A když se podíváme, tuším, že na článek, myslím, že 67 nebo 66, kde je prezidentský slib, tak tam je poukazováno, že ten prezident slibuje Československé socialistické republice.
0: Republice, ano.
2: Já vím, že... Počkejte, teď se dostanu k jedné důležité věci. A to je, že v roce 1990, když Havel nejde za prvý nesložil slib na federaci, ale na socialistickou republiku, ale hlavně jeho volební období bylo pouze na 2 roky. Takže ta jeho údajná abdikace 20. července, to byla už jen takzvaně, jak já říkám, na očíčko. A bylo to z toho důvodu, že referendum o rozdělení republiky mohl vyhlásit pouze prezident republiky.
0: A ten tu nebyl.
2: Proto oni to takhle obešli. A proto, když se podíváte na filmový dokument, který je na YouTube pod názvem Rozdělení nebo zánik Československa na půdě parlamentu. Republika ve skutečnosti zanikla pouze v parlamentu, ale nikdy nezanikla na mezinárodní scéně ani na vnitrostátní scéně. Všecko to bylo, je to jeden, proto říkám, že Česká republika je papírová republika, protože na mezinárodních smlouvách nemá definovaný území.
0: Ano, přesně tak. A druhá věc, co je to korporace Česko a Slovensko. Jo? A já jsem chtěl říct ještě jednu věc, že vlastně právníky to nezajímá? Proč by to právníky nemohlo zajímat? Kde jsou ty publicisti? Kde jsou ty novináři? Jak to, že o tom nikdo nepíše? Jak to, že se o tom nemluví? Jo, a řeknu to také, když se máme při covidu, jak jste říkala, jo, covid, jo, fašizace společnosti, ano, byla tu fašizace společnosti, servírka chtěla znát můj zdravotní stav a tak podobně, a policajti skákali po lidí, kteří neměli roušku na zastávce, byl někdo odsouzený, byl někdo potrestaný? Ne.
1: No jo, byla to vyhláška. Oni to brali, tenkrát to byly vyhlášky.
0: Ne, ale protiústavní.
1: Vrchní soud to několikrát zrušil.
0: 18krát.
1: Dokonce, no. No jo, ale oni to zrušili, zase to udělali znova a zase to chvíli platili.
0: Já vím, to není zrušili. Pohrdání soudem.
1: No je, samozřejmě, ale... No, ale dneska se na to odvolávají, že v té době zrušený nebylo. No, je to neskutečný.
0: Jak jste říkali Havel, jo? Tak Havel tady v Budovicích sloužil v kasárnách, jo? A už tenkrát to byl zmrt, jo? A teď, jako když je po smrti, tak já mu nemůžu přijít na jméno, protože on byl dosazen. Všechny ty loutky, které jsou ve vládě, jsou

0: Tak ten má pravdu. Tak to
1: ne,
0: je
1: ten, kdo si hraje na právo. Protože víte, jaký je rozdíl mezi zákonem a právem?
0: No, to vím.
1: Zákony jsou sepsány tak, aby byla ovládána menšina. Mm-hmm. A právo je to, když na něco máte právo. Jo? Mm-hmm, mm-hmm. Jo? Menšinu můžete ovládat tím stylem, že uděláte zákony, který jsou ve váš prospěch a můžete, pak malá menšina ovládá většinu.
0: Může se ještě zeptat...
2: Tomu mám malou připomínku.
0: Dobře.
1: No.
0: Já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli mě, já furt nemůžu přijít na toho, na to, kdo jste a vlastně koho zastupujete, nebo to.
1: Můžete já, to nejsem, já jsem obyčejný člověk, ale můj táta byl docela inteligentní a ten mi řekl, který zákon si ratifikoval? Žádnej. Tak proč, jim, proč je posloucháš?
0: No, protože, jak říkám já, pravdu má ten, kdo má tu pistolku a musíte ho poslouchat, jinak vás prostě zastřelí. To je všechno, nebo zavře.
1: Tak se mějte.
0: Tak jo.
1: Zatím,
0: tak, takže co k tomu se ještě měla ty, povídej.
2: Jenom k těm zákonům. Já se říkám to tak, že zákony vydávají ti a vlastně ty tresty, které tam vlastně udávají a tak dále, taky vydávají ti, kteří vědí, čeho jsou schopní. Jo, co kdyby to náhodou napadlo i právě tu většinovou společnost, kdyby náhodou jim třeba chtěli šahat do nějakých kšeftů. Tohoto, že to je můj názor, ale to je takový i můj pohled, kdy jsem se tak nějak říkala, hele, teď oni vlastně vydávají ty zákony, protože ví sami, čeho jsou schopni. Pro nic jiného to nevydávají.
0: Dobrý, máme tu další...
2: Jo, takže popojedeme.
0: Máme tu další telefon.
2: Tak jdem, tak je další telefon.
0: Tak Jirka z Rodu volá, tak prosím. Jirko.
3: Halo, halo.
0: No?
3: Ahoj, dobrý večer, přeju Miluško, čau.
2: Já tě, ano, zdravím tě, zdravím tě.
3: Dívám se live, prosím tě. Ještě tam zveřejní ten ústavní zákon 143/1968 o té Československé federaci, jo? Že tam nebylo vlastně prezidentská přísaha, jo? A nebyl zákon, jo? Zákon o vlastně ukončení Československé socialistické republiky. A chybí tam zákon vlastně o zřízení federace plus prezidentský slib 168. Protože oni se tím rádi ohánějí, jo, že ta Česká národní rada měla zákonodárnou moc, protože v tom 143/1968 sbírky v článku 102, mám takový dojem, se uvádí, že Česká národní rada jako jediná má zákonodárnou moc. To je všechno, co jsem chtěl dodat.
0: Tak jestli se díváš live... Tady je ústav nějaký Dívám. Ústavní US 143/98, je to ono?
2: To je ústavní, ne, to je ústavní, ne, to je, to je 68, tohle to je ústavní výnos. To je ústavního soudu.
3: 143/68 je to, Pavlíku.
0: Říkal jsi 98, tak proto jsem to tak napsal.
3: Pardon, 68.
0: Takže 68, koukneme se na to, jestli to bude ono, jestli na to tam vyleze. Kolik je 140? Ústavní zákon o Československé federaci. Tady to je, ano, ano. To je on. A co tam je tak na tom tak zajímavého?
3: Myslím, že je to článek 102 nebo 112, teď ti neřeknu z hlavy, ale zjistím to hned, kde se vlastně uvádí to, jo, 102. Národní rada je jediným zákonodárným orgánem orgánem republiky, je to článek 102, odstavec 3.
0: 102.
3: Jo? Tím se oni ohánějí, že vlastně ta Česká národní rada měla tu zákonodárnou moc, jo?
0: Tady.
3: A tudíž ty zákony, jako, které vydala, jsou platné, jo?
0: No, právě. A jak to teda je ve skutečnosti? Představitel...
3: No, mám to říct já, nebo to řekne Miluška, tak ona je v pořadu. Já jenom chci nastínit to, že toto je vlastně ústavní zákon o Československé federaci, jo? A ústavní zákon 77/1968 sbírky je vlastně o Československo socialistické republice.
0: Tady,
3: jo?
0: Tady máme, ano, 77.
3: Jo, a tu, tady chybí vlastně ta spojitost, jo, protože v 77. je napsané, že Česká národní rada vlastně má reprezentativní jako rámec, jo, a ve 143. už oni uvádějí v tom článku 102, že ta Česká národní rada je zákonodárným sborem, že má zákonodárnou moc, jo, což je nesmysl, protože pokud Československá socialistická republika podle 77. Jako tam chybí prostě ukončení té socialistické republiky a vznik té federace, jo. Mezi těmi dvěma zákony je zhruba 4 měsíce rozdíl, jo.

0: Jako wniku.
1: Dobrze.
2: A to ještě jako jedině doplním. To ještě jako jedině doplním.
1: Tak prosím.
0: Já tě nechám, sorry.
2: Tam nejde, chybí vlastně to ukončení té socialistické republiky, to je pravda, to je to samé prakticky jako u ústavy z roku 48 a nebo roku 1960, tam je to úplně to samé, tam prostě ty podvody jeli už tenkrát. Ale hlavně, ta ústava není ještě kompletní z jednoho prostého důvodu a to jsou státní znaky, protože státní znaky byly vytvořeny až v roce 1990. Jo, takže ono tam toho opravdu je víc. A navíc oni to ještě udělali tak, že dokonce České národní radě prostřednictvím tohoto zákona svěřili majetek České republiky. A oni zároveň tímhletím zákonem právě vytvořili právě tu Českou socialistickou a Slovenskou socialistickou republiku. To podle nich je ta federace. Takže jak oni mohli udělat federaci, když ty socialistické republiky fungovaly dál? Což je nesmysl. Což je skutečně nesmysl. Toho si všimne i laik, na to člověk nemusí být právník, aby tohle to pochopil. Mm-hmm. A to jsou právě ty rozdíly, v čem je, oni prakticky v ten moment, díky té České národní radě, protože já jsem si totiž vyhledala právě to, a to mi nedávalo, to bylo to, co mi totiž vůbec nedávalo smysl. Proč vlastně Česká národní rada, a proč ne národní rada, jako je to mají Slováci, to znamená Slováci mají Národní radu Slovenské republiky, ale Češi měli vlastně Českou národní radu. A tady máme vysvětlení, protože já jsem se zeptala toho chatbota. A teď tady, proč to takhle bylo? Název Česká národní rada byl zvolen proto, že v době svého vzniku v červenci 1968 byl tento orgán definován jako politická reprezentace českého národa, nikoliv jako parlament konkrétního území. Samostatný státní útvar Česká socialistická republika totiž oficiálně vznikl o půl roku později k 1. lednu 1969. Takže tady máme první narušení celistvosti Československé republiky podle dekretu 5. Důvody pro toto pojmenování vycházely z tehdejší politické a ústavní logiky. Reprezentace národa, ne území. Pozor, národa, ne občanů, národa. Ústavní zákon částka 77/1968, ten jsme si před chvíli ukázali taky, výslovně definoval Českou národní radu jako prozatímní orgán ústavní politické reprezentace českého národa. Jejím hlavním úkolem bylo teprve připravit vznik budoucího českého státu v rámci federace, to znamená rozbití Československa. Neexistence České republiky. V létě 1968 žádná Česká republika ani Česká socialistická republika jako právní entita neexistovala. Stát byl stále unitární. Spojení Národní rada České republiky by tak odvozovalo na neexistující státní útvar. Konec citace. Je tohle to normálně, to by prostě, to, tam se potřebovala vysvětlit, proč Národní rada Slovenské republiky a proč ne Národní rada České republiky. A tady to je krásně vysvětlený. To znamená, že Česká národní rada byla v roce 1968 právě že, a to potvrzuje i to, co je tady tak nějak i ze hlediska těch pamětníků i vlastně vysvětlováno, že rozdělení Československa bylo už přepraveno na rok 1968. Proto sem vlítly ty vojska Varšavské smlouvy. Už tenkrát ten převrat tady chystali. To, co prakticky se tady odehrálo v roce 89. roce. Takže Česká národní rada měla za úkol rozbít Československo a to znamená, už tam došlo k porušení, zásadnímu porušení dekretu prezidenta republiky. Že to tady opravdu jede už se sakramensky dlouho. A ten vlastně ten federální zákon, jak tady o něm mluvil Jirka, tak ten zákon 143 právě není kompletní, protože tam k tomu chyběly ty státní znaky. A tady je vidět, že oni to prostě nestihli. Oni to nestihli. A průšvih byl v tom, že pro Českou národní radu právě byl prakticky svěřený státní rozpočet a zároveň tam byl svěřený i majetek České republiky. Ale toto bych se chtěla potom bavit někdy zase třeba jinde, pokud to teda, možná, že to stihneme ještě dneska, já tady ty zákony nemám připravený. Takže s tím budu třeba zase počítat zase příště. Jo, protože je opravdu potřeba si srovnat ty dekrety a opravdu si srovnat ten dnešek a respektive ty devadesátky, protože říkám, že ten klíč leží opravdu v 90. letech, co se tady děje. A nám upřímně řečeno, ty devadesátky se opravdu vrátily zpátky. Podívejme se, kolik kauz během prakticky letošního a loňského roku vyběhlo. A co si budeme nalhávat? Běží to od těch 90. let. Jenom teď to prostě se ty kostlivci valej ven. Mm-hmm. Jo, takže to je potřeba si opravdu uvědomit, že všecko právě souvisí se změnou toho názvu. A právě, že i v tom 68., kdy oni tady vytvořili vlastně dva státy, to znamená Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku, tak tím pádem opět došlo ke změně názvu. A proto si tady začali opravdu dělat, co chtěli. Nějakým způsobem se to tady potom uklidnilo po tom 8. roce, ale přesto tady byly ty tlaky z toho zahraničí. A výsledek známe, to znamená, výsledek byl rok 89 a tenhle ten převrat. Jo, takže, a to si právě můžeme ukázat právě, že tu změnu toho názvu právě tím zákonem 101 z roku 1990.
1: Ještě než se tam dostaneme, jo, tak já bych ještě tady k tomu, Jirka tu ještě stále je, že jo, asi na telefonu nebo není.
0: Ale je.
1: Tak poslouchej, když tak z telefonu, ano.
0: Já bych ještě chtěl.
1: Mě tady zaujala ta věc v tom 77, ten zákon tady 77 z roku 68. Tady je napsáno, vidíš to červeně, zrušeno 1.1.2024. Ale to je zajímavý, to je velmi zajímavý. A čím je to zrušeno? Zákonem 276/23 sbírky, který je to zákon o zrušení obsoletních právních předpisů. Možná, že já nevím, jestli kdo z vás to ví, já to taky nevěděl, kouknul jsem se, co to znamená obsoletní. A v právu to znamená, označuje právní normu nebo předpis, který je stále formálně platný, nebyl úředně zrušen, ale v praxi již je zcela neúčinný nebo nepoužitelný. Ano, takže oni ho opravdu tímto zákonem zrušili, protože pro ně už byl neúčinný nebo nepoužitelný. A tím dokázali to, že dneska už se na něj nikdo nemůže odvolat. Ale až do toho roku 2024, což je nedávno, že? To je rok a něco, tak se s tím mělo počítat a nepočítalo. Tak jenom, aby to bylo úplně jasný, co oni, jak oni, kolika zákony, kolika přesmyčky, to takhle všechno lítá, ale na to už bylo poukazováno z naší strany, nebo někým z vás, z nás, to je jedno, už dávno před tím rokem 24. Jo? A oni na to konto prostě udělali toto. Zrušili ho, tento obsoletní právní předpis. Pro ně obsoletní, to znamená, že zastaralý, nebyl nikdy úředně zrušen. Tak já nevím, co na to.
2: No, Pavel, to zrušili sami pro sebe.
0: V tom případě by byly obsoletní celé dekrety prezidenta republiky, že? Protože jsou jako právně vyvanulé, že? Jako už se jima nikdo neřídí, tak oni se tím ohánějí, rádi by je zrušili, že?
1: No tak jenom, pokud to prohlásí za obsoletní a udělají zákon, no tak je zruší, ale je to vyřešený.
2: Nemůžou.
0: Nemůžou to udělat. Nejdou zrušit, protože to jsou zákony, které přijali vítězné mocnosti na konci druhé světové války, jo? Mm-hmm. Na základě postupu Pímské dohody. Takže to nejde zrušit. To by muselo souhlasit s tím Rusko, musela by souhlasit Amerika, Británie, že to jsou velmoci, které vlastně tlačily na prezidenta republiky, na Beneše, aby vlastně sepsali tyto dekrety. No, já vám nebudu skákat, protože budu poslouchat. Já se rozloučím. Děkuju, ahojte. Pěkný večer.
1: Ahoj Jiří. Tak jo, takže to jenom jsem chtěl takhle to tady, co tady naskočilo. Opravdu mi to velmi překvapilo, že až 1.1.24 byl tento zákon tímto způsobem zrušen, že je obsoletní, což je teda vyvanulý, neboli neúčinný, neboli nepoužitelný. Prý je nepoužitelný, hele, jo, tak to je zajímavý, že je nepoužitelný, co? Já si myslím, že použitelný by byl dost dobře, ale jim se to nehodilo, aby byl použitelný.
2: Protože kdyby na to lidi přišli, tak je to přece průšvih. Ale ono jim to stejně na tu hlavu spadne, ať si to zrušili podle pomocí právě těchto 273, nebo šestky, protože oni si tam takhle nastrkali spoustu zákonů a to třeba právě i tu 101 z roku 1990, kdy tady právě bylo to žonglování během toho března a dubna s tím názvem, jestli teda budeme Československá federativní republika anebo Česká a Slovenská federativní republika. Tam je to úplně to samé, protože je o změně názvu, ty tam máš to PDF-ko. A právě, že tohleto právě je ta komedie. A já jako vnímám to sama tak, jak mi to právě i napověděla právě ta Monča, že jakmile oni změnili název republiky, a všimněme si, v 90. letu, v roce prakticky oni vyhlásili malou a velkou privatizaci. Postupně teda po sobě vyhlásili. Jo, takže oni prakticky díky tomu té změně mohli právě začít porušovat ty dekrety, bo mohli. Oni si to vlastně udělali tak, aby sami pro sebe si je mohli porušit, protože když si to vezmu, tak od toho roku 45, kdy naši předci tu zemi postavili zpátky na nohy z trosek, opravdu strosek. To nepostavili žádní komunisti, to nepostavili žádní straníci, ale vybudovali to opravdu obyčejný prostě dělníci, kteří to postavili naspátky svýma vlastníma rukama. A ty na to prostě jenom dohlíželi. Jo, ty straníci, co tam prostě byli v tom národním, ale později po tom federálním shromáždění, tak prostě na to dohlíželi. A mně to přijde, že oni si prostě počkali na dobu, kdy to Československo zase, tak jak je to vždycky naší minulosti, si počkali, až to zase to prase bude prostě vykrmený, aby mohlo jít prostě na porážku. Takhle mi to totiž přijde. A když si vezmu, co tady bylo v národním majetku, jaký tady byly všechny fabriky, a dneska ty fabriky dneska třeba jsou i zbouraný, už neexistují ani ty základy těch budov, kde ty fabriky fungovaly, tak se tak říkám, proč, z jakýho důvodu. A právě, že když se podíváme právě třeba na tu 102, což je právě, že to je ta změna názvu té socialistické republiky. Ale zároveň je tam ještě jedna taková věc. A to je právě ta, teď jak ty tam máš, a to je ta důvodová zpráva. Tam je tam právě, že to na té stránce 5.
1: Tady.
2: Teď ho tam máš. Tak, ty tam jenom prostě si najít prostě tu důvodovou zprávu, ještě trošičku dolů, ještě. Tak, důvodová zpráva, to je ono, a jeď ještě dolů. Mm-hmm. Ještě je dolů, protože v této důvodové zprávě, tak tam, to je ono. Protože tady, ten návrh vycházel právě z dílny právě prezidenta Havla, nebo takzvaného prezidenta Havla. A tady je popsáno to žonglování už v tom 60. roce, zlozmění názvu a tak dále. Ale co je důležité na této zprávě, je ten střed. Protože když jsem tu důvodovou zprávu četla, tak jsem tak úplně ve mně tak jsem nadskočila, protože návrh k státnímu znaku, nebo návrat k státnímu znaku z roku 1920 je ale v současné době nepřijatelný, protože tento znak je nerozlučně spjat s principem jednotného československého národa. Mm-hmm. Je proto jedinou možností zvolit státní znak nový. No a to je právě, když se ještě nemeníš, jo, tak tam máme ty znaky, kde tam právě je to, tam je ten český lev,
1: jo, a extra už je oddělený ten. Úplně až dole.
2: Úplně dole, tady. Tak to je ono. Jo, takže takhle potom to je ten státní znak, který tady vlastně fungoval pár let, a potom nás teda definitivně rozdělili v tom 93. roku. A tady v té důvodové zprávě, to, co jsem tam teď končetla, ten krátký odstavec, si Havel byl vědomý toho, že oni vědomně rozbíjejí republiku. Oni nechtěli, aby jsme byli jednotní. On to tam dokonce právě v tom, v té důvodové zprávě píše, že návrat k tomu znaku z roku 1920 není možný, protože je to spjato s jednotností československého národa a oni nechtěli, aby jsme byli jednotní. Takže tady je vidět přímá účast Václava Havla přímo na rozdělení a rozstříštění našeho národa. A tady je krásně vidět, a to je potřeba si uvědomit, k čemu teda ty politici jsou pak dobrý, když nás vlastně takhle úmyslně rozdělují. Protože to, já to vnímám jako samotné přiznání, že politici prostě nespojujou, ale právě, že rozdělují. A to je dost velký, sakramentský velký průšvih. Jo, to je prostě, jo, tímhle tím vším právě oni narušili nejen tu celistvost, ale i tu bezpečnost státu. Takže tady aspoň je krásně vidět, jak to měli všecko perfektně dopředu připravené. A proto do dneška politici nechtějí o obsahu dekretu prezidenta vůbec mluvit. Ale vůbec. Protože oni moc dobře vědí, jak hluboce se to jich týká, jich samotných. A upřímně řečeno, spousta lidí z toho těch takzvaných státní správy, kteří jsou si vědomi toho podvodu, ono spousta právníků tohleto ví, že je to podvod. A tak se bojí toho, když se tohoto všecko provalí, tak prakticky všecko by bylo anulované. Od roku 1993 po současnost. Veškerý rozvody, sňatky, výnosy trestů, všecko by bylo anulované. A všecko by prakticky podléhalo nějaký prostě podle mě i právní revizi. Protože jestliže tady od roku 1993 opravdu není platného vůbec nic, tak jak, a nám to tady právě i ukazujou, jo, že tady si ústavní soudci můžou ohnout ústavu, jak se jim zlíbí. Jo, prezident se tady může dělat s ústavou, co chce. Tady, jo, politici se tady můžou dělat, co chtějí. A chtějí po nás, aby my jsme tady něco dodržovali, když oni to nedodržují. Jo, oni nám tady vlastně vnucují svoji vůli. A, my, a zatímco oni si právě tady porušují, co se jim zlíbí, tak kde je ten mrav? Protože tady zmizel prostě mrav, který je v těch dekretech taky zakotvený. To je potom třeba potom v těch dalších dekretech. Mm-hmm. To jsou opravdu hodně důležitý informace v nich. Takže a tady právě je vidět, proč oni se těch dekretů, ty politici, tak bojejí. Protože až tohleto všecko rupne a lidi si uvědomí, jak byli obelháni, tak budou chtít, aby podle těch dekretů skutečně ty politici byli souzeni. Takhle to aspoň vidím. Mm-hmm. Protože lidi budou chtít nápravu.
1: Ano. Ty jsi zmínila mrav. Ano. A minule už tu máme otázku, já jsem si vůbec nevšim, jestli to je Moni, nebo já to nemůžu přečíst, kdo to psal. Dotaz, zdravím Pavlíka a Milušku, a já to nemůžu přečíst vůbec, sakra práce, já se musím říct dvoje brejle na to snad, to je tak maličký. Jo, hezký večer. Ráda bych vznesla dotaz k Benešovým dekretům, nebo dekretům prezidenta republiky. Zda je v nich ukotvena i mravní zodpovědnost. Přesně o tom to je. Zda je ukotvena i mravní zodpovědnost. Takže to bylo
2: to
1: snadno.
2: A nejenom mravní.
1: Prosím?
2: A nejenom mravní. Tam je dokonce, nejen tam mravní, ale dokonce hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Jak je možný, že se tady můžou politici v klidu rozhazovat miliardy, v klidu, bez jakýkoliv osobní zodpovědnosti. Mm-hmm. A my to máme platit formou daní. Jo. A když teda už jen ty daně, které teď současně jsou vydané od roku 1992 právě Českou národní radou, tak vymýšlej další a další daně, ať to jsou emisní povolenky a něco všechno.
1: On mi tady zvoní Zdenda Sikora, já nevím proč, mi tady zvoní, já nechápu, on asi neví, že mám hovor, dobrý, povídej, už přestal. On asi neví, že mám vysílání, tak asi zvonil, povídej.
2: jo. Takže jak je možný, že po nás tady chtějí, aby jsme plnili nějaké povinnosti, které nám tady úplně udávají prostřednictvím nějakých svých prapodivných zákonů, zatímco si tady prostě oni rozhazují miliardy a my to máme všecko platit. A to je právě to, co nám tady chybí, a to je hmotná odpovědnost, zodpovědnost vlastně politiků a jejich odvolatelnost, protože v těch dekretech není jenom zakotveno to, že není zakotveno jenom to, že jsou ty lidi hmotně zodpovědní, ale zároveň ty lidi jsou odvolatelní. V momentě, kdy se provalí nějaká korupce, nějaký podvody a tak dále, tak ten člověk, který nese tu osobní zodpovědnost, ten takzvaný správce, což jsou současní politici, tak těch podle těch dekretů jsou odvolatelní, ale nejenom odvolatelní, ale už se nesmí účastnit veřejného a politického života. Už si prostě v této oblasti ani neškrtnou. A velmi těžko podle těch dekretů by se jim i velice těžko žil, aby se opravdu uživili vlastníma rukama. Protože ono sedět prakticky v parlamentu a pobírat za to, když to řeknu, jistý blát, aniž by cokoliv opravdu museli umět a měli nějaké znalosti, tak si myslím, tak to je možná právě ten důvod, proč do těch voleb ty lidi vůbec jdou. Jo, ty kandidáti, myslím. Ale je potřeba, aby se spousta lidí uvědomilo, že politik tady není od toho, aby se o ten národ staral. Protože ve skutečnosti je to přesně naopak, že lidi se starají o toho politika, aby vůbec měl z čeho žít. Ale to, že za ním kolikrát je tady opravdu obrovská spoušť a zaplatí to zase národ, to je prostě, to si myslím, že z mýho pohledu je to prostě ohromná nespravedlnost už vůči tomu národu. To je jedna věc. A za další by tohleto mělo opravdu k tomuhle tomu dojít opravdu velký nápravě. A pokud tomhle tomu nedojde, tak opravdu nevím, kam až tyhle ten národ to opravdu chce nechat dojít. Jo, tu situaci, kterou tady dneska máme. Protože jak je možný, že prostě tady není tady absolutní dysfunkce mezi prezidentem, vládou a parlamentem. Absolutní dysfunkce. Prezident se dělá, co chce, jo, a to by vůbec nemělo být, protože prezident už podle ústavy je ve skutečnosti podřízen vládě, jo. Takže tohleto, ani tohleto, proto říkám, nedodržují ani vlastní zákony. Ale po nás tě, aby my jsme dodržovali to, co sami nedodržují, což prostě nedává smysl ani logiku.
1: A když něco, tak okamžitě, když něco chce prezident, tak do 24 hodin je rozhodnuto, že? Rozumíme si úplně nesmyslně, jinak to trvá neví jak dlouho. Je to evidentní, je to jasný a zase jsme u toho, kdo má pravdu, no ten, kdo drží ozbrojené složky. Jak je to s ozbrojenýma složkama u politických stran? No nesmí je mít a mají je.
2: No, nesmí mít, ale nesmí je zaprvé vůbec nesmí združovat. A mě by docela zajímalo, já jsem dokonce na tohle ten dotaz posílala právě i na ministerstvo financí, už asi tak zhruba necelý měsíc čeká na odpověď, měli na to 15, teďka mi nepodpověděli. To samé se týká i ministerstva vnitra, jak je možné, že nedodržují ten zákon, ten 424, že združují prakticky ozbrojené složky.
1: Ano.
2: Oni by jeli sobě politické strany a ani oni nemají vůbec v tom parlamentu vůbec co pohledávat. Protože je to prakticky, já tomu říkám, že volby rovná se soutěž sportovních klubů a ta poslanecká sněmovna, to je takový koloseum, chléb a hry, vyloženě chléb a hry. A jenom za mě si fakt blázen může myslet, že to, co potom tady předvádějí, jak se tady prostě bijou v prsa za ty lidi a tak dále, a už se to provolilo několikrát, že potom v těch kulvárech, tam v tom bufetu, pojdeme si dát panáka, to jsme zahráli dobrý divadlo. Jo, takže o tom to ve skutečnosti je. Lidi si prostě mají myslet, že politici jsou tady pro ně. Ale není to pravda. Naopak, je to přesně opačně. A Je to krásně třeba vidět, teďko se posuneme na ten zákon 367, co nám tady vymyslela právě ta Česká národní rada. Je to právě, že zákon o obcích, je to paragraf 22. A ten zase, paragraf 22...
1: A zase tady je zrušen v roce 2000, ano? A zase přesně to bude...
2: Ano, přesně to.
1: To bude zákon o obcích, ano, tam je to zákon... mění a doplňuje zákon 367, no tak jasně, tak oni si to změnili zase sami v roce 2000, tak povídej.
2: No a v paragrafu 22 je napsáno toto, obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve které je podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadně městské národní výbory třetí kategorie.
1: To je v kterém zákonu?
2: Do počátku účinnosti toho paragraf 22. Paragraf
1: 22. 22, ano. Obce přenesené působnosti, ano, je to tady.
2: Ano. A do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony. Tak, a tady je termín Národní výbor. A národní výbory byly zavedeny dekretem prezidenta republiky, částka 121. A tady nám Česká národní rada porušila právě dekret tímto zákonem, že zrušila národní výbory, to znamená, že zrušila národní správu. A opět jsme o narušení bezpečnosti a celistvosti Československé republiky. Takže tady je krásně vidět, že oni si opravdu dělali, co chtěli a právě, že oni ty národní výbory tímhle tím zákonem zrušili a přejmenovali na obecní úřady. Jo? A to je právě to, co byl záměr toho Beneše, aby národ spravoval svůj vlastní majetek, ne nějaký korporáty. A ještě k tím chci říct, že tímhle tím paragrafem vlastně ty politici přenesli svoji zodpovědnost na ty jednotlivé úředníky. Proto dneska může klidně úředník vykonávat soudce, může vykonávat exekutora, bez jakého patřičního vzdělání, což je absolutně v rozporu s dekrety prezidenta republiky. A tam právě není žádná osobní zodpovědnost. Když se podíváte na veškeré zákony, od roku 1990, tak tam nemáte žádnou, nejen osobní zodpovědnost politiků, ale ani těch úředníků. Takže jak je možný, že po nás chtějí, aby my jsme nesli za ně, za jejich prohřešky, naši zodpovědnost, když ty prohřešky dělají oni? Takhle je potřeba se taky ptát.
1: No jo, oni si to vždycky nějak zdůvodní, bohužel.
2: Tak, bohužel. Jo, takže...
1: Těch zákonů jeden přes druhýho je prostě tolik, že vždycky ano. Se tam najde nějaká obezlička, kdy řekne, no ale tohle ten zákon říká, že tohle to už neplatí a to. A když řekneš, no ale to je zase tak, a tohle to, hele, tam toho je mraky. To je prostě džungle a opravdu si každý dělá, co chce. A je to jenom no, proto, to? Že tam je ta ozbrojená moc, no tak jinak by to nešlo. Asi jinak, asi by jen tam ty lidi trošičku, ale jde o to, že zase ne všichni lidi jsou takto sečtělí, takto vědomí a byl by v tom skutečně jinak pěkný zmatek, jo. Ale oni to dělají schválně, aby ten zmatek vzniknul, protože pak můžou říct, potřebujeme řád a právo a musíme dodržovat platné zákony. A platné zákony jsou ty, které jsme si my poplatnili, které jsme zrušili, už neplatí. Hotovo. No a je to.
2: No přesně tak, ale kdo jim tomu dal mandát? Tady je potřeba se jich ptát, kdo jim k tomu dal mandát. A to je právě ten průšpěch těch voleb, protože proto i říkám, že lidi, co jdou k volbám jednou za 4 roky, tak prakticky oni podepisují dohodu nebo respektive smlouvu s někým třeba, koho ani neznají, nikdy ho neviděli. Takže ho neznají ani, jak se ten člověk vůbec chová v soukromí, ale přesto k těm volbám jdou. A jsou to prakticky, já tomu říkám, 4 roky neznáma. 4 roky neznáma a já si tak říkám, to těm lidem nedochází, že ty volby opravdu jako jsou skutečně podvod, obzvláště potom, jak se o tom mluvila na Poloučku právě ohledně jmenování vlády v roce 89, kdy vůbec žádný volby vůbec neproběhly, ale hlavně byla jmenována nová vláda, bez jakýchkoliv voleb. Ale to zase z jiného soudku. A teď popojedeme na další dekret, je to částka 8, 1945.
1: Částka, to nerozumím, tohle to asi to není, nebo je, já teďko...
2: Ano, to je ono. To je ono. Je to věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik. Tohle ten dekret byl vydán 2. června 1945. A řeknu to naprosto jednoduše, jedná se o darování nemovitostí v Praha 5. Bubeneč, je tam dokonce popsán list vlastnící a všechny tyhle náležitosti. A dodneška tam najdete ruskou ambasádu, takže tento dekret, jak vidíte, je stále platný. Jo, takže podle tohoto dekretu ruská ambasáda má tuto nemovitost a je osvobozená od jakýchkoliv daní a poplatků, protože byla darována, byl to dar a byl to dar díků za osvobození našeho území sovětskými vojsky, respektive Rudou armádou. Tak to je k tomuto dekretu.
1: Problém je v tom, že
2: částka 8.
1: Problém je v tom, že novodobí vykladači dějin říkají, že nás přece neosvobodili, ale naopak nás jakoby okupovali, skoro dalo se říct.
2: Jo, jasně. Až na to, že teďko my tady máme, nás sice tady okupuje úplně někdo jiný. Dokonce, kdybych řekla, my jsme tady okupovaný prakticky. To je naprosto v pořádku, že nám tady Evropská unie diktuje, ale já si nepamatuju na to, protože byť jsem jako zažila ten závěr těch osmdesátek, tak si nepamatuju, že by nám tady do něčeho Sověti kecali, že by nám tady dávali nějaké nařízení, co smíme, co nesmíme, jaký máme mít název másla, nebo jaký máme mít název nějakého pití, nebo dokonce jakým jazykem tady smíme nebo nesmíme mluvit, nebo jaký jazyk se bude vyučovat na školách. To už byla pro tom věc těch soudruhů, který seděli na těch úřadech a na těch školách. Jo? Tam to vypovídalo o tom, o něco o jejich charakteru. Jo? Ale ve skutečnosti Sověti, ty se nám tady vůbec do ničeho nemíchali a tady se okupace, jaký takový, jako takový vůbec nedá mluvit, protože dokonce i pobyt sovětských vojs, teďko přesně nevím, jaká je to číslo mezinárodní smlouvy, tak to bylo ošetřeno mezinárodní smlouvou právě v roce 69. Takže to byl pobyt sovětských vojs, ale nebyla to okupace, takže by měli právě novodobí tyhle ty vykladači moderní dějin by se měly určitý věci doplnit na ty mezery vzdělání. Jo, takže ta smlouva do dneška jako existuje, takže nechápu, kde berou to, že jsme tady byli právě že okupováni právě že právě ze strany toho Sovětského svazu, když to vůbec není pravda. Jo, protože rok 68 právě mohlo byl úplně stát, o něčem jiném, to je pravda.
1: Ano, mohlo se klidně stát v roce 68 to, co se stalo v současné době na Ukrajině, protože to bylo připravováno na podobné ano. záležitosti, si myslím, úplně jasně. A proto tu byly...
2: Dneska probíhá to samé. Byly,
1: no, elokování, aby tady ty vojska byly pro případ, že by zase někdo začal dělat takovéto věci. Ano, takže já nevím, já taky k tomu docházím, já si taky nespomínám a jsem pamětník těch let, že i to 68. to už mi bylo 10 let a už jsem to vnímal nějakým způsobem. Já si taky vzpomínám, že prostě ty Rusové, co tu byli, tak prakticky tady byli neviditelní. Ty byli zavřený pěkně někde tále na ulicích nebo kde a prakticky vůbec nikdo o nich nic nevěděl. Takže to bylo jenom pro případ, že by se něco takového stalo, tak aby tady byly po ruce jakýsi ostrašení. Protože v Německu zůstali Američani do dneška, že? Mají tam své základny do dneška. No. Takhle to byla určitá reciprocita, co tady tenkrát Sovětský svaz taky udělal. Ale bylo to opravdu v nepatrné míře proti tomu, co dělali Američani. Vůbec se tomu nikdo nemůže divit v kontextu té doby.
2: No, ono hlavně nám totiž pobyt těch sovětských vojsk tady na našem území hlavně garantoval bezpečnost hranic, protože spousta lidí tím, že si tohleto vůbec neuvědomuje, protože pak jsem se dověděla od zprostředkovaně přes jiné lidi od pamětníků, kteří právě žili u hranice za tehdejší západní Německé v roce 68 a Rakouskem, že právě za těma tam už dávali prostě v tom srpnu toho, dejme tomu nějakého 20. nebo toho 21. už dávali prostě zábrany pryč na hranicích a za těma hranicema prostě byly připraveny americké tanky a německé tanky. Ten západ se nás prostě chystal regulárně přepadnout a proto ten pobyt sovětských vojsk. Proč bych byl v jedné jediné věci? Je to právě ty soudruzy. Tomu národu prostě nevysvětlili. A protože tady bylo prostě, a do dneška to tady tak jede, že tady se skutečně tutlají důležitý informace. A proto ten člověk si nemůže udělat obrázek, proto dneska tady máme velký informační chaos. A málo kdo si dokáže ty informace prostě opravdu dohledat, ověřit, jestli to tak skutečně je. A hlavně největší průšvih, jak já říkám, je to, když lidi dohledávají jenom určitý informace na Wikipedii. Sice některé věci se tam dají najít, ale většinou kolikrát to jsou opravdu věci, které jsou naprosto nesmyslné a mnohdy právě jsou překroucené. A vytržený. To je prostě potřeba si opravdu...
1: Vytržený, no, ano, tak, vytržený, jo. Překroucený, ano, přesně tak, ano. Nemá to žádné odkazy, nic. Je to prostě daný, hotovo. No.
2: Přesně tak. A někdo bohužel, a potom lidi už potom nehledají další zdroje informací, prostě budou jak Wikipedia za ten hlavní zdroj a už prostě nepátrají dál a už si nic neověřují. A my přejdeme na dekret číslo 12, tráska 12.
1: To by mohl být a je to... tento. Moment, já to jenom musím takhle přepnout, tak. To by mohl být tento.
2: Ano, konfika... to je on.
1: Ano, já ho přečtu. Ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. No, to je taky zajímavý. V současné době se bavíme o těch ústavách a podobně. Všiml jsi si, že nový maďarský prezident, maďarský prezident, prosadili teďko dodatek ústavě, kde bez problému odvolají toho svého prezidenta a nasadí se tam patrně, koho budou chtít. Všimla jsi si toho?
2: No, to jsem si teda nevšimla, tohle to netuším vůbec, ale zní to velice zajímavě.
1: Musí to být pravda, protože to vyšlo i na mainstreamu. To jsou zprávy i z mainstreamu, takže ano, dodatek ústavě, kterým bude odvolán maďarský prezident, který se jim nehodí nějakým způsobem. Takže asi tak.
2: No, nehodící se škrtněte, no, tak. To řeknu takhle, jo. Takže tady je krásně vidět, že se nebude prostě vyhovovat nějakému zadavateli ze zahraničí ten prezident, no tak se tam prostě dosadějí toho, koho tam prostě potřebujou.
1: Ano, ono to bylo třeba ta ústavní většina, ale to dokázali samozřejmě velice rafinovaně a šikovně dokázali z toho udělat. Nějaký Maďar nebyl ještě před dvouma rokama, snad vůbec nebyl znám nikomu. Ano, a během dvou let ani ne, on vyhrál volby s ústavní většinou. To je prakticky nemožný, ano?
2: To je reálný.
1: Takže
2: jaká se... tlačenka zatím je, že?
1: Ano.
2: Jo? Teď upřímně řečeno, buďme upřímní, kolik z nás zná osobně ty politiky, který v politice jsou a najednou se taky vynořili vodnikuť a najednou jich jsou plný média, ale přitom kolik z nás těch lidí jako je vůbec známe? Jo, a to je to, co říkáš přesně ty o tom prezidentovi. Najednou se tam prostě objeví nějaký kandidát, od nikud, najednou se prostě vyloupne a za mě je to prostě to protěžování za účelem dosazení na určitý konkrétní místo. Proto mám právě ten pohled na ty volby, které mám, protože mně stačí prostě ten rok 1989, kdy prostě ty poslanci a ty lidi tam byli kooptovaný. bez jakýchkoliv prostě voleb. A najednou prostě 10. prosince tu jsme tu měli najednou novou vládu. Ale už lidi netušej, že předtím byla ta vláda jmenovaná už 3. prosince. A zároveň byla 10. opět obvolána a jmenovaná ta, která potom byla oficiálně vyhlášena v médiích. Tohle to už lidi právě, že netuší, to vůbec nevědí. Jo, ale skutečně to tak je. Takže to je potřeba si uvědomit, že skutečně ty volby za mě jsou od té doby tady fakt jedno velký divadlo. Mm-hmm. Právě od toho roku 89.
1: Je to proto, protože je to díky médiím, který v současné době víme, jak fungují. Tenkrát možná by to nezvládli, tak proto byla kooptace. Dneska už to zvládnou bez problému nahradit kooptaci tím, že vlastně zadají úkol nezávislé televizi, samozřejmě nezávislé veřejnoprávní, známe to, že jo, nezávislá, tak se bude prezentovat, no a ty to tam tak rozjedou, že prostě během měsíce udělají z někoho prostě kandidáta na celý svět, na celý
2: vesmír. Přesně tak.
1: No, takže to je...
2: Ředitelé planety.
1: Zároveň ředitelé planety, ano, ale zároveň to ukazuje na ty lidi, kteří prostě je vidět, že opravdu nejsou schopní o věcech přemýšlet v souvislostech vůbec. A ani je nezajímá, aby si nějaké ty souvislosti scháněli. To je absolutně nezajímá. Natož nějakou logiku, ano. Na to je opět výborný a to bych chtěl zase doporučit. Myslím, že příští středu tady budeme mít pana Piroutka, který opravdu je také technik a to teda já se s ním v 99% tak perfektně rozumím, že to je neuvěřitelný a není to žádný hlupák, je to prostě inženýr, který dělal v mnoha oborech, včetně vyučoval, myslím, a podobně. A ten to tak rozjel v současné době, že to fakt nemá chybu. Smůla je, že to je prakticky nejmín poslouchaný pořad. Lidi to nezajímá, přitom je tam tolik informací, které potřebují ty lidi vědět. A jsme u toho. Když se tady pohádáme teďko, sadím se, že by zašli volat lidi a že by tady zašli se zapojovat do hovoru, že by tady prostě zašli šílet a že by tady a tento je špatný a tento je ještě horší a tak dále a tak dále. To by se jim líbilo. Ale když mají poslouchat, dávat si věci dohromady a něco mi tam nesedí a mám tu někoho, kdo by mi to mohl osvětlit, tak nezavolají. A nebo ti lidé prostě nejsou schopni si dávat věci do souvislosti. Nevím, nerozumím tomu, nicméně jedeme dál. Takže co tady k tomu dekretu o té konfiskaci a rychlém rozdělení zemědělského majetku Němců a Maďarů? Ty Maďaři tady říkám proto, že co se teď v tom Maďarsku skutečně děje, tak uvidíme. To je jedno, jedem.
2: Takže ten úvod vlastně je, už mluví sám za sebe, vycházejí vstříc volání českých a slovenských rolníků a bezzemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy a veden snahou především jednou provždy vzít českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých, německých a maďarských statkářů.
1: Jednou provždy.
2: I z rukou. Jednou provždy s rukou zrádců republiky a dát jí do rukou českého a slovenského rolnictva a bezzemků na návrh vlády ustanovuje. Je to vlastně dokonce ten dekret je sestaven na návrh vlády. To znamená, že vláda postavila návrh a prezident ten dekret sepsal. Mm-hmm. Takže tady aspoň je vidět, jak to tady opravdu fungovalo. Že skutečně tady to šlo opravdu od ten národ. Jak je možný, že v rozporu s tímhle tím dekretem tady dneska máme Hitler markety. Doslova Hitler markety. Jak je možný, že v českém pohraničí už dneska opět hospodaří němečtí zemědělci? Co tady vůbec dělají? A jak je možný, že, a to je to, o čem jsem mluvila na začátku, jak je možný, když tady máme konfiskaci majetku zrádců našeho národa. Jak je možný, že politici tady beztrestně sedějí v těch poslaneckých lavicích za to, že tady rozhazují miliardy. Jak je možný, že současná opozice vůbec sedí v parlamentu? Jak je možný, že se nezodpovídá za ty rozházené miliardy před soudem? Jak to, že nejsou souzeni za to, co tady udělali? Veme si jenom kampličku, ať je to dozimetr, ať je to, ať jak vyvlekli prostě lidi vlastně ze všeobecný. Za korupci, bitcoiny, jo, teď prakticky mně to přijde, že dneska ty ministerstva, podle toho, co tady nám předvedl právě minulej ministr spravedlnosti, Pavel Blažek, tak mně to přijde, že prostě ministerstva jste v tom případě staly pračkou špinavých peněz, když tam prostě přepírali prachy z drog. Tak čemu teda ty ministerstva potřebujeme, když tady máme jasný dekret o konfiskaci majetku zrádců?
1: Jednou je provždy, jednou provždy, se mi tam líbí. Ano, jednou provždy.
2: Ano.
1: A hergot, už to tady je zase znova. No, dobře.
2: No, přesně tak. A jak je možný, že prostě tady máme dneska podniky převážně, který jsou německý, jak je možný, že třeba mladoboleslavská Škodovka je v německý, spadá pod německý Volkswagen? Co to tady má vůbec co dělat? Jo? A tady je krásně vidět, jak v těch 90. A to ještě předtím, protože tady už to jelo od 85. Tak aby mohli potom říct, že ty komunisti tady neinvestovali a že prostě měli dluhy a podobně. Ne, oni prostě přestali investovat, protože už věděli, že to prase, který ještě běhá po poli, takže si ho budou porcovat. A právě, že oni, to je další dekret, který je velice závažně porušený. Protože opět tady máme potom, a jsem se to teď statečně zavřela, protože už máme se to zpátky, protože když se podíváme na ten paragraf 1, odstavec, tuším, že jo, paragraf 1, odstavec 1, tak tady máme zase osobám německé a maďarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození Československé republiky se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje. To je právě to, co říkám, že i tenhle ten dekret zároveň právě chránil ty, kteří naopak se postavili, kteří nekolaborovali. A byli to Němci a Maďaři. Takže tady nikdo nemůže říct, že by třeba Němci a Maďaři byli od těho odsunutí, takzvaně odsunutí bezprávně. Naopak, když prokázali věrnost československému vlastně národu, ale i republice, tak nikdo jim nic nebral. To je velice důležitý si uvědomit. To je právě to, co třeba, jako na co poukazuje právě i ten pan Posselt a sudetoněmecké sdružení. Že tady je vidět, že tady prostě lžou. To je jedna věc. A za další, to je důležitý říct jednu věc, a to už jsem řekla, myslím, že i v tom první dílu, ale nejsem si jistá, ale je dobrý se to zopakovat. Kdyby totiž Němci opravdu nebyli odsunuti, tak tady vznikla po druhé světové válce občanská válka. A to by bylo další krveprolití. A to je další to, čemu vlastně chtěl Beneš předejít. Jo, protože jinak by ty lidi skutečně skončili prostě před soudema, a skončili by na popravišti. Všichni, kdo kolaborovali. Všichni bez rozdílu. Jo? Takže proto ty lidi prostě byli, když to řeknu, humánně odsunuti. A právě to bylo řečeno o tom, i ten Beneš říká v tom svém projevu, který jsme si pouštěli minulým díle. Jo? V tom úplně prvním. To je potřeba si skutečně uvědomit. Takže ono, ty dekrety jsou za mě, říkám, že samozřejmě úplně ve všem, ale ten základ tam prostě je. A tady máme další důkaz toho, proč ty politici o těch dekretech nechtějí vůbec slyšet. Oni řeknou, že jsou platný. Mně to řeknou. Ale už neřeknou ten obsah, což je taky hodně zvláštní. Jo, takže to je potřeba si uvědomit. Jo?
1: Já si myslím...
2: Protože vědí, že to je kontrolní nástroj.
1: Já si myslím, moment, já se tam takhle zkusím ještě taky pustit. Já si myslím, že jsi říkala před těma 14 dnama nebo už možná měsícem, že jsi posílala někam na úřady nějaké dotazy s něčím, podle, možná podle té 106 a to, aby tě odpověděli na určité věci a že na to mají maximálně měsíc. A ten už uběh. Přišlo tě něco, na nějaká odpověď na něco?
2: Ne, ne, ticho po pěšině. Měj na to 15 dnů, ptala jsem se právě na ministerstvo financí, ptala jsem se tam dokonce na ty dluhopisy republiky a tam byl takový dotaz ode mě, čím ty dluhopisy jsou jištěny, jakými aktivy. Mm-hmm. To znamená, z čeho chtějí splácet ty dluhopisy, až přijde jejich splatnost. To je jedna věc. No a na ministerstvo vnitra jsem se ptala konkrétně na policii České republiky, protože se mi podařilo čirou náhodou podle právě zákona České národní rady o policii České republiky, kterou vlastně tady zavedla, tak svým vlastním zákonem v roce 91, tak právě, že tam jsem narazila na zákon z roku 1970, teďko, jestli to je stovka, teďko neřeknu přesně, ale tam je důležitý si uvědomit, že ten zákon do dneška je platný a je to zákon o Sboru národní bezpečnosti, kde ovšem ale není slib, ale je tam přísaha. Do dneška mi nikdo neodpověděl, protože policie by právě měla fungovat právě podle tohoto zákona a je navíc ten slib je tam na Československou socialistickou, nebo ne, slib, ta přísaha je tam na Československou socialistickou republiku. Takže podle čeho tady vůbec funguje česká policie, to ve mně docela respektive policie České republiky funguje. A už to, že ten zákon vydal Česká národní rada, tak prostě tady opravdu
1: z roku 70, ano, a je to platný určitě, ano, nebylo to nějak upravený.
2: Nebylo to upravený, já se ho vyloženě říkám, já jsem na ten zákon narazila úplně náhodou, když jsem právě ten dopis sestavovala, tak jsem si právě počítala ty odkazy, protože oni se vždycky odkazují na nějaký zákon. Já jsem si říkala, buď to tam dali, protože se sichrujou záda, protože můžou říct, no, se tam ten zákon napsali, my to víme, že to je Sbor národní bezpečnosti. Mm-hmm. Protože si to ty lidi nezjišťujou, to už je věc druhá. Takže proto jsem se dotazovala, to je právě takový ten můj dotaz ve finále na ten ministerstvo vnitra jsem prakticky posílala 11-stránkový elaborát, kde jsem vytahovala konkrétní prostě odstavce některých paragrafů několika zákonů, protože tam se na tohoto vložně doptávám, protože tam se doptávám i na funkci České národní rady, která prakticky uvedla ten zákon z roku 91 o policii České republiky. A do dneška nikdo neodpověděl. A tam se ptala i vlastně vůbec na zákony České národní rady. I na vládu. Do dneška nikdo neodpověděl.
1: Ten termín 15 dnů, co jsi říkala ty, to jsem určila ty patrně. Ale oni na to budou mít patrně.
2: Ano, to jsem je určil.
1: Ano, oni na to budou mít podle jejich zákonu, na to budou měsíc, ale ani ten patrně nedodrželi už. Je to tak?
2: No, to se jim prakticky blíží. Myslím, že už mají na to jenom pár dnů. A můj názor je to, že pokud, a to jsem jim tam ještě dopsala na závěr, protože já potom ty dopisy zvýhodím na svým novým vládní Hero, aby se to tam ty lidi mohli prohlídnout, protože na konci jsem jim napsala, že pokud pokud případné odpovědi nebudou podepsány těmi ministry, konkrétními lidmi, tak by měli abdikovat, měli by prostě složit funkce, protože pokud nejsou zodpovědně takovýhle otázky a ještě se vlastně nezodpovědnost za svoji funkci, tak tam nemají prostě co dělat.
1: Uhum, uhum. No, oni patrně podle mě počkají ještě chvilku a mezi tím v tichosti ten zákon zruší tímto způsobem. A je to vyřešené.
2: To je možný.
1: Tak. Ten Kelly, ty jsi na to víceméně možná upozornila. Oni to, nikdo je na to neupozornil, tak nic. No tak oni to možná pěkně zruší. Jestli to musí udělat sněmovna, nebo kdo, to je celkem jedno. Ale patrně to vypadá, že ten zákon bude zrušen. Pokud bude nezodpověditelný, ano, nějakým způsobem, který bude vyhovovat, tak oni ho zruší. No a pak už tě odpoví třeba za 2 měsíce, ale kdy to bylo zrušené, už nemáme na co odpovídat. A je to.
2: No, jasně, protože přece to se blbě vysvětluje nějaká nesrovnalost v těch zákonech, protože tady totiž došlo k jedné věci. A to právě došlo k tomu během toho covidu. Oni si mysleli, že ty lidi budou tupě poslouchat a všichni si prostě svorně stoupnou do těch front na to očkování. Ale spousta lidí udělala jednu věc a to jsem smetli jsme si prostě k počítači, začali jsme prostě studovat. A prakticky si sami na sebe upili, ušili bič. Takže teďkon je to vyloženě o tom, jestli i ty lidi se potom přidají, jestli se taky začnou doptávat, protože je to nutnost a je dobře, když i ty lidi se přidají a určitě těch lidí taky tam píše spousta nějaký dotazy. Akorát dělám jednu věc. Nikdy se neptám podle 106. Nikdy to nedělám. Z jednoho prostého důvodu, protože ta 106. jim dává možnost manévrovat a oni se rozhodnou, že právě na základě 106. vám prostě neodpovědí.

0: Takže proto já se nikdy neodkazuju na 106.
1: Pokud odpoví, to. Pokud odpoví, většinou neodpoví.
0: Pokud odpoví.
1: Většinou neodpoví no, a nějaký občan nebo člověk, nebo kdo, to je úplně jedno pro ně, tak ten jako si trhne nohu, že? Takže asi takhle.
0: Přesně tak.
1: Prosím tě, jestli můžem se vrátit tomu, já jsem to takhle odvedl tobě.
0: Určitě.
1: Jestli se můžem vrátit tady k tomu, protože tady jsou fakt zajímavé věci, já to mezi tím tak trochu čtu. Je spovažovatí. Za zrádce a nepřítele Československé republiky je spovažovatí. A teď to tady vidíš. Osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, dneska každý z těch politiků prakticky, samostatnosti. No, naprosto evidentní, protože my by chtěli udělat Spojené státy evropské, jestli to je teda samostatnost, nevím, že, kdo to dělá, kdo to navrhuje, celistvosti, no, to už udělali v roce 93, celistvost, že jo, republiky československé.
0: Ano.
1: Demokratické, republikánské státní formě. No, nevím, tak čím víc, jak si říká, čím víc demokracie v hubě, tím mín na papíře. Bezpečnosti a obraně Československé republiky. Bezpečnost, ano, to jako opravdu tím, že dodávají zbraně někam, tak to opravdu jako fakt je bezpečnost České republiky, především teda českých lidí, když to tak nazvu, i občanů. Podněcovali nebo jiné osoby své sti hleděli a záměrně a aktivně podporovali jakékoliv způsoby německé a maďarské okupanty. No tak toto je vlastně přesně způsob těch nezávislých uvozovkách médií, který, jo, veřejnoprávní.
0: Neziskovky.
1: A neziskovky. A samozřejmě neziskovky. Ono to vlastně neziskovka je svým způsobem. Ano. Takže ano. Toto je přesně ono. No, ale dneska hold je na to pohled z druhé strany a čím víc, jak bych to řekl, mění se normy, že jo. Když několik lidí, většina lidí začne říkat, vražda je normální, no tak se stane normou, že vražda je normální.
0: No, já jsem ale to trochu přehnal, tady máme přímým
1: přenosu. Já to trochu přehnal, ale prakticky krádež je normální, když je to dělaný správným člověkem, správnou stranou. Je to normální, takže u toho jsme tady pořád dokola. Takže tady, jak vidíme, no povídejte ještě správně.
0: Teď se podívej na ten morální úpadek, který mu tady prakticky došlo, a to je to, co tady se teď končet, ten paragraf 3.
1: Ano.
0: A teď si vem, že my tady máme dneska rozsudky nad pedofilama, a teď dokonce oni dneska chtějí udělat zákon tak, že vlastně žena, která je znásilněna a která se přinese přes trauma, tak prostě, nebo jestli to dělají teda soudci, jo? No tak když ta žena se přenese přes trauma, no tak prostě pachatel dostane jenom podmínku, kam jsme se to dostali. Tady skutečně dochází k legalizaci násilí a k té vraždě to nemá daleko. No. Takže ty si to nějak zvlášť podle mě nepřehnal. Jak je možný, že pedofil odejde od soudu s podmínkou? Mm-hmm. Kde to jsme?
1: Člověk,
0: kde to jsme, pro
1: člověk,
0: Boha?
1: Který ukradne během toho zvláštního stavu, nebo co to bylo, v sámošce 3 rohlíky, tak dostane rok na tvrdo.
0: No, ano? Ale pedofil odejde prakticky s podmínkou. A my jsme, mně to přijde, jo, a teď, ale to není jenom tohlento. My tady, mně to přijde, když se podívejme, co je dneska propagováno. Dneska je tady propagováno LGBT, naštěstí už je to, nebo bylo propagováno, už je to tak nějak to i mizí, nechytlo se to tady, protože v Americe prostě najednou prostě prezident řekl, že tady máme dvě pohlaví a najednou prostě propagace LGBT šla do pozadí, jo. Ale jak je možný, že tohleto bylo dopuštěno a kým, že během, vzpomeňme si na Fialovu vládu, která to tady vehementně,
1: jejich představitelé chodili v čele toho Prague Prideu, kde se tam děli na

0: ulici takové tak? věci, že kam pedofilství je vůbec nic proti tomu, co ty děti tam na to koukali, co tam předváděli. To je nic, to pedofilie, to je nic proti tomu, co tam předváděli.
1: Jo?
0: Mimochodem...
1: No ale i to...
0: Mimochodem, my jsme
1: šli... Zamyslíme se, jenom chci...
0: Tak
1: jenom se chci, jenom chci jak to dokončit. Tam já se chci dokončit. Vždyť nás se devianti dostali do vlády.
0: Ano.
1: A teď si vemte, že tohle to je i na školách, tohle to je na dětských táborech. A my místo toho, aby jsme ty děti chránili, protože děti jsou je pokračování další generací, tak jak je možné, že my tady máme na vrcholu predátory? To jsou predátoři.
0: Já tě musím upozornit, že Evropská unie právě vydala zákon, kterým je údajně chrání, a tím je ten check control. To je, že tě můžou prakticky sledovat úplně veškerou tvou komunikaci všude. Můžou sledovat, co to maily, telefony, všechno můžou odposlouchávat naprosto bez problému. A právě to odůvodnili tím, že to je kvůli tomu, aby neprobíhala ta pedofilie. Takže oni to chrání tímto způsobem. Víš to?
1: No hovole, to jsem říkala před chvílí.
0: No?
1: To je to, co jsem říkala před chvílí, že Deviant vydá zákon, protože ví, ano. Že čeho je schopen.
0: Ano, přesně tak.
1: Jo?
0: Přesně tak.
1: Aby od sebe odvedl pozornost. Ty zákony, ty vydávání těch zákonů je odvedení pozornosti od sebe sama. Protože vím, čeho jsem schopen. Takže vydám zákon, aby takhle náhodou mi někdo nelez do zelí. To samý je spousta lidí si myslí, že tady je obchodování s drogama absolutně nelegální. A jak je možný, že tady kolikrát tady prostě přes nás proudějí auta, ty jsou třeba i nadětí těma drogama. Hmm. A ve finále, co jsme se dověděli před 2 lety, že nám tam lefetovali přímo v poslanci na záchodech.
0: Ano, ano,
1: tak jak
0: ano.
1: To teda je s těma drogama? Je legální nebo nelegální?
0: Ano, ano. Miluško, prosím tě, máme 20:58, já to tady sleduju. Dostali jsme se někam, nebo nám ještě něco zbylo dneska, co bychom nechali na zítra? A když jo, tak řekni zhruba co? Teda na zítra,
1: na příští týden. Určitě bychom, když tak si dopověděli, určitě tuhle tu 12, protože ta je hodně, hodně zajímavá. Trošičku jsme se takhle tak na trošičku jsme se dostali teda jinam, ale ona na druhé straně všechno se vším souvisí a je potřeba si nastínit to, co, jak jsou sestaveny ty dekrety, ale zároveň, co se nám děje tady dneska. A určitě budeme těma dekretama pokračovat. Dneska jsem chtěla jenom ukázat tu kontinuitu, to znamená to, jak opravdu tady byly ty dekrety porušované a naprosto zcela vědomě od těch takzvaných státníků, to znamená těch poslanců, nebo respektive těch představitelů, ať to bylo Národní shromáždění, nebo Federálního shromáždění, až po Českou národní radu. A všecko tohleto bylo ze hlediska, vlastně ze strany právníků, kryto. Co jsem se akorát dověděla, bylo to, že když se nějaký právník odvolal, nebo dokonce podal nějakou stížnost, tak dokonce tam bylo i nějaké vyhrožování, co jsem se tohle doslechla. Je to klidně možný, ale bohužel my tohleto nevíme a bylo by docela i fajn. A možná, že by to byla výzva i pro ty právníky, dneska už to jsou většinou lidi v letech, tak by mi nebylo vůbec od věci, kdyby začali tyhle ty lidi o těchto těch věcech skutečně mluvit, jak to tenkrát bylo, jak oni to zažívali ze své praxe, když vlastně eventuálně podali nějakou stížnost na nelegální rozdělení té republiky a jestli tady existoval skutečně nějaký nátlak, protože je zvláštní jedna věc, že právě tady potom najednou vznikly právě komory, advokátní
0: tak,
1: komory, které tady
0: říci.
1: Vůbec do té doby nebyly.
0: To jsem chtěl říci. Jo? A to, jak někdo něco do toho začne šťourat, kam nemá, tam je přesně daný, co můžou, co nemůžou, a jak někdo
1: přesně
0: začne šťourat, tak ho vyloučí z komory a tím pádem nemá licenci na to dělat dál své zaměstnání. A jsme kde? No, vidíme to.
1: No, přesně tak. A teď je dobrý se teda ptát, jak to teda skutečně s těmi tituly a jestliže teda ten člověk, která přijde, má tu licenci skrz tu advokátní komoru, tak skutečně teda tu školu vystudoval, tu advokátní, anebo kolikrát získal ten titul úplně jinak, když teda musí být v té komoře. Jak je možný, že teda ten advokát nebo soudce je závislý na nějaký komoře? Protože v tom případě ty advokáti ani ti soudci nejsou státní, ale spadají pod soukromou organizaci a to je potřeba si uvědomit.
0: A to bylo poslední věta dnešního pořadu, který byl na téma Benešovy dekrety a jejich objasnění. Myslím si, že zase tady proběhlo velice zajímavých zjištění a podobných záležitostí. Takže poslechněte si to, přemýšlete o tom. My se domluvíme, neutíkej mi tady odsud ještě, já to ukončím, přepojím. My se domluvíme na dalším termínu, pokud budeš chtít. A možná potom za 3 týdny vlastně teda, ne to ten týden, ani příští týden, ale potom ten další víkend. To vypadá, že se domluvíme opět na setkání na Paloučku, kde o tom zase můžeš klidně dál povídat. A já bych vás poprosil všechny, když jste tu, přijeďte, protože to vypadá, jakože o to absolutně nemáte zájem. Je to velký problém, přijeďte, protože není nad osobní setkání. Takže takto a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač, bude studio Midgard. Já přepojím a se mnou se uvidíte, uslyšíte možná zítra, ale tam budu mít jenom reprízu. Požádal mi Olda Lukáš o poslední pořad, který měl tušení souvislostí, abych ho reprízoval. Takže zítra bude repríza Oldy Lukáše. Ještě z posledního pořadu, kdy on skončil z nějakého důvodu, prostě už to se tam všechno dozvíte potom v tom pořadu. Proto se to bude reprízovat. Tak, mějte se krásně, loučím se s váma, s tebou taky, Miluško, a my se uvidíme na Paloučku samozřejmě za ty relativně 3 týdny a taktéž se uvidíme určitě možná za 14 dní, možná díl, možná dřív, uvidíme, jak tam bude volno. Opět na Svobodném vysílači na tomto tématu Benešovy dekrety. Měj se hezky, ahoj, loučím se.
1: Díky ještě jednou a rozloučím se i s našima divákama anebo posluchačama. Přeju všem krásný dny. No a hledejte, pátrejte a hledejte souvislosti.
0: Ano, my vám k tomu můžeme pomoci.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte svobodný vysílač potajno, tak, aby vás sousedi neslyšeli. Je to dost podobné, jako když jste když vaše rodiče poslouchali Londýn a Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme, tak zkrátka dobře nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám, je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jaké překvapení.
1: Jaké překvapení.
0: Ono to fakt čájet.
1: Ono to fakt čájet. Ne, my jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
0: detaily.
1: No nicméně jako všechno zafungovalo úplně bez jakéhokoliv přičinění. Mm-hmm. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalej a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Czech Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
0: Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechno ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidem se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy a nebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma, jak se říká. No a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš no to jo, o tom, že dneska mají některý lidi svátek?
1: No, to určitě jako mají, no.
0: A víš o tom, že jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
1: Vím. A byla to moje babička.
0: Tvoje babička byla ne ani já, ani ty?
1: Ne, moje babička byla to jméno.
0: Já vím, kdo se třeba dneska narodil, jo? Ze známých lidí třeba.
1: Jo, tak no. To já asi nikoho neznám, kdo je dneska.
0: Tak dneska to má narozeniny hitmaker Michal David. Pozor. A taky se narodil Karel Gott. 14. července.
1: A vidíš to, tak to je hodně známá osoba. Ano.
0: Ale pravda je, že ty kluci se nenarodili 14.7.2026. To je pravda. Ano. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny. Michal David slaví svoje narozeniny.

0: Yes. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už jsi vypadla? Haló, Míšo.
1: No, večer to bylo.
0: Hele, teď bylo ticho, to přemýšlíš,
1: to nebo...
2: Přemýšlím.
0: Co?
2: Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyším, ale bylo dlouhý no. Ticho. Bylo dlouhé ticho.
2: Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela, nahlas jsem si myslela a nevím, kde teda by mohl slavit. Kde? Kde
0: je to ten David jedno slaví? Velice pro, je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
1: Mm-hmm. Jo, ve Francii, chlapa.
0: Ve Francii, no jasně, ve Francii.
1: Jo, aha.
0: Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let. Díky několika velice pěkným komediím.
1: Saint-Tropez.
0: No jo, Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez.
0: Jo, tuli, Saint-Tropez. A tuli, znáš to.
1: No tak to je hezký vodněj, no. Že teda jo, až do Saint-Tropez.
0: No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Mm-hmm. Tak jí pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá, ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo.
1: No, a byla tam fakt?
0: No jo, oni z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Tyrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci Tyráci to teda vůbec nemají jednoduchý. No, tak.
1: No.
0: No, pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví svůj svátek.
1: Právě.
0: My jsme z toho neutekli. Mm-hmm. Karolina a Karla. Jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždilo?
1: Česko-uherská?
0: Ne, tak... mě tam najíždilo česko-ukrajinská, ty vada. Máte si ukous jazyk, jo?
1: Ne,
0: normálně, hned jsem si dále páka tady. Fakt?
1: No vidíš, už jsme postižený i my.
0: Hele, sám sebe jsem potrestal, jasně. Česko-uherská královna Karolína Augusta, bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická, mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou. Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světle. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
1: Taky slaví svátek.
0: Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Kdo by to byl
1: řekl?
0: Obě jména i další varianty Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména poch-

0: pochází ze staroněmeckého slova kartas. Karlas, které se překládá jako svobodný muž, ježišmarja, může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145. No, 145. Příčka, potom Karolina, krátce, pozor, 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
1: Takže 85? Já
0: Karolina a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použitými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku, a ta se jmenovala Karla.
1: No, já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
0: No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
1: Ani trošku, veď?
0: Ne, ani trošku. Takže milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
1: Jo, teď jsem viděla, ano. To je hodně těžký a náročný film.
0: No a my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo tak, to je na odpad. Aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
1: Ano.
0: Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí. Zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalování nebo spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No já teda nevím, já si myslím, že ty spalovny, dneska moderní spalovny, mají velmi kvalitní záchyt těchto plynů.
1: Určitě.
0: A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí, to za A, za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky potřeba říct. 100%. Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No, člověče, ty jsou ale šikovný.
0: No a oni jsou nad propastí, že jo, takže
1: A už tam spadli, už
0: no
1: jsou
0: ne,
1: tam
0: tak oni,
1: úplně.
0: chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak
1: No, Rusko to už
0: no,
1: tam
0: musí drtit petky a
1: skočilo.
0: dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy. No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No člověče,
0: No
1: no
0: ne, tak
1: chudáci,
0: vyspělý,
1: je
0: hele,
1: mi s
0: vyspělý,
1: líto.
0: víš, jak to dělá vyspělý západ, konkrétně s petkama třeba.
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka a že už jsem si několikrát o to roztrhla ruku.
0: Jako debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řízl se do
1: Vítej v klubu.
0: obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy ta, že jo,
1: Danuše
0: prázdnuše udělala
1: prázdnuše.
0: stream pro takový debil, jako jsem já. Možná, že to taky bylo užitečný. Jak s tím víčkem máš pracovat? Jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít. No tak.
1: Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek, jo,
1: To
0: ona k
1: si
0: tomu
1: děláš
0: dělá.
1: teďka ze mě srandu? Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako,
1: Jo,
0: že je
1: já jenom jestli tam
0: nejpovolanější na
1: tak.
0: planetě, rozumíš?
1: Tak za asi to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
0: Já ti to řeknu. Prostě vezmeš to víčko, urveš a pak se
1: No
0: napiješ,
1: jasně,
0: rozumíš?
1: no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
0: Jo. Tak aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle. No dobře, já to dám pryč. Ježíš, to mě
1: Dej
0: to nějak
1: to.
0: tady tohleto. No.
1: Nejseš sám.
0: Nejsem sám.
1: Nejsi sám.
0: Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvoji řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co tě nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
1: Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda. Tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve Studůlkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila, nebo skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený. Jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik. Jo. Nevím, ale asi byly studený noci,
0: Byly
1: takže
0: noci
1: tím pádem
0: studený.
1: to,
0: Byly studený noci.
1: tak to vychladlo. No tak to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karoštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení Noc na Karoštejně, přímo na Karoštejně.
0: Počkej. Teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A ano. Co jsi byla na Karoštejně, nebo co bylo na Karoštejně?
1: Byla jsem na představení Noc na Karoštejně.
0: Jo, ty jsi byla na představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce na ten hrát, jako...
1: Ne, já jsem se vezla.
0: Aha. A kde to dávali ten kus, prosím tě?
1: Na Karoštejně.
0: No, takže jsi byla na tom hradě.
1: Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
0: Masňáci, no jo, to je.
1: Masňáci, no.
0: To já, to šel on hrá pěšky až nahoru.
1: Jo, a pak dolů. Tak
0: my, chudáci, to my chudáci, rozumíš, jsme odkázali na chůzi, že jo, to je. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
1: Bylo to krásný. Bylo to opravdu krásný.
0: A bylo to jako ve smyslu toho muzikálu? Byly tam ty písničky?
1: Bylo to úplně přesně jako ten muzikál. Byl to přesně ten muzikál.
0: Ne, tam nebyl Matuška ani Brejchová.
1: No to nebyly. No to je jediná mý, jako takový mínus. No to jako už asi jako nikdy. Jako.
0: Ale a krásnou roli bylo... měl pan Heger, že jo? No.
1: Hele, a víš, co bylo zajímavé? Víš, že tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda dostalo.
0: Počkej, koho hrála Regina?
1: No, tu Ovku.
0: Jo, Ovku. No vidíš, krásná role.
1: No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný. Jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří. A po
0: vy to máte kousek na ten Karoštejn, no to je Pražáci, no to je.
1: No, Pražáci, no. Tak.
0: V biotopu no, se klepou tak... zimou, ale na Karoštejn se vyvezou. Jako.
1: Hele, že večer to už bylo teplo, to byla pravda, no. To už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa. Přátelé, ale upozorňuji vás.
0: Jasně vedle.
1: Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale...
0: Ty nejsi alergická, no, normálně jako.
1: Normálně ne, normálně ne.
0: Byla infikovaná nějaká, nadržená.
1: Když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil v oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malej flek, na zadní části zadku. Prostě na takovým tom bůčku akorát.
0: No, na bůčku? Počkej, na bůček. Bůček není ze zadku, si pleteš. Tam je kejta.
1: Hele, to bylo, to tak bolelo. Horký to bylo. Prostě tepalo v tom. No.
0: A horký to bylo?
1: No,
0: a do rána dobrý to... pak? Jsi to
1: ne. No není to ještě teď, jako.
0: A na čem sedíš? Ještě teď?
1: No já ležím. A já to řeknu.
0: No počkej, opravdu, s tou... No, povídej.
1: Jako, ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla po cukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla v celku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako... A já jsem ji nepozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo.
0: No jo.
1: A já jsem si jako
0: no,
1: pomohla.
0: No to je tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube. A tím bodavým žihadýlkem, že se brání, no to víš. No tak, ona tě takže... škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
1: No. A musím říct, že to teda bylo jako teda,
0: ne,
1: nakonec
0: počkej.
1: Jsem stejně
0: no, víš, čem byl problém? Musela... Ty jsi si vymáčkla, no. Víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si vymáčkla no, vlastně.
1: Určitě jsem si tam prostě za to, ale zacpala. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale takovej Taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako...
0: Na krku.
1: No vůbec.
0: No já
1: vůbec.
0: Jsem...
1: Mě
0: já
1: bolí
0: jsem...
1: i ten kyčel, jo.
0: No my jsme byli s Eliškou v Staňkovského rybníka, že jo. A tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako jo, že... zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo. Oni ty vosy fakt doráželi i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím... Tato jsou dobrý pivní tácky. To jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem. Jo. No a pravda, jako, musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil. Teda, jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a
1: kolektivní vědomí.
0: Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb. Vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k letu to patří.
1: Já jsem právě neměla doma fenestel, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
0: Jsi se ho sama potřebovala, viď?
1: No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no a nemáte to nějaký úplně veliký, jako. Tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím, no tak mi to ukažte.
0: Ty ukázala, že ti v lékárně.
1: No a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako jo. A já říkám, no to ne, no. Tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
0: My jsme teda měli Midgardí sled takovej.
1: To vím.
0: Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně. Jo? A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo? A postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo. Že? Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina, dí kurve, šene haxen mit chlupen, jako jo, to je jako, to umím a víc ne, a ještě pár takových základních frází. No, a tak mu říkám jako nine nine, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku. A to nebyla ani němčina, jo? Na autě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf. Že šéf je v recepci. A hodil jsem rukou směrem k té recepci, aby ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
1: No, tak to dopadlo dobře.
0: No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak. To je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
1: No, ten je v kurzu prostě.
0: A teď ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože... Tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili party, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18+.
1: No. Jo.
0: Tak přijeli umělci z daleka, až z Moravy, a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků vína a ty, co nám chutnali, jsme dopili. Moc příjemná akce to byla. Ty děvčata prostě, že jo, napekly nějaké věci, každá něco přivezla, zelenina byla čerstvá, ze skleníčku pěkně, no, jsme si to užili. Koupačka právě, že bylo to tak s koupáním, my jsme se s Eliškou koupali teda každý den, ale, ale bylo cítit, že prostě to chce, v noci bylo 7 stupňů, že jo. Ze začátku, pak už bylo 10 a víc, ale my jsme tam zažili prostě 7 a 9 stupňů. Takže ty, kdož stanovali, tak chudák Vanda říkala, že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
1: Fakt, jo.
0: No, ve stanu, normálně. A jak dejchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit ji do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
1: ještě
0: zúčastnit,
1: letos?
0: Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
1: No, to jsem ti chtěla připomínat.
0: Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako,
1: no.
0: Jsem v pohodě. Jako, vy ženy to máte zvláštní. Jako, vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik. Že jo? Na tu práci.
1: Ta správná konstelace, ano.
0: Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti. Kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
1: Tak to je
0: dělám srandu, to tady napsal Pavel. Jako, jo.
1: No to já pravděpodobně věřím. No.
0: Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To je jasný.
1: Ten dělal jenom skladníka.
0: Co?
1: Ten tam dělal skladníka. Pavel evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
0: Viď?
1: Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, viď?
0: No jo.
1: Já teda aspoň.
0: Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jak je to teda rozsáhlo, musím říct. Listuju. Ha, už nelistuju. Už mi to tady, už to jede. Čekej. Ještě pořád listuju. To je dlouhý. No jo. Furt listuju, víš.
1: To tam máš takhle dlouhý, jako?
0: No, tam jsou nějaký velký písmenka tady. Božena Blanka, víš? Kdybys viděl, jak tam řádila.
1: Jo.
0: Já jsem normálně obdivoval. Tak. Rusko 14. júl. Ako by sa BRICS mohol priblížiť ku globálnemu riadeniu? Keď uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšírení v rokoch 2024 až 2025 stabilizovať a zároveň zaujať výraznejšie miesto v globálnom riadení, môžeme predpokladať následovné. Riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Niet pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržateľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží, píše Timofej Bordačev. V súčasnosti by nejabsurdnejším plánom pre BRICS bolo pokúšať sa napodobňovať niektorú zo štruktúr, ktoré v priebehu posledných 10 ročí a dokonca aj skôr vytvorili veľmoci, ktorých preváha vo svetovej politike bola založená na sile zbraní. Práve preto v kontexte našich úvah o tom, akú úlohu môže táto platforma zohrávať v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovať o napodobňovaní tých postupov, ktoré sa zvyčajne považujú za úspešné. V prvom rade kvôli už spomenutému stanoveniu cieľov. Všetky nám známe medzinárodné organizácie z minulosti aj súčasnosti predstavujú práve právne zakotvenie rovnováhy síl medzi ich účastníkmi alebo ich zámerov voči ostatným krajinám a národom sveta. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cieľ zaznamenať na papieri pomer vojenských kapacít členských krajín, ktorý by bol stanovený v priebehu konfliktu a nebola vytvorená na to, aby koordinovala politiku úzkej skupiny krajín na svetovej scéne v tradičnom zmysle tohto pojmu. Práve preto sa zdá, že snaha o stabilitu a efektívnosť BRICS musí začať otázkou najvšeobecnejšieho stanovenia cieľov členských krajín, ktoré spája ich vnútorné a zahranično-politické programy. Ďalej sa pokúsime vysvetliť, co tým máme na mysli a čo sa javí ako najdôležitejšie. Každá medzinárodná spolupráca musí zodpovedať základným záujmom zúčastnených krajín. Napríklad európska integrácia, ktorej inštitucionálnym stelesnením je v súčasnosti Európska únia, je pôvodne so skupením krajín, ktoré utrpeli najťažšiu porážku v druhej svetovej vojne 1939 až 1945, ktoré čiastočne stratili svoju suverenitu vo vojenských otázkach v dôsledku účasti v bloku NATO a ktoré sa práve preto snažili upevniť svoju novú strategickú pozíciu. Najdôležitejšou úlohou európskych elít v čase vzniku integrácie bolo zachovať si svoje mocenské postavenie a posilniť jeho materiálnu základňu prostredníctvom zjednotenia trhov a spoločnej spolupráce s najdôležitejšími zahranično-hospodárskými partnermi. Práve vnútorné ciele boli v tomto prípade dominantné, čo následne umožnilo na ich základe vyvinúť pomerne účinné mechanizmy ovplyvňovania svetovej politiky a ekonomiky. V každom prípade išlo o mechanizmy, ktoré zďaleka prevyšovali skutočné geopolitické možnosti krajín ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko, nehovoriac o ich menších spojencoch. Ďalším príkladom je Združenie krajín Juhovýchodnej Ázie ASEAN, ktorého vznik na konci 60. rokov 20. storočia, bol múdrou a ďaleko zrakou odpovědou na výzvy, které se bezprostředně vynorily před značnou skupinou asijských krajín po získání jejich nezávislosti. Cílem bylo předcházet konfliktům v procese budování jejich suverénní státnosti a vyhnout se konkurencí na mezinárodní scéně. Dalším dobrým příkladem je šanghajská organizace spolupráce ŠOS, která byla založena před 25 rokmi s cílem vyřešit důležitou a konkrétní úlohu stabilizaci vnitřního okruhu Velké Eurázie v regioně, který přímo zasahuje do bezpečnostních zájmů Ruska a Číny a které krajiny byly v tomto čase v tomto ohledě zranitelné. Tyto úlohy mali čisto vnútropolitický charakter pro jasné ohraničený region. A treba poznamenat, že byly vyřešené velmi úspěšně. Je důležité zohlednit, že účinnost těchto organizací je obmedzená jejich původným poslaním. Pro Evropskou unii se za neúspěch považuje pokus o vytvoření plnohodnotné politické unie. Pro ASEAN představuje značné těžkosti snaha zohrávat úlohu vo vnitropolitickém vývoji svých členů alebo formulovat společné přístupy k nejdůležitější současné výzve asijské politiky, konfrontaci mezi Čínou a USA zatiaľ nedokáže výrazně presadit mimo původní sféry působnosti. Z politického hlediska jsou efektivnější organizace, které byly zřízeny s cílem nadvázat společnou politiku vůči okolitému světu, alebo které kombinují vnitřní a zahranično-politické úlohy, například Velkou sedmičku, nemožno vnímat jen jako formalizaci amerického vodcovstva. Jde skutečně o velmi účinný orgán, prostřednictvím kterého kolektivní západ čelí zvyšku lidstva. Nie je náhodou, že vznikla v polovici 70. rokov, keď se současně vyčerpali zdroje historické dominancie západu vo světových záležitostiach a čoraz zretelnejšie sa prejavovali príznaky krízy opozície voči USA a Európe, ktorú viedol ZSSR práve vtedy na koordináciu spoločnosti.

0: jo, že Ukrajina v podstatě jenom velmi chytře ustupuje, to proto, aby se nadechla, tak jak řekl Pavel, někde tam se nechal slyšet, že teď jsou 2 měsíce okno, kdy Ukrajina může jako se nadechnout a teď ji musíme ale všichni podpořit, jako jo. Všichni tam musíme poslat ty peníze, aby ta Ukrajina se mohla nadechnout, jo, aby toho Rosa dodělala, jako. To jsou prostě absolutně vlhký sny.
1: Dorazilo.
0: No a to, co tady se jakoby píše o BRICSu, to je nepřipuštění si reality, jo.
1: Ne, tak oni vůbec, jako o BRICSu neslyšíš nikde nic,
0: no, ale hlavně neslyšíš,
1: prostě mrtvo.
0: Ale neslyšíš vůbec jakoby to, co zaznít má, jakoby, jo.
1: No jasně, neslyšíš nic.
0: Otázka prostě vůbec, proč vznikl BRICS? Proč vznikl ŠOS a proč vzniklo ten jich, jo? Proč to vzniklo? To přeci vzniklo v důsledku ekonomického terorismu kolektivního západu. To vzniklo díky bankovnímu terorismu, který tady zavedli Mezinárodní měnový fond, Světová banka, FED a další gauneři. To jsou vynucené kroky pro udržitelné fungování národů a států a zemí. To není proto, že...
1: Si to někdo vymyslel.
0: Ano, oni neřeknou, že na to vzniklo proto, že náckové se báli o život, že je vyčenichají ty Rusové a použijou ten článek 106 charty OSN a půjdou vygumovat ten satanisticko-nacistický hnízdo, který se někde objevilo, protože ty náckové byly pouze přesunutý do bezpečných regionů světa, takže tam ty Rusové půjdou vyřešit. Tak proto oni si založili NATO. NATO je obranný pakt nacistů a nacistických
1: aby
0: skupin.
1: Aby si ukryli je. Aby tak. Je ukryli, ochránili, skryli, aby to prostě nedali najevo.
0: A Evropská unie je nacistický projekt, který vlastně pokračuje v budování čtvrté říše, v budování jaksi nadlidství. Dneska musíme říct teda jednak árijců, kteří se nacházejí na území Německa, ale pozor, také Ukrajiny, protože tam, jak bylo odhaleno některými vědci, tak tam také přišli nadlidi, kteří měli své jaksi propagátory, respektive měli své významné lidi, jako byl třeba Suchačev nebo ten Bandera a podobně. To už jsou dneska kulty, které fungují na té Ukrajině. A to už dneska vidíš, to modus operandi, který je naprosto stejný, jako když se budovala pozice Hitlera, tak naprosto stejná modus operandi je v budování pozice Führera Zelenského.
1: Zelenského.
0: Mhm. To je úplně stejný, jako jo. Úplně stejný. Obrovská korupce, obrovské finanční toky do soukromé zóny, pochopitelně korporátní fašismus, obrovský korporátní lobby, jo, a lidi to platí. A lidi to musí platit, protože máme tady takový debily v opozici. Musím říct, že opravdu opozice nám představuje v každý okamžik svoje personální zálohy debilů, který občas vylezou na tu obrazovku a začnou vykřikovat, že je potřeba zavést, třeba v Evropské unii, je potřeba zavést válečnou daň. Jako my, když jsme tady o tom mluvili, tak lidi říkají, to je blbost, jako kdo by to chroupnul.
1: A už to najednou vylejzrá na povrch, viď?
0: No a oni už o tom mluví, jako že to je potřeba, protože blablabla. To, že ty daně už jsou dávno zaváděný, to, že tady dneska platíme za to, že můžeme dýchat vzduch, což jsou v podstatě emisní povolenky, to, že brzy budeme platit za to, že používáme vodu, jo? Přitom, teď mě řekni, jo, jako máš studnu a z té studny čerpáš vodu. Na svoje náklady čerpáš vodu. A tu vodu používáš na zalejvání, napití.
1: Tak ji tam zase vracím, ne?
0: Takže ji tam vracíš. Takže ano, když ti někdo tu vodu zprostředkovává, v úzovkách ti jakoby vyčistí a vydezinfikuje, dopraví ti do vodovodního kohoutku, ano, za to, za tuhle tu službu, dejme ano. tomu, budeme platit, jo? Ale když je to voda, kterou použiju a zase vrátím, tak proč za ní mám platit, jako? A to se připravuje, že jo? Takže je vidět, že oni se opravdu připravují na to, aby schramstli peníze úplně ze všeho. Lidem to nedochází. Lidi si pořád myslí, že to je, že když tady bouříme a říkáme to jako nahlas, to, že jsme nějaký pitomí nebo co, a že jsme nějaký divný.
1: A že nám nevěří a proč by to dělali, že jo?
0: No.
1: Jo, je to tak, jako. A ještě navíc.
0: No tak.
1: Pardon. No, já se omlouvám. Ještě navíc je to, čím hůř, tím líp, no? Čím prostě budou větší ty daně, větší emisní povolenky.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
0: Jinýho. Nám tady vypadl internet teď momentálně, protože bouřka se přesunula taky k nám.
1: No, takže ona tady totiž začala asi druhá, protože...
0: Ne, mě tady vypadl internet, v klidu. Mm-hmm, jako, jo. Mm-hmm, mm-hmm. Ale já jsem tě slyšel, pořád jsem tě slyšel, takže on ten výpadek tak byl jako nějaký zvláštní. Mm-hmm. Tak hele, poslouchej, když o tom mluvíš, jo.
1: Mm-hmm.
0: Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 356 01 Sokolov, telefonní číslo 352 520 111. Napsala svému zaměstnanci. Dobrý den. Na základě interního posouzení jsme dospěli k závěru, že v současné době není možné obnovit vaše pracovní zařazení na pozici zdravotního bratra. Nemocnice klade velký důraz na profesionální vystupování, vzájemný respekt a schopnost spolupracovat v rámci kolektivu. Domníváme se, že vaše výrazně radikální politické postoje by mohly negativně ovlivnit pracovní atmosféru a vztahy mezi zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vaši žádosti o návrat do zaměstnání nevyhovět. S pozdravem personální oddělení nemocnice Sokolov. Bez podpisu.
1: Tak to mě spadla brada. Tak to jsme se vrátili o x let zpátky.
0: No tak já si myslím, že tohle to pochopitelně je na žalobu, protože jak náboženské, tak politické, jak si vyznání a tak dál. Jo.
1: To je blbost.
0: Ovšem, v současném stavu, kdy se tady potírá kde co, tak proč ne, že jo? Znači, že tam sedí nějaká pirátka třeba, nebo nějaká ze stanu, nebo... Nemyslím, že bydlí ve stanu.
1: Odesačka.
0: Ale... Odesačka. No tak, co naděláš?
1: No tak to je masakr. Zdravotního bratra.
0: A teď další, jo. 12.6.2026 proběhla u Městského soudu v Praze s lidmi, kteří patří do kdy se jmenujou, je to na Raptoru jinak a je to vojáci v záloze, už jsem si vzpomněl. Československý vojáci v záloze pro mír, tam mír. Tak si představ, ono to trvá hodinu, jo? Můžou si to lidi najít. Tak si, přátelé, představme, že tento soud byl jaksi aktivní a vynesl rozsudky nad několika lidma. Podpora a propagace terorismu a nedovolené ozbrojování v rámci ozbrojené skupiny. Návrh trestu. Závěrečná řeč státního zástupce. Návrh a zdůvodnění výše trestu. Jako, takhle, ještě to asi není rozsudek, jo? Jenom teď čerpáme z toho, co navrhuje státní zástupce. Ivan Kratochvíl. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, ztráta vojenské hodnosti podplukovníka armády České republiky, peněžitý trest 100 000 korun. Přemysl Hadrava. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, propadnutí zabaveného střeliva, celkem 60 nábojů. Andrea Krulišová. 6 let a 8 měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vladimír Štádler. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, peněžitý trest 100 000 korun, propadnutí zabavených zbraní a střeliva. 11.6.2026 Městský soud Praha, spálená Praha 2. Obrazový záznam nebyl povolen, bohužel horší zvuk, státní zástupce nám nepovolil bližší umístění mikrofonu k jeho stolu. No. Co na to říkáš?
1: Tak to jsou teda sazby.
0: To je masakr. To je přitom důkazy to je... v podstatě nemají. Jediné, co, že jsou to výpovědi těch, kteří údajně se rozhodli spolupracovat, protože jim dodávali fet a chlast do vazby, nebudu jmenovat. Tak na základě toho jsou takovýhle pálky. Navržený, pozor, navržený.
1: To je dobrý, ne? No, tak to jo teda. Hele, tak já už jako věřím tady snad všemu. Dokonce myslím, že jsem někde četla, že víš, jak byl takový ten příběh s tím symbolem Z na nějakým batělu, bundě, či co? Jo, tak tam byl taky potvrzen nějaký trest, ale teď se opravdu přiznám, že nevím.
0: Jo, tam bylo pro toho člověka.
1: No, takže vidíš to? Čověče, my budeme muset jako přemýšlet, co budeme dělat dál, až nás tady začnou jako kontrolovat.
0: Tak kontrolovat.
1: Nebo oni nás možná rovnou vypnou, víš, jak to bylo. Taky no, byl svobodný tak... vysílač vypnutý, že jo?
0: To známe, ne? To víme.
1: No.
0: Víš, dneska někteří poskytovatelé internetu,
1: ano,
0: když si zadáš svobodný vysílač, okamžitě ti tam vyskočí, že to je že nebezpečný je to obsah.
1: Nedůvěryhodný a nebezpečný je, zvažte, jestli se opravdu chcete připojit. Ano, to máš pravdu. To
0: já
1: tak
0: se těším, víš, na co se těším? Až si pustíš Českou televizi a tam vyskočí takováhle hláška prostě. Bys byla opatrná.
1: A netrefil tě šlák.
0: No to v Maďarsku, pozor, to v Maďarsku udělali, že jo?
1: No, člověče, to jsem někde viděla, ano.
0: No,
1: ano.
0: Nový premiér, ano. Že prý to všechno bylo pro Orbána, tak oni taky to Orbána tak používají úplně na všechno. Tak,
1: no, když můžou, tak ho použijou. No,
0: tak ho takhle použijou. No, jinak tady máme jednu novou kauzu. Víš jakou?
1: Hele, dneska padla
0: boura,
1: vláda
0: u vás v Praze Ukrajině, byla bouračka.
1: To asi nebude ono.
0: U vás v Praze byla bouračka.
1: No jo, a u nás na Pavláku. A u nás na Pavláku byla bouračka, no. Jo. Něco se tam stalo hroznýho.
0: Co se tam stalo?
1: Nějakej Turek.
0: To bylo na Pavláku? No nekecej.
1: Ne, ano. Ale nebyla jsem u toho, takže...
0: Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace.
1: To sloužit, jak to bylo.
0: Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace, takže zatím. Poslanec za motoristy, jako v poslanecký sněmovně, jo, tak tam opozice zase řádila, tam prostě zase prostě... Vypadalo to, že Turek zavraždil několik lidí, jo. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie... Co?
1: Ne, no tak jako Zilbar z Chudobince, ten to musel zahrát, že jo, na totální smrtonosnou nemoc a všechno. A ta ženská fakt byla jako velmi zraněná, že jo, kterou jako srazil. No tak tady to zase bude opačně, že budou Turka grilovat a vymyslí si tam ještě pár lidí, možná za 3 neděle, za 14 dní, nevím, že se odřeli, jak letělo to auto a podobně. Počkej, uvidíš. Takový ještě přijdou.
0: No počkej, tak já tady mám tu nějaké informace. Poslanec a motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie určí viníka pondělní dopravní nehody v centru Prahy, nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Tím pochopitelně uspokojil
1: no počkej, křik, ale my... Který,
0: počkej, to ještě to je přečtu.
1: No.
0: Pokud jej vyšetřování označí za viníka, na post rezignuje. Vyjádření přišlo poté, co premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud se potvrdí zveřejněné záběry nehody, při níž se jeho vůz srazil s vozem nemocnice houkajícím křižovatce, měl by Turek na postu skončit. Já jsem k tomu viděl rozbor, docela jako zajímavý. A ono to totiž není, ono takhle, ono je to, takhle, nebyla to sanitka, bylo to vozidlo převážející krev s majákem, které jelo na červenou, přijíždělo do křižovatky po kolejích a podle propočtu Turek jel asi 49 km za hodinu a s největší pravděpodobností do křižovatky vyjel na žlutou. Jel pruhem, který je velice, velice zvláštně označen. Ten pruh je označen, že máš odbočit, takhle jsou tam šipky doleva a mezi nima jsou šipky rovně a doprava.
1: Jo, takže ty vlastně jako z toho pruhu můžeš kamkoliv.
0: A vedle toho jsou dva pruhy, které jsou rovně a doprava. A tenhle ten pruh má být jako doleva, jo. A on je různě přeznačený a tak nešťastně, že když tam stála kolona aut v těch dvou pruzích a on když tam přijížděl, tak vlastně přijížděl pruhem, který je značený rovně na silnici. Víme, že dopravní značení vodorovné, tedy na silnici, má přednost před svislým na sloupech.
1: Svislým.
0: Takže na silnici byly malované pruhy rovně a doprava, mezi to byly namalované pruhy doleva, tam ty nebyly přeškrtaný, ty rovně a doprava, a těsně před Turkem tam projížděla minimálně jedno až dvě vozidla, tam taky normálně jeli rovně. Jo? Čili na jednu stranu on tam vjel ne rychle, jel do padesátky, jel teda pruhem, kterým neměl jet, ale sporné je to značení a je zvláštní, že vůbec nebrzdil. To znamená, že i když to auto houkalo a blikalo, který přijíždělo k němu zleva, tak buď ho neviděl přes sloupek u toho svého
1: Mercedesu. Může stát, no.
0: Možná, že měl handsfree a s někým něco řešil a telefonoval, tedy asi přes handsfree, ale on vůbec nebrzdil. To bylo hodně zvláštní. Jo. Člověk, který jezdí závody nebo prostě je závodník, vůbec nereflektoval. To bylo hodně divný. On vůbec to auto neviděl, on o něm vůbec nevěděl, to bylo vidět. Jo. No, naštěstí se nikomu nic nestalo. Jo. Na druhou stranu vozidla s právem přednosti nemají absolutní právo přednosti. To je taky potřeba říct. To znamená, že je tady na jedné i na druhé straně je tady nějaký typ pochybení a teď asi policie bude muset prostě vyšetřit, které to pochybení způsobilo vlastně tu nehodu. Jo?
1: No, jestli vjel do špatného pruhu, jestli pruh byl špatně
0: takhle,
1: proč značený.
0: Takhle on, kdyby v tom pruhu totiž, kdyby ho nechtěl projet, a měl teda jako pochopit, že jede blbým pruhem, tak on se neměl kam zařadit, protože tam stála souvislá kolona aut v těch dvou pruzích. Jo. A on, když do toho pruhu najížděl, tak tam byly šipky, že může jet rovně jako na silnici.
1: No, spíš jako ještě to blbý, že jako nebrzdil, že nevěděl, že tam to auto zleva jede, ale jak
0: no, protože mu spadla, rozumíš, jemu tam spadla oranžová. No a protože všude v Praze jsou kamery na průjezd na červenou, no tak, tak nepřibrzdil, protože to potřeboval projet, že jo, na tu žlutou. Víme, v té situaci, ono se to hezky jako posuzuje, když člověk v tom autě nesedí, jo. Takže...
1: Hele, já moc dobře vím, co to je, že nevidíš přes ten sloupek. Já, jak jsem malá, tak mám sedadlo přiražený velmi blízko volantu. A musím říct, že u některého typu aut se mi to opravdu stane, že tam mám to slepý místo, v ten sloupek je tam tak nešťastně, že zejména když zatáčíš doleva a je tam přechod a ještě přecházejí lidi, tak v tom tam si opravdu dávám velkýho majzla. Jo? A ještě se nakláním přes ten sloupek. Jo? Vím, co to je. Jako.
0: Podívej, jsou studie na to, že v současných autech, tak jak se kladou nároky na vyšší bezpečnost v těch autech, jsou předepsané velikosti zrcátek, blablabla, všechno možný, a jak pochopitelně se ty konstrukce dělají robustní, aby ty auta odpovídaly crash testům a tak dál. Tak se u některých, hlavně SUVček, ten výhled snižuje na 27%.
1: No, tak to víš, tak to je jako...
0: Až na 27%. Je dokonce byla nějaká tabulka, kde to jakoby ukazovali. Přičemž tuším, že tam byl údaj, že ještě před 20 lety, že ty auta měly výhled cirka 46-55%, jo. A to, to dělají ty sloupky, že jo, pochopitelně.
1: To můžu potvrdit, protože já mám auto více jak 20 let starý. A z toho vidím naprosto perfektně. A pak mám auto, který je, dejme tomu, 8 let starý. A tam je ten problém už evidentní.
0: No, takže asi teďko rada pro všechny. Zjistěte si a vyčíhejte si, kde máte mrtvý úhly ve výhledu ze svého auta. Všechno, co vám brání ve výhledu, odstraňte. Třeba manželka, když sedí vedle vás a brání vám ve výhledu, tak je potřeba... Počkej.
1: Mě rozesmál, jak já budu odstraňovat manželku. Jako.
0: Počkej, co mi nedořek.
1: Dobrý.
0: Tak je zapotřebí požádat tu dotyčnou osobu, ať nemluvím třeba konkrétně o manželce, nebo nedej bože, tak tchýně se zásadně dává dozadu, to je jasný. Jako
1: tchýně, no jasně. Doufám,
0: že nikdo není takový sebevrah, aby si dal tchýni vedle sebe. Ale ta osoba, která sedí na místě spolujezdce, ta taky dokáže pěkně bránit ve výhledu, zejména když zastavíte někde na křižovatce a potřebujete fakt vidět, tak musí ty lidi spolupracovat, musí hlásit, jo. Musí hlásit špatně, dobře a tak dál. No a když jedete sami, tak si prostě fakt musíte několikrát podívat v různých pozicích, než dojedete k té křižovatce, jo. A nebo se vyklánět různými způsoby, abyste eliminovali prostě ty mrtvý body. Proto se už i na osobních autech, na kamionech už nějaký čas, ale i na osobních autech se začaly objevovat kamery, které vám prostě to, co nevidíte vy, tak vám to ale ta kamera ukáže v autě. Jakoby, jo. Ale je zase složitý s tím jako pracovat. A teď, když vyjedete do křižovatky na žlutou, na poslední chvíli, divný je, že tu houkačku neslyšel. To znamená, že musel mít buď hudbu, nebo musel něco řešit prostě přes handsfree. Takže to. A přiznám se, že kolikrát v Praze, když slyšíte, jak houká nějaká sanitka, v tom chaosu fakt nevíte, odkud jede. Jo. Takže já se nechci Turka zastávat.
1: No, to
0: zastávat.
1: Je pravda, ano.
0: Nechci se zastávat Turka, ale je potřeba říct, že ta hysterie, která se jako rozpoutala, že Turek naboural sanitku a že to je zásadně jeho vina, já bych to tak jednoznačně neviděl. A určitě se oba řidiči dopustili určitých chyb, které vedly k tomu, že se potkali. A jediný štěstí, že se přesto, že to auto šlo na bok a proletilo. Jako řidič, který převáží krev, jo, jede po kolejích, má houkačku, má světla a vletí do křižovatky 50 a víc větší rychlostí na červenou. To je taky docela dobrodruh, si myslím. Protože to prostě tak je. Musím předpokládat, že mě někdo neuvidí.
1: No, to jako ukáže, to jako...
0: Se ukáže, že za to můžou piráti, protože to dopravní značení, které tam bylo, tak bylo úplně debilní. To bylo absolutně nevyhovující. To nebylo o tom, aby... Protože tam ještě nejenom, že tam stála kolona aut, ale tam byly ty víš... abys tam nemohla jet, tak tam byly takový ty...
1: Mrtví policajti. Mrtví policajti, já tomu říkám. Takový
0: no, prostě takový dopravní značení na těch podstavcích, jo. No, tam bylo. Ty šipky, takový ty pruhy šikmý, že jo. Takže i když Turek bude nevinen nakonec třeba, nebo jenom částečně, tak oni stejně budou řvát, že to je z protekce a bla, bla, bla. Takže prostě Filip Turek si momentálně jako trošku zkomplikoval život, no. Udělal dobře.
1: To jsem si.
0: Udělal dobře, že rezignoval do té doby, podmínečně rezignoval na tu funkci, do té doby, že
1: mainstream,
0: to policie vyšetří.
1: Mainstream píše titulky Turek, rezignoval, Turek skončil a tak jako. Jo, to už jsem teďka viděla jako.
0: No jo.
1: Jo, jo, to víš, no. Je to těžký. Co s tím děláš?
0: Jo, co s tím neděláš? No tady je to přesně ta situace vidět.

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Slyším, Míšo, jo? Já tě slyším. Už jsme zase zpátky v éteru, už bychom se měli slyšet, jo? Normálně...
2: Je to nějaký...
1: No, je to nestabilní, tady píšou. Problém sending data to server. Server connecting 10. Problém sending data. Takže máme problém na serveru. Pane Hlávka, prosím vás, my máme problém na tom serveru. Zlobí to, padá to.
2: Na tom serveru.
1: Na tom serveru, na tom serveru.
2: Ale ona teda asi je bouřka, protože já jsem tady teďka, Martin mi tu teď zavíral okno, protože jsme měli záclonu až u dveří. Docela velký vítr, takže asi se to sežene něco někde od někať. Nějaká obrovská bouře.
1: No jo, necháme to vybouřit, tu kauzu. Tady asi bude hodně muset udělat policie, svý práce.
2: No, Martin mi tady ještě teďka do ucha šeptal, jestli to nemůže být třeba i nějaký nahraný incident, ale to by fakt muselo být jako hodně, hodně jako naumělkovaný, aby jo, jako že by to na něj nějak nahráli, to ne, to se nedomnívám úplně.
1: No teď je otázka, kolik jel ten řidič toho vozu přepravujícího krev? Kolik tam jel a hlavně proč jel tak rychle, že jo? Oni teda převážejí krevní konzervy a možná orgány, nevím.
2: Někdy taky, někdy taky, no.
1: Ale pravda je, že po té nehodě teda tam to auto stálo. Naštěstí to auto nevletělo na ten ostrůvek, kde stáli lidi u toho semaforu, to je minulo teda jakoby tak o metr, o dva. No, všechno dobře dopadlo nakonec. Tak, máme tady další kauzu. Prezident byl v Ankaře. A jestli pak víš, kdo ho tam propasíroval?
2: No, on se tam propasíroval na základě toho předběžného opatření a pak ještě bylo požádáno, aby se mohl zúčastnit té večeře a toho tam jakoby oficiálně pozval Erdogan. Pokud
1: no,
2: jsem to dobře pochopila.
1: Ale něco je v pozadí. Ale to je hezký, tak odskočím, jo. Píše Věrka. Padá server, přejte si něco.
2: Věruško, já ti přeju, aby fungoval.
1: Jo. Pochopitelně Pavel naslouchá, takže server jo. Je pod kontrolou a nevím, že by to dělal server. Sender, píše server, ne sender, ale server. Problém sending data to server. Server connection doset. Sender znamená posílat data na server. A to může být kdykoliv po cestě. Ne, Pavle. Tady se píše server connection loset. Jakože spadl, vypnul se. Problém sending data to server, to máš pravdu. A jinak cannot start a tak dál. Ale problém sending data. Server connection nefunguje. Nic, jedeme dál. Takže, no, ono prasklo, že v podstatě ten Erdogan v tom byl taky docela jako až tak trochu nevinně.
2: On v tom byl taky nevinně.
1: No jo, to já
2: tak
1: si myslím, že to bude mít...
2: Prosím tě, co ten
1: já bych
2: tam dělal?
1: Míšo, já myslím, že to bude mít ještě do hru, protože velvyslanectví spadají do dikce ministerstva zahraničních věcí. Já jsem zvědavej, co se bude dít s velvyslanectvím České republiky v Ankaře, protože to bylo hlavním iniciátorem toho, že se Erdogan angažoval.

0: A velvyslanectví také ještě brzy v předstihu, než vůbec nějaký ústavní soud o něčem rozhodl, tak dávno, dávno v předstihu to velvyslanectví pro Pavla tam v tom hotelu zabezpečilo ubytování.
1: Hezky, taky to, a to se profláklo, jo, tak to
0: se
1: vidíš,
0: profláklo,
1: to se ke mně ani nedostalo, no taky se ke mně nemůže dostat všechno, to je pravda, no.
0: No jo.
1: To by mě praskla hlava asi už, ale tak to je zajímavá záležitost, hele.
0: No tak oni, to bude asi nějaký přívrženec bývalé vlády, současné opozice, takže uvidíme, jestli Macinka to tam trošku pořeší, jestli bude nějaká změna. Teď nevím, kdo tam dělá toho velvyslance.
1: Velvyslance, to se můžeme podívat.
0: Ale on to nemusel dělat velvyslanec, on to mohl
1: to mohl
0: třeba
1: někdo
0: dělat
1: z
0: nějaký,
1: úřadu,
0: že jo.
1: No.
0: Hele, konzul a tak dále.
1: Hele, dostal Pavel taky tu pistoli.
0: Jakou?
1: No přeci Erdogan dal všem vedoucím představitelům.
0: Jako aby se zastřelili, jo? Nebo
1: to nevím, tomu to byla to taková kauzička, když ta no, Ankara to, skončila.
0: Jo,
1: že
0: jestli
1: oni
0: to bylo pro
1: šéfy
0: delegací, tak asi nedostal.
1: Nedostal, protože oni nevěděli, jak to vlastně jako odvíst, jo, protože nevěděli, jestli letadlem, nebo jak, nebo někdo ho nechal uschovaný na velvyslanectví, jo.
0: Neměli
1: takže
0: povolení
1: tak,
0: pro vývoz zbraní.
1: Ano, ano, ano. A dokonce ta zbraň, protože úplně přesně zbraně nejsou moje hobby, tak přesně nevím, co to bylo, jestli to byl revolver, nebo fakt nevím, ale měli snad vyrytá jména a dostali k tomu 50 ostrých.
0: Já vím, co bylo vyryto na hlavní, kterou dostal Andrej Babiš.
1: Jo,
0: Petr Pavel a 50 ostrých. Kdyby se netrefilo poprvé, aby vyřešil ten problém, ne?
1: Jo, jo, jo, tak to... Ach jo, ach jo.
0: No ne, ono při té oficiální, je ta fotka, že při té oficiální části, že vlastně vepředu seděli vedoucí delegací a místo Macinky seděl Pávek, skvoter z Hradu. Macinka mu pustil místo, protože on tam chtěl bejt a nebylo kde, že jo. No tak... No ale věřím Andrej Babišovi, který říkal, že se ho všichni ptali, jako, co tam dělá, jako, proč tam je.
1: Jo, no, no, no.
0: Poskytl řadu rozhovorů a dokonce velice sporných rozhovorů do různých nacistům nakloněných médií, hned přímo tam. Pochopitelně i našemu mainstreamu, ty tam prostě jaká to, jak zastínil svojí účastí toho Babiše. Macinka, jak vyhořel, jako úplně diplomatický protokol, vůbec nechápe, nezná, jakoby. No já teda si myslím, že Zelená guma nikdy protokol nestudovala a Macinka, pokud vím, tak byl na Hradě pravou rukou prezidenta. A co se týká protokolů, tak myslím, že diplomacii má vystudovanou. Takže bych to takhle neviděl, no ale budiš teda. Takže tady normálně jako dojatý k pláči, k slzám prostě, jak prezidentu misi, jak ji uchopil, jak prezidentu misi prostě přesto, že oni mu v tom bránili, tak prezidentu misi jako dotáhl. A to mě hrozně pobavilo, prostě, co si dokázali navymýšlet, jo. No a i s tou podáním ruky, že jo, jak tady vykřikovali, jak Babiš se nutil Trumpovi s tou rukou. Na fotce to možná tak mohlo vypadat, ale video jednoznačně prokázalo, jak lžou a jak jsou úplně úplně chorý v tom, aby dehonestovali prostě tu vládu. A úplně největší prča je, že vlastně oni tam měli obhajovat ten průser, který udělal Fiala, že jo. Oni nesplnili tu kvótu 2%. A to, o tom to bylo celý.
1: No
0: hlavně.
1: Jasně, no. A Babiš to musel jako od toho, Babiš to musel odkecat, že jo. Jo.
0: A navíc jako asi ani moc nemusel. A ono to vlastně prasklo, že oni lhali v nějakých výdajích, že oni lhali jak směrem k NATO, tak směrem k obyvatelstvu České republiky. Jo. Čili oni lhali na všechny strany, rozumíš? No ale pozor. Narodili se z toho zase další, vykřesali z toho další, jako kdyby kauzu oni, aby rozdělili, jako kdyby tu, nebo aby vybouřili tu vládní koalici, že Babiš se tam zavázal prostě nějaký peníze a tak dál. Tak já už jsem to tady dával na pravou míru včera v komentovaném čtení a po co vlastně šlo. Česká republika se nepřipojila k tomu programu, který předpokládá a garantuje Ukrajině 70 miliard euro každý rok jako pevnou dávku. Jo? To je jako předplatíš si štětku, jo, prostě. Tak oni si předplatili Zelenskýho, nacistickou chuntu si předplatili a usnesli se, že, a to nemá limit, jako pozor, to není jako, že to je na dobu určitou.
1: Hele, a no. Ty občani teda jako těch vlád, který se prostě, nebo těch států, kteří se k tomuhle jako zavázali, a to tak se jako v pohodě, to jako zkousnou, jako tím je to jako úplně jedno.
0: No asi mi je to jedno, protože oni vysvětlili, že ty peníze jdou na obranu před Ruskem. Ale ono je potřeba to říct úplně přesně. Jo. Ty peníze tečou na Ukrajinu proto, aby Ukrajinci nás nezmasakrovali. To je jako spíš taková větší pravda, bych řekl.
1: To je spíš jako ten druhý pohled a takový ten správnější, bych řekla.
0: Jo, já jsem říkal, že předplatíš si štětku. Ne. Tady ono to spíš vypadá, že se Evropská unie rozhodla platit výpalný. Jak to bylo v těch divokých filmech, že jo, že prostě mafie ti vypálí obchod, když jim nebudeš odvádět pravidelné dávky.
1: No tak, ale teď si jako představ, že no. Teda my, jako je spousta států, který se k tomu nepřipojili. No.
0: No spousta jich, to bych neřekl, že spousta se nepřipojila.
1: Tak Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko.
0: Tak, řekněme hrdinové, že jo. Taky neboj, taky nám to tady předvedou dronama. No a protože Fialová vláda Fialová vláda se snažila naplnit ty 2% stůj co stůj. A tak prostě deponovali 140 milionů, deponovali směrem k NATO nějakou neprůhlednou formou. A tak vlastně jediný, co udělal Babiš s Macinkou, že těch 140 milionů určili, kam ty peníze půjdou a nasměrovali těch jednou deponovaných 140 milionů tady do toho programu, který vlastně je o těch 70 miliardách euro. To proto, že ten program asi bude mít nějaký controlling. I protože oni to deponovali tak, že to asi na tu Ukrajinu mělo nějak zahučet prostě zase přes ty jejich trasy. Takže oni deponovali 140 milionů ve prospěch nějakých aktivit, který na to neuznalo. Na to neuznalo tu platbu. Jakože by se to, započítávalo do těch 2%. Jo.
1: Aha. Takhle to bylo.
0: No takže Babiš prostě, ale už to nemohli vzít zpátky, rozumíš, ty peníze byly deponovaný, No a protože asi nejrozumnější teď, co se mohlo udělat, tam na místě, že ty deponované peníze určili jejich místo, kam budou použitý. Do toho programu, který v tu chvíli je aktivní, asi momentálně byl k dispozici, tak to tam prostě šupli. Takže bude se nám to počítat do těch 2%, ale pozor, až v roce 2026.
1: Takže prostě se to oficiálně nesplnilo v tom roce 25, no.
0: Ty peníze prostě oni vzali z té kasy, že jo? Ty tam prostě odeslali, takže ty peníze už tam byly. Takže takhle to je potřeba navnímat a takhle to je podle toho výkladu.
1: Ale to víš, mainstream to zase otočil, že jo? Babiš poslal, Babiš
0: no promiň, to nebyl jenom mainstream, jo? My už máme, když to řeknu, máme některé ty alternativce už tak zblblí, že to začali rozesílat po internetu i lidi jako v rámci alternativy, že Babiš s Masinkou zradili prostě občany, protože a tak dál. Je vidět, že oni chtějí zasít ten rozkol, jo. Takže pochopitelně Tomio se k tomu nějak vyjádřil, asi ne úplně natvrdo, ale oni to hned jako okořenili, takže hned to vypadalo,
1: jo,
0: že rozkol.
1: Ano, ano, ano. To by se jim líbilo, že by prostě zaseli se mě nedůvěry a koalice by se třeba rozpadla, vláda by spadla a už by to jelo.
0: Jo, už by to fungovalo v jejich prospěch.
1: Jo, asi tak jako.
0: Ale nám to strašně dneska nějak uteklo.
1: To se... Nepecej.
0: 22.40.
1: No jo.
0: Že jsme si nic neřekli, ty vado.
1: To je nějaký... Teď jsme si ještě ani pořádně nepopovídali, veď.
0: No jo.
1: Tak co tam máš ještě za téma?
0: Prosím tě, vy jste měli v té Praze taky jednu nehodu ještě.
1: Jejda. Jakou? Tady vedle praskla voda, to je fakt.
0: No ne, jsem měl taky jednu nehodu. Čeče, a v té nehodě není nějak ani vidu, ani slechu. Ještě, že nás o ní informoval Jindřich Reichl 12.6.2026. Na začátku tohoto týdne naboural kompletně sfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné 4 auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal. Podle svědků muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelského režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta. A mimochodem znovu se ukazuje, jak je nebezpečné zveřejňovat, pardon, jak je nezbytné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu a mohli úplně normálně říct, že to byl sfetovaný Ukrajinec.
1: No jo. Vidíš to? To by mě zajímalo, jak tuhle nehodu vyšetřej. A o tom se nikdy nepsalo, že?
0: Ne, o tom se nikdy nemluvilo. Tak Fialová vláda... Čekej. Tady máme. Fialová vláda prostě otevřela bezednou kasu a Ukrajinci kradli a kradli. Každý pátý šílené. A kdo všechno to podporoval? Řešili i místní samosprávy své úřady práce? Žádali kontroly? Humanitární dávky u nás zneužívá každý pátý Ukrajinec a celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu, Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů? Nebo já, který vám na rovinu říkal, tady se bavíme o Reichlovi, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky. Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu. Pomatená logika. Kdo se nenechal ukrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi. Dnes definitivně prohrála a skolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti 5 opozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží. Dobrý, ne?
1: Jo. Je to, to je prostě... Co na to víc říct? Prostě všichni jsou...
0: Co na to víc
1: jsou...
0: říct?
1: Gok.
0: Co na to víc říct? Tak tady máme necenzurovanou pravdu. Hladíkovo dotační šílenství. Co je možné v České republice? Dnes pokračujeme dalším článkem záhadného Tomase Pauknera. Tentokrát si posvítil na největšího oteplovače hladíka a dotace zeleným parazitům. Vrací se v podstatě k prvním článkům, ve kterých upozornil na tyto kauzy. Právě tehdy mu byly jeho články staženy ze seznamu. Dále již Tomas Paukner. Chci, abyste mé činnosti porozuměli. Předem vás ale varuji. Při čtení tohoto textu hrozí ztráta veškerých zbývajících iluzí. Přeji si, abyste si skrze dnešní text uvědomili, co vše je v České republice možné. Jak šílené je čerpání zelených dotací a jak se některé dotační vysavače bez špetky studu neštítí předkládat naprosto bizarní projekty k proplacení, které taktéž bez špetky studu Česká republika a její úředníci schválí. Zhledá-li úřad Evropského veřejného žalobce ve věci dotací holdingu Solar Global trestný čin, bude níže uvedená schéma největším individuálním dotačním podvodem od roku 2011, kdy vypukla kauza ROP Severozápad. Holding Solar Global podniká nejen v solární energii, ale také ve výrobě zeleného vodíku. Za rok 2025 dosáhla skupina obratu v nižších jednotkách miliard korun a byla masivně dotována státem nejen skrze výkup energie, solární boom, ze starých elektráren z let 2009 a 2010, ale také skrze státní podporu výstavby nových elektráren. Stavět bylo možné velké elektrárny a také ty malé. Výstavba obou typů je dotována odlišným způsobem. U velkých elektráren s bateriovým úložištěm získal žadatel maximálně 6700 Kč za kilowatt peak výkonu, kdežto u malých šlo až o 14 700 Kč za kilowatt peak. Není třeba dodávat, že je dělení projektu do malých trestné a tento systém je vnímán jako podvod s možným odnětím svobody ve výši až 8 let a zákazem činnosti u právnických osob. Proč tedy dotovat málo, když lze dotovat víc? Holding Solar Global založil přes 500 dceřiných firm. Skrze tyto společnosti následně podával žádosti o malé projekty do výkonu 1 MW peak na Státní fond životního prostředí správce dotačního programu. A nyní přijde to šílenství. Firma žádala o dotační podporu v rámci malých elektráren na projekt Skoranov. 4 dceřiné firmy stavěly 4 malé elektrárny o výkonu 950 až 990 kW píků na stejném pozemku a žádali o dotace v tom též programu. Projekty byly pojmenovány Skoranov 1, Skoranov 2, Skoranov 4 a Skoranov 5. Firmy byly pojmenovány Agro PV46, Agro PV47, Agro PV48 a Agro PV49. Úředníci problém nenašli. Kontroloři z fondu životního prostředí problém nenašli. Petr Hladík dotace podepsal a Rada Státního fondu životního prostředí neshledala pochybení. Výše podpory 48 milionů. Jak projekt vypadá? Další 3 firmy holdingu žádali o další podporu na 3 malé elektrárny. Projekty byly pojmenovány Ochos 4.1, Ochos 4.2 a Ochos 4.3. Stojí na stejném pozemku, byly postaveny současně a sdílí stejné oplocení. Opět, kontroloři nenašli nic, úředníci jak by smet. A Petr Hladík dotace rozhodnutí ministra poslal k zaplacení. Výše podpory 36 milionů. Jak projekt vypadá? Tady máme foto. A znovu, Padochov, 4 projekty, 48 milionů. Padochov 1, Padochov 2, Padochov 3, Padochov 4. Ještě to není Padouchov, tyjo. Všechny malé, totožný holding, totožný pozemek. A znovu, dvě elektrárny, Veselý nad Moravou 1, Veselý nad Moravou 2. Obě malé, obě do limitu. Totožný holding, totožný pozemek. Podpora 24 milionů. Další dvě. Radvanice v Čechách, 24 milionů. Stejný pozemek, dvě malé fotovoltaiky do limitu. Stojí vedle sebe a výstavba proběhla současně. A znovu, Dražkov 1 a 2. Znovu Oslavany 1 až 4. Znovu Radvanice u Lipníka 1, 2, 3, 4. Opět stejný systém, Veselý nad Moravou, 1, 2 i Ondřejov, 1, 2. Není to vše. Mostky u Kaplic 1 a 2, Kadaň 1, Kadaň 2, Kadaň 3. Zdaleka jsem nevypsal vše. Kompletní data jsou v přehledu schválených dotací z Fondu životního prostředí v letech 2022, 2023 a 2026. Do schválení dotací z let 2022 až 2023. Schéma dosáhlo naprosto obscénních rozměrů a týkalo se jedné jediné firmy. Nikdo nehnul ani brvou a nikdo se nad celým systémem nepozastavil. Úředníci schvalovali, Anna Hubáčková a Petr Hladík podepisovali a holding Solar Global odčerpal zhruba 600 milionů korun. Když jsem vypublikoval nepohodlný článek rozkrývající tyto praktiky, Petr Hladík napsal a zavolal do Seznamu, aby jej stáhli. A oni to skutečně udělali s argumentem, že zasahují do jeho dobré pověsti. Zcela vážně přiznal to sám Hladík, který to považuje za naprosto běžný postup. Všechny články z poslední doby, které ten profil napsal na Seznamu, jsem zdokumentoval, poslal na Seznam a oni je stáhli jako lživé. Seznam bude tvrdit, že jsem mohl doložit pravdivost tvrzení. Není to pravda. Stáhli text jednostranně a v příspěvku je důkaz. Tak jsem se obrátil na jiného arbitra, konkrétně na evropský OLAF. Jeden čtenář navíc podal trestní oznámení i v České republice. A výsledek?

0: 15 let, nula, nic, kromě Epoch Time, ani zmínka. Žádný redaktor se nevydal elektrárny vyfotit, zdokumentovat, jak ony malé instalace skutečně vypadají a zda jsou opravdu malé. Fotí se Turkova moštárna, karaván Zuzany Mrázové, Rajchlův plot v Troji a největší kauzou v médiích jsou dva přiznané miliony Filipa Turka za pronájem skladu. Nelze zuřivě kontrolovat jednu stranu spektra a druhou zcela ignorovat. Politika nesmí být zaslepenou vírou v neposkvrněnost jedné strany a v doprovodu nenávisti k té druhé. I proto si mediální svět v současné podobě nezaslouží přežít. Klíčem ke všemu je firma Seznam, která skrze Newsfeed ovládá většinu tuzemské publicistiky a určuje, který obsah bude viditelný a který nikoliv. Nechtěl jsem se do války s médií pouštět. Nebudu z toho mít radost či jakýkoliv pocit zadosti učinění. Dostali ale příliš mnoho šancí a ukázalo se, že je jejich zaujatost snad ještě horší, než si mnozí dokázali představit. Tady je dopis k tomu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Všechno tady je. Co tomu říkáš?
1: No to je krásný.
0: To je buzines, jako, co?
1: To je buzines. To je skvělý, tak rozsekají to na malý kousky, aby to bylo malý.
0: Aha.
1: A pak teda jako dobrý. Hele, vidím to jako super.
0: Takhle, já si myslím, že to nebude jenom dotační. To nebude jenom dotační kauza. To bude klasický tunel, takže tam budou pochopitelně, to bude úplatková kauza taky.
1: No, a to taky jako elektrárna bude oficiálně stát 50. A vlastně se pak zjistí, že stála 20 a...
0: To máš jedno.
1: Jo.
0: Tady je tvrdá dotace na megawatt peak, jo.
1: Víš? Ale jak tohle to někdo může vymyslet? A teď to takhle v tichosti probíhá. No protože se to k běžným lidem vlastně nedostane, že jo? To je jasný.
0: Míšo, na rovinu. Když se Sebranka a Svoloč a Verbeš dostane do pozic, kde může rozhodovat, tak to nemůže dopadnout jinak. Oni, rozumíš, tam někde jsou úředníci, kteří o tom věděli a kdyby byli proti, tak je vyhodili. Pak jsou tam úředníci, kteří jeli v tom vagónu s těma dle. No a ty to pochopitelně celý je to schéma připravili a realizovali.
1: Vymysleli, naplánovali.
0: No, já bych neřekl, že úředník vymyslí. Hele, úředník je zaměstnanec, ten tohle to nevymyslí. Jako. Tohle bylo vymyšlené pochopitelně dravčíma podnikatelema a úředníci, někteří uplatní úředníci, pochopitelně za úplatek a tak dál. Jeli v tom vagónu s nima. A ti ostatní, kteří na to koukali, no tak pochopitelně je mrzelo, že jedou v jiném vagónu třeba, anebo nechtěli přijít do práci, tak radši mlčeli.
1: Tak radši mlčeli. Hele, a teď se ještě vrátím k tomu profilu toho Tomase Paulknera. To je, určitě je to nějaký pseudonym, že jo, nebo něco. Nepátral někdo potom, kdo to je?
0: No nebo... přeci, ty to nevíš. Když Thomas Paulkner začal medializovat kauzy bývalé vlády a jejich stran, víš, co udělala média jako první? Nezačala ta média ty kauzy řešit, nezačaly ty kauzy rozebírat, nezačaly investigativně po těch kauzách jít, ale začaly dělat investigativní práci vůči Paulknerovi, kdo to je, co to je. Takže zatím zjistili, že se jedná o skupinu lidí, která má pseudonym Thomas Paulkner a která se snaží prostě v tom prostoru na ty věci upozornit, aby se toho někdo chytil. Bohužel se ukazuje, že ti hlídači té, jak oni tomu říkají, demokracie, no tak to je normální banda prostitutů, který pochopitelně jsou koupený a který, když jim řeknou, hele, o tomhle psát nebudeš, budeš psát tady o tom, no tak horlivě a s nadšením píšou, že jo?

0: No, taková. A takhle my si tady žijeme, jo?
1: No.
0: Asi tak.
1: Čiže mám tady takový, ještě než se rozloučíme, jo.
0: Co tam
1: Friedrich
0: máš?
1: Merz 8. července 2026 řekl, to je nedávno, jo.
0: No, to je Ankara.
1: Počkej, poslouchej, řekl, Rusko nemá šanci v této válce vyhrát. 4. července 1941 řekl Adolf Hitler, neustále se snažím vcítit do pozice nepřítele. V podstatě už válku prohrál. Mám tady Merz a je mu strašně podobný člověk, člověče, SSák, narozen 25. marta, čili to je březen, že? 1905. A zemřel 21. júla 1944 ve 39 letech. A je to v podstatě, jestli se nepletu, dědeček tohoto Merce. No jo. No, a
0: Jo, jako.
1: teď si řekněme, nalejme si prostě čistého vína, jak to vlastně vypadá na té Ukrajině. Ukrajina za 4 roky speciální vojenské operace ztratila 2,4 milionu vojáků, z toho více než 400 tisíc v roce 2026. Data pochází z databází Generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil AFU, územních rekrutačních center, ukrajinských zdravotnických organizací a pohřebišť, které byly prolomeny našimi hackery. K srpnu 2025 dosáhl počet zneškodněných bojovníků 1,7 milionu, v prosinci tato čísla překročila 2 miliony. Za 6 měsíců roku 2026 ztratili ozbrojené síly Ukrajiny tolik vojáků, kolik za celý rok 2023, přibližně 400 tisíc. Největší ztráty byly zaznamenány na Pokrovském, Konstantinovském, Limanovském, Záporožském a Kupianském směru. V každém z nich činili ztráty v průměru 500 bojovníků AFU denně. Nejvíce obětí padlo v 72. a 110. mechanizované pěchotní brigádě, v útočných jednotkách a v silách teritoriální obrany. Úmrtí zahraničních žoldáků již nejsou zahrnuta do celkových ztrát. Vše je připisováno nehodám. Podle našich informací je počet zahraničních občanů, kteří zahynuli v boji za AFU, přibližně 5 000. Toto číslo neustále roste, protože TCC, ten náborový odbor, pravidelně doplňují řady bojovníků zahraničními specialisty. V Kyjevě je v každém centru rekrutováno 5 až 6 lidí. Mezi cizinci je mnoho mladých lidí z Argentiny a Brazílie, průměrný věk je 20 až 23 let. Ukrajinské databáze se podařilo prolomit hackerům Palach Pro a skupině No Name 057. Jsou to ti samí, kteří implementovali umělou inteligenci do 50 tisíc kamer pro sledování na území Ukrajiny a Evropské unie. Podrobné informace o úspěších ruské armády a SVO naleznete na naší interaktivní mapě. Ta mapa tady je, pochopitelně, a je to tady všecko v číslech k tomu.
0: No,
1: Strašně.
0: takže oni tam mají ještě žoldáky, že jo, který pochází z celého světa. To jsou taky magoři, který se do toho pouštějí, no to jako to nechápu, ale.
1: A teď v podstatě proběhla masivní devastační akce v Kyjevě, kde to byl opravdu vrchol. Rozbili jim celou síť skladů, výroby všeho, co
0: Ano,
1: lítá a
0: no.
1: protivzdušní obrany.
0: Ty drony,
1: čili
0: no.
1: celý ten řetězec výrobní a skladovací.
0: No tak
1: Včetně
0: oni.
1: nejenom dronů, ale včetně i raket dlouhého doletu. Takže je to tam velmi, velmi, velmi...
0: Je to tam rozsekaný.
1: Takhle, demilitarizace probíhá velmi úspěšně, tak řeknu.
0: A oni se ještě vlastně, oni to chtějí zabránit, nebo chtějí to zvrátit tím, že píšou, že na Moskvu letí, to byl článek asi v pondělí, nebo kdy na Moskvu letí obrovné množství dronů, které ji úplně zdevastují a tak dále. Oni tam snad ani nedoletěli, nebo já nevím.
1: To, no tak to bylo... Minule to bylo z 500 dronů, doletělo 6, že jo, z toho pár jich sestřelili, ale...
0: No a ještě, co jsme vlastně neřekli, Petře, co se tam, nebo ono se to nestalo tam, ale kdo ví, kde se to vlastně stalo, že zemřel ten americký senátor, který tak jo, trošku jo. Jako podporoval hodně moc tu Ukrajinu.
1: No.
0: A jenom... Jenom den po návštěvě.
1: Ano. Ano, ano. Pravděpodobně něco odmítne.
0: To je otázkou.
1: To je otázkou.
0: Tam no může být těch
1: směrů. Pamatuješ si, když byla Sýrie,
0: ano.
1: Tak tu nejstrašnější teroristickou organizaci, která tam páchala strašné jako škody, tak tu vytvořila, vycvičila, vyzbrojila a financovala CIA. A no. Ten prostředník, který tam zabezpečoval jakoby všechny tyhle ty věci, tak oni ho zajmuli tenkrát Rusové. Vzpomínáš si na to?
0: Ano, ano, toto si vzpomínám, no.
1: No a oni ho prohlásili za mrtvýho, oni řekli, že je, že nějakou rychlou formu rakoviny dostal a že je po smrti. Ale...
0: Oni ho držejí Rusové,
1: no ne,
0: ještě do
1: tak jako Rusové, si, jako Rusové zatkli u Stalingradu Pauluse a potom ho použili při Norimberku. Tak nesmíme zapomínat na to, že... Že Rusko, je dost možné, že do dneška ještě mají tohodle agenta, jo?
0: Tohodle agenta. Já jsem teda někde četla časový rozbor, ale přiznám se, že mě už čísla tak přeplňují hlavu, že se snažím to eliminovat, tak mi to tam ani moc nalezlo, ale že vlastně jako by musel být úplně Superman, aby se stihnul toho Kyjeva vrátit do té Ameriky a tam teda jako natáhnout tráfy. Jo. Takže je s otázkou, no, jak to vlastně celý bude. No.
1: No a protože se hodně mluví o tom, proč Poláci začali couvat z té podpory Ukrajině.
0: No, tak ty jsou naštvaný.
1: Mluví se o Volínském masakru.
0: No právě, no.
1: Tak je potřeba asi, protože bylo výročí takové smutné, jo. Mm-hmm. 11. července 1943 probíhal vrchol Volínského masakru. V ten jeden den ukrajinští nacionalisté zabili přibližně 8 tisíc lidí. Velmi často používali to, co bylo v obci k dispozici. Sekery, vidle, kosy, nože, pily, kladiva. Existují svědectví, že útočníci lidí sekali, rozřezali, rozpárali jim břicha, odřezávali končetiny, vypichovali jim oči, odřezávali jazyky a uši. Celkem v průběhu Volinského masakru zahynulo přibližně 100 000 Poláků a přesto od začátku speciální vojenské operace Polsko pomáhalo Ukrajině proti Rusku a až nyní v úvozovkách pochopilo, že tam jsou ukrajinští nacionalisté. To asi pochopíme časem všude a vždy, protože oni se nikdy nezmění a zcela bezpečně.
0: Budou pořád stejný.
1: To bude stejný divadílko, ano.
0: A já jsem se vždycky těm Polákům divila, že jako to tak jako podporujou takhle, ale tím pohřbením těch ostatků toho jednoho nácka, tak asi jako tím to roztrhli a potrhli a No už by se jim to potom v tom Polsku začalo bouřit, víš, ono taky jako ty lidi asi do jistý míry jako vydrží,
1: No
0: ale
1: jasně, tam...
0: to pak jako se nedá jako vydržet úplně všechno, že jo.
1: No ne, tak je to, že budou taky volby a připravují se
0: No,
1: určité
0: no,
1: věci.
0: no.
1: Mám tady videjko, ruský specialista, voják, tady otevírá normálně jako z obchodu, kdyby to bylo koupené, takové tyčinky, dvě tyčinky, které jsou jako čokoládové, až na to, že tam na první pohled ty tyčinky jsou takové jako od sebe nerozeznatelné, je to v originál zabaleném. Když tu jednu tyčinku otevře, tak je tam detonátor a malá nálož. Takže buď ti to urve ruku, nebo ti to urve čelist, nebo ti to zabije. Tohleto se používá třeba, že to dají dětem, jo, Ukrajinci. To je ukrajinský způsob. Ukrajinský způsob. Něco udělali ve Volyni, to je jedna ukázka, a druhá ukázka je to, co dělali třeba právě na těch územích jako Doněck, Lugansk, kde 8 let jsou děti, které 8 let žili ve sklepě, aby přežili. Protože jít do školy nebo do školky nemuselo vždycky dobře dopadnout.
0: Nepřipadalo v úvahu, no. Jo,
1: no,
0: jo.
1: Rozloučíme se takovou jednou veselou, zase padla jedna naše taková, bych tak řekl, konspirační teorie, pardon. Ak by nebol 89. rok, tak by Západ krachol. 30 rokov žili a vyžírali, čo komunisti vybudovali. Už nět čo ukradnout, ani vyžrať. Tak Západ krachne teraz. Teraz vidíme, že Západ to jsou len paraziti, žijí len z toho, čo ukradnou. Tak už se to jako ví, už se to prosáklo, už se o tom mluví, jak je to dobře. No a my se můžeme tím pádem rozloučit. Co?
0: Třeba padne rychle. Třeba padne rychle.
1: Třeba padne rychle?
0: Já doufám.
1: No jo. Tam mám tady takový článek, že Ukrajina vytváří velitelství s dlouhým dosahem, jo, jako pro řízení raket s dlouhým doletem. Mimochodem to velitelství taky už bylo srovnaný se zemí, jo.
0: To jsou jenom takový ty keci v peci, že jo.
1: Asi tak.
0: No tak jo.
1: No, možná ještě teda bych si dovolil hlava kanceláře Führera Zelenského, Kiril Budanov, učinil skandální mesiářský výrok. V rozhovoru na území Kijevsko-Pečerské Lavry prohlásil, že ukronacisti jsou výjimečný národ a smísil vojenskou propagandu s náboženským bláznostvím a paranojou. Přežití kijevského režimu spojil s udržováním klášterního komplexu. Všichni se modlí za ukronacisty, za Führera, za naše maso. Nacházíme se v chrámu, který je největší pravoslavnou svatyní na světě. A nachází se právě zde, u ukronacistů. Dokud stojí, budou stát i ukronacisté. Největší pravoslavná svatyně se nachází zde, v Kyjevě. Přežila téměř 1000 let, přežije nás i všechny ostatní. Následně Budanov přišel s tvrzením o duchovní nadřazenosti ukronacistů nad ostatními národy. Ukronacisté jsou vyvolený národ a mezi Slovany je to jistě vyvolený národ. Proto stojíme a budeme stát. Právě odtud přišlo pravoslaví ke slovanským národům. Tak jenom kdyby jsi nevěděla, tak aby se ti lépe spalo.
0: Aby se mi lépe spalo, no.
1: Jo, jo.
0: To je prostě... Já, co se tohodle týče, když každou sobotu nebo neděli, podle toho, kdy mají jakou mši, jedu okolo pravoslavného kostelíčku na Výtoni, ne na Výtoni, na Albertově. A vidím, dobře, ať si tam chodí, já nikomu neberu žádnou víru, nic. Ale chci tím říct něco jiného. Ohromné množství Ukrajinců A mezi nimi český žebráci natahují ruce a prosí o almužnu. A tohle je tak děsivý obrázek pro mě, který prostě nemůžu zkousnout nikdy, když tam okolo jedeme.
1: No, to se ti nedivím.
0: To je
1: No tak
0: strašné.
1: jo, tak Míšo, pojď se rozloučit.
0: Tak jo, přátelé, venku pěkně fouká, asi bude pršet, možná, že už prší. Nicméně, počasí se nám má trošičku ochladit, doufejme, že nám trošku tu přírodu to zaleje. Tady v Praze fakt máme hodně velký sucho a ještě pořád fouká takovej teplej vítr, tak to ještě víc vysušuje, tak uvidíme.
1: My máme 20
0: Kytičky.
1: venku.
0: No, kytičky mi na dvorečku trochu trpí. Martin se to snaží zalévat, ale i tak, jako ten teplej, suchý vítr to fakt strašně vysušuje. No. Tak uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásné teplé dny, užívejte si léto, pokud máte dovolenou, tak volno. No a myslím si, že se zase uslyšíme za týden, že bych to měla dát, že tam zatím žádnou překážku nevidím, tak asi tak. Takže krásnou dobrou noc, loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
1: Děkuji za tvoje vystupování, děkuji za to, že jsi byla s náma, děkuji, že nám to dneska šlapalo. No a budu se na tebe těšit, Míšo, zase příští týden. Budu za to rád. No a s vámi, se všemi, co jste nás poslouchali, nebo nás budete teprve poslouchat, tak pochopitelně se brzy budu těšit naslyšenou. To je všechno, co jsme vám dneska mohli nabídnout. Společně s Míšou se ze studia Midgard s vámi loučí Petr Václav.

0: Hezký večer. Vítám vás po krátké letní přestávce u sledování pořadu Jsme ve válce. Dnes se zaměříme na pět klíčových témat, která hýbou domácí i světovou bezpečnostní scénou. Ale také se dotkneme nového průzkumu agentury SANEP pod titulem Důvěra v prezidenta republiky a vnímání jeho role ve společnosti. Tak, začneme otázkou. Kdo řídí českou zahraniční politiku? Nedávný summit NATO v Ankaře otevřel zásadní otázku fungování českého státu. Jak je možné, že klíčové body programu hlavy státu vznikají mimo koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí? Podíváme se na to, zda má Česká republika skutečně jednotnou diplomacii a rozebereme také ostrý vnitropolitický spor o financování programu PUR. Polsko a Ukrajina, aktuální vztahy na pozadí jejich historické rivality. Ještě nedávno nejbližší spojenci, dnes rostoucí rivalové o vliv ve střední Evropě, incidenty kolem odkazu UPA ukazují, že staré rány se snadno vracejí do předvolebního boje. Jde jen o symboly, nebo sledujeme reálné mocenské soupeření o budoucí pozici regionálního lídra? Dál se budeme ptát, ztratila Evropa bezpečnostní tabu? Litva zvažuje zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní. Krok, který byl ještě nedávno nepředstavitelný, je dnes realitou debaty. Kde však leží hranice právního státu, když se vše obhajuje bezpečnostní hrozbou, jak ukázal i nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v kauze tajných detencí CIA? Další, čtvrté téma slouží umělá inteligence jako alibi tajných služeb. Manipulace veřejného mínění, hrozby deepfakes a bleskový nástup umělé inteligence. Stávají se tajné služby univerzální výmluvou pro naši vlastní nekompetenci a důvěřivost? Nebo čelíme sofistikované informační válce, na kterou státy ani média nestačí reagovat? A na závěr. Na závěr se dotkneme Izraele jako varování zevnitř systému. Když před radikalizací na západním břehu varuje OSN, je to politika. Když však před fenoménem židovského terorismu varují bývalí izraelští generálové, šéfové justice a zpravodajci, nelze to smést ze stolu. Mění se vnější hrozba ve vnitřní krizi izraelské státnosti? Tak, přiblížili jsme si stručným přehledem to, co nás v následující hodině čeká, naše povídání, otázky a odpovědi s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Já tě vítám po krátké letní pauze. Honzo, slyšíme se v Havlíčkově Brodě?
1: Slyšíme se, vidíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak půjdeme hned na to, téma Ankara. Já bych na úvod se nejdřív ráda dotkla toho summitu jako takového. My jsme byli prakticky udržováni v tom stavu, že jde o summit nesmírně důležitý, že bude svým způsobem i výjimečný. A já bych chtěla slyšet tvůj komentář, tvůj pohled na to, co se odehrálo v Ankaře ve světle toho, že převážně se nesl ve válečném duchu, ve více zbrojení, v podpoře Ukrajiny a samozřejmě Turecko si tam také upevnilo své postavení v rámci své pozice NATO. Takže nejdřív obecně a teprve potom se dostaneme k těm našim domácím, peripetie je slabé slovo, já bych řekla, dvojkolejnosti naší zahraniční politiky. Takže pojďme na to.
1: Co se týče té Ankary, abych pravdu řekl, já příliš nevím, co si o tom mám myslet, protože toho zjevného tam moc nebylo a to, co bylo, nebylo překvapivé, protože se tam rozhodovalo o rozdělování peněz, který vlastně se neví, kde se seberou, ale už se počujou. Tady platí prostě ten takový to klíčový analytický téma, ten analytický klíč je sledovat stopu peněz, to znamená, kudy tekly peníze před Ankarou, kudy potečou po Ankaře. To je v podstatě asi celý. O Ukrajinu tam celkem moc nejde, protože ty Trumpovy řeči, jak k tomu se dostaneme, ještě nelze brát příliš vážně. Takže důležitější je tam spíš to, o čem se nemluví, to, co se tam odehrálo. Já si myslím, že kdyby měl Babiš dobrou tajnou službu, tak by mu ta tajná služba řekla, co tam prezident Pavel vlastně tropil, s kým mluvil, aby věděl, za co zodpovídá, protože za všechny jeho činy v zahraniční politice vlastně zodpovídá vláda, zodpovídá prezident. Čili tohle to je velice nekomfortní situace pro něj a dává to prostor prostě mnoha spekulacím a určitě se tím budeme dlouho zabývat. Co se týče toho rozdělení peněz, já jsem tedy v podstatě spokojen, že se k těm 70 miliardám Česká republika nepřihlásila, podobně jako se nepřihlásila k ručení za těch 90 miliard z Evropské unie. Nicméně tam těch 90 miliard jde vlastně i z té kasy, do které my přispíváme. Tady je to trošku problém jiný. Ono totiž ten manévrovací prostor české vlády je asi velice těsný. Já musím ale tady dopředu říci, že z toho, co se o tom píše, že Babiš mluvil poslední, protože jsme nejhorší v tom plnění, tak já musím říct, že to je věc, na kterou jsem svým způsobem pyšný.
0: Mě by zajímalo, protože my jsme často před tím summitem jsme probírali tu obrovskou částku 70 miliard eur, které chtěl protlačit kancléř Friedrich Merz za Německo. Já jsem nedopátrala jsem se toho, které další státy podporují Merce, protože já si nemyslím, že to bylo tak jednotné. Zamlčují se nám tady v podstatě ty pozice těch zemí, které stále stojí v tom čele toho, že bude pokračovat ta válka na Ukrajině. Tady, víš o nějakých dalších? No?
1: Tady postrádám, že plnění slibu od prezidenta Petra Pavla, který řekl, že tam vlastně jel do té Ankary, aby sledoval, co se na konferenci děje, protože jinak by se to nedozvěděl. Čímž teda urazil novináře, média, protože vlastně nastínuje, že když to on nezjistí, tak to vlastně nezjistí nikdo. Takže já jsem teďka celý zvědav, co on nám vlastně o tom poví, co nám neřeknou veřejnoprávní média. Mohl by právě promluvit i o tomhletom tématu, jak silná byla podpora těch 70 miliard a tam je nutno dodat, že oni to chtěli ještě každoročně, takže to je prostě něco dost neuvěřitelného. Já bych tady při té příležitosti řekl, protože ono by se o tom dalo mluvit dlouho a já si myslím, že na to nemáme čas. I když se tomu budeme věnovat, tak to stejně nevyčerpáme, to téma. Tak já bych tady řekl jenom takový nějaký dva drobný body. Trump slíbil, že dá licenci Patriotu na Ukrajinu. Aby nás nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme Ukrajině nepomohli se zbraněmi. No to je opravdu, slibem neurazíš, to je věc, papír jako tu Ukrajinu neochrání. Tam ta realita je taková, že kdyby se teď začalo stavět, tak ty patrioty první by vyjeli, prostě to je v řádu měsíců, spíše let. Takže to není vůbec k ničemu. Druhá věc zajímavá je, že tu výstavbu nebo tu výrobu patriotů chce koordinovat Polsko. To je velmi zajímavá informace, protože vzhledem k tomu střetu ukrajinsko-polskému, ke kterému se ještě dostaneme. Tak tam to vypadá, že by ty Ukrajince Poláci drželi pod krkem. To znamená, chcete Banderu nebo patrioty. A třetí věc, kterou bych rád zmínil, je velmi pěkné shrnutí od Jana Campbella. Tři body. Udržet členy NATO ve strachu, nehledě na zaklínání o vzájemné pomoci při napadení. Tady je znova vidět ta všeobecná negramotnost, protože oni nevědí, že článek 5 neobsahuje žádný závazek a že je to jenom sdělení, že vlády si pomůžou, jak uznají za vhodné, to znamená třeba, že tam pošlou deky a pitnou vodu. Za druhé, udržet členy NATO beze strachu na cestě vedoucí ke zničení Evropy s pomocí dluhového fiaska. To je moc pěkný. Takže nejdřív je držej ve strachu a pak je držej beze strachu, co se týče finanční sebedestrukce. A za třetí převzetí břemene boje proti Rusku bez formálně aktivní účasti Spojených států. Myslím si, že to je velmi výstižný, velmi vyčerpávající rezumé toho, co se tam na té Ukrajině vlastně, v té Ankaře vlastně dělo.
0: Víš, mně to přijde jako neskutečné pokrytectví jedna věc. Já jsem slyšela, a ty se znáš s Oskarem Krenčím, tu jeho analýzu toho, že v podstatě ten institut, Stockholmský institut vydal tu zprávu, která nikdy nebyl jakýmkoliv způsobem spochybněn o tom, že v podstatě státy NATO a Evropa jako taková je na to dvakrát lépe, co se týče zbrojení a vlastně i co se týče počtu vojáků, než je Rusko. A tady se před našima očima ode hrává summit, který nám říká všem občanům v Evropě, musíte dávat víc a víc. Takže o tom tam nepadlo ani slovo, teda respektive v našich médiích, takže já o těch médiích ani moc neočekávám, co nám řeknou o prezidentu Pavlovi prakticky, co by tam vlastně jsme se dozvěděli navíc. A ještě když mluvím o tom Stockholmském institutu a o tom, kolik má Evropa zbraní, tak tam zase naše média zcela vymlčela jednu věc, a to, že Andrej Babiš, ty, jak říkáš správně, mluvil poslední, ale on byl snad jediný, který mluvil o míru. Opět, ano. Tak jako ano. Na té gdaňské konferenci, kdy všechna média vymlčela ten projev. A já už si někdy připadám fakt jak blázen, že alternativní média musí suplovat ty celostátní veřejnoprávní média, která si povinně platíme, aby se aspoň ten segment lidí, kteří jsou na internetu, naštěstí dneska je na zóně, si přečetli projev našeho premiéra.
1: Máš pravdu, toto je nutno Andreji Babišovi přiznat, protože ono promluvit o míru mezi těmi válečnými štváči, mezi těmi pošuky, kteří prostě nemají v podstatě ánunk o tom, co je to válka, vyžaduje zřejmě větší statečnost, než když si my tady takhle volně povídáme. Jo. Takže to určitě je velmi důležitý. Tam jsem chtěl ještě jednu věc říct. To manévrovací prostor té vlády je malej, to znamená, že teď se tady hádali trošku o ten půrl, což znamená vlastně přesměrování finančních toků, které směřovaly do těch ukrajinských pozlacených toalet, tak ty peníze teďka nepůjdou na Ukrajinu, ale půjdou do amerických zbrojovek. Z těch zbrojovek by se měly dostat ty zbraně na Ukrajinu, což je zase trošku otázka, protože tam je malinký filtr ze strany Trumpa, který tomu moc nepřeje, to znamená, že vlastně to přesměrování finančních toků je podle mě podstatný. Prostě z Ukrajiny do Spojených států. Evropa bude platit peníze do Spojených států a bude se domnívat, že za to Spojené státy dodají na Ukrajinu nějaké zbraně. Jestli se tak stane, je otázka, protože před chvílí mi Petr Žantovský říkal, že vlastně tam někdo poslal na Ukrajinu nějakou továrnu, nějaký průmyslový celek. Byla to nějaká naše česká firma a zanedlouho se jí ozval vietnamský majitel, aby mu to pomohli rozchodit, že to dostal z Ukrajiny ještě nerozbalený. Jo. Takže takhle ono to tam vlastně celý chodí. Čili já bych tomu docela rozuměl, že to znamená trošičku jako skultivování těch finančních toků, i když mluvit o kultivaci v souvislosti se zbrojením asi není moc případný výraz. Nicméně zabraňuje se tomu bezbrojímu rozkrádání. Prostě ono na tu Ukrajinu tam toho opravdu moc nedojde. Takže já si myslím, že tady byly postaveny určité zábrany, určité mantinely toku peněz, které prostě naprosto neskrývaly ústí do Spojených států a prostě v tom je celá pointa Ankary je prostě v tom, že Evropa bude krmit americký vojensko-průmyslový komplex.
0: To je mi naprosto jasné, ty už si volně přišel k tomu Purlu, já jsem se k tomu chtěla dostat a teďka zůstanu na domácí scéně, protože já čtu sítě a taky mi psala spousta přátel a lidí, kteří to všechno sledují a ti byli naštvaní na to, že jsme se to dozvěděli prakticky na letišti. My jsme žili celou dobu v tom, že tato vláda se zavázala, že naše peníze nepůjdou na zbraně a nepůjdou na Ukrajinu a teď se dostávám k SPD, který to prostě měli jasně ve svých požadavcích, udělala se nějaké programové vládní programové prohlášení a došlo k tomu poražení. Já bych byla schopna akceptovat, když se to dozvím, tu informaci, v podstatě natvrdo je to tak, musí se ty peníze takovýmhle způsobem, nějakým způsobem zprocesovat a řekneme vám to, ale neřekneme vám to na letišti, jako nějakou takovou informaci. By the way, my jsme se dozvěděli, že dneska se teda nekonala koaliční rada, protože chyběli někteří, vicepremiér chyběl, ministr Macinka, že je někde v Itálii, také chyběl zástupce SPD, kromě Tomia Okamury, ale já jsem tě chtěla zeptat na to, jestli bychom se, když jsme té vládě dali důvěru, ji neměli říct, že chceme ty věci vědět otevřeně, ať nám to prostě řeknou, kde je ten problém.
1: No, některé věci jsou v utajeném režimu, čili musíme se smířit s tím, že veřejnost opravdu jako z principu nebude vědět úplně všechno, co ta vláda dělá.
0: Ta částka byla vyčleněna,
1: oni tam padl takový výraz jako mandatorní výdaj, to je nesmysl, protože to by muselo být ze zákona. Tam zřejmě byly nějaký peníze ještě s Fialovou vládou určený pro tu Ukrajinu, že by to úplně nešlo s tím nic jiného dělat, tomu nevěřím, ale zřejmě ten Macinka jako s tím zahrál takovou hru, že těm Američanům, jak se říká, fouknul pod pytlík, prostě strčil to do toho jednoho velkého pytle, Purl, neposlal to na Ukrajinu, protože tam, kdo ví, jestli by to tam vůbec došlo. Takže si tohleto nebezpečí té korupce, toho rozkradení odstranil, u Američanů si udělal za dobře, protože z toho posledního místa asi cítil, jako že bychom něco měli udělat. Takže já to vidím takový jako kompromis kompromisů. Rozhodně si myslím, že je správně, že ten Okamura to neakceptuje, že chce vysvětlení, že to připomíná, protože ona ta vláda taky potřebuje, aby navenek mohla vysvětlit, že to byl kompromis, protože tady má ostrou reakci od svého koaličního partnera, čili ono to může vypadat, že to je nepříjemnost, ale ona ta vláda prostě potřebuje toto Okamurovo stanovisko k argumentaci, proč se zachovala tak a ne ještě nějak prostě podlézavěji.
0: No, já jsem ráda, že naopak, že se dozvíme o střetu v té vládě, protože to, co předváděla minulá vláda, kdy byli všichni ve shodě a přitom to byly strany, které šly absolutně proti sobě. Tady máme vládní koalici, která má společné vládní programové prohlášení, které naplňují. Ale k těm penězům, já jsem chtěla říct ještě jednu věc, já o něj něco vím, protože já jsem to sledovala od dubna roku 2022, kdy Fialová vláda oznámila v dubnu 2022, že bude každý rok posílat tuto částku 100 milionů korun na Ukrajinu. A já jsem se tehdy veřejně ptala, ať nám řeknou, kam ty peníze jdou, protože toto byly ty peníze na ty zlaté záchody, protože já tím, že jsem u těch rozpočtů seděla 8 let, tak vím, že každé peníze musí mít svoje číslo, musí být omašličkované, musí to někam jít. A proto ty peníze dali na to zaminy, protože tam se to nějakým způsobem rozplynulo do nějaké té zahraniční pomoci. Byla to černá díra, souhlasím s Petrem Macinkou, že teďka víme, kam ty peníze šly. Mně šlo čistě o to, že já si myslím, že toto nebyly tajné peníze a že nám to měli říct dopředu, protože já si myslím, že bychom tu vládu měli podržet a ne se teďka hádat o tom, že na nás udělali třeba nějaký podraz, že to neřekli Okamurovi, nebo tak. To je všechno.
1: Já se ještě vrátím úplně k té tvojí první větě. Když jsi mluvila o tom průzkumu té firmy Sanep, nebo agentury. Já si myslím, že to je dobrý to uzavřít, protože ty tanečky předankarský mají poankarské vyznění. A ta firma, ta agentura udělala vlastně ten průzkum, kde mě zaujaly věci, jako které nevycházejí příliš dobře pro toho prezidenta Pavla. A nejvíc, aby to zkrátil, protože lidi si to můžou najít, určitě je to také na prvních zprávách k nalezení, určitě ta agentura to bude mít také na svých stránkách, ale jsou tam prostě ta statická čísla, důvěra, jestli si jednocuje, jestli je nadstranický, jestli se chová ústavně, jestli má řešit politické strany, ale jak se změnil názor na prezidenta za poslední rok. A tam si myslím, že to je jako velice zajímavý, protože kladně odpovědělo 15%, neutrálně odpověděla třetina a negativně odpověděla téměř polovina. A to si myslím, že je docela zajímavý vyznění těchto všech tanečků. Takže já myslím, že k té Ankaře by se dalo mluvit ještě dlouho, ale koukám, že jsme zmařili už dost času, takže...
0: Určitě, ne, já ti děkuju, protože mě si udělal velkou radost, že jsi mi ten průzkum poslal, protože jsme se o tom bavili před začátkem vysílání. Dobře, takže končíme téma Ankara, určitě ještě bude rezonovat, ještě se o tom určitě budeme v budoucnu bavit. A pojďme na téma Polsko, Ukrajina. Mně se moc líbilo, co řekl na prvních zprávách Petr Drulák, profesor Petr Drulák, náš kolega, který řekl, že v titulku, já budu parafrázovat nebo respektive použiju ty titulek, že Ukrajina přichází o Donbas a přichází také o Polsko. Takže pojďme si říct něco o tom, jestli ty problémy mezi Ukrajinou a Polskou jsou vyloženě na základě toho sporu, respektive bych řekla velmi emočního výbuchu, který se projevil i na půdě Evropského parlamentu, kdy tam vystoupila polská poslankyně a roztrhala vlajku UPA, chtějí postavit panteon UPA hrdinům a vytahují tuto velice příšernou minulost Ukrajiny na povrch, vlastně prezident Zelenský. Jestli jde o ten spor na základě těchto historických faktů, a nebo se jedná o střet o postavení ve střední Evropě. Na to se tě chci zeptat.
1: Já myslím, že Zelenský dojíždí na to, že žije v určité bublině a jelikož není politik, je to prostě komediant, tak je zvyklý na potlesk a hvízdání neslyší. Čili on si negeneruje nějaký pramen, který by mu přinášel špatné zprávy, takže žije v určitý bublině a jede na plný plyn proti zdi. Jestliže chtějí udělat národní panteon, který ausgerechnet chtějí postavit na pozemku Kyjevsko-Pečerské lávry, to je prostě něco neuvěřitelného. Takže tam to znamená, že tím tomu chtějí dát vlastně jako nejvyšší míru důležitosti. No, já myslím, že ty Poláky asi neodhadli, protože Poláci na rozdíl od nás jsou mnohem temperamentnější a tam, jak psal Petr Drulák, v podstatě otevřenému nepřátelství zatím brání pouze existence společného nepřítele. Ale otázka je, jak dlouho to bude, protože ta geopolitická rivalita, která vlastně je zatím vším, tak ta dělá z tohohle sporu něco, řekl bych, téměř fatálního. Jo? Tam z toho, jeden z toho nevyjde dobře. Je velice zajímavý, že před mnoha lety George Friedman napsal tu knížku Příštích 100 let, kde predikuje spor mezi dvěma rostoucími takovými mocnostmi evropskými, a to je Polsko a Turecko. Vzhledem k poslednímu vývoji, já na toho Friedmana myslím čím dál častěji, protože to byl skutečně prorocký odhad. Ono to takhle opravdu vychází a ty Poláci teďka těm Ukrajincům prostě berou vítr z plachet i s těma patriotama. Takže tady myslím si, že přece jenom ta Evropa nemá tak úplně okno historický a že si vzpomene na ten nacismus, na tu druhou světovou válku, prostě k tomu se nikdo veřejně přiznat nemůže. Ta Ukrajina si prostě řeže větev vlastníma rukama, takže to je asi celý, co se k tomu dá říct.
0: No hodně, hodně tady naši takoví ti vojenští analytici mluví o tom, že by se, ale mluví o tom samozřejmě taky v Německu, mluví o tom Friedrich Merz, že by se Ukrajina, ukrajinská armáda směla stát tou armádou Evropy, a já si myslím, že to naši veřejnost spíš děsí, a nejenom u nás, jako než to, že bychom to měli brát jako vážně. Takže půjdeme k dalšímu tématu.
1: No.
0: Pojďme na tu Litvu, protože to je pro mě strašně, strašně zajímavá věc. Já jsem vůbec, by mě ani ve snu nenapadlo, že Litva začíná uvažovat o tom, že by změnila svoje ústavní ustanovení, že nikdy nebudou na jejím území jaderné zbraně. Takže oni v podstatě přilévají olej do ohně za současného stavu tak dlouho trvající války, že to ještě eskaluje. Přibliž nám to, vysvětli nám to, o co tam vlastně jde, protože mně se to zdá naprosto neuvěřitelné.
1: No, ten kontext je mnohem širší, protože země, která je nařčena z toho, že hodlá mít jadernou zbraň, to jest Irán, bez jakýchkoliv důkazů je bombardována a pleněna a celý svět jenom přihlíží a jenom málo kdo zdvihá hlas, co to je za strašné zvěrstvo. Takže to je země, která je obviněna z toho, že chce jadernou zbraň. A pak tady jsou země, které podepsaly tu smlouvu o nešíření jaderných zbraní, které deklarují, že přemýšlí o

0: odtržení od reality a když jsou v soukromí, jsou nebezpeční svému okolí, když jsou v politice, jsou nebezpeční v podstatě státu, potažmo celému světu. V té Litvě ta situace je velmi špatná, protože jednak je tam ta nacistická minulost adorována, teď chtějí po těch jaderných zbraních, a potom je tam ta druhá věc, které se asi chceš dostat, a to je ten výrok Evropského soudu pro lidská práva.
1: Ano.
0: Takže já to nakousnu.
1: Já to tady mám, současný Evropský soud pro lidská práva připomněl jinou kapitolu litevské bezpečnostní politiky, když zemi odsoudil kvůli spolupráci na tajném detenčním programu CIA. Bezpečnost tak znovu naráží na otázku právního státu. To bych chtěla vysvětlit.
0: No tak, když se v Rusku stane někomu něco, šlápnou na kuří oko, tak dokonce i Chodorkovský, který byl Evropským soudem pro lidská práva odškodněn několika málo dolary, protože zřejmě nedostal teplou večeři, jinak ten jeho proces nebyl shledán politickým, to každý ví. Byl to čistý daňový únik a za ten daňový únik by Chodorkovský třeba ve Spojených státech dostal, já nevím, 150 let.
1: Do životí, jasně.
0: Takhle, no. Takže tento soud rozhodl proti té Litvě, protože tam vlastně se znali, že oni participovali na systému tajných věznic a mučíren po celém světě. Jeli v tom Rumunii, Poláci, dokonce některá letadla zřejmě přistávala i v České republice, čili nejsme tak jako úplně čistý. Ti lidé byli označeni nebo byli zatčeni v rámci boje proti terorismu před 25 lety, jsou neustále drženi. Tento konkrétní případ, který byl před tím soudem pro lidská práva, se týkal člověka, který byl zatčen v roce 2005, tuším, a dotečka je na Guantanamu, aniž by byl obžalován. On je tam prostě držen. A toto je v pořádku, toto se prostě může dít, protože to dělají naši kamarádi, kdežto kdyby to udělali prostě v Severní Koreji, tak to by byl řev. Kdyby to udělali v Rusku, to by byl řev. Kdyby to udělali v Číně, to by byl řev. Čili v tomhletom, my jsme jako velice našikmé ploše morálně, jo. A kloužeme čím dál tím víc dolů a je to bohužel tedy pro v náš neprospěch. A měli by si to uvědomit i ti lidé, kteří na tom participují, protože jednou se na tom dolním konci mohou ocitnout i oni, protože oni tady budujou takovou, jak bych to řekl, právní pakulturu, že když po nich nastoupí lidi, kteří jsou stejného ražení, pouze jinak orientovaní, tak s nima zatočejí podobným způsobem. Takže to si myslím, že je velice varovný případ a příklad prostě toho, že my na jedné straně vynucujeme jenom pomyšlení na jaderné bomby, trestáme bombardováním, a tady tomu v podstatě mlčky až tleskáme.
1: Já to považuji taky za nesmírně nebezpečný a vůbec já mám už od toho roku 2004, kdy to Pobaltí vstoupilo do NATO, jako pocit, že požívá jakési zvláštní ochrany a benevolence, a teď poslední 4 roky to vidíme s naprosto brutální silou, když tam vidíme ty nacistické projevy a prostě ty jejich průvody a tohle to všechno. A když ti to umocní, a ty jsi správně, a za to ti moc děkuju, když ti to umocní Alexander Vondra na ideové konferenci ODS, kde vystupují stričky proti Putinovi jednotliví delegáti, tak to je opravdu varovné. Já jsem ráda, že si tohle to připomněla, a já jsem tomu příliš nerozuměla, tak teďka už vím, takže za to ti moc děkuju. A teď se dostaneme, jestli můžu, k dalšímu tématu, a to si myslím, že bude naše diváky zajímat, ale já, abych byla přesná, tak já to raději přečtu, protože ty turecké tajné služby, jedná se o to, jestli vlastně... Pojďme na to, já to přečtu. Portál Nordic Monitor přinesl tvrzení bývalého vysokého tureckého policejního vyšetřovatele. Podle něhož měla turecká zpravodajská služba MIT dlouhodobě využívat známého novináře jako spolupracovníka na ovlivňování

0: veřejného mínění ve prospěch vlády prezidenta Erdogana. Využívání médií patří k nástrojům služeb, to víme. Jenže právě tady začíná ten druhý problém. A tady bychom se mohli dostat vlastně k nám a k tomu, kdy u nás se vyskytne nějaký fake, nějaká manipulace na základě AI, umělé inteligence, a všechno se to překryje tím, zatím stojí zpravodajské služby. A ona to není pravda. Tak jestli bys nám to mohl přiblížit.
1: Zpravodajské služby, já si myslím, že je v podstatě degradace jakékoliv debaty blíž do toho tajné služby, protože to je nedokazatelný, to je prostě takový klišé, zdroj blízký tajným službám, že jo, no tak jak můžu ověřit, že je skutečně blízký tajným službám. Někdo mi říká, hele, já znám tohodle, tak je blízký tajným, možná bydlí ve Stodůlkách, takže je blízký Vysce, jo, možná to...
0: Tam bylo to sídliště, viď?
1: No, možná je to myšlený takhle, jo.
0: Já si to pamatuju, tam pocházel sama jeden generální ředitel České televize, pan ředitel Chmelíček, si vzpomínám, no.
1: Takže byl blízký tajným službám, no. Takže to prostě se ve slušné společnosti se o tom nemluví, protože tyhle ty informace jsou nedokazatelné. Co se týče toho zneužívání novinářů tajnými službami, no, o tom psal Ulf Kotte dost, ten taky podivným způsobem zemřel. Velice dobře o tom psal Bittmann v té knižce Mezinárodní dezinformace. To byl profesor na Bostonské univerzitě, čili opravdu to nebyl žádný ruský troll. Tam si myslím, že si lidi o tom můžou dost dočíst. Ty manipulace jsou, teď jsem četl takový články, Rusové plánují zaútočit na Moskvu, na Polsko. V tom článku je 13krát použito slovo by, 5krát mohl a 1krát není vyloučeno. Jo, potom, že Švédové připravují ruskou invazi, se připraví na ruskou invazi klíčového ostrova Gotland. Jo, takže, a přitom ten armádní velitel toho ostrova říká, že v současné době neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku. Jo, takže to jsou prostě neustálé masáže. Všichni se odvolávají na tajné služby, prostě toto by měl, slušný šéfredaktor by měl prostě takového člověka skopat ze schodů, když mu tam přijde a řekne, že se odvolává prostě na tajné služby. Mimochodem ty lži kolem Iránu, teď se to zase množí, že prej mají chemické zbraně, tak nemají jaderné zbraně, tak mají chemické zbraně, takže další válka, bombardování na to, jo. Nebo prej, že chtěli udělat atentát na Trumpa, tak musel letět jiným letadlem. Jo? To je komický. Trump říkal, že pravděpodobnost atentátu na něj je prej asi 5%, kdežto závodník prej má asi 1 promile. Jo? Prostě takovýhle žvásty. No, Trumpovi bych poradil, jak je ten slavný vtip, když se zeptá toho svého šéfa tajných služeb, jaká je pravděpodobnost, že bude mít v letadle bombu, tak mu odpoví ten šéf CIA, mu odpoví, pane prezidente, 1 k 1 milionu. On řekne, i to je dost, jak to snížit. A on řekne, no pane prezidente, vemte si svoji bombu, protože pravděpodobnost, že by v jednom letadle byly 2 bomby, je 1 k 1 miliardě. Jo? Takže to je asi nejlepší obrana na tyhle ty řeči. Co se týče toho Trumpa, má žít a umírat hrdě, protože tak má šéf národa umírat, jako Chamenejí. Ten se neskrýval, teď to zveřejnili. On byl doma, žádný tajný služby ho nevypátrali. Prostě on byl doma, zemřel prostě jako chlap, protože on budoval to své nástupnictví jako člověk, který buduje demokratickou zemi, tak hledá, buduje si systém, kdežto člověk totalitního ražení buduje stát na vlastním egu. Teď ať si laskavý posluchač to rozklíčuje, co patří kam. Já jinak takové na závěr bych řekl jenom takovou obecnou radu, co se týče rozlišování těch fejků. Zpráva, která se vám příliš líbí, která vám jde hodně po srsti, buďte na ní velice opatrní. Je velice možný, že je to něco podstrčeného, něco zmanipulovaného. Pravda bývá povětšinou velmi nepříjemná a nečekaná. A v této souvislosti bych se znovu obrátil na naši matematickou veřejnost, protože dlouhou dobu mám takovou ideu udělat jakýsi manifest na podporu výuky matematiky a dalších předmětů rozvíjejících logiku, protože jedině tak můžeme vychovat generaci, která bude rezistentní vůči těmto nablblým fejkům.
0: Když mluvíš o logice a matematice, tak jsem si hned vzpomněla, kdo byl tím hýbatelem toho, že matematika dneska není povinná na při maturitě. No, tak to byla sociální demokracie a tu sociální demokracie tím pučem v tom roce 97 k moci dostali i ti, kterým dneska dělá lídra opozice prezident Pavel. Ale víš, co mě se teďka hrozně líbilo a za to ti děkuju, co jsi řekl. Víš, když se ti líbí něco v tom deepfakeu a nebo něco v takové té vykonstruované fotografii a říkáš si, Ježiši, tak já jsem třeba dneska viděla, že běhá po sítích, kdy prezident Pavel sedí s Evou Pavlovou v divadle v Karlových Varech, hraje hymna, oni sedí, ona si fotí a on se takhle jako škrábe někde na hlavě a všichni si říkají, pane bože, teď to je katastrofa, prezident České republiky ani nevstane u hymny. Tak já osobně si myslím, že je to deepfake. Co si myslíš ty?
1: Naprosto rozhodně, protože takový hlupák to není.
0: No přesně, přesně. Takže tohleto téma, víš, jako ty fotografie, protože pak to rezonuje, víš, my se dostáváme do situace, kdy tyto fotky, už přece byla ta fotografie Mikuláše Mináře s Tomášem Halíkem, s tím teroristou z Pardubice univerzity, málem dostal pozici náměstka na ministerstvu školství, teďka se zase spekuloval o fotografii ústavního soudce s poradcem prezidenta a tak dále. A my, já nevím, kdo to pouští ven, když se řeknou tajné služby, ale ta společnost a veřejnost se zabývá těmito věcmi a něco nám důležitého uniká. Takže proto je fajn, že jsme se o tom bavili. Já ti děkuju, ale pojďme na poslední téma, můžu?
1: Určitě.
0: Tak, a to je téma, které vlastně ta Izrael a vlastně to, co se tam teďka děje, já si myslím, že to je pro spoustu lidí u nás jako těžko uchopitelné, kdo se tím nezabývá, kdo to nesleduje. A teď jsme se dostali do situace, kdy to, co se odehrává v Gaze a vůbec v Izraeli, začínají kritizovat a nazývat terorismem generálové vlastně uvnitř Izraele. Takže asi bychom tomu měli věnovat pozornost a já předpokládám, že nám to přiblíží, že nám to vysvětlí, že nám řekneš, co se tam teď děje.
1: Já to sleduju delší dobu, protože Izrael je dost divoký stát a má tam to spektrum politický je dost rozsáhlý a bohužel tam zase panuje taková ta situace, kdy jsou dvě víceméně podobně silné strany a rozhoduje malá strana, ke komu se dá, tak ten bude vládnout. A nároky té malé strany bývají dost často velice extremistické. Tady jde o příklon k těm osadníkům. Viděl jsem fotku teďka, kdy ty generálové a starý mazáci obědvají v jedné jeskyni u nádherně zařízená jeskyně, kde žijí ty pastevci arabští prostě po mnoho generací, mají tam elektriku, prostě mají tam koberce a je to jeskyně, prostě oni nepotřebovali dělat dům a přišli tam prostě na návštěvu a společně přemýšlejí nad budoucností té oblasti, prostě jak spolu vyjít. Řekl bych, že naprostá většina lidí by byla schopna se dohodnout, ale rozeštvávají to určité skupinky, které vlastně navzájem se shledávají velmi potřebnými, jo? Protože ty extremisti, jejich existence je vlastně zdůvodněna existencí těch extremistů opačných. Když byli v Izraeli ta pravice, levice se neliší ekonomicky, ale vztahem k jednání či nejednání s Palestinci. Levice, končilo to vlastně Jitzchakem Rabinem, který byl zavražděn, tak když projevovala snahy se dohodnout, tak je zajímavý, že za ty jejich vlády bylo mnohem víc teroristických aktů, které prostě házely do toho vidle z druhé strany, protože té druhé straně taky vyhovoval ten spor. Taky jsou prostě hlasitější na té arabské straně ty extremisti jako na té izraelské. A obojí dohromady plní tu americkou strategii vývozu destability. Prostě Američani potřebují udržovat ty regiony, které přímo neovládají, také potřebují udržovat v destabilitě, aby tam s nimi mohli manipulovat. Takže toto je prostě v rámci, oni si myslejí, jak jsou strašně důležitý, jaký ontologický problémy řeší, jaký bohulibý principy zastávají, ale v podstatě jsou to jako ubozí služebníci zla, bych řekl, přímo zla. A proti tomu vystupují profesionálové, jsou to vojáci, policajti, zpravodajci, vystupují na svá jména, je to velice důstojné a říkají, podívejte se, ale my tady navozujeme, my tady připouštíme určitou atmosféru nebo směřujeme se s určitými skutky a to se, to tak ničí tu atmosféru celospolečenskou, že se to obrátí jednou proti nám, čili my v rámci dosažení údajného dosahování bezpečnosti v podstatě tu naši budoucnost strašně činíme nejistou a nebezpečnou. Takže ten výstup je vlastně paradoxní. Oni si to umějí uvědomit, protože to jsou lidi, kteří sloužili, kteří skutečně nasazovali životy. Scházejí se s těmi protivníky, proti kterým oni na sebe navzájem stříleli a teď se prostě scházejí dohromady a přemýšlejí prostě, co s tím, když ta situace, tady se hodí takovýto slovo, je skutečně rozbejkovaná. Takže já jsem rád, že tam, že jsou slyšet, že ten židovský terorismus, já když jsem byl, to je už skoro 20 let tenkrát, na Shin Bet s Jardou Baštou, jsme tam byli, tak oni nám vyprávěli o tom, jak je velice nevděčná role Shin Bet rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Už to tenkrát bylo aktuální. Takže ta situace je opravdu nelehká. Já nemám rád rychlý soudy. Toto je taková, jak jsem říkal předtím, taková pravda, která není příjemná. Prostě toto nejsou příjemné informace, ale jsou to informace o tom, že tam jsou lidé, kteří se chovají velmi důstojně a odpovědně.
0: Já nevím, jestli se to vůbec hodí se ti zeptat na takovou věc, protože víme, že v Izraeli budou na podzim volby. Jak si myslíš, že to tam může dopadnout? Navíc víme, že teď se znovu zase začíná válčit v Iránu. Takže...
1: No, nevím, ale přál bych si nějakou změnu, protože myslím si, že by se ta situace trošku odblokovala.
0: To jsem měla na mysli právě určitě. Je čas na to, abys nám představil knížku, kterou jsi připravil a já jsem schválně se snažím, aby jsme měli dost času, protože jsme se 2 týdny neviděli, aby jsme měli dost času na naše diváky a na jejich dotazy, takže teď tě poprosím o knížku a vy můžete posílat dotazy.
1: Tak já to vemu rychle. Je to Roger Scruton, Západ a ti druzí. Ta knížka se jmenuje Globalizace a teroristická hrozba. Je to inspirováno událostmi 9/11/2001. A je to nejen břitká intelektuální obrana západní civilizace, ale i kritické zkoumání toho, jak mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu hostitelské zemi. Zatímco islámská civilizace drásá na konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám, píše Scruton. Západ poměřuje svět z perspektivy svých hodnot, které mají původ, význam a přirozené prostředí pouze v malé části tohoto světa. Export těchto hodnot vzbuzuje konfrontaci. Chybí definice západní civilizace. Je-li to svoboda, jako to definiční výměr, pak Scruton dodává, že svoboda sama o sobě znamená emancipaci i od omezení nezbytných k přetrvání civilizace, která je pak náchylná zničit samu sebe. A to si myslím, že toho jsme teďka svědky. Čili doporučuji Scrutona, je to četba, nebudete určitě souhlasit se vším, ať z té nebo oné strany, ale určitě je to velmi dobrá četba, velmi dobrý podnět k přemýšlení.
0: Mm-hmm. Tak já ti děkuji a teď poprosím do režie, do studia, jestli nám můžou poslat vaše dotazy. Otázky pro tebe.
1: Tak, zdravíme od zlodějky všechny lidi dobré vůle, tým Abojo a hlavně paní Kateřinu.
0: Hezký večer, posílám pozdrav.
1: Tak to je prima. Je tam ještě něco? Je. Pane Schneider, jak moc z toho Babiš věděl o Vrběticích? Děkuji a zdravím. No, myslím, že Babiš nevěděl o Vrběticích vůbec nic, protože to, co se dozvěděl od Koudelky, byl taková fáma, mýtus, prostě nebyla to pravda. Nakonec ani policie na tom nemohla postavit obžalobu, protože ta věc prostě byla odložena pro nežalovatelnost, bych řekl. Jo? Čili byl to výmysl, Babiš to bohužel spapal i s Navijákem. Ráda bych se vás zeptala, co myslíte o tajné osobě Tomáše Pauknera, jaký máte vy názor? Děkuji, no já jsem upřímně rozveselen tím, jednak tím jeho logem, to je moc pěkný, jak tam běží s těma pejzaty, s tím svícnem, to je moc hezký. Je to člověk chytrej a já přeju jemu i nám, aby ještě hodně dlouho jeho identita zůstala skrytá, protože no přece se nepřiznám k tomu, že jsem Paukner, že jo. Ty se taky nepřiznáš k tomu, že jsi Paukner a já si myslím, že Pauknerem, nechtě Pauknerem trošku každý z nás, protože to je moc dobrá četba.
0: No já jsem viděla ty dva rozhovory poslední s ním a musím říct, že teďka přidal další věci a musím říct, že asi Tomase Pauknera miluju, protože rozčeřil ty vody toho, co všichni víme a 4 roky nás dusilo a snad už má zatím, už má první 2 výsledky, takže počkáme si dál, pojďme na to.
1: Neříkejte už prosím o soudruhu prezidentovi, že je lídr opozice. On vůbec žádný lídr není, je jen v opozici. No, to je hezký detail, ano, máte pravdu, on má, kdo to říkal, že má problém někdy, jo, to říkal Ivo Budil, to byl moc pěkný postřeh, že z jeho bytce má pocit, že někdy není zcela srozuměn s významem slov, která pronáší. Takže ano, máte pravdu, je to maskot opozice. Jak moc mám věřit na FB profilu Thomas Paukner, je to pohádka nebo realita? V tomhle bych se přikláněl k Martinovi, jak nevěří, ale bylo by to hezký zadosti učinění. No, víte, tady se furt směšují 2 věci. Lidi furt potřebují vědět, kdo to říká, aby mohli zaútočit, jak se říká, ad hominem. To je jedna z těch eristických faulů. Lidi nejsou schopni přečíst tu věc a posoudit ji, aniž by věděli, kdo to říká. Protože tady chybí ta obezlička a tady je velký intelektuální nárok se prostě v tom čteném vyznat a zaujmout vlastní názor, protože nevím, jestli Paukner, není to Petr Fiala, není to Kolář, není to, kdo to je, kdo to není, kdo to píše. Pane Bože, to je úplně jedno, kdo to píše. Čtěme ta slova a přemýšlejme o nich. V tom si myslím, že by to mělo, ta skrytá identita, že by měla dlouho vydržet, protože to je velmi dobrý modus, jak učit národ přemýšlet. Děcka, co říkáte na ten požár této vámi Baťa, je to vše divné. Je to divný jako každý požár. Já nevím, jestli to ať si vyřeší vyšetřovatelé pojišťovny, protože ti na tom jsou hmotně zainteresováni, ale já nevidím důvod prostě proč přihrávat jako nějakým nestandardním variantám. Prostě ono to mohlo opravdu zahořet samo mohlo tam být elektrický zkrat, prostě ta příčina. Musíme jít prostě od těch jednoduchých věcí, teprve když se vyloučejí ty jednoduché příčiny, pak je možný jít dál a k tomu nemáme absolutně teďka žádný informace. Paukner je momentálně muž mého srdce. Může to být kdokoliv, třeba pan Chlad. No, může to být, je to hezký přemýšlení, kdo by to mohl být, na koho by ten profil mohl pasovat, ale skutečně je to otázka podružná. Já si myslím, že je důležitý číst to, co píše. Paukner dělá to, co by měla dělat tato vláda. Nepátrejme po Pauknerovi, ale po tom, co píše, naprostý souhlas. Mm. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli viděl tiskovku s Trumpem a Zelenským. Pokud ano, co na to říkám? Mně přišlo, že chvílemi mluvil mezi řádky přímo k Zelenskému. No, on tam mluvil o japonské armádě, co si tam poplet. Mně připadalo trošku jako, že je bajdenovští, což jako nedá se to vyloučit. On, ten jeho projev k tomu výročí Ameriky byl takový jako trošku stupidní, takový diluviální. On tam začal mluvit jako v období McCarthyho a já vím, že v té době prostě takovýhle ty tvrdáci, kteří měli naprosto jasno a varovali prostě před tím komunistem a viděli ty komunisty jako všude, tak mnoho z nich skončilo v psychiatrických léčebnách. Prostě to jako opravdu není doporučený způsob nahlížení na svět. Takže já nevím, jak to bylo s tím Zelenským. Na druhou stranu s tím Zelenským to zacházení se taky odvíjí od jeho chování a vůbec se nedivím tomu, že ten Trump se tam občas dopustí takových jako trošku nestandardních úsměvů, nebo jak to říct, výrazů tváře, nebo když už nebudu mluvit o slovech. Motoristé zřejmě bojují o voliče, většina z nich fandí Ukrajině. Ta rusofobie macinky mi vadí, jinak se mu fandila oproti tomu, kdo byl před ním. Byl šťastný a jeho nesouhlas účastí RF je velký hnusno. Šťastný se vyjadřoval velice nešťastně k těm...
0: On se zbláznil, pro mě teda, musím říct.
1: Odblokování, což je velmi nešťastný. Ty lidi se potřebují tak jako vystavovat na odiv prostě nějaký to protiruský odhodlání, což je dost šílený. Já jsem si svý protiruský období odbyl v době, kdy se za to zavíralo. Ne, když se za to chválilo, když se za to postupovalo. Takže teďka bych si ocenil, kdyby ty lidi se vyjadřovali, nemusí se vyjadřovat přímo protiamericky, ale jaksi všeobecně kriticky, když najdou určité měřítko a podle toho budou posuzovat a nebudou říkat, jestli to vyhovuje tomu nebo onomu. Oni říkají, ty seš proamerický, ty seš proruský nebo takhle ne. Já jsem takový, jaký jsem, a že ty věci vyznívají jednou tak po druhý tak, já si ve své drzosti a píše dokážu na to odpovědět, že za to si můžou ti, o nich mluvím já, a ne, že bych já modifikoval prostě svá kritéria. Takže ano, souhlasím s tím, u toho Macinky to je dost křečovitý, není to pěkný, ale prostě to je politika koalice, ta koalice je složená prostě z těchto členů a je velmi obtížný to dát do souladu. Mluvě o Macinkově rusofobii, já děkuju za to, že tam je Okamura. Mm. Byl Karel Čapek vizionář, když psal RUR, roboti nás ovládnou. No, teď jsem četl, že v Izraeli začíná být velká nezaměstnanost mezi ajťáky a vůbec výzkumnými pracovníky v umělé inteligenci, protože umělá inteligence je začíná vytěsňovat. Oni začínají propouštět lidi, kteří to vymysleli. Takže ano, tento takový samožrný efekt tam určitě je a je velmi dobrý být ostražitý a nepropadat těmto technologiím. Myslíte si, že co píše Tomas, vláda bude zabývat a co policie, jo, to musí asi na Pauknera. No, a co policie? Já si myslím, že to, co píše pan Paukner, nebo prostě to, co je publikováno pod tím jménem, by na monitoru mělo dostávat nejvyšší, nebo vůbec státní zastupitelé. Mají jistě předplacen monitor, z médií dostanou tuto informaci a oni jsou ze zákona. Státní zastupitelství je ze zákona povinno se tím zabývat. Takže ano, směřujte své dotazy na nejvyšší státní zastupkyni, směřujte své dotazy na poslance, aby interpelovali vládu, aby se, protože kdo je zodpovědný za chod státního zastupitelství? Ministr spravedlnosti, premiér. Takže ať se o to starají, ať se ptají paní Bednářové, co dělá v této konkrétní věci, v další konkrétní věci a tak dále. Co dělal Banderovec na summitu na to, když Ukrajina není členem? No, byl tam pozván jako host, byl tam pozván pan prezident Pavel, tam byl taky pozván, přestože nebyl vedoucí generace, bylo tam spousta lidí pozvaných. Je to účelovka, co jiného k tomu říct. Tam není žádné omezení. Máme ještě něco? Máme. Pane Jene, od kdy jste znal zmíněného Jaroslava Baštu? Myslíte, že jste ho v době minulé znal v skutku dobře? No, já jsem se s Jardou, já jsem o Jardovi věděl mnoho a mnoho let, ale já nebyla šance se potkat, prostě nějak jsme se nepotkali. Setkali jsme se vlastně až po listopadu, samozřejmě jsme věděli jeden o druhém a potom listopadu nás ty cesty svedly prostě dohromady. Já jsem s Jardou zdaleka nesouhlasil ve všem, ale strašně rád jsem se s ním hádal, strašně rád jsem se s ním bavil a ten člověk byl neuvěřitelně zajímavý a jenom řeknu jednu věc, když byl kdysi zavřený v kriminále, tak Jarda Bašta hrál 7 šachových partií simultánně na slepo. Takže si umíte představit asi, co si o jeho moc intelektuálních kompetencích.
0: Tak
1: jak já se vám, se koukám. Pan Reichl se mi nelíbí, protože já jsem spíš na dámy, ale mám z něj velkou radost, že tam jsou takový lidi, jako je Jindřich, protože je to velká bouře ve sklenici vody. Doufám, že se to, ta bouře, že bude větší a že ty jeho velmi zajímavý výstupy, že budou mít i reální výsledky.
0: Všimla jsem si, že taky sleduje Tomase Pauknera jako většina z nás a všimla jsem si, dnes jsem četla, že dokonce jeden státní zástupce už se jedné kauzy ujal a dokonce se toho prý ujal Olaf. Takže uvidíme. A nám vypršel čas. Nám vypršel čas, takže já ti moc děkuju za všechno to, co jsme si mohli říct a i ty odpovědět divákům. Takže
1: a já si ještě dovolím tadyhle jenom upozornit, budeme pořádat žurnalistické praktikum, budeme pořádat takový kurz mediální gramotnosti, takže na našich stránkách internetových je možné se do toho přihlásit. Děkuju a všechny zdravím.
0: Taky hezký večer a hezký víkend. Mějte se krásně.